0: té sbírce, pochopitelně, která tam to měla, tam teď se ukazuje, že tam těch sbírek dokonce několik, že tam není jedna sbírka v jednom hlavním proudu, a že tam je několik finančních sbírek. Bavíme se o ne o 100 korunách, ale bavíme se o milionech. Finanční správa je v klidu. Já si jenom představit, že by nějaký, že by kolem nějakého živnostníka v této republice nebo nějakého podnikatele v této republice tekly kolem něj miliony a finanční správa by se o to nezajímala. To si vůbec neumím představit.
1: Tady
0: je
1: milionů,
0: přesně tak, stovky milionů. A tady je jakási prostě slepota finančních orgánů. Já bych to očekával v první řadě, jo, finanční správa, že krom ty vojenské policie, že ruku v ruce teďka, teda, že se nějakým způsobem spojí a budou se tady tomu tématu věnovat. Ale taky bych snad, si myslím, že se ta vojenská policie nebo vůbec i ta parlamentní vyšetřovací komise a skrze ní by se potom dál policie České republiky měla věnovat i tomu, kdo, na tu, kdo do té sbírky přispíval. Teď se nebavím o tom, jestli je legální nebo legální, ale kdo teda do té sbírky dával peníze, kdo mě, že je dává do sbírky. Vyřadit z toho takový ty 100 korunový fanatický dárce, protože já osobně si nemůžu představit, že by dával na zabíjení lidí, posílal peníze, ať už na zabíjení lidí kdekoliv, nikdy by neposlal ani korunu na zabíjení člověka. A kdo tam teda ty peníze dával, jestli se bavíme o částkách 200 a více milionů korun, tak bych se tam podíval na ty větší sumy. A teď otázka, jestli ty větší sumy tam šli od nějakých podnikatelů, tak bych se pídil potom odepsat si to ten podnikatel z daní, jako dar, protože dar je možné si odepsat z daní, že jo? To je jedna věc. Dál bych se zajímal o tom, kde ty peníze opravdu skončily. Jestli skončily v kapsách soukromé firmy, tak je to zase něco špatně. A vůbec sledoval bych tok těch peněz, protože kam tečou prachy, tam je gauner. Vždycky na konci toku těch peněz je gauner. A každý gauner patří kam? Do pekla. To by nám mohl vraník, sebevědomý, sebestředný vraník vysvětlit.
1: Ano, ano. A já se tě teda chci zeptat na to, pokud se teda potvrdí to, že ta armáda České republiky vozila i ten materiál, včetně teda zřejmě i těch výbušnin, nejenom těch dronů na tu Ukrajinu, ve spolupráci s touto soukromou společností a s tímto spolkem. Co hrozí těmto příslušníkům armády České republiky?
0: Já si myslím, že ti vojáci se, ti řadoví, jak bych to řekl, můžeme říct spolupachatelé, ale budou se bránit pochopitelně tím služebním zařazením v rámci armády České republiky, tak se budou bránit. Mě napadá, že první, co použijou, řekl, my jsme to měli nějaký rozkaz. Jo, já tady jenom připomínám, že voják má právo, dnešní voják má právo odmítnout plnění rozkazu, pokud by plnění rozkazu se spáchal nějaký, pokud by bylo plnění rozkazu zločin nebo zločinného plnění rozkazu, se může zříct. Tady ano, tady může řadovej spolupachatel říct, že prostě jednal v dobré víře, že jednal na rozkaz, ale vedám tady ten prst a to ale, že každá ryba smrdí od hlavy. Čili já si myslím, že nemůžeme
1: každá armáda smrdí od řehky.
0: Ne každá armáda, naše armáda smrdí od řehky, ne každá armáda, protože řehka je jenom jeden. Jo, ostatní armády mají jiný řehky. Ale my se bavíme o armádě České republiky a ta má v podstatě nejvyšší vojenskou hlavu náčelníka generálního štábu, to víme, že je řehka. Nemůžeme tady snad ani toto vtahovat ministra obrany, protože oni sami říkají, ministerstvo obrany je správní orgán. V podstatě je
1: navíc tak, ministryně Černochová se od této skupiny distancovala, dlouhodobě kritizovala.
0: Ano, ministryně Černochová není teda rozhodně.
1: A je otázkou, co tímto zásahem, který se ukazuje, že mohl být na její popud, co tím právě sledovala?
0: Vezmeme to postupně. Ano. Ministryně Černochová rozhodně není, jak bych to řekl, člověk mé krevní skupiny, nebo není to moje, jak bych to řekl, můj idol, to v žádném případě ne, ba naopak, ale myslím si, že tady má pravdu v tom, že opravdu už delší dobu upozorňovala na tyhle ty zajímavé čachry-machry, jo, kolem čerta vraníka a řechtajícího řehky, ale nicméně myslím si, že jak jsem tady přestal o tom povídat, na to navážu, že ryba smrdí od hlavy, tak pokud by se opravdu prokázalo tady ty věci, tak si myslím, že minimálně by řehka měl dořechtat na funkci náčelníka generálního štábu, to už samo o sobě.
1: Tak s tím se měl počítá, že jo?
0: No, počítá, s tím se možná, ono se tady v té republice se už 40 let s něčím počítá a vždycky všechno trochu jinak, jo? Protože naši politici i čelní představitelé státu, i v tomto případě čelní představitel armády, otázka je, jestli mají, či nemají koule na to, říct prostě prohrávám, odcházím s podstama, jo, protože víme, že v zahraničí, že nějaký monster proces, tak prostě se zbalí a odejde sám. U nás obyčejně se každý bojuje do posledních sil za to svý korítko, aby u toho svého měšce se otrží do posledních sdílejí ty takzvané moci a podobně, takže my tady to v těch českých národních genech moc nemáme, to takovou tu, jak bych to řekl, tu sebereflexi, nebo jak to říct, ale nicméně furt, ať je to tak nebo tak, ryba smrdí od hlavy. Já si myslím, že prostě jestli by se tady v tom okamžiku měl potom už teda hledat nějaký viník, tak by byl měl být ten generál Řehka.
1: Jasně, ale pokud už jsi tady naznačil to, ten státní terorismus, tak to už je něco, co se řeší mezinárodně na úrovni OSN.
0: Já si myslím, že to taky skončí, protože konec konců, jestli dostanu prostor od tebe, tak potom tady mám připravený ještě nějaký dokument, který se o tom zmiňuju. Já si myslím, že tady to je velký, jak bych to řekl, v úvozovkách takový mezinárodně trestní nebezpečí pro Českou republiku. Mm-hmm. Myslím si, že skupinka tady prostě nějakých individuí, která si tady hraje na nějakou podporu Ukrajiny, jo, vytváří obrovský diplomatický nebezpečí, protože jestliže se dostane Česká republika na seznam, Česká republika na jakýsi v rámci OSN, na jakýsi seznam v úvozovkách, nebo prostě vůbec nějakého prostě spektra, nějakého úhlu pohledu, že podporuje terorismus, jestli se zjistí, že drony, který financuje nějaká podivná skupina lidí, skrze nějaký podivný soukromý podnik, skrze nějaký podivný spolek, a ty drony někde zabíjejí děti a lidi a civilní obyvatelstvo, tak si myslím, že to je špatně. Jo? A když to vemu i na ty vojenské věci, tak pořád od začátku toho roku 2022 tvrdím, že spor je mezi Ukrajinou a Ruskem. To je tady potřeba taky tomu dodat, doplnit. A Ukrajina navíc není ani země Unie, kterou tady já nemůžu ani cítit tu Unii, ale musím respektovat to, že tady Unie existuje, nebo nemůžu to nevidět. Ale Ukrajina není země Unie, čili tady je otázkou prostě vůbec nějaký Brusel, nějaká Unie o nějakou Ukrajinu vůbec stará. To prostě není náš problém. Vůbec to není náš problém. To je problém mezi Ruskem a Ukrajinou. A jestliže by do tady toho problému měli nějaký čecháčovský drony, nějakých vraníků a podobných sebestředných individuí zasahovat, tak já to vidím jako veliký problém.
1: A k tomu ještě využívají jako teroristický nástroj právě armádu České republiky jako státní instituci, která má chránit naši bezpečnost. Pojďme si pustit krátký úryvek z toho, jak jeden z úředníků státní správy vypovídá o tom, jak vlastně česká armáda mohla a byla využívána.
2: První zásilku tam vezli příslušníci jednotky 601, elitní jednotky, která jezdila na Ukrajinu se jaksi učit a dívat se, jak se tam válčí, ale zároveň sledovat ty technologie, třeba konkrétně dronovité technologie, je nepřátelský, dokázali dovést šahidy, které útočili a tak dále. No a tady tato jednotka jednou, když tam odjížděla, tak měla prázdno v autě a odvezla tam 50 dronů tady z tohohle projektu. Tam se uvažoval dokonce o obvinění, že tam bylo nějaké nezákonné využití vojenského prostoru, teda toho prostoru v tom autě.
1: Tak slyšeli jsme nahrávku, co na ní říkáš?
0: No, je to, jde z toho mráz po zádech, z té nahrávky. Je tady, je to v podstatě, ta nahrávka je argument, skoro bych řekl, v síle důkazu o tom, že teda opravdu, jak jsme na začátku to naše povídání tady rozjeli, jo, že se ta armáda České republiky podílí na manipulaci se zbraněma, převážení na Ukrajinu, což si myslím, že je špatně. Mm-hmm. Jo, jako lidsky špatně, ale je to i podle mě je to protizákonný.
1: Ty sám si na státní orgány již před rokem v prosinci 2024, dříve než tahle ta kauze byla jakkoliv oficiálně medializovaná, tak si se dotazoval některých státních úřadů na to, co se okolo této skupiny děje. Můžeš nám o tom sdělit víc?
0: Rád sdělím a rád upřesním, protože si tady přiřeju trošičku tu svoji polivčičku, že v podstatě tady dochází takovému paradoxu, že už v prosinci roku 2024, tedy před rokem, jsme právě na ty pochybné praktiky, kterých je celá škála, jsme už jakoby vnímali, viděli už tehdy z toho mediálního prostoru, a v té věci jsme dokonce podali oficiální trestní oznámení, a to bylo adresované naším spolkem věřitelů a přátel práva. Konkrétně teď musím se držet konkrétních dat, takže abych posluchačům a divákům nelhal. Takže 27. prosince roce 2024 jsme vrchnímu státním zastupitelství v Praze odeslali oznámení o podezření, že byl spáchán trestný čin. Já je to velmi, je to v podstatě krátké a výstižný, tak jestli dovolíš, já to tady odcituju.
1: Určitě, určitě.

podnětů v tom našem podání se říká doslova. V rámci širokého spektra našich zájmů, aktivit a iniciativ jsme jak z médií, tak z obvyklých sociálních sítí postupně seznamovali s informacemi o tom, že v České republice údajně probíhá sbírka o názvu Spravedlivá odplata, kterou údajně organizuje spolek skupina D. Ostatně přeskočím, to jsou identifikační věci. Který chce vyzbírat přes 200 milionů korun na drony pro ukrajinskou armádu, který chce vybírat peníze na 100 tun plastické trhaviny pro ukrajinské vojáky a který chce předávat údajně zkušenosti a informace české armádě, což se na neformální úrovni údajně už i děje a údajně už také i školí ukrajinské vojáky. V celé záležitosti údajně jde o podivné aktivity spojené s podivnou sbírkou, včetně toho, že výtěžek sbírky by měl být zcela či z části použit na trhaviny. K tomu připomínáme, že plastické trhaviny nejsou z hlediska válečného vyzbrojování považovány za vojenskou munici standardního typu, ale za prostředek páchání diverzí a sabotáží. Současně považujeme za pozoruhodné, že v činnosti spolku D je údajně angažován i čelní představitel armády České republiky, a to generál poručík Karel Řehka, náčelník generálního štábu armády České republiky. K tomu některé informace hovoří dokonce o tom, že Řehkovy aktivity mohou být vyhodnoceny jako státní podpora České republiky mezinárodnímu terorismu. Nemluvě o tom, že v rámci současného vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, včetně některých informací o tom, že stopa teroristického útoku na generála ruské armády Igora Kirilova a jeho asistenta podle předběžného vyšetřování údajně vede i do České republiky, i když zatím bez oficiálního potvrzení, neboť ruská tajná služba údajně zjistila, že za explozí stála s nejvyšší pravděpodobností plastická trhavina typu Semtex, což je samozřejmě český výrobek. Nelze tedy jednoznačně vyvrátit, že jakákoliv podivná hra na soukromou armádu, že jakékoliv narušení, hrašení s vojenským materiálem mimo rámec působnosti náležející výhradně českému státu a jeho ozbrojeným silám či licencovaným obchodníkům s vojenským materiálem vykazuje mnohá politická, diplomatická, ba i vojenská rizika. Spolek skupina D uvedenou sbírkou údajně získal částku 203 671 730 korun. Podotýkám, že to bylo v prosinci loňského roku. Z obsahu zhora uvedených informací, a to i z hlediska zúčastněných fyzických osob, tak z hlediska manipulace s vojenským materiálem, ba dokonce bojovými prostředky, tak i z hlediska cílu činnosti pojímáme podezření z eventuálního naplnění skutkových podstat trestných činů, které se jmenují nedovolené ozbrojování, paragraf 279 trestního zákoníku, vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků, paragraf 280 trestního zákoníku a účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu, paragraf 321a trestního zákoníku, jakožto trestného činu proti cizímu státu, tedy proti Rusku. Vzhledem ke skutečnosti, že podatel není, to přeskočím, Současně apelujeme na to, aby se příslušný státní zástupce zabýval také otázkou, zda údajná činnost spolku skupina D, tedy činnost, co do eventuální manipulace s vojenským materiálem, je či není zcela v souladu se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, tedy zákonem číslo 38 z roku 1994 v platném znění, a také zda je či není zcela v souladu s platným mezinárodním právem, zejména tedy smlouvou o obchodu se zbraněmi, takzvaně ATT v angličtině, zkrátka. A dále pak, zda výše zmíněná částka 203 671 730 korun, jakožto údajný výtěžek ze zmíněné sbírky, respektive zda zmíněná sbírka a jakýkoliv výtěžek z ní skutečně existuje, a pokud ano, tak zda se tak stalo, či děje v souladu se zákonem o veřejných sbírkách, tedy zákonem 117 z roku 2001 v platném znění, a to zejména pak co do ustanovení paragrafu 1 odstavec 2, který říká, že sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých, tedy i práv a svobod druhých zemí.

0: Takže toto jsem ocitoval, omlouvám se, mám zdržení tvýho pořadu, ale tady to jsem ocitoval
1: vyloženě... Ne, protože ty tam jmenuješ ty konkrétní paragrafy.
0: Přesně tak, proto jsem to ocitoval, protože to se nedá takzvaně okecávat, to by bylo scestný a zavádějící. Čiže jsem ocitoval text, který odešel k vrchnímu státnímu zastupitelství 27. prosince 24. Nabízí se otázka, kterou jsi mi určitě položil.
1: Co jsi dostal za odpověď?
0: Tak. Odpověď jsem dostal, mám ji tady, je také dvoustránková. Odpověď mi poslal státní zástupce magistr Martin Bílý a píše mi v tom, když to shrnu, že všecko je naprosto v pořádku. To znamená, teď ostupem času jednoho roku, tak buď Bílý nemá na státní zastupitelství vůbec co dělat,
1: protože
0: jeho odpovědnost je žalostná.
1: A nebo někoho kryje.
0: Nebo v té době, no to už je spekulace, nebo možná v té době někoho kryl, nevím, možná, že čekal, až koho pan prezident vyznamená, když Franíka vyznamenal nějakým řádem pan prezident Pavel, který se kamarádí taky mimo jiné s lidma, to jsem zjistil na Facebooku tuhle nedávno, s lidma, kteří se taky tam píšou na Facebooku o sobě, jak převáděli, nebo jak se angažoval nějaký převádění lidí na Ukrajinu, tak si se tam pan prezident otlapkává na tom Facebooku a tak dále.
1: Mimochodem, teď neustále vlastně máme kauzy, kdy vlastně čeští občané umírají v bojích na Ukrajině. Dokonce jsme měli tu výstavu ve Zlíně, pokud si to zaznamenal, těch padlých českých vojáků na Ukrajině, těch dobrovolníků.
0: Určitě to jsou hrdinové,
1: nebraňme jim.
0: Nebraňme jim, kdo chce zabíjet, může být zabit.
1: Ale je to vlastně zrada sloužit jako v cizí armádě, že?
0: Do nedávna to byl trestný čin, služba v cizí odbrojené moci, myslím, že to ve starém trestním zákoníku byl paragraf 115, ale to teďka hodně spekuluju. Dneska je tam nějaká taková výjimka, že prezident snad může udělit nějaký ty abolice pro službu v cizím vojsku. Jo, ale jak znovu říkám, já bych tady s tím neodbočoval, z mýho úhlu pohledu, z mýho názoru, bych to uzavřel tím, že prostě kdo chce zabíjet, může být zabit, ale potom ať nebrečí. Jo, já tomu vždycky dodávám, že dneska možná dostane řád zlaté záchodové mísy za hrdinský čin. Jo, to je velmi, velmi důležitý řád, velmi vážený řád pro těch fanatiky. Takže dostanou řád zlaté záchodové mísy a život jde dál pro nás normální lidi. Jo, ale chtěl jsem říct, že teda pan státní zástupce mi napsal, jak je všecko v naprostém pořádku před rokem, nám odpověděl.
1: No a pan Bílý tě odkázal tady na magistrát, pokud si to dobře pamatuju.
0: A mimo jiné, to mi odpověděl z hlediska všech těch paragrafů, kde tam bylo vzneseno to různé podezření, nebo respektive jsme žádali, protože to se jmenuje oznámení o podezření, že byl spáchán trestný čin, čili tam paragraf 158 trestního řádu jasně ukládá nějaké povinnosti orgánů činných trestních řízení, jak se to má prověřit a tak dále. Jinými slovy, všecko to, co teďka dělá ta vojenská policie podle mediálních zpráv, to teď ta vojenská policie tak opravdu dělá. Aspoň podle těch mediálních vývodů, jak ty, co jsme tady slyšeli, i jak podle těch, co jsme tady neměli možnost přehrát. A jeden z posledních odstavečků je, že pan státní zástupce Bílý se věnuje, nás tam odkazuje jedním odstavečkem, že co se týče sbírek a toho zákona o sbírkách, takže asi odkážeme na orgán, který by se měl tou sbírkou zabývat. V tomto případě podle místní příslušnosti by to měl být tedy magistrát hlavního města Prahy. Dostáváme se tak k magistrátu hlavního města Prahy, takže já, když dovolíš, budu hned plynule pokračovat.
1: Ano.
0: Aby jsme hlavně našim divákům nepřetrhli nic, ale ani sobě, abych nepřetrhnul nic takzvaně. No tak jsme se obrátili na magistrát hlavního města Prahy a chtěli jsme po něm, podali jsme mu taky právě oznámení o tom, že teda máme podezření, že ta veřejná sbírka se děje v rozporu se zákonem o veřejných sbírkách, protože tam jsem citoval ten paragraf 2, k čemu se veřejná sbírka nesmí používat, nebo nesmí ho k čemu, co není veřejnou sbírkou. No a světe div se, magistrát hlavního města Prahy nám bravurně odpověděl, velmi teda, jako, jak bych to řekl, velmi slizce tím proklouznul, ale v podstatě neřekl, že my lžeme, a v podstatě nám potvrdil, že taková sbírka neexistuje. To znamená...
1: A konkrétní znění, jestli tě můžu...
0: Hned se k tomu dostanu, Ríšo. To znamená, že tady máme vybraných v prosinci loňského roku, jsme měli vybraných bezmála 205 milionů korun, běhají, někde tečou od někoho někam, 205 milionů korun. Finanční správu si dovolím tvrdit, to nezajímá, nebo jsem nenašel žádnou zprávu, že by to finanční správu zajímalo.
1: Když teď přeruším, teď po té, co se rozvířila ta kauza kolem té vojenské policie, že vlastně zase zahují, tak proběhla i médií zpráva, že vlastně někdo na popud právě, že ta vojenská policie zasahuje, tak právě poslal ještě dalších 100 milionů někdo. Jednorázově.
0: Jo, to by to snad dokonce měl být nějaký majitel nějakého média, to jsem taky jako, jo. Pak je taky otázka, když to teda poslal jednorázově, jak to jeho médium, na čem vydělává, od koho peníze získává a jak objektivní zprávy poskytuje takové médium a v čí prospěch, jestli ve prospěch České republiky nebo Ukrajiny, nebo zdravého rozumu a spravedlnosti. Ale aby jsme teda se vrátili k tomu magistrátu, aby se teda takzvaně nezamluvili, tak magistrát tam teda, jak jsem říkal, v podstatě potvrdil, že taková sbírka u nich dána neexistuje a napsal doslova ten citát, teda, který po mě chceš, omlouvám se, nemám braille, ale dám to dohromady. Co se týče spravedlivé odplaty, čili ty sbírky spravedlivá odplata, nejedná se o název veřejné sbírky, nýbrž o název kampaně či projektu, v rámci kterého spolek sice vybírá finanční prostředky na plastickou trhavinu, jak to vědí v Praze, že spolek vybírá prostředky na plastickou trhavinu, a další ženijní a pyrotechnický materiál na obranu Ukrajiny, že já bych hned vyslechl jako svědka, být vojenský policajt, tak hned vyslechl jako svědka tady tu úřednici, protože to je svědek, že teda vybírají finanční prostředky na plastickou trhavinu a další ženijní a pyrotechnický materiál na obranu Ukrajiny, avšak mimo režim zákona o veřejných sbírkách, tady nám to přímo píšou černé na bílým, avšak mimo režim zákona o veřejných sbírkách, což vyplývá také z toho, že výběr finančních prostředků v rámci projektu Spravedlivá odplata probíhá na jiném bankovním účtu, než na číslo účtu, který jsme se tady my dotazovali, to číslo účtu zveřejňovat nebudu, aby někdo neřekl, že GDPR porušuju, protože nemám potřebu se tím zabývat. Jinak mimo jiné to čisto už jste pochopitelně poskytli už i vojenské policii, aby bylo úplně jasno, že my jsme velmi důslední, že já nechci skončit v pekle mezi čerství typu vraník. Já si umřít jako slušný člověk a přesně tak, a ne zahynout a spečiští dějin mezi bílými koni nebo nějakými arrogantními sebestřednými čerty. Takže závěr tady končí ten, že text končí závěrem, že vzhledem k tomu, že spolek provádí, myslím se tím teda spolek skupina D, provádí shromažďování finančních prostředků na plastickou trhavinu a další ženijní a pyrotechnický materiál mimo režim zákona o veřejných sbírkách, není možné, aby se v tomto případě dopustili porušení zákona o veřejných sbírkách. K vyhodnocení, zda spolek svým počínáním porušuje nějaký jiný zákon, není odbor magistrátu hlavního města Prahy kompetentní. Podepsána MGR BC Hana Svobodová, vedoucí oddělení odvolacích agent, podepsáno elektronicky. Tak co nám tady paní Svobodová řekla? Řekla nám toho hodně. Co nám dala Bílá hora? No ta nám dala. Takže paní Svobodová nám tady píše, že spravedlivá odplata kšeftuje. Co to tady píše? Vybírá finanční prostředky na plastickou trhavinu, ženijní materiál, pyrotechnický materiál na obranu Ukrajiny. Ale děje se tak na jiném účtu, o kterém se ví. Teď otázka, komu ten účet patří, v jakým režimu ten účet vůbec běží, jestli ten účet je pod kontrolou finanční správy, kdo na něj přispívá, kam z něj tečou peníze, kdo z toho má zisk a tak dále, a tak dále. To už je taková ta základní otázka pro kriminalisty, motiv. A další věc je, že když teda někdo vybírá peníze mimo režim veřejné sbírky, tak se vlastně neví, co to je. Jo, takže ale líbí se mi tady to slovo, to bych tady ještě chtěl potrhnout.
1: Takže tady máme vlastně svým způsobem neexistující právní formu.
0: Ano, můžeme to tak z toho dopisu cítit. Jo? Já na to mám svůj názor, to je velmi existující, prachy jsou velmi existující, ale mně se tady líbí ten název kampaň či projekt. Tak si představme, že teda nějaký podnikatel, majitel, já nevím, řeknu teďka, tiskárny, autodopravy, pekařství, jo, a tak dále, řekne finančnímu úřadu, no já tady mám 200 milionů, ale to je můj projekt, to já nebudu zdaňovat.
1: To je moje kampaň.
0: A nebo to je moje kampaň, to já tady sbírám na babku, na chudý babky houbařky, aby se měli dobře, to je moje kampaň, to já vám nebudu zdaňovat. No prosím, jo, kde to jsme? A další věc je, když tady úplně se tady skoro nabízí, to mě vyloženě napadlo už, když jsem tu odpověď, jo, čet toho magistrátu a ještě můj kolega u toho byl, A říká, tak tady teda pokud tam napíše úřednice magistrátu, že se děje nějaká sbírka peněz mimo oficiálně oznámenou sbírku, proč nepodali z úřední povinnosti paragrafu 8, 9 nebo 10 trestního zákoníku trestního oznámení. Tam je napsáno, že jestliže se státní orgán pojme podezření o trestném činu nebo doví o podezření o trestném činu, má povinnost, takzvanou úřední povinnost, podat oznámení orgánu činným trestním řízení. Mě by zajímalo, jestli paní Svobodová podala trestní oznámení nebo magistrát. A to bychom se dostali ještě tomu dohovet v té době. To bychom se dostali k věci. Jo. Tak jsem se tu dozvěděl, proč je Praha rozkopaná, prej piráti, prehledají poklad. Ale to je taková moje teďka vsuvka, ta sem opravdu nepatří. Takže tady vidíš sám, jo, že opravdu je to, jak bych to řekl, je to ne pole neorané, je to pole velmi dobře zorané a z těch brást toho pole pěkně ta zlatá voda, ty zlatý nitě tečou do kapes konkrétních lidí a když pominu pár, opravdu řeknu teďka, blbejch, hloupejch, fanatíků, kteří tam posílají po 100 koruně, aby prostě, aby, jak bych to řekl, zadosti učinění nějaký nebo něco, tak si myslím, že tam je v první řadě velký podezření z malá domů, to si myslím, že velký, je tam všechno to, co tam je v obsahu toho oznámení, už zmíněno, takže když to shrneme, je tam opravdu nebezpečí z diplomatického poškození České republiky, protože jestliže tady nějaká skupina hraje jedna, tak je to špatně. Hmm. Jestliže, teďka nebudeme říkat kdo, ale odkud, jestliže z České republiky jdou prachy na trhaviny, pyrotechnický materiál, ženýný materiál, který má zabíjet lidi a Česká republika není v válečném stavu, tak si myslím, že to je špatně.
1: Navíc si uvědomuje jednu věc. Tyto lidi, jako je nevím, pan Pojar, který tady tento projekt podle mých informací také podporoval, jako je právě pan Vetchý, jako je pan Řehka, tak tyhle ty lidi pan prezident Petr Pavel vyznamenal. Jak na to reagovat?
0: No, jak na to reagovat?
1: Že nejvyšší představitel státu s tím, že teda existují tady nějací občané, kteří tuto věc kritizují oficiálními cestami, podávají důvodná podezření a potom hlava státu, navíc ještě v notném odstupu od takového trestního oznámení, vyznamená tyhle ty lidi. Co to znamená? Co to říká o našem státě?
0: No, ono to říká více do věcí, že jo? Otázka. V první řadě pro mě to říká, za čí zájmy kope prezident České republiky? Za zájmy Čechů? Toť otazník. Vyznamenal tím, že vyznamenal prezident republiky herce Vetchého, vyznamenal teroristu, vyznamenal pachatele trestného činu, vyznamenal spolupachatele trestného činu, nebo vyznamenal, protože založil spolek. A to ještě jsem se nepídil, za co ten metál takzvaně dostal. Jak se to jmenuje, to vyznamenání.
1: Nevím, co to bylo konkrétně za metál, ale vím, že tam byl komentář, že se to uděluje stejně tak i panu Řehkovi, i dalším, že se to uděluje za zásluhy při obraně státu, pokud se nemýlím, v krizovém období po napadení Ukrajiny ze strany Ruska. Jo. Že v tomto to krizové období oni pomáhali jako překlenout a ještě ho jako prostě jo, překonat.
0: No já mám na jak bych to řekl, na angažma a vůbec jako charakterové vlastnosti pana prezidenta svůj názor. Jo, v podstatě teď je doba, kdyby ho řekl nahlas, tak mě zítra seberou a zavřou, ale jednou přijde doba, kdy to budu moct říct nahlas. Já si myslím dokonce, že přijde i doba, kdy sám Petr Pavel bude muset celou řadu věcí vysvětlovat, jo, protože nevím, ale když porovnám prostě našeho prezidenta a mořskou medúzu, tak víme, že mořská medúza nemá báteř, ale přesto bych řekl, že je chytřejší. Jo, takže já bych myslím, že tady fakticky nemá cenu zabíhat, ale tuhle jsem si hrál s takovou sestavou věcí, v čem já jako občan České republiky, začínám se na to teda čím dál víc stydět, ale je to tak, musím, jako jsem občan České republiky, tak jsem se začal tak nějak psát, jak se říká, hodit do tušky, jo, všechny tyhle ty různý akty Petra Pavla jakožto prezidenta a chtělo se mi z toho brečet. Začalo to omluvama na Terezínský tryzně, omluvama sudeťáků, pak jsem tam narazil nějakou zprávu o vracení majetku nějakému fašistickému rodu, nacistickému rodu, přesně tak, kde se snažil o prolomení Benešových dekretů. Takže já vždycky, že najdu nějaký snahy, ne našeho, ale 15. českého.
1: 15. března nechal odvést korunovační klenoty do Německa.
0: Ano, to ne, ani nevím, jestli se vrátili nebo ne, a pokud se vrátili, tak zase se vrátili jako praví. Jo. Čili bylo by tady, by se mohli natočit druhý díl, jich tváří Petra Pavla, to by asi bylo natanečno, jich tváří Petra Pavla, protože on má, myslím si, že by to byl oříšek pro nás, on má ty správný školy na to, jo. Takže říkám, jsme tady proto, aby jsme řešili spolek skupiny D, nebo řešili, aby jsme tady komentovali některé činnosti spolku skupiny D a Nemesis, už jenom ten název, jo, spolek sbírka odplaty, jako odplata, to má strašně blízko k pojmu msta. Komu se tady zakladatel spolku Vetchý chce mstít? Já nevím, komu se chce mstít.
1: Pravděpodobně Rusům.
0: Pak tady máme určitý paragrafy na ochranu národa. Jo. Ono vůbec tato protiruská, tato rusofobie a ten protiruský neonacismus, v podstatě, co tady je, to je protiruský neonacismus, to prostě dneska frčí. Jo. Tak když se podíváme na nějaký paragraf kolem 300, něco takového tam je, tak je tam takzvaný paragraf hanobení národa. Jo, a to jako dneska dnešní justice nechce vidět. Konec konců tu justici se už dneska zmiňoval. Tady máme pana státního zástupce Malýho, který určitě Bílýho, pardon, který určitě teďka po odvysílání tady ty naše reportáže bude kout pikle, jak se mi pomstít a jak mi nechat, jak mi zavřít a bude hledat každý slovíčko moje, protože státní zástupci jsou extra mstivá sorta lidí, bohužel beztrestná, bez odpovědnosti, ale bude hledat, jak se mi dostat na kobylku takzvaně, ale ať tak nebo tak, prostě neumím si vysvětlit rok nečinnosti a teď najednou se dostáváme, teď na konci dostáváme na začátek. Teď vojenská policie, televize Nova hrdě odvysílá reportáž i dnes rozhlas, teď český média se věnují zásahu vojenské policie právě ve spojitosti se sbírkou Nemesis, ve spojitosti se spolkem skupina D, a tak dále. Všechno to, co jsme teďka už tady pětkrát řekli, šestkrát řekli, to je potřeba si jenom připomenout. Ale když jsme to před rokem všechno, tak se říká, hodili do tušky, dali na papír, tak to nikdo nechtěl vidět. Já ještě podotýkám, když teď jsem si vzpomněl, omlouvám se, teď jsem si vzpomněl, že jsme dokonce postup toho pana státního zástupceho Bílýho nechali přezkoumat kým? No, nejvyšším státním zastupitelstvím. Víme, kdo ho vede, no paní Bradáčová ho vede. Ta paní Bradáčová, která když dnes rád údajně v krabičce 7 milionů korun, tak měla zájem i o jeho madrace ve vazební věznici. A ta samá paní Bradáčová, která když dnes se šéf správy železnic 80 milionů, tak jsem žádný její mediální výstup neviděl, šéf správy železnic žádný madrace zatím nepoužívá erární ve vazbě a paní Bradáčová je na prostém klidu. A nabí se otázka, kdo ji dosadil do funkce nejvyšší státní zástupkyně, zdali je členkou spolku Aspen a za koho tedy kope, jestli za spravedlnost nebo za někoho jiného.
1: Asi je potřeba si uvědomit, že v době, kdy ty si podával to trestní oznámení, tak asi v těchto okruzích českých státních elit asi nebyl zrovna správný čas něco takového tahat ven. Mně to docela připadá, že s ohledem na chování paní ministryně, no bývalé paní ministryně Černochové, tohle to je něco, co bylo dopředu připravené a bylo to prostě načasované tak, aby to proběhlo po volbách, v době, kdy ta vláda bude končit. A právě je potřeba podle mě si uvědomit, že tohleto, o čem my tady mluvíme, je jenom špička ledovce. A že to má právě zakrýt celý ten ledovec, který se pod tou hladinou ponoru, pod kterou my momentálně nevidíme, který to má zakrýt.
0: Já určitě musíme připustit i takovou úvahu, že se jedná o zastírací manévr, protože máme tady taky, já nevím, kolik miliard vyhozených zastíhačky, že jo? Což je daleko větší problém, dokonce problém, kterým se začíná věnovat tady ta vláda, nová vláda. Jo? A my i mohli bychom si trošičku zaspekulovat, ale i reálně pouvažovat, zdali problém s kauzou Nemesis a sbírkou a tak dronama nemá právě odvést pozornost zejména veřejnosti někam trošičku jinám, než teda 150 nebo kolik miliard za stíhačky, které neexistují. A podle mě ty stíhačky budou na takový úrovni jako paní Kolombová, že už je nikdo nikdy neuvidí. No, prostě prachy někam odešly a stíhačky nebudou a tak dále a tak dále. Ale říkám, to je někdy dobrý se držet jednoho tématu a jít za ním, než prostě všechno motat do jednoho pytle, protože si myslím, že právě ta špinavá politika, protože politika je vesměs špinavá, jo, s tím jako by počítá. Že prostě za ty řadový lidi, kteří se v tom neorientujou, tak prostě to všechno se sváže do jednoho ranečku, do jednoho uzlíčku a tak nás společně to všechno zahyne. Jako když všechny rostlinky na sebe nějaký temný komory a nebudou my sluníčko, oni vlastně společně uhynou. Jo? Já si myslím, že když už ta kauza je na světě, takže mělo by být v zájmu tady ty vlády tu kauzu dotáhnout do konce, ale právě věnovat i ze strany nové vlády pozornost právě tomu, aby do ty kauzy nemohli zasahovat ti, co ji vlastně měli dřív rozjet. Jo? Čili státní zastupitelství, který to zametl pod koberec.
1: Bohužel vypadá to, že takových lidí bude plné i to ministerstvo obrany. Ale pravděpodobně.
0: Je to velmi pravděpodobný. Nedávno jsem teďka viděl někde opravdu před pár dny nějaké vyjádření zase nového ministra obrany, který mi připadá, že už se odkopal, jo, který zase tam kope za Ukrajinu a tak dále, takže to znamená, že naši důchodci budou být na důchody, nebudeme mít penicilin, prostě máme tady nejdražší energii a tak dále, takový ten obecný rozhled, jo, ale zase budeme prostě rvát prachy do Ukrajiny, mě to úplně špatně už tady, co se tady děje, jo, ale zase už to tak prostě vypadá, je to takový, mi to připadá, jako, aby se koža, jak se to říká, vrch nažral, jako se zůstala celá, že ona zastanová vláda, taková hvězda taky nebude. Jo? Ale v každém případě, prostě, jak to ti sami, co to zametli pod koberec, vždycky rádi říkají, držme se konkrétní kauzy. A pokud tady máme skupinu, podle mě gaunerů, který tady organizují, který se tady angažují v tom, ne aby pomáhali českým lidem, tady je moře matek samoživitelek, moře lidí nemocných, moře lidí nevinně, moře nevinných lidí trestně stíhaných, moře nevinných lidí odsouzených. Je tady obrovský, řeknu, doslova bordel v organizaci, která se jmenuje OSPOD, která prostě dělá všechno obráceně ve vztahu mezi děti a rodiče. Prostě je tady celá řada věcí, které by se mohly řešit. A tady se nachází skupinka lidí, úzká skupinka lidí, a to ještě podnikatel, herec, jo, jeden z nejvyšších představitelů, nebo nejvyšší představitel armády de facto, a ty všichni upínají po svoji pozornost nějaký Ukrajině. Tak je to jenom proto, že mají tak dobré srdce, anebo proto, že potřebují ty penízky. To je všechno otázka pro tu vyšetřovací komisi. Ale já bych tady určil parlamentní vyšetřovací komisi a šel bych zatím jako ohař.
1: Pojďme si slíbit, že v tom budeme vyvíjet nějaké úsilí a že samozřejmě i s těmi výsledky při nějakém dalším tvém postupu, a já se ti samozřejmě pokusím být napomocen, tak že v tom budeme pokračovat a budeme dál naše diváky informovat.
0: Já to za sebe a za lidi, za který mám právo mluvit, určitě slíbit můžu, protože já jsem známý jako ohař. Já jsem, jak bych to řekl, nikdy jsem se před někým, neumím to říct slušně, ale řeknu to prostě, neposral. A nehodlám se na starý kolena před někým posrat. A tím spíše nehodlám nikomu klanět, ať už to je sebestředný namyšlený čert, nebo nějaký šašek v uniformě. Prostě nehodlám se před někým klanět a nehodlám se rozhodně nikoho bát. A jsem rád, že tady v podstatě mám dneska od tebe v tvým pořadu vytvořený prostor, nebo měl jsem vytvořený prostor to všechno tady říct, protože i kdyby mě Nemesis neboli překladům sta chtěli nějakým způsobem odstavit z toho veřejného života nebo i fyzického života, tak seš tady ty jako mladý člověk, je tady celá řada jiných lidí a protože mám takový svý vlastní krédo dědek proti dětkům, to jsem pojal nedávno, protože už se nemůžu koukat na to, jak starý dětkové furt něco harašejí, slejzají se a furt si hrají na nějaký vlastence a nikdy nic nevyřešejí, tak se začínám čím dál víc orientovat na mladou generaci a myslím si, že tohleto, když se najdou 2, 3, 4 mladí lidi, minimálně tak, jako se ještě, ale klidně i starší, tak už se to nedá zamít pod koberec. Prostě to téma nesmí umřít, v tom se musí prostě pokračovat a to se musí dotáhnout do konce. A jestliže si tady my dva na to, jak se říká, plácnem, tak věřím tomu a dneska už mám důvod tomu věřit, protože ve veřejnosti je strašně moc lidí, který to zajímá. Já jsem dneska v kontaktu, jinak bych si nedovolil vůbec tady vystoupit, jo. Jsem dneska v kontaktu s několika, řeknu, desítkama lidí, který se taky nebojí, který získává informace mezi lidma a nejenom drby, slovo informace mezi lidma je velmi blízký slovu drbuj, ale i lidi, kteří přináší informace věcní, jo, prostě argumenty na bázi důkazů. Všechno tady to bylo přeposláno mým kolegou k vojenské policii, aby to takzvaně do případu mohlo vnést nové světlo, aby ta vojenská policie viděla dneska, co jsme viděli my před rokem. Jo, takže si myslím, že je tady dobře našlápnuto k tomu, protože já si myslím, že podporovat zabíjení lidí na kterýkoliv straně je prasárna a že k tomu nepotřebujeme žádný trestní zákon, ani žádný trestní řád, že k tomu potřebujeme morálku, srdce a svědomí a rozum. A to tady prostě musí přijít ke slovu už jednou. A ne pořád nějaký pletichy, nějaký měšce furt někde do kapec, furt něco rozkrádat, překrádat, jo, přerozdělovat, odkloňovat. To jsou prostě pojmy, které máme snad jenom my.
1: Já ti ještě jednou děkuju, zdravím všechny diváky a my určitě v tomto úsilí a Zbyněk 100% budeme pokračovat. Prosím, vyjádřete Zbyňkovi za jeho práci, kterou tady dělá a i za to riziko, které postupuje svojí prací, která je samozřejmě dobrovolná. Tak mu prosím vyjádřete podporu lajkem nebo odběrem nebo nějakým komentářem, který mu potom budu moci vzkázat. A těším se, že se tady na tom kanále zase uvidíme, Zbyňku.
0: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny tvé diváky.
1: Děkuji. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Mějte se krásně, přátelé.

0: krásná ústěnka.
1: Nádherná, už jedeme naživo.
0: Už jedeme naživo, výborně.
1: To víš, že jo.
2: Hledám
0: já jsem tady trošku spítím.
1: Udělej si pohodličko, doplň tekutiny.

0: asi se budu muset sednout na normální židli.
1: Jde si tam houpat si křeslo.
2: To už dávno
3: jsi mou proměnou.
2: Vím to už dávno,
3: že ty jsi mnou. Vím to už dávno.
1: Kam furt chodíš?
3: Vím to už dávno jsi mou ozvěnou. Stejně tak ty.
2: Přátelé, já už jsem se snad nějak uvelebil.
4: Mám takovou jednu teorii, že žijeme v paralelních vesmírech, nebo respektive v realitách, kdy každý má jakoby svoje nezávislé na čase. A samozřejmě se nějakým způsobem ovlivňujeme, ale spíš to jsou naše jakoby projekce. Samozřejmě máme jeden univerzální program, to je jasná věc. A díky nějakým transcendentním zážitkům, ale hlavně lásce a propojení, se můžeme dostávat do společné vibrace a absolutní přítomnosti, kde už není čas, ani žádná paralelní realita, ale čistý prostě univerz. To jsou prostě ty okamžiky, kdy prostě nic neexistuje, jenom prostě tady a teď a není čas, není nic, prostě jenom prostě krásný pocit, že všechno jak má být, bezpečí, klid. A seš propojený se s tím člověkem, s tím systém dostávám, s tím zážitkem transcendentním, nebo teď tě mám dostat zále se sebou. A zároveň cítí, že seš propojený se všem. A je to právě ten, to, kde neexistuje právě časovší jiný reality, ani paralelní, to je právě ty z čeho vychází ty programy a všechno. Z čeho vychází ty programy a všechno. Z čeho vychází ty programy a všechno.

0: až na jiný.
1: Přátelé, tvůrci krásní ve hmotě i ve spiritu, tady studio Deja Vu z Vysočiny. A pokud máte 11.12. 6 minut po 9. hodině večerní, tak sledujete přímý přenos s hostem Michalem Nekvapilem z Bylinkové chaloupky, s kterým jsme se domluvili, prostě že dneska uděláme vysílání na téma cesta osobního rozvoje. Já celkem tuším, do čeho asi zabředneme, ale nechám se překvapit, jo? Takže Michale, já tě tady vítám, vyzkoušíme obligátně zvuk. Slyšíme se?
2: Slyšíme se výborně. Jak slyšíš mě?
1: Já tě slyším překrásně. Ostatně tak, jak vždy, ty už tady byl asi možná dvakrát nebo třikrát v Dežavíčku.
2: Jenom jednou.
1: Víckrát.
2: Ne, jenom jednou.
1: Na hudební téma, pak ještě s tím, s Alešem Vilíkem. Dobrý.
2: To bylo poprvý, kam?
1: To bylo poprvý, no dívej.
2: Jako pak jsem ještě se byl, a to bylo takový jenom polechtáníčko. No.
1: To nevadí, to bylo, krát, ale polechtáníčko kolikrát prostě způsobí, jo, takové věci, mávnutí křídla motýle, ano, způsobí na druhé straně země koule třeba, že se do sebe zamiluje muž a žena, což je dneska velmi jako vhodné, aby se muž a žena spolu milovali. Takže zvuková stránka funguje perfektně, já tě tady teda ještě jednou vítám. Vítám všechny posluchače studia Deja Vu na Svobodné vysílači a já jsem to ve spolupráci s Vesmírem zařídil tak, že tady to dnešní vysílání jde živě na oba streamy na Svobodné vysílači, ale pouze mluvené slovo, ale to nevadí. Celé videjko běží na naší YouTube rouře. No a ti, kdo poslouchá Svobodný vysílač, mluvené slovo a zajdou si do kalendáře, tak tam je takový link, na něho si kliknou a otevře se jim tady ten YouTube. Jo, takže budou s námi tady živě sledovat naše ksichtíky a fotečky, co tady mám na téma vlastně toho osobního rozvoje, takže nějaká tvůrčí činnost, jo, nějaká zájmová činnost, takže nechme se překvapit všichni a já už předávám slovo Michalovi Nekvapilovi z Bylinkové chaloupky, který je hlavní teda tvůrce tohoto vysílání. No a Michale,
2: Peťo,
1: začni, ano.
2: Já bych teda byl rád, kdybyste to i trošičku moderoval, případně se do toho nějak zapojoval, kdyby pokládal nějaké otázky.
1: Ano.
2: Případně pokud posluchači na jakýkoliv platformě něco napíšou, budu se chtít zeptat, tak klidně to můžeš přetlumočit. Jsem tady prostě pro všechny, kteří by chtěli cokoliv zodpovědět, na něco reagovat a interaktivně se zapojit tady do toho mýho monologu.
1: Ano, moderování to mě hodně baví. Jo. A mám tady dokonce telefon na dnešek, jo. Takže kdo budete chtít telefonovat a ptát se Michala, nebo do studia, cokoliv, tak telefon dneska je 605 055 818. Já ho tady napíšu ještě, přilepím ho tady na vysílání, na obrazovku. Jo? Takže to je vše. A jinak můžete psát normálně živě tady do chatu na YouTube rouře. Tak jo, Michale, tak však budeme vést nějaký dialog a bude jakási interakce. Uvidíme, kam nás to zavede. Takže začíná.
2: Já bych začal tím, co se mi děje v posledních 2-3 dnech, možná 2 týdnech, protože pak v té návaznosti, aby lidi pochopili, v jaký jsem prostě momentálně náladě situace a energii, a myslím si, že to bude jakoby vhodný. Prostě poslední 2-3 dny a dejme tomu posledních 14 dní cítím úplně šílený tlak. Jo. Naložil jsem si toho strašně moc, to všichni víte, co mě znáte, ale teď ten poslední dny jsou prostě šílený, začíná se mi to propisovat do toho, že ztrácím strašně důležitý věci, do toho, že se mi projevují staré zranění, které prostě pramenějí z nevyspání, z toho, že si toho moc nakládám, ze stresu, a však to všichni moc dobře víte, a s tím vším souvisí vlastně i ta cesta toho mýho osobního rozvoje, protože já moc dobře vím, že to, co teď dělám, je prostě bullshit, že to prostě takhle nemá být, ale prostě jsou různé okolnosti a souvislosti, kterými prostě bránějí to položit a jít se věnovat sám sobě. Jo. A to je prostě strašně složitý a teď se budu mít 2 hodiny na to, abych vám vysvětlil, co se mi děje v hlavě, jak jsem tady k tomu došel a co vůbec jako chci se svým životem dělat dál a jako chci rozvíjet. Takže bylo to trošku srozumitelný, Peťo.
1: Bylo to perfektní, já bych klidně začal reagovat tím, jo, že nejsi sám, komu se tady dějou tady ty věci. Mně se to děje taky, děje se to mé ženě písni, protože ty energie jsou tak rychlý, tak silný, je to tak vibračně všechno nabušený, že my nevíme z které do které, jsme nuceni odříkávat nějaké aktivity, ale přesto děláme i z domova, i v terénu. A taky říkáme si, pojďme si chvilku odpočinout, ale ten odpočinek je takový, že i tak je aktivní a že stejně něco tvoříme. A když už teda ležíme jak paňáci, tak stejně v těch hlavách se honí tolik věcí, že pak stejně staneme a jdeme někam něco dělat. Jo? Sice věci nestrácíme, i když kolikrát na těch našich hudebních aktivitách necháme někde kábel, nebo mikrofon, nebo stojan, jo, pro který si potom jedeme, ale jsme nepozorní, jo. Nedokážeme se, nebo aspoň já mluvím za sebe, nedokážu koncentrovat na jednu věc, honí se mi hlavou desítky. Jo, ty myšlenky nejdou zastavit, takže chápu tě, pokračuj.
2: Děkuju, jsem rád, že v tom nejsem sám. Když si myslím, že no ne, nebudeme srovnávat, to je nesmysl. Děkuji ti za podporu, Peťo, a pokračujeme dál. Já bych se teda vrátil k mé osobě a k tomu osobnímu rozvoji, a kdy já jsem si asi tak zhruba začal uvědomovat, co to je jakoby vědomý člověk, tvořivost, když začal ten přerod toho kluka, toho adolescenta až mladýho chlapa, který si začal uvědomovat, že život je jenom tak easy game a že by měl mít nějaké naplnění a nějaký hlubší smysl. No. Mně se to začalo dít kolem 14 let. 13, 14 let. A hned na poprvé mě k tomu dovedlo zranění, takže down. Nebylo to něco life, easy life, pohodička. Ne, musel jsem dostat nějakou facku, musel se něco stát. A jakmile se to stalo, tak jsem šel do sebe a začal jsem si něco uvědomovat. A v ten moment mi něco seplo. A to bylo takový to první uvědomění, hele kámo, ten život byl jako dobrý, hráš fotbal, všechno tě baví, pohodička, kámoši, ale teď to skončilo a ty se musíš zamyslet, co budeš dělat, když ten fotbal třeba skončí. Já jsem měl nějaké zranění, které mě nedovolilo hrát třeba rok a předtím byl fotbal celý můj life, takže já jsem začal jako špekulovat, co asi tak budu dělat. Ne? No ale pořád do toho jako byla ta pubertička tohle, takže jsem napůl vyměnil fotbal za ženský, za skejta a tak. A na druhou stranu jsem začal bádat, začal jsem číst. Hodně jsme jeli beatniky Kerouaka, Ginsberga a tak. Pořídili jsme si knihu Rostliny bohů a začali jsme se edukovat v tom rozšiřování toho vědomí pomocí nějakých možná berliček, možná hůlek bohů, každý tomu říká jinak, který tady nasadili v podobě hub, různých rostlin, který mění vědomí a tak. A aniž bychom si cokoliv dali mimo alkohol, tak jsme si to celý přečetli a v bandičce jsme se domluvili, že si to budeme postupně zkoušet, pak to budeme jakoby aplikovat, mluvit o tom a posouvat se jakoby dál a vnímat, co nám to bude ukazovat. Takhle jsme si to dával, já nevím, asi půl ročku a bylo to úplně naprosto boží. Byli jsme parta, který bylo od 14 do 16 let. Vždycky jsme si nazbírali nějaký houby, natrhli puškorec. Jednou jsme zkoušeli lízat ty ropuchy, jo. To se k tomu možná ještě vrátím. A šli jsme prostě do lesa. Udělali jsme si ohníček, dali jsme si tam to, co bylo prostě zrovna k dispozici a užili jsme si to. Samozřejmě jsme na tom komunikovali. Druhý den jsme to integrovali s čistou hlavou, mluvili jsme o tom, jaký jsme měli pocity, co nám to přineslo, jak to nás způsobilo. A myslím si, že díky tomu, že jsme si vlastně přečetli jenom tu knihu Rostliny bohů a jemně jsme se inspirovali těma beatnikama, Kerouakem, Ginsbergem a tak, a nebyli jsme ovlivněni jakýmakoliv jinýma filozofiama, čímkoliv, tak jsme si utvořili nějakou svoji vlastní. Jo? Prostě co nám ukázali ty, dejme tomu, houbičky nebo puškorec nebo další věci a začali jsme si to jakoby sami ze své podstaty jakoby nějak formovat a utvářet. A nejkrásnější na tom bylo, že postupem let nám to zapadalo všechno do těch vzorců. Jo. Že vlastně my jsme si přišli na něco, na co přišli i jiní lidi už x let před námi, x zkušeností před námi. Byly to třeba veličiny, který napsali x knih. A my jsme jim nebyli ovlivněni, my jsme to nevěděli. A stejně se to tam prostě proklo a stejně to bylo, prostě stejně ta mozaika tam prostě zapadla. Takže pro mě osobně, když jsem to pak jakoby zpětně jakoby vnímal, tak to pro mě bylo strašně užitečné, protože spousta lidí tady k tomu dospěje taky. Ale možná pak si v hlavě kladu otázku a když jsem si to jako četl od toho člověka, jak on si to prožil, neaplikoval jsem si to už do té hlavy a neovlivnilo mě to. Víš, co tím chci říct? Mm-hmm. My jsme byli prostě úplně čistí, nás nemělo co ovlivnit. Takže mě to úplně zapadlo do toho všeho, co jsem se později do budoucnu dozvěděl. A tady to vlastně, pak když jsem si to všechno integroval zpětně, byl vlastně ten prvopočátek toho, já jsem si prostě začal uvědomovat, že ten život je prostě úplně mnohem něco hlubšího, širšího a masivnějšího, než prostě byl ten fotbal a to, co jsem dělal do 14 let. Jo. Tak to byl vlastně takový ten úvod a začátek mýho osobního rozvoje.
1: Dobrá, já bych to třeba viděl tak, že ty vždycky řekneš jako nějaký téma o sobě, jo, třeba v tom mládí nebo v tom dětství a já klidně můžu reagovat, co se dělo v té době mě. Jo. Klidně prozradíme, mě 55, jo, tobě?
2: Mně je 46.
1: 46, vidíš, takže 9 let. No, a ty říká, ve 14 letech docházelo k nějakému probuzení, zjištění, anebo bádání po otázkách, po odpovědích, kdo jsme, proč tady jsme. Mně se to událo taky tak zhruba, 14-15, ano, když jsem teda pochopil, že není vše tak, jak to vidíme, jo, jak nám to říkají ve škole, protože v té době jsem končil základní školu, šel jsem na střední a tady ta indoktrinace jako tou školou už tehdy mě byla velmi nepříjemná, že jsem něco musel a musel jsem se to učit, i když jsem s ním bytostně nesouzněl. No a samozřejmě, jak to bývá v těch letech, my jsme se teda probouzeli ty pomocí těch různých bylin a tady těchto věcí, no ale my v tom roku 84-5 to bylo pivisko, jo, rum a alkohol, jo, který nám tehdy jsme si mysleli, že nás nakopává a střílí někam do toho vnějšího astrálního světa, vzdálenějšího než ta realita hmotná. No a tam se nám otevírali čím víc piv, tím víc vesmíru a teď jsme filozofovali, že jsme vlastně jakoby součást nějakého obrovského organismu, jo, co to vlastně je vesmír, co to je zeměkoule, co to je lidský život, jaký to má smysl. Takže tak jak si automaticky jsem přešel z četby Žila Verna, jo, nebo nějaké povinné literatury, taky tady těm, tuším, že se jim říká bytníci,
2: bytníci, ano.
1: Taky jsem četl Kerouaka, že Cesta, a to byl jsem tím úplně teda jako uchvácený a bylo to jiné, než v té naší společnosti. A no, a od té doby vlastně začali jsme hrát, jo, takže ta hudba si taky žádala ten způsob života, že ano, party, alkohol, různé prostě vztahy, ženy a tak, no prostě veliká show, jo. A přesto jsme měli pocit, že jsme jinačí než ostatní, nebo právě proto možná, takže ten proces probuzení, já vždycky mluvím za sebe, teda začal u mě tady tím způsobem, jo, v tom, jak si v tom hospodském prostředí. Takže to je tak na úvod vše. Máš slovo.
2: Dobrá. Já bych možná teď asi přeskočil z toho prvotního jakoby probuzení a jakoby otevření mysli, který jsem odehrál v těch 16 a 14 letech a přešel bych dalšímu okamžiku, který mě jakoby svým způsobem hodně ovlivnil a formoval. A to bylo vlastně to, když jsem se poprvé dostal do kriminálu. Jo? To se psal rok 98, mě bylo čerstvě 18 let, byli jsme za sebou x dobrodružství, co se týče toho, o čem jsem mluvil předtím, ale i zneužívání drog, zkoušeli jsme pervitin, chlastali jsme, byli jsme pankáči, prostě bylo toho spousta, to bych tady vyprávěl 10 hodin, ty 3 roky, co jsem prováděl. A dovedlo mě to až do kriminálu. Ale ne, že bych byl jakoby nějaký gauner, Seeger, kriminálník nebo něco takového. Prostě jsem si užíval život, dělali jsme prostě věci, které byly na hraně. Dělali jsme to v partě. Akorát já mám prostě takovou tu povahu, že jsem hodně vidět. Navíc v té době byl můj táta na docela vrcholový úrovni, co se týče politické funkce tady v kraji Vysočina, dřív to byl Východočeský kraj. A jelikož ty politické taškařice a bitvičky a hrátky sahají úplně někam brutálně do humusu, tak jsem se té hry taky zúčastnil. A jelikož pro nepřátelé mýho táty bylo hodně pohodlný ho downovat tím, že jejich syny pošlou do Krymu, nebo na ně upozornějí, že to jsou prostě huliči, dáme tohle, tohle. No tak se to hezky svezlo, byli jsme obviněni, byli jsme na výslechách, nemluvili jsme, protože já jsem byl vychovaný tak, že se nebonzuje. Jo. Takže nás tam mlátili, to bylo pár let po komunismu, tam byly ještě ty staré garnitury, prostě seznamy. Můj brácha ten dostával ještě o to větší kotel a prostě se nás tam docela hezky podali. No samozřejmě všichni ostatní mluvili, že jo. Tak to bývá, ty, co nemluvějí, ty to odserou, takže my jsme šli sedět a to byl zásadní okamžik, který se mi propsal asi do celého mýho budoucího života, protože když jsem věděl, že za všechno můžou ta byrokracie, ten stát, že ten původce toho všeho, tak to, jak se zachovali určitý lidi a to, jak se pak zachovali, když jsem se dostal ven, to prostě ve mě zanechalo nesmazatelné stopy. A i když jsem prostě věčný optimista a věřím dobré lidi a tak, tak tady z toho jsem dostal lehkou paranoju a vždycky už budu nepodezřívavý nebo tak. Já se tomu strašně bráním, ale prostě v té hlavě to je, prostě to nevymažeš, jo. Takže tohle se mi tam prostě zarvalo a to byl další okamžik, který mě hodně downoval a kde jsem jakoby šel hodně do sebe, ale bohužel zase to zůstalo jenom v té hlavě a nepřešlo to v činy. Takže když mě pustili, tak jsem si zase žil svůj easy life Míša, zase mě zavřeli za podobné věci. Pak jsem se dál trošku probral. Jo. Šel jsem trošku do sebe, protože dvakrát za sebou zavřený, i když za píčovinu a ne vlastně svojí vinou, i když šel svojí vinou, ale prostě seděl jsem za kraviny. Třeba víte, za co jsem seděl. V jedné výpovědi bylo dne toho a toho, přišel tam a tam, ubalil to a to, a podal tomu a tomu. A nebo to jenom podal tomu a tomu. A to bylo obvinění, protože já už jsem distribuoval tu marihuanu. A ty všichni ostatní v tom kolečku, když to bylo u toho soudu, a vlastně se to tam řešilo. A tak ta paní soudkyně řekla, no ale páni policisti, pane Nekvapil, obvinili jenom vás, takže já musím obvinit jenom jakoby vás, tady ostatní to prostě, když mi tady policisti pošlou, tak já si taky obviním, to je to všichni poslali, takže jsou vlastně všichni vini, ale tady jste obviněni vy a za tohle já vás budu odsuzovat. Jo. Takže za takovýhle paradoxy jsem byl jakoby odsuzený a tohle to všechno prostě byl jeden takový jakoby balíček, který mě jako hodně formoval. Ale já jsem se snažil ze všeho vždycky jako vytěžit spíš ty pozitivní věci, snažil jsem se to zpracovávat ne z nějakou záští nebo tak, prostě já těm lidem ani nemám co odpouštět, když oni neudělali do prdele nic špatného. Kdybyste viděli, co tam ty policajti na ně zkoušeli zatahy, jak je vydírali a tak, prostě ne každý má prostě charakter a nebo nemá co ztratit, že jo? Nebo má takovou povahu, že bude držet hubu nebo má nějaký takovýhle zkušenost. Já se nikoho nezlobím, já jsem tady s tím v pohodě. Ale pořád to v té palici je. Takže tohle se mi tam propsalo a kolem roku, já nevím, to byl rok 2003, jsem šel teda do sebe a už jsem nechtěl jít sedět po třetí, takže jsem si dal trošku pozor, neposílal jsem ty jointy tak veřejně, šel jsem trošku do ústraní, začal jsem se živit muzikou, dělal jsem promotéřinu klubu Efekt, který jsem vedl nějaký 3 roky a pak jsem se asi 20 let živil muzikou. Jo, byl to strašně krásný život, bylo to hodně fajn, ale všeho moc škodí a zase jsem se neposlouchal. Jo. Zase easy Míša a bum prásk, až já jsem seděl zase.
1: Tak, vidíš no? To? A já teda, ty máš zkušenost s tím kriminálem, já v podstatě určitým způsobem taky, jo? Protože rodičové se v mých 10 letech rozvedli a já jsem tam dostal přiděleného otčíma a já jsem byl opravdu od těch 10 až do 18, kdy jsem šel na vojnu, tak jsem si připadal, že jsou v kriminále. No, neustálý kontroly, šikanování, teror, i když dneska jsou tomu pánovi vděčný, protože mě hodně posunul. Jo, a já jsem tehdy hledal viníka všude. Systém, lidi prostě zlí a situace zlí, blbý náhody. Jo, teď později, potom hodně dlouho později jsem pochopil, že je to o nastavení člověka, že nic se neděje náhodně, ani vlastně ty rodiny věci. Všechno je buď teda v rámci jakéhosi, když to hodně teda zabřednu s přesahem do duchovna, v nastavení nějakého duchovního tady projektu, jo? Takže náhody nejsou, vybíráme si ty rodiče i ty sourozence, nemusí každý souhlasit s tím, jo, co povídám, ale tak to prostě já cítím, že to tak je a časem velmi později jsem převzal zodpovědnost na sebe, protože jsem zjistil, že jednak je to součást mé evoluce, jo, mého jakésiho zrání tady životního.
2: Kolik jí bylo let, když jsi tady to začal uvědomovat a přejímat, ale?
1: To šlo velmi pomalu, to až teprve po vojně, jak jsem se vrátil, tak to byla show, to byly 90, to byl Ein Kessel Buntes, jo.

0: měli rádi alkohol. Aha. Byli schopní filozofovat no. a napojovat se na krásné energie. Ale pak tak, je to stejně sežralo, protože toho bylo moc.
1: Tak to vám řekl, zavřeli jednu hospodu třeba v 11 večer v Prostějově, jo, a my jsme tam s Zinkem stáli na stole a četli jsme naši poezii, nebo jsme hráli na kytary. Zavřeli hospodu a šli jsme do baru, jo, tam jsme prostě pařili do rána a pak jsem šel do práce, do Agrostroja třeba, jo.
0: Užij se
1: jo.
0: na Magora na Hlavsu, tady ty vole, však, to jsou, to je to samý, ty vole.
1: No.
0: I ten Havel, to je, co, ty to musíš vědět, co se dělo na okrouhlici na Mlejně. Tak ty vole, ty jsi ještě starší, tak já ti to nebudu říkat, ne?
1: No.
0: No. A tam to byli všichni alkoholici, ty vole. A co se tam mělo za filozofie, že jo?
1: No, jasně, že Mejla a spol, jo, tady ten underground, to jeden vedle druhýho, jo, to jeli hodně v alkoholu a čím větší alkoholik, tím větší filozof a básník a umělec, no. A my jsme tehdy byli jako taky takový, jo. I když jsme byli trošinku hraženi takovýho, neúplně taková filozofie, spíš taková jakási životní moudra. A hodně jsme frajeřili, jo? Ten alkohol nám hodně pomáhal prostě v tom být jinačí než ta obec. No,
0: takže... A byli jste jiný než jiný týpci, kteří jdou do hospody frustrovaně, to nadávají na svět, prostě pořád pomýlají sračky.
1: Přesně.
0: A je to jedno...
1: Přesně, tak my jsme vždycky byli veselí, hráli jsme na kytary, zpívali jsme a jak tam zavřetelně a vůbec, například se nás úplně minul sport, nevím jakým záhadným způsobem, žádný fotbal, žádný hokej, prostě jo, nic takového, jo, a když tam byly skupinky a bavili se o sportu, tak jsme chodili frňák nahoru, my jsme umělci a my jsme filozofi, jo, v sobě 3,5 promile a to nás drželo hodně v těch 90. a to trvalo hodně dlouho.
0: Já řeknu jednu věc. Hele, já jsem byl právě ve stejné partě, který nesnášeli sportovce. Ale jak jsem hrál, já jsem hrál strašně dlouhou dobu fotbal. Jo. A i když jsem pak jakoby v těch 14 na ten rok přestál, tak jsem se k tomu fotbalu pak vrátil. Už jsem ho nehrál na vrcholový úrovni, jak do té doby. Jo. Do té doby jsem měl fakt jako velký potenciál na to být jako budoucnosti třeba profík a tak. Jako, byl jsem fakt hodně dobrý. Tak prostě jsem viděl oba dva ty světy a viděl jsem, co tomu jednomu na tom druhém vadí a proč se až těřej. A to bylo, to je jeden z mých hodně darů, protože já, jak jsem si prožil hodně věcí, víš, ty kriminály, tady to, tohle, já se dokážu jakoby vcítit do různých jakoby subkultur, skupin a tak. A dokážu prostě, ne to jako stmelovat, ale pochopit, víš, ty souvislosti, co někomu na tom vadí, jak to udělat a hlavně, co udělat pro to, aby se ty dvě skupiny pochopily. Vlastně si řekli, ty vole, my se tady vlastně bavíme o kravině, vadí nám na sobě jenom nějaký zrcadlení nebo nějaký problémy, který vlastně řešíme sami sobě, akorát to vidíme na vás. A vlastně teď se můžeme úplně v klidu bavit a zahrát si tamhle fotbálek, pak si zabrnkat na kytaru, být kámoši, rozumí? A neříkat si, ty vole, ty jsou divní.
1: A my jsme si právě říkali, ti jsou divní, víš, ale jako nám šlo třeba o ten vrcholový sport, jako takový ten huko, ten dav, ten kotel na těch stadionech a teď ty mistrovství světa a ty ligy, oni to znali na spaměť, ty ligy prostě, jo, ty manšafty. My jsme se akorát tomu smáli a fakt jako jsme to jako nechápali, jo. I když, jo, taky prostě při nějakých 2 promilech jsme vzali balón a šli jsme si hrát za háňku, jo, nebo volej...
0: Já ti řeknu ještě další přidanou hodnotu. Oni možná tady to, ale víš, já jsem byl ten samej do těch 14-15 let, ale já jsem měl v zeměpise samý jedničky a učitelka nechápala. A víš proč? Ne. Jak jsem už hrál ty evropské ligy, jsem znal všechny města v celé Evropě. A všechno jsem znal. Já jsem měl třeba 14 jedniček za celý ročník, prostě od druhý třídy do devítky. Prostě já jsem byl prostě ten zeměpis prostě jsem měl a díky fotbalu, ty vole.
1: Jo, dívej, teďka taková jenom malinká
0: odpověď. Rozumíš, já chci jenom naznačit to, že každá věc, všechno, co se jakoby děje, všichni ty lidi, kteří se soustředí na jakoukoliv činnost, řemeslo, fotbal, sport, do toho dávají všechno. A když jsou tam naplněni, tak to jim otevírá další obzory. A kdyby to ty lidi pochopili a nesoustředili se jenom prostě na ty své bubliny a dokázali prostě pochopit, že vlastně všechno, to je ta tvůrčí činnost úplně stejná a jenom každý má ten fokus na určitou věc, tak je to úplně blaho, tyjo. A místo toho si říká, ty máte dělají píčo, nebo co dělají, to je úplně zbytečný, rozumíš?
1: Ne, my jsme zežrali moudrost světa, jo, protože a ten alkohol, prostě ten démon nás tom ještě podporoval, jo? Že my jsme něco víc, protože jsme ti umělci. Pátky, soboty hráváme, chodí na nás spoustu

0: prostě lidí, bab, jo, ti na nás čekali, babi na nás čekali pod pódiem, už s panáčkama pěkně, jo. Takže kolikrát ten Mejdan začal v pátek odpoledne a končil až v pondělí třeba jako nad ránem, jo. Takže to bylo zkreslené myšlení, ale i tak tomu alkoholu jako děkuji za to, že jsem si prošel tady tím, tehdy jsem to měl jako že ráj, ale v podstatě to bylo peklo a já jsem si tím peklem prošel. A než budu pokračovat, řeknu akorát Vilíkovi, že on se ptá, že mu vypadává zvuk. Džibu, je to asi u tebe, protože máme tady informace, že zvuk normálně valí, jo? Takže, no tak ty jsi daleko, chlapče, ty jsi nám odletěl. Viliček nás sleduje. No, dívej.
1: A Šimu zdravím tady taky. Maestro na Šima, posílám vám pozdrav z Havlíčkova Brodu. Velký respekt.
0: A my tady máme už nějaký komentáře. Alkohol je temný jako piano Filipa Topola a národopisný jako Joška Černý.
1: Alkohol to je krásný komentář.
0: Je to pěkný, alkohol má mnoho tváří. Já jsem tehdy tu temnotu tam v něm neviděl, ba naopak jsem tam viděl tu veselost, tu radost a že přibližuje ty lidi toho společného záměru, ti muzikanti a ty lidi okolo, ale vlastně on přibližoval k sobě ty alkoholkáče.
1: Ale nemohl vidět, protože v té době ten alkohol ještě nebyl démonem.
0: A čím byl?
1: Otevíračem mysli a propojovatelem komunity.
0: No, a to je...
1: Ten alkohol jsi viděl věci jinak, než jsi viděl bez něj.
0: Já jsem ho taky měl. Pozor, já jsem ho...
1: Jiný úhly pohledu na situace.
0: Já jsem ho taky měl za otvírače. Jo?
1: On nám... spontánní, dokáže se otevřít, být víc svůj. Takže on nám otevřil. Do určitý fáze, jakákoliv látka, prospěšná. Démonem se stane až později. Takže klasifikovat ji jako démona v ten moment, kdy ti otevírala, je prostě podle mě nesmysl. Tak... Démonem se stala až když ji začal zneužívat, když už tím začala spíš škodit a brát.
0: To dívej, to je přesně tady... tady
1: to byl a edukace.
0: Palíny píše teda, že je temný jako piano. To je to samý, dívej. Ano, tehdy alkohol nebyl temný, protože já jsem ho taky měl za otvírače. Stejně jako není temné piano Filipa Topola, jo? To je jenom nástroj. Jo? Takže ten alkohol je nástroj, který podporuje ten daný aktuální stav toho člověka, jo? Tehdy, když to je v radosti, tak ten alkohol může sloužit jako otvírač a přibližovač. Ale jak potom...
1: Slouží,
0: jo? Ale horší, když potom už panuje. Tak pak se vlastně...
1: To je už jeho, milý Petře. To je už jeho.
0: To je tak, všeho s mírou.
1: I kdyby si nechal stát 5 litrů vody, tak by ti to taky nebylo dobrý. Během třeba 2 hodin nebo
0: To se mě ještě nepodařilo.
1: To je voda, i kdyby byla ze studánky, ale... Mimochodem, když jsem teď naposled seděl, tak jsme se nudili a sázali jsme se s klukama, že během 30 minut musíš vychlastat určitý množství vody. Jo? Ono se to zdá, jako, že řekneš, hele, musíš vychlastat do 30 minut 5 litrů vody. Jo? Ono se to zdá, jako, že tohle řekneš. Jo?
0: Dívej, já...
1: Nebo 10 litrů do hodiny.
0: To je blbost, čeho moc škodí, takže do toho já se nechci. Sázali
1: s tajerama. No, mluv.
0: Já tady zároveň kopíruji, protože Džibu s náma komunikuje přes WhatsApp a má tady taky nějakou glosu, nějakou poznámečku. Alkohol je temný. Ne, toto už tady bylo, ale Džibu tady píše taky něco o alkoholu. A sice alkohol byl a je vždy démon, když se nadužívá. Ano, tak jako ze vším, takže...
1: Tak já myslím, že tady to už máme vyřešený.
0: To je spravedlivý tak, jo, takže máme to no. Vyřešený, já jsem teda s alkoholem přestal už dávno a není vlastně můj ani sluha, ani pán, je už někde jinde. Beru to jako daleké dějiny, dalekou historii, minulost.
1: Bereš alkohol jako dar nebo jako prokletí?
0: Prosím?
1: Bereš teď alkohol jako dar nebo jako prokletí?
0: Prokletí vůbec, prokletí já tady to slovo vůbec nepoužívám, protože nic není prokletýho, jo. Jako zkušenost, jako pomocníka, který mě napomohl se zorientovat sám sobě. Já jsem vděčnej třeba za ty 20 jako let, kdy jsem chlastal, jo, protože mě to posunulo hodně. Kdybych tím neprošel, jo, tak mě to třeba v této inkarnaci postihne teď, jo, že od 50 do 70 budu chlastat a to je v prdeli potom, jako jo, už. Takže teďka ještě možnost všechno, jak si pochopit zpětně a posunout se dál, jo? A což je teďka to téma, vlastně ten osobní rozvoj, na čímž oba pracujeme.
1: Vlastně, tady o tom jsem chtěl mluvit, takže ty jsi vlastně úplně, vlastně já vlastně to, jak jsi to teď řekl, já bych to neřekl líp. A v podstatě něco podobného jsem chtěl říct, akorát jsem to nechtěl aplikovat na alkohol, jen tak jakoby obecně.
0: Ale
1: takže to už vlastně opakovat nemůžu.
0: My jsme se tím, on se nás týkal obou, jo? Takže jsme si tím prošli a my jsme ho nemohli nezmínit, protože on nás teďka vlastně posunul a my dokážeme plně vnímat, jo, ten osobní rozvoj, jo, nebo tu transformaci, která se teď děje. A když jsme ještě doteďka prostě pařili, tak těžko, jako nevím vůbec, co bych jako dělal, jo.
1: Nemůžeš pařit více jak 20 let v kuse. Když už jo, tak to už budeš pařit do konce života a to už vlastně ani si nic neuvědomíš. To už vlastně ten život dopaříš.
0: Ale jako nechci dávat příklad, ale například takovej ten fotograf náš známý, ten Jan Saudek, jo, to jsou ti dva bráši, tak ten má už 90 skoro a on říkal teda, že jako gentleman začíná chlastat až třeba jako na večer, jo, ale denně prostě pije. Jo, ale jsou takový osobnosti, takový typy lidí, jo, které ten alkohol jako bytostně potřebují třeba, jo? A až tak jim možná jako neškodí. On to není pro všechny cesta.
1: Ale je fakt, že... Ono to je o tom osobním nastavení. Hele, když se tady o tom bavíme, tak já přeskočím světelný rok, skoro až do současnosti.
0: Přeskoč to kvantově.
1: Já můj hlavní problém ještě před půl rokem to byl velký můj problém, jo, že prostě já mám rád konopí. Jo. Konopí je prostě moje rostlina, já jsem s ní prostě spojený od tak zpostýho hulictví, kdy jsem k ní prostě přišel a prostě jsem si jenom užíval prostě ten krásný opojný rauš, jsem se dostal ke komplexnímu pochopení té rostliny, napojení se na ní a využití bez zbytku. Bohužel pořád tam mám ty starý vzorce, jo, kterých jsem se naštěstí zbavil. A já jsem si prostě myslel celou dobu, že se musím...
0: Tak, Michal se nám sekl. Michale?
1: Se emočně vypínám. Prosím?
0: No, teďka se nám sekl tak na 8 sekund, tak zopakuji větu, prosím.
1: Dobré. Jo. Jo, já jsem si myslel prostě... Už je to dobré?
0: Je to lepší, mluv.
1: Jo, super. Já jsem se prostě musel přepnout, musel jsem změnit vzorec toho přístupu k té substanci, který mě to konopí. Jo. Protože předtím, já potřebuju konopí proto, abych prostě vypnul, abych si ulevil, protože já mám chronické bolesti prostě zad, mám prostě v hajzlu plotínky, beru konopí prostě z lékárny na předpis, jsem konopný pacient a to konopí mi prostě pomáhá. Mohl bych to dělat asi nějak jinak, ale ještě jsem se k tomu prostě nedostal a to konopí tady tím způsobem zneužívám. Jo. A já už jsem se s tím zvířil. Jo. Možná časem to přestanu zneužívat, přestanu kouřit. Nevím, co se bude dít. V tom ten problém není. Já jsem pochopil, že ten problém je v tom nastavení. No. V tom nastavení toho, co ti to má vypnout, aby tě to nevyplo komplexně, aby tě to nevyplo úplně, aby jsi nepřišel domů, a tím, že se prostě zhulíš, tak abys nezaviděl jenom tu práci a nechal pryč starosti a zůstala ti ta rodina a ten fokus a ta energie na tu rodinu a aby ti to nezmizelo komplexně. Mě to nezmizelo komplexně. Já jsem se prostě přišel domů, zahulil jsem se a prostě jsem vypul komplexně. No, to byl i důvod toho, proč se rozpadl můj vztah. Nebylo to to, že prostě jsem prostě na něco sral, něco jsem nepochopil nebo tak. Dělalo mi to prostě konopí. Jo. Já to vím, viděl jsem to celou dobu, akorát jsem to prostě neřešil. A teď ta pointa. Ta pointa je úplně jednoduchá. Je to prostě vnitřní nastavení mysli. Ty si můžeš toho konopí dát tuny, můžeš si dát i toho chlastu tuny, i jakýkoliv drogy tuny. Sice asi umřeš dřív. Jo? Sice nebudeš žít úplně jako dobrý život, nebo nebudu to komentovat. Ale když si to dobře nastavíš v té hlavě, nebudeš si to v té hlavě vyčítat a nebudeš srát na svoje prostě morální hodnoty, na to, co je dobrý, co je správný. Neovlivní tě ta látka v tom, tak si můžeš dát pokokot a ukočíruješ to. Proto stouni hrajou doteď a fetovali. Proto jsou ty osobnosti, ty ty opravdu osobnosti takový, protože si uvědomil, že to je takhle. A stačí si to prostě jenom uvědomit. Takže já jsem se naučil, že si můžu zhulit kdykoliv už teď. Pes si může dát třeba 10 jointů, ale vypnu jenom, co chci vypnout. Samozřejmě pak vytuhnu dřív, prostě nebudu zjet tak třeba 2 hodiny, ale jenom hodinu a půl. Ale už nevypnu prostě všechno, rozumíš? A to je ono prostě. A to je s alkoholem, s čímkoliv. A nemusí se to týkat ani drog. Týká se to životních situací. Čehokoliv. A když si tohle uvědomíš, že stačí jenom tohle, tak se ti všechno změní. Všechno, úplně. A pak už víš, že i když zapracíš tam nebo něco uděláš v ten daný moment ne úplně košer, že to je vlastně v pořádku, že to není problém. Protože ty, když fakt po něco jde, nebo když to je důležitý, tak tamhle uděláš a jdeš to udělat prostě. Ležíš nahoře v posteli, jsi zvolený, nic se ti nechce. Dřív jsem tahle byl, zavolal mi člověk, říkal, kámo, potřebuji tady to vyřešit, je to kšet za 50 tisíc, já jsem se na to vysral. A to dávám jenom prachy. Vysral bych se i na to, kdyby za mnou přišla prostě žena, pojď se mnou pomilovat prostě. Rozumíš, ten jsem byl zvolený, vyplej. Ale teď bych udělal tohle. A hned, rozumíš, nahned prostě. A víš, jak jsem si to naučil?
0: Jak?
1: Ne, jak mě ta Klárka opustila, tak já jsem prostě šel jako já jsem měl strašnou katarzi. Šel jsem úplně do downu, úplně, a říkal jsem si, kurva, a přestal jsem hulit na pár dní, ale pořád jsem si říkal, pořád, jako, jo, je to lepší prostě, ale pořád, jako to není, ty vole, tak co mám udělat, ne? Tak jsem prostě bádal, a jenom jsem si říkal, ty vole, ty musíš začít, to, co máš ty palici, přetavovat ty činy, ale ne, že někdy potom, nebo tak, ale kurva hned. Začal jsem to prostě trénovat, že jsem se třeba brutálně vyhulil. A napsal jsem si na papírek nějaký věci, které musím udělat, jo. A ty papírky jsem si dal prostě do kuličky, dal jsem si je do kelímku, ale úplně vyhulenej třeba, já se třeba zbudím občas ve 3 hodiny ráno, jdu se zhulit, abych se ještě zabral, abych dospal, abych já nedostal, když jsem hodně myšlenky. Tak v ten moment, jak jsem se znova vyhulil a zase se, tak jsem si šák do toho kelímku. A něco jsem si vytáhl. A šel jsem to udělat hned. Hochu, týden, to byly strašný muka. Hochu, to bylo nejhorší týden. Mě úplně jebalo, ještě mě opustila žena. Všechno bylo úplně v prdeli. Hochu, ale za ten týden, co se ve mně stalo, prostě, to bylo neskutečné. A bylo to právě tohle. Prostě. Takže teď už prostě si můžu zaprasit, můžu si udělat tohle, odpustím si to, protože vím, že jsem schopný udělat tohle kdykoliv. Rozumíš?
0: Tak to já ještě, to nevím, jestli bych to dokázal tak jako, že jo, kdybych třeba znovu pustil do nějakého jako alkoholu, tak to nevím, to jsem ještě neskoušel, jo.
1: Ale nejde ani o alkohol, to jde o to prostě, že to uděláš, že prostě, no, ale, to nemáš v té hlavě.
0: Ano, baví se o nastavení, já ti řeknu, že od roku 90,
1: ne, jo. Ne, že to z té hlavy uděláš, prostě, dobrá. Že si to neřekneš,
0: já
1: že
0: jsem byl,
1: teď to uděláš to prostě.
0: Já jsem byl v takovým zajetí, v takovým kruhu, že vlastně ten démon alkoholu mě nedovolil z toho kruhu vystoupit a ani změnit nastavení, jo, takže ty prostě, když denně používáš tu drogu, ten alkohol, nebo cokoliv, někdo sex, někdo prostě se přežírá, tak ti to nedokáže, prostě neumožní z toho vystoupit, jo. Mně ten démon alkoholu to neumožnil, možná vlastně až do roku, já nevím, 2012-13, jak začala tady ta mánie ohledně toho majského kalendáře, prostě, jak se tady začaly dít věci, takže mě až přišla taková pomoc, možná z toho vesmíru jakási podpora, ale já jsem musel být úplně na dně. A já jsem byl v prdeli, přišel jsem o několik vztahů vlastně.
1: Já jsem si celý život myslel, že nemusíš být na dně, abys něco pochopil.
0: Musíš.
1: Samozřejmě, že nemusíš. Ne, nemusíš být, já jsem to pochopil, já jsem to viděl, že 14. Ale díky tomu dnu, kurva, jsem začal chápat tohle. Chápeš, že to už nebylo v té hlavě, ale začal jsem to kurva dělat a žít. Konečně, ty vole.
0: No,
1: tak nebyl se ten easy, myšel, co týden jel tohle, týden tohle a jednou na spirituální cestě a pak kole rok, prostě party man, ha, a který si říkal, a pořád máš dost času, ty, pořád máš dost času. Ale jo, já to, stejně jako ty nelituješ alkoholu, já nelituju vůbec ničeho, kam, já nelituju, protože to všechno, co se stalo, uspůsobilo to, že já díky tomu jsem schopnej chápat souvislosti. Takže když já uvidím nějakého člověka, který se něčem babá, nebo nějaký skutečnosti, tak jsem si je prožil. Já jsem si prožil takových věcí, kámo, že jsem si je prožil prostě. Já jsem je neslyšel. A díky tomu uvědomění a tomu, že mi teď konečně kurva docvaklo, Já jsem schopnej, ty vole, mě teď zpětně dochází tolik věcí za těch 30 let, co jsem naschromáždil, co jsem je neintegroval, co jsem se nad nima nezamýšlel, tak teď je zpětně všechny integruju. Já za poslední půl rok jsem naintegroval ne celých těch 30 let, to ještě budu integrovat to je dalších 5 let, ale to gro jsem z toho naintegroval, takže proto prostě já to vidím, hele, já to přirovnám, prostě člověk, který začíná nějakou spirituální cestu a prožije si dno třeba ve 20, nebo třeba v 10 nějaký lidi jsou osvícený hned, protože měli strašně těžký dětství a úplně si prožili zlo a už chápou mnohem větší, chápou to, co teď my, že jo. Ale neprožili si ty píčoviny, co my dva prostě. Tudíž nikdy nepochopějí ty lidi. Proto jsou takový melancholický. Proto ten život pořád, a proto nechápou tady ty easy lidi. Protože to neměli možnost třeba zažít, víš? A já jsem, ten svět vnímá jinak. Jo? A jenom já chci říct jenom tu pointu, že jsem strašně vděčný, že jsem na to kurva přišel až ve 45 letech. Jo. Že jsem to začal vidět ve 14, takže 14 až 45 let, kolik to je, 30 let. Easy Míša. Těch 30 let teď já budu integrovat a z toho teď budu žít celý zbytek života. A díky tomu budu možná moc pomoct nějakým lidem, který... Protože to je moje naplnění. Prostě konopí, medicína, bylinková chaloupka a prostě propojovat komunity, prostě empatie, prostě pomoc pochopit různým subkulturám, ty ostatní subkultury a prostě to dát nějak do té hromádky, aby jsme to chápali prostě, rozumíš? To je prostě ono. To je ta osobní rozvoje teď v kostce. Prostě.
0: Víš, co mě ještě pomohlo hodně? Protože je takové nastavení, jo, i třeba díky tomu alkoholu nebo jakékoliv závislosti, tak se setkáváš se situacíma, které tě dostaví ještě víc a víc na dno. Jo? Nějaký náhody, bouračky, měl jsem několik bouraček v autě, na kole, žebra jsem si rozlámal prostě a pak jsem se ocitl v jakési společnosti, taky hudební, kdy jsem hrál těžkou hudbu, šílenou, jakési grunge, jo, a jsem se ráno probudil a tam byly jenom nějaké prostě monstrózní zjevení a píchali si heroin, jo, a já jsem normálně utekl, skočil jsem z balkónu a zdrhl jsem, ani nevím, jak jsem se tam dostal a řekl jsem si, kurva a stop prostě, to tak dál prostě nejde, to už bylo na hraně, jo, to už bylo dno, to bylo tady to peklo, to není jako někde mimo, jo, to je, tady si prožíváme ten očistec, no a pak přišel ten rok 12-13 a já postupně s pomocí toho fakt těch chlapců vesmírných a jsem začal až teprv, jo, po tom 40. roku života jsem začínal to nastavení až měnit a nehledal jsem už nikde viníka v žádných situacích, blbech, náhodách, co se mi stalo, ale v tom, že je to v tom nastavení člověka, jo, a že člověk jako tvůrce je zodpovědný za svoji realitu, sám si ji vytváří a já jsem to bral tak, že se potom už vedl dialog s vesmírem, jo, i s tím mým vyšším já a pochopil jsem, že já jsem si byl nucený v tomto životě prožít ty sračky do toho 40. nebo 44. roku života a až pak pomalu jsem se začal odrážet, pak už chodili jinačí druh hudby, jinačí okruh přátel, no vyvrchlilo to tím, že přišla píseň, jo, která mě hodně nakopla a já jsem tu minulost celou zpracoval.
1: Žena. Takže žena v tom byla.
0: Žena v tom, no, žena v tom byla, ale těch žen bylo několik desítek. Michale, počkej, nech ještě domluvit. Těch žen bylo několik desítek, jo, protože já jsem vždycky hledal ideál. A byl jsem...
1: Ale ta zásadní žena, pro tebe to byla píseň.
0: Pro mě
1: je to
0: ne, byla, ale je to píseň, jo, protože jo, tam je už teď, to je tak kompaktní celek, jsme vytvořili, že tam není... Jako, on ti řekne někdo, nikdy neříkej nikdy, vždycky je možnost. Ne, tady už není prostě možnost. Já. Jako jinak, že by někdo jiný vyplnil ten můj prostor tak intenzivně.
1: A už to navždy bude prostě, jasný,
0: tak chápu, je to chápu, navždy. A my jsme se setkali vlastně i z toho duchovního prostoru. My jsme se tady zjevili a my ty osudy máme podobný. Jo? Ono taky má hodně aktivit různých, jo, za mladá.
1: Já to mám já taky to tak. Samý s Klárkou, hele. No, vidíš. Když spolu nejsme, je to úplně to samý, to je prostě karmická láska. Nebo ne, úplně karmická láska. Jak by třeba mohl někdo chápat, ale prostě už tam je nějaký duchovní propojení.
0: Já
1: je
0: jsem
1: prostě měl... jasný, že jsme si nějakým způsobem víc blízký, je tam 100% zrcadlení. A řekl bych, že když se to dobře uhraje, tak díky hře, který se říká stínový tanec partnerů, se dokážem uzdravit i mužskou, i ženskou část v sobě. A já si myslím, že ty z písní tančíte velmi dobře, kámo.
0: Takže souhra několika faktorů dopomohla k tomu, že jsem se probudil a že nikoho neviním, vůbec nikoho, jo, ani sebe. Já neberu, že jsem udělal chybu, ale je to zkušenost, které jsem se poučil a teď se mi otevřel ráj na zemi. To je absolutní nebe a peklo, jo, co jsem žil před písní, i když už jsem třeba několik let před písní začal procítat, hodně let před písní, ale ještě jsem si neuvědomil, jaká krása mě fakt jako čeká. A já si toho nesmírně vážím, i když není to růžový a motýlkový a sluníčkový. My se dokážeme...
1: Měli jsme nějakou hlubokou krizi z písní?
0: Neměli jsme hlubokou krizi, dokážeme se vypičovat, protože my jsme každý trošku jiný, co se třeba týče těch globálních jaksi názorů, jo, třeba na politiku, nebo tady na ty...
1: Píseň nebyla emočně naplněná z té stránky, nebo špatná komunikace mezi námi.
0: Nám bylo jasný, že my jsme si řekli, že se vlastně neopustíme, cítíme to tak, že se neopustíme. Jedině by v tom musela hrát prostě roli buď jiná žena, nebo jiný muž, jo? Jo, takový nějaký...
1: Takže komunikace vzýváme úplně na jedničku, emoce, prostě všechno zmátnutí.
0: My se doplňujeme, jako přichází kritika, ale konstruktivní, jo? Není to prostě jasný, odmítání, jasný. Ale to se tak doplňuje, to je tak dynamický, že já se kolikrát těším, že to aj zaiskří, tím se vytvoří nějaký téma, který nesouladí úplně, ale o kterým se bavíme a nakonec zjistíme, že my stejně to máme jako stejný, jo? Takže veškeré věci nám hrají do karet. I ty, na který máme jinačí pohledy, jako úplně, jo? Je to zázrak. Přátelé, tady ten život, tady to bytí fyzický je zázrak. Nikde jinde v astrále nebo v duchovním světě si tady toto nemáte šanci prožít. To můžete jenom tady ve hmotě. Jo? Važte si tady toho bytí v té hmotě, protože toto je nádherná škola. Jo?
1: Peťo, vy se nejhustší, že vlastně díky tomu, jak jsme ve hmotě, a když se fakt jako propojíme, já věřím, že to jde, že právě když ta mužská a ženská energie, když absolutně splujete, tak se na chvíli dostanete do toho astrálu. A pak se zase vrátíte. A tam to jde. Rozumíš? V ten daný moment. Já ti říkám, že to je právě ono. To je ta absolutní láska, to univerzum. To tě prostě dostane. Dostaví se čas. Ten nebude existovat nic. No. A jenom budete. A nic nebudete potřebovat. Jenom budete. Prostě. A to je ten pocit. Prostě, rozumíš? To je ono.
0: A tak teďka vám něco řeknu všem. To je jedno, není po 10, je za 50, ale tady je studio Deja Vu, žádná cenzura, my mluvíme tak, jak nám zobák narostl, že Michale? Takže já vám řeknu jednu věc. Nikdy jsem neprožil to, co z písní, jo? Jedná se o sex, ale nebyl to sex fyzický, byla to jenom přítomnost dvou těl a hlazení, nebo dotek, jenom dotek, jo? A najednou prostě náma projela taková vlna, co se nedá jako s orgazmem ani srovnat, jo? Bylo to něco, co nás propojilo ze zemí a s celým vesmírem a dokola se to obtočilo a tak to náma rotovalo a my jsme nechápali, co se to děje. My jsme byli jak dvě děcka prostě úplně jak Alenka v říši divu a nikdo z nás to nikdy neprožil. Už se nám to jako neopakovalo, jo? Ale toto beru jako poselství, že to bylo propojení, spojení, provázání.
1: To je ono. To se zastaví čas. Čas nebyl, nic nebyl, jenom to. To je nádherný, to je prostě nejvíc.
0: Jo, je to nádherný dár tady toho bytí, že dokážeme prožívat i tady v té hmotné sféře takový zážitky jako ta rozkoš se nedá popsat, možná máte podobnou zkušenost, někdy máte...
1: Pani, není rozkoš! Hej, to, víš, co to je?
0: No, co?
1: To je nepotřeba ničeho, jediný, co jsem, nejblíž tady tomu pocitu, co jsem zažil, tak bylo DMT a nebo ketamin. No. To bylo a to se s tím nedá vůbec srovnávat s tím pocitem, který jsi poslal, ale bylo to nejblíž.
0: Jo,
1: je to prostě pocit, že seš někde a nic ti nechybí, je to pocit úplně všechno je v pořádku.
0: No, myslím, a už se blížíš.
1: Jenom chceš, prostě absolutní přítomnost bez žádného strachu, bez času, bez ničeho, prostě nic.
0: A co to je za
1: všechno,
0: slovo?
1: Nic, všechno,
0: a co to je?
1: Všechno přes, Ale ochotáhle vznikl ten vesmír, ale to vznikl. Jo, nic všechno. Nic všechno.
0: Já ti teďka řeknu to slovíčko, jo. Ty se vlastně tyto slovíčko jedeš dokola okola, dokola okolo. Jo, ano, rozkoš, všechno možný v jednom prostě, prosvětlení, ale víc, nejvěcí, víc to se podobá slovu bezpečí. Absolutní pocit bezpečí, že jsi byl s tou ženou, nebo ty jsi byl propojený se všema lidma, s matkou zemí, s vesmírem.
1: Tam už nebyla žena, ani ty, tam nebylo nic.
0: To bylo bezpečí.
1: Tam bylo nic a všechno.
0: Ano.
1: Právě nic a všechno. Ty jsi nic nepotřeboval, všechno směl. To bylo absolutno... Ty vole, to nejde ani popsat. Prostě.
0: Ne, to nejde popsat, to je nepřenušitelná
1: zkušenost. To bychom vyjmenovali všechny slova. To jsou všechny slova, které známe, všechny jazyky. Všechny ty
0: ale
1: slova,
0: jazyky, lidi.
1: Všechny vzdychy, všechny nádechy, je to... Všechno je to.
0: To bylo všechno v jednom a jedno ve všem. To bylo procitnutí do všeho, všeho jsoucí. No. Takže...
1: Hele.
0: No.
1: Chtěl jsem teď říct jednu věc.
0: Hovoř.
1: Chci se tě zeptat, co se týče tebe a písně, jo. Jak dlouho jste spolu?
0: My jsme spolu od roku 2018.
1: Takže 8 let.
0: 8 let, 8 rok, 8 rok, no.
1: Překrás.
0: Osmý
1: rok. To jste vlastně spolu stejně, jako já jsem byl s
0: Kárkou.
1: My jsme to teď měli
0: sedmé. To mě staví nikoli v náš domov.
1: Pak... Ale pro mě byla prostě Kárka taky prostě zásadní žena mýho života. Teď už spolu dál nejsme, jo, ale pořád je to pro mě jakoby, žena, která prostě mě, která vlastně zapříčinila tu změnu, protože komu jsem se chtěl dostat, ale od těch 14 let první věc, která mě formovala, bylo prostě to zranění. Hele, spadl mi vysavač na nehet u palce, jo, a já prostě z nastartovaný fotbalový kariéry, že jsem prostě už měl domluvenou školu v Praze, Bohemian z Praha, jo, všechno, tak jsem prostě neměl nic. Šel jsem tady na obchodku do Humpolce, nemohl jsem hrát fotbal a to bylo to první zamýšlení. Neponaučil jsem se z něj, druhý zamyšlení, kriminál. Neponaučil jsem se z něj, třetí zamyšlení, další kriminál. Neponaučil jsem se z něj, čtvrtý zamyšlení, začali mi umírat lidi na rakovinu. Jo. Neponaučil jsem se z toho, pátý down byl další kriminál. Neponaučil jsem se z toho, další down byl smrt tvýho táty. Neponaučil jsem se z toho, další byl smrt mýho bráchy. Neponaučil jsem se z toho, vidíš, 7 věcí, které už mě dávno měly probrat. Ne, ta první ne, ten fotbal ještě ne. První kriminál ještě možná taky ne. Ale 5 věcí už by normálního člověka probrali. Prostě. Už by šel kurva do sebe, už by z té hlavy začal dělat tohle. Já ne. Víš, co jsem k tomu potřeboval? Klárku. Ale ne Klárku.
0: Bytost.
1: Celou... Která se mi odevzdala, která plně udělala všechno, která se obětovala. A já jsem potřeboval Klárku, která se kurva nasrala. A prostě mě poslala do prdele. To bylo ono, co já jsem do prdele potřeboval. Protože v ten daný moment já jsem si uvědomil, jak moc si miluju. A já jsem to pořád viděl, ale ten moment to docvaklo. A v ten daný moment jsem si uvědomil, jak ty své kluky miluju. A jak jsem o to do prdele přišel. A jak jsem... Jak jsem kripl, rozumíš? A tam byla ta katarza, tam to prostě začalo. A tam se to prostě všechno spustilo. A já ti říkám, mě, jak se říká, že lidi mají být toxický psychózu, tak já jsem měl toxickou psychózu, ale z tohohle, z toho emocionálního přepětí, já jsem přestal hulit, abych jí dostal prostě zpátky všechno. Jo. Takže ještě jak jsem přestal hulit, že když člověk prostě tady hulí celý život, prostě, ty vole, já jsem hulil od 15 let každý den, jo, když jsem neseděl kriminál. Dávám si fakt jako mordy. Tak když přestane hulit, ale když to někdo poslouchá, kdo hulí, tak si dokážete představit, co to s ním dělá. Já jsem byl naspídovaný, úplně jsem jel, navíc do toho tady ta katarze všechno. Mě úplně jebalo to, ty hormony, ty, to prostě byl mazec. A ochu, teď, co mně se začalo dít, kámo, co mně se začalo dít. Všechny ty traumata, všechno to se začalo prostě vyplavovat. Prostě.
2: začalo tryskat prostě, rozumíš? A já jsem pořád jel, chtěl jsem tu Klárku dostat zpátky, že jsem se snažil, to ze mě šlo, střílel jsem prostě věci na Facebook, prostě všude, chtěl jsem se prostě uzdravit strašně rychle, myslel jsem si, že to bude rychlý, že jí dostanu prostě zpátky, že jí to prostě, že to vidí tu moji změnu. A pro všechny, kteří mě znali, jsem vypadal jak blázen. Ty, co mě neznají z Facebooku, tak si asi říkali, ty, to je uvědomělý týpek, ale ten to dobře zpracoval, mě úplně jebalo, kámo, ty jo. Já jsem z toho byl úplně down, rozumíš, ale zároveň ta katarze a ta touha se prostě změnit a konečně se mu něco udělat, to bylo tak neskutečný. A pak se to začalo sklidňovat pomocí nějakých lidí, kteří mě pomohli, začal jsem jít ze sebe, začal jsem to vnitřně, ne vnějšně, jo, rozumíš, pořád jsem něco psal na Facebooku a tak, a už jsem víc pracoval ze sebou. A pak jsem to už začal víc klidku transformovat. A pak už tu cestu trošku znáš moji, jo. Ale trochu ty dva měsíce, to bylo neskutečné. To bylo neskutečné, já za to děkuju a nikdy za to nepřestanu být tu prdele děšnej, když svým způsobem prostě mě to rozbolo.
0: Já ti něco řeknu. Představ si. Ale
2: představ těm dětem mnohem lepší vztah, ke Klárce mám mnohem lepší vztah, ke všem lidem mám mnohem lepší vztah, hlavně k sobě.
0: K sobě, kurva, to je důležitý.
2: Začal jsem za sebou něco dělat, rozumíš?
0: No, musíš se mět rád, jako, jo? Pak můžeš mět rád ostatní, jako ten člověk musí mít svoji hodnotu a mít se rád, jo? Neobližovat si prostě, nepáchat sebevraždu, jo? Třeba těma závislost.
2: A já jsem měl předtím rád, já jsem byl dobrý, tyhle, akorát jsem nebylo, byl easy
0: to. To by si, já nevím, jestli, já jsem si taky myslel, ano, já se mám rád, já jsem něco víc, já jsem muzikant dobrý, jak jsem měl, jo, prostě zajímám babi a to.
2: Já jsem si nikdy myslel, ale já jsem zase měl takový problém, že bych jako machro,
0: to nic nevypovídá o hodnotě člověka a o sebe lásce, jo. Ale dívej, já ti teďka jsem mě představil žebřík, představte si žebřík, který má 20 průšly, anebo 30. A jakmile si na dně prostě a uděláš prostě namáhavě, vylezeš na tu první průšvu, najednou přijde pomoc a vytáhne tě o dvě průšvy na vrch. A zas bude chtět po tobě, abys jednu vykonal sám, tak musíš ty nohy, ruce prostě, jo, neobratně, nejde to prostě, si úplně zničené z těch závislostí, z toho klasu, to je ty abstiáky, jo, ale uděláš zas tu další průšvu a ten vesmír tě povytáhne o tři dál, protože on tě má rád. Jo? A ty tady máš určitě, my tady máme svoje
2: poslání. Pak ti tam zase hodí něco, pak ti tam zase hodí test, jo? Rozumíš, to je pořád, jako to je, a tahle to je dobře prostě. No.
0: Ty testy tě nehází vesmír, ty si mi stanovujem tady před tím bytím.
2: No my, jo, jasný.
0: Dobrý, jasný. To už jsou slovička.
2: Ale to už je slovička, řejmě, protože ano, my jsme vesmír.
0: Ale hovno víme, jsme vesmír, to je v nás vlastně, jako veškeré vesmír je v nás. Děláme možná machery, nevíme přesně, jak to je, i když na podvědomé úrovně cítíme, jo, tu jiskru toho bytí. A vlastně my jsme stejně všechno jedno, jo, my jsme propojení, my jsme tady v ten jeden veliký organismus, takže to, o čem se teď bavíme, poslouchá to třeba hodně lidí, no, to bude poslouchat a na každého to bude mít určitý vliv. A
2: tak, i to kolektivní pole nad námi. Spoustě lidem to bude zrcadlit své vlastní věci.
0: Ano, rozumíš, někdo jasný. Nám řekne, ti jsou zprostí, oni mluví zprostě, oni se baví ty vole jenom o chlastu, o drogách a o ženské, jako jo, ale každý vlastně v nás má své zrcadlo, jo. My to máme zpracovaný, my máme to prostě...
2: To Peťo víš, to, co my tady děláme. To je podobná filozofická jako úvaha, kterou jsem tam hodil před týdnem na Facebook. Já jsem se ptal, jestli mám cítit nějakou zodpovědnost za to, jak se prezentuju na Facebooku, jestli nad tím mám nějak víc uvažovat a tím dopadem a tak. Ne, já to prostě dělám ze sebe, já jsem autentický. A každý si z toho veme to, co ten daný okamžik potřebuje a v té, jaký daný situace se nachází. Já nejsem zodpovědný za to, jak on si přebírá to, co já říkám. Já prostě nelžu, jsem autentický, dělám to prostě rád, prostě jsem takový, jaký jsem, takže vlastně nemusím vůbec špekulovat nad tím, jaký je dopad toho, co dělám.
0: Dívej, my když tady budeme mluvit,
2: jestli mě to dělá dobře, jestli jsem spokojený sám se sebou, že jo?
0: My když tady budeme mluvit sluníčkově, že všechno je perfektní, jak to krásně funguje, láska prostě, radost, to všechno, jenom tak, jo, tak jako to nikoho jako dál neposune, jo. To ho možná jako ukoneš v nějaké pasivitě, ale to, že třeba někdo řekne, ale podívej se na ně prostě jako, jak si jsou a je to hnusný třeba, jak žili, no tak ho to jednak uvidí sám sebe, jo, protože tam je společná vibrace, společná rezonance. No, tak třeba se zamyslí a pochopí spoustu věcí, které by při nějaké naší sluníčkové řeči vlastně ani nepochopil. Jo? Takže my se bavíme tak, jak se bavíme. A to, co máš na Facebooku, to, co sdělíš třeba, jo, jeden by řekl, no, tak dělá tam třeba jednak ze sebe machra, druhý by řekl, dělá tam ze sebe prostě šaška, předvádí se tam, vyslíká se tam, ale to všechno si ty. To je všechno tvoje skutečná a pravdivá osobnost, jo, takže vše, co děláš si ty, jo, a děláš
2: já
0: to...
2: Samozřejmě, že tam jedu kapku show, ale ta moje show je autentická, já si prostě na nic nehraju.
0: A sto lidí, na to může mít
2: svou názoru. Já kdyby byl svět v pořádku, kámo, tak jsem takovej, jaký jsem v té chaloupce. Já dělám tohle, protože se nemusím bát, že vylezu ven a budu se na mě takhle dívat, vole, ty vole, to je úplně nádhera to, co dělá v Kalusu, když všichni,
0: dívej se
2: máme úplně pohádkově.
0: A dívej se, já to klidně odlehčím, mně se tvoje show v Chaloupce líbí hodně, jo, jako dívám se na každý pořad, co tam máš, jo? Jak tam vyslíkáš, máš všechno balil na prostě, říkám, tyhle, to je showman, to je nádherný člověk, jo, i když jako 100 těch pozorovatelů může mít 100 názorů, můžou ti označit za já nevím koho, jo, to je, ale tím se nezabývej, jo, to je jejich, to není tvoje. A
2: to je můj sen, já jsem si tu chalupu udělal pro sebe.
0: Ty si dej kafičko, nebo já, co máš, a já ti tady, já vám pustím,
2: mám tady normálně. Já jsem tady balí psíčka.
0: Ubal si, co chceš, nebo co tam máš, psíčka?
2: Psíčka, ne, já tady mám svůj letošní výpěstek.
0: Jo, pěkně.
2: A dám si tady lehkýho žentička, víš?
0: Tam. Voní to až sem, takže dívej se.
2: Voní to až přes tu obrazovku.
0: Já tady pustím...
2: Mimochodem, když jsme u toho konopí, hele, no. Petičku, když jsme u toho konopí, jo, co kdybych dal nějakou vsuvku 10-minutovou, to tady určitě nás poslouchají lidi, ona se blíží ta legalizace po novém roce, už se může nějak pěstovat, víš, takže bych je tady edukoval, co můžou, co nemůžou,
0: tak, já
2: aby
0: tě týka,
2: si mohli v pědu
0: já pěstovat, tě něco řeknu.
2: A zároveň nešli do kriminálu.
0: Michale, vydrž. My jsme rozjeli no, takový dobrý téma, jako jo, to je takový punkový vysílání. Dobrý dialog, jo, líbí se mi to, ale než na to zapomenu, já jsem viděl jedno tvoje videjko, kde máš ty nádherný dědečky, já po nich toužím, necháš mě tam jednýho?
2: Tak jeden tvůj?
0: Je om šanty, díky, blagadár, takže...
2: Ale kámo,
0: no?
2: Jsou fakt vynikající.
0: No tak...
2: Mám tady kamaráda Petra,
0: no?
2: Ta Martina, Holičkové Brodě, promiň, a on jezdí... Děl na nějaký věci a na nějaký věci, ty vlastně to byl. Na nějaký ceremonie dojí.
0: Krásný
2: čo ty. Ameriky prostě zná toho, jak se jmenuje. Augustina a tak. A já jsem mu dal to tabáčka dědečka. A on se nahříval a nasával nad kotlíkem aji, víš, když ji tam připravovali.
0: Aha.
2: A on měl už, já nevím, takovýhle otýpek, vole, třeba 10-15 a před pár dněma mi psal SMSku, že to je nejlepší mapáč, který kdy v životě měl.
0: No tak, to se těším. Já už jsem dvě mapáče jsme měli od někoho tam z Peru a fakt jsme si pochutnali po každý, jo. Jednak jako vývar, jako čaj, ale jednak samozřejmě jako kuřivo. Takže já teďka přesně nevím, kde toho dědečka tady má.
2: Není to takhle, není to mapáč z trhu, i když na těch trzích jsou taky dobrý.
0: Aha.
2: Ale...
0: Ano.
2: Je to mapáč, který se na trh vůbec nedostane. Víš, na ten
0: trh. Dobrý. Tak dívej, ty tam něco šuchleš, takže já tady pustím.
2: A já tam šuchlám tu marihuanu a teď si dám tu 10-minutovku, kdy tady lidem vysvětlím, co můžou dělat od novýho roku. Co ty na to?
0: Teďka chceš, nebo tam pustím minutový tvoje show?
2: Pustá moji show, já si to mezi ním ubalím, hele.
0: Ubal, v klidu, všechno v klidu. Vánoce jsou svátky, klidu, neskoušejte naši třídu.
2: Přesně tak.
0: Takže jedeme na to, dívej. Takže toto je show Michala
2: Nekrapiva. Tam je prostý, veď?
0: Prosím?
1: Ta mikina, co mám na tom videu, je epesní, viděl jsi už? Viděl,
0: ale ty tam máš krásné věci, jako fakt, a to jsem ještě pak jako zapomněl říct, že ty tam máš svoje poslání a zžil způsobem života takovým, jaký zžil, tak teďka, co tě čeká, tak to je obrovská hojnost, protože děláš krásné věci pro lidi. Krásné věci a baví tě to a žiješ naplněný život, to je z tebe číšet.
1: Já nepotřebuji nic, já už všechno mám.
0: No však jasně, jako šťastný ten, který nepotřebuje, a ještě jak se zoholil, tak omládl se asi o 48 roku, takže vypadáš úplně nádherně a pouštím tady to videjko a ty si klidně bál, jo?
1: Může moje maminečka.
0: No.
3: Peruánská a ekvátorská moda level 5D, dámy a pánové. Pojďte na toho, pojďte na to.

0: a pánové. My na Bylinkovce jdeme Vánoce těžce ve stylu. Tady to je vánoční kuřátko, ne velikonoční, vánoční. A tady to je můj dobrý oř a neb kříženec mezi Godzillou a jednoležcem. Oh yeah. Tak mějte krásný den.
1: Takže když vidíte takového človíčka, tak si řeknete, ten člověk nemůže být špatný, jo? Prostě to je borec, dobré srdce a dobrá náladička a jasná mysl. Máš zamontovaný mikrofon máš zamontovaný. Tak odmutuj se, chlapče.
2: Já jsem ho zabránil, aby to nedával echo, víš.
1: Jo, ty jsi velmi vnímavý a já si to velmi vážím. Takže máš 10-minutovku, jo, pak pustím další nějaký tvoje show, videjko. Tak jdi na to.
2: Jasně. Bum šíva. Dámy a pánové, tady to, co jsem si ubalil, je můj medicinální kanabisový jointiček, který si dávám každý večír. Někdy jeden, někdy dva. Dřív jsem hulil jak protrhlej, teď už si prostě dávám večer po práci prostě zdravotního, jo. O weekendech je to něco jiného, tam si dopřávám pořád stejně. Ale teď zpátky k té věci. Od nového roku, jak většina z nás ví, co milujeme tady tu rostlinu, můžeme pěstovat nějaký omezený počet kytek a můžeme držet nějaký omezený počet gramů. Jo. Dávejte si pozor na debilní sousedy a takovýhle záležitosti. Policajti potom podle mě moc nepůjdou, ale oni už mají takovou metodiku, i ten prezident tak dával milosti, to je podle mě v pohodě. Spíš si dávejte pozor na idioty okolo vás, jo. A buďte prostě v klidu. Když si budete pěstovat 3 rostlinky, budete u sebe, když budete ven, držet 20 gramů, nikdo vám nemůže nic, je to legální, naprosto v pohodě, když vám je 18 let, pěstujete to v nemovitosti, kterou vlastníte, nebo se souhlasem majitele nemovitosti, kde jste v pronájmu, tak je to absolutně v pořádku, dle legislativy nemáte žádný problém. Jo? Teď je otázka, když vám ty 3 rostliny budou vážit o něco víc, než je povolený počet gramů. Já myslím, že to likvidovat nemusíte, jo? Že po vás jako nikdo nějak extra nepůjde. Jestli chcete dodržet zákon úplně do tip-topu, tak si prostě sklidte to konopí, odvažte si těch 300 gramů, zbytek, co tam je, zabalte do igelitáku a doneste to na policii, jo. Řekněte jim tam, kluci, tady máte ten zbytek, co jsem tady vypěstoval, je to více jak 300 gramů, já nechci mít žádný problémy. Oni vám to nebudou chtít zít. Oni vám řeknou, ty vole, co tam to sem nosíš, ty vole, někde to spál, dá mi to jedno, nebo si to nech. A ty řekneš, já chci dodržet prostě zákon, ne, tak tady to máte. Jo, to byla takový vtip, ale tahle by to podle mě mělo fungovat a bude fungovat. Samozřejmě, když na vás bude mít někdo pivku, nabonzuje vás, budete tam mít víc kytek nebo u sebe víc gramů, podplatí tam policajty, prokurátory a takový a budou vás chtít zavřít, tak vás zavřou. Jo. A když budete normální člověk, který nebude mít nepřátelé, normálně v pohodě týpek, tak ho nebude mít nikdo žádný škraubeček a tak, tak budete úplně v klidu. Jo. Když s tím budete chtít šeftovat, dělat biznis, tak po vás půjdou. Když budete hajzlové, budete mít problémy, budete zlí na lidi, nebo budete krást, dělat píčoviny, nebudou vás za to moc dostat, tak vás dostanou na tom hulení, protože ten zákon se bude pořád moc dát trošku ohejbat, jo, jako se dal ohejbat teď. Ale celkově si myslím, že situace v České republice, co se týče konopí, bude lepší a lepší. Myslím si, že za vlády Babiše, Babiš má do toho zainvestováno, tak se otevřou licencované obchody, kde si to konopí budou moc lidi na 18 let koupit. Myslím si, že se víc rozjede medicinální konopí, že bude víc diagnóz na to, na který se budou moct předepisovat, že to bude mnohem víc dostupnější. Samozřejmě z toho bude biznis. No. Tak za legalizaci si prostě někdo vydělá. Bohužel to nebudou ty lidi, co se děli, když já, chvála Bohu, konopí mě docela dobře živí. Ale vemte si ten paradox. Jo. Babiš, Řepka, a teď bude, už má zainvestováno, má nějaký investice v pěstinách a jde konopí, jako. Babiš, jako. Tady to vidíte, jak se ničí underground, jo, a jak se zničí subkultura. Když prostě tu věc zakážete, začátku děláte z ní špínu, a pak když začne zajímat víc lidí, potichonku do ní zainvestujete, začnete ji přetavovat, uděláte z ní něco který se musí dát licence a takovýhle píčoviny, a začít na tom vydělávat. Tahle to funguje tady v tom celém světě. Do nekonečna, do nekonečna, do nekonečna. Takže i z ganži se stane vysoce výnosná komodita. Ještě před 20 lety se zavíralo za to, že jsem poslal jointa. Olala. Takže takováhle je story ganži. A teď už chvála Bohu se tátové od rodin a kluci mladí nebudou zabírat za to, že si vypěstovali pár kytek. Nebo že poslali jointa tomu a tomu. No, to je podle mě největší plus na tom, co se teď stalo. Ať tak si na tom ty idioti vydělávají. Teď. Hele, ať si každý dělá, co chce. Jo, ať si každý dělá, co chce. Stejně to je jenom zrcadlení. Podle mě jde o to, jak k tomu životu přistoupíme.
1: Halo, halo.
2: Přišli jste sem dráje. Já myslím, že nás ráj teprve čeká. Uh-huh. Že tady to je jako krásný, tady ten život, že to může být ráj, ale že by to měla být hlavně jakoby škola.
1: Michale, nám vypadl. Ano, takže ráj. No ráj to původně měl být, pak to tady vzali jaksi temňáci do pařátu, ale brzo to zase ráj bude, to záleží na nás, jak brzo to pochopíme, že my jsme tvůrci světů. A počkáme ještě chvilku na Michala. Asi tam má vysoké energie, silné vibrace ve vysokých frekvencích, takže já pustím třeba tadyto videjko zatím. Než se chlapec přihlásí, protože ještě nemá 10minutovku za sebou.
3: OK, OJ, milovníci kávy, milovníci věcí z Jižní Ameriky, podívejte se na to. Opět mi tady přistály dva balíčky. Ten kávovej první je od Coffee Spotu. A pojďte se na to podívat, co tady mám za libůstky. Kaskara, jestli nevíte, co to je. To jsou šlupky z kávy, dají se zalejt, mají méně kofeinu, ale o to víc dalších látek a je z toho výborný kávový čaj. Hej, hej, hej, ta naše nekyselá, to známe, vánoční směs od Janka, respektive Coffee Spotu, to je nějaký jejich edice 12, 13, 14 let. A ty vánoční směsi v menších baleních máme tahle ve třech krásných edicích, jo. Ve všem je stejná káva, ale má to různý obaly. Tady dole bezkofeinovka. No a teď tady bez celery od Janka. Ta od Coffee Spotu. Strongovka, no limit, ta naše nekyselá. A Top Espresso, Silvester a Kolumbie, jo. Vzal jsem pro vás taky nějakou degustační sadu, abyste si to mohli vyzkoušet, pokud to neznáte. No a tady parádní bialetky, hele, to by si chtěl udělat výborný kafíčko. Tady z toho, to je strop, no. A matcha outlatečko. No, pro vegany, dal jsem na zkoušku, pojďte vyzkoušet. A teď už honem na tu jižní.
2: Peťo?
1: Ano. Já... Už tady si, já tam pouštím bylinkovou
2: chalupu. Slyšíme se?
1: Ano, teď se slyšíme.
2: No, já jsem musel vypnout komp a dal jsem si to na mobil.
1: No, teď je to lepší, jo, hodně.
3: Pojďte to odšouhnout. Tady ten hodní.
1: No nic, já to asi tipnu. Ty se navrátil, což je dobré. Takže... Michale, máš ještě tu 10minutovku klidně, jo, takže já to vypnu, protože ono se to nějak seká, ale ono se ti to seká i na Messengeru.
2: Jo, já nevím, ty videa jsou nějaký špatný, já si vypnu třeba mikrofon a stejně tam slyším echo, no, takže nevím, ale já myslím, že o tom konopí už jsem řekl všechno,
1: jo?
2: Řekl jsem i o tom, jak to tady na tom světě chodí, když jsi bohatý a mocný, chtějí udělat ze zakázané věci dobrý biznis a ono se dá aplikovat na spoustu věcí, hele, vem si třeba undergroundovou muziku, punk, všechny různý hudební styly. Ve své době, když začínali, tak byly kontroverzní minimálně, byly zakazovaný, byly nějak nálepkovaný, prostě ta subkultura, která poslouchala ten daný styl, byla třeba označovaná nelibě ve společnosti, měla špatnou pověst a tak. No a najednou uplynulo třeba dekáda, dvě, najednou z toho stylu je populární styl, který prostě vydělává miliony. Stalo se to s hip-hopem, stalo se to s punkem, stalo se to se všema skoro stylama, který znám prostě hudebníma, jo. A je to prostě se vším v tomhletom našem životě prostě. Oni prostě když začnou zjišťovat, že to procento té populace, který k tomu má pozitivní postoj, začíná narůstat, tak se do toho začnou infiltrovávat, začnou do toho dávat háčky, začnou do toho investovat a začnou to ničit. Ale ta pointa je taková, že oni to neničejí proto, aby to zničili. Oni to ničejí, protože jsou nemocný, chamtiví a mají touhu po penězích a pomoci. A to je problém toho, že tím se ničí lidská kreativita a ničí se subkultury, ničí se kultury, ničí se folk, ničí se prostě všechno. Ty lidi nechtějí ničit. Spousta lidí si myslí a mají paranoju, že ty lidi chtějí zničit svět. Jo. Ne, ten svět je nemocný. Nikdo nechce zničit svět. My se nechceme zničit. Jsme nemocní. Naše civilizace je nemocná. Jo. A je nemocná touhou pomoci, touhou po zbytečnostech a díky tady té touze a neuspokojování a neustálému hledání nový touhy, vlastně máme strach. Máme strach, že přijdeme o to, co jsme nabili, o tu moc, o ty peníze a pořád si vymýšlíme další kraviny a další kraviny a další kraviny. A až jsme tak nemocní, až z toho začneme magořit. A pak vznikají různý náboženství, různý demagogie, různých tisíc pohlaví, různý zvrhlosti. Všechno. Proč? Protože ty lidi už nevědějí, co by. Už nevědějí, co by. Místo toho, aby šli do sebe pořád, chtějí hromadě, chtějí moc. Nechtějí se zničit. My jsou nemocní. Takže svět se potřebuje uzdravit. Tady ty magory musíme mít rádi. Když je budeme chtít zničit, tak to je ta samá hra. Ty kluci, ten Trump, ten Putin, ten Andrejko, to jsou nemocní kluci, který potřebují lásku. Teď se podívejte, jaký mají vedle sebe umělý ženy. I to jsou chlapy vedle nich, ty vole. Oni potřebují ženy, které je uzdraví, ale jak je k ním dostat? Jak? To je otázka. Je potřeba tady těm šulínům dostat spoustu lásky, aby se uzdravil. Aby nepotřebovali zvrhlosti. Aby nepotřebovali touhu po zbytečnosti, pomoci. Aby potřebovali touhu potom být svoji, být v klidu, být s tou ženou, propojit se a aby bylo nic a všechno. Že jo, Peťo?
1: Je to nádhera. Jako, je to prostě, ano, dostat k ním lásku, světlo, ale jakým způsobem to chceš udělat, protože mě připadá, nechoďme daleko.
2: Já to nechci nějak dělat.
1: Až k nám povíjí říkám... nový, nechoďme daleko, ale pojďme se lidi kolem tebe, jako jo. Když je oslovíš něčím světelným, zářivým.
2: To je právě, dělejme to pro sebe, dělejme sebe. A čím víc nás bude, tak třeba, hele, když oni to vzali, jak jsem mluvil, jo, z toho undergroundu, hip-hopu, skurvili to, tak třeba budou chtít skurvit tu lásku. Ale láska se nedá skurvit. Takže oni se jí intoxikujou. Takže když nás bude, když to bude víc populární, ta láska, a začne to být úplně, teď je ta láska underground pořád, že jo? Opravdová láska. Je to pořád androš. Hodně velký androš. Ale už se začíná probouzet čím dál víc lidí. A třeba to za pár let už androš nebude. A třeba najednou oni ten androš budou chtít zase nějak jako najednou to začne léčit. Místo toho, aby se to začali vydělávat, aby to znehodnotili, protože ta láska nejde znehodnotit. Na ty se nedá vydělat. To je intoxikuje.

0: už ani nepotřebuješ. Ale už to bude nastartovat. A díky tomu, že ty se vlastně zdáš ty touhy, ten svět změnit, nebo doufat to, že se změní, když už budeš spokojený, tak se to stane. Protože už to nebude touha, ale už to bude. A jakmile to bude, tak to bude.
1: Já, když tady kráčím, pozoruju, zpívám si v dobré náladě, v dobrých energií a kolikrát vidím lidi, mluvím na ně, tak si připadám, že mluvím s betonovým sloupem, oni nedokážou tu přijmout, jo, tu dobrou energii a jdou...
0: A ono taky mohlo tím přijde časem, já jsem to nedokázal přijmout 45 let.
1: Přesně tak, že, takže já jim to nemám za zlý, protože já jsem tak nedokázal taky x desetiletí přijímat tu lásku od druhých, jo, i když ona byla, jo. Takže každý na to musí v tom životě přijít sám, každý jsme tu za sebe, jo, a když se každý z nás probudí, no tak budeme haflo probuzených a... ta naše energie se vypíše do toho kolektivního pole, který zpětně na nás bude působit. Jo?
0: No, a teď si Peťo, ještě jeden paradox. Jo? Díky tomu, že na tom světě ten bullshit, tak díky tomu, že ty lidi budou do downu, tak vlastně se začnou probouzet. To je taky ten paradox.
1: To se děje právě teď.
0: Rozumíš? Protože kdyby bylo všude hodně lásky, tak se ty lidi nezačnou. No je, všechno se děje, jak se má dít. Prostě. Ten systém se hroutí, víme to všichni. Hele, já si něco řeknu, co se mi teď děje třeba posledního půl roku, protože navštěvuju různé instituce, jak podnikám a tak, teď se mi ztratila ta občanka, ještě doktoři, píčoviny. Všude, kde jsem byl, se ptám, vole, ty vole, vy tady papírujete, hele, pointa, 2/3 času všichni papírujou, jsou znechucený, teď jsem byl na těch policajtech, kecal jsem tam s tím přízlem, úplně jsem si krásně pokecal, říkám, ty vole, pořád to dáváte na papíry, vole, jo, a pořád to dáváte do toho systému. A ten nefunguje, říkám, já vím, že nefunguje. A kolik za tím strávíte času? No 2/3. A jsme pak úplně znechucený, že pak už ani nechce mít dělat prostě pořádnou kriminalistiku. A navíc, když fakt chytem nějakého čuráka, tak se někde podpalcený a tohle a jenom musíme zavírat zmrdy, aby jsme dostali prémie a aby jsme uživili svý rodiny. Jo. A největší pointa, kámo, jo. Bavím se s tím a posíláme nějaký papír, vole, elektronický podpis na úřad práce kvůli občance a takové. Takhle za, nevím, minutu potom, co to odeslalo do toho systému, kde by to mělo být hned okamžitě propsaný, tam volám a říkám, když tam přijdu teď, tak jsem chtěl rychle jít, abych se mohl vrátit do chalupky, to bylo jenom kvůli tomu. Můžete přijít, máte tam nějaký lidi, oni, ne, můžete přijít a tak, ale budete potřebovat tady ty papíry a když přijdou, to budou 2 dny a policajt, ne, já jsem to poslal teď, už tam musíte mít. Oni, ne, to, než to vy pošlete, to, ještě to, než se to zpracuje, to přijde až za 2 dny. A ten policajt, cože? Já jsem myslel, že když vám to hned posílám, že to tam máte hned. Ne, tahle to nefunguje. Takže já jsem musel přinést ještě další papír, další píčoviny. A s tím policajtem jsme se tam úplně začali tlemit. Ty vole, co to je za bullshit, rozumíš? A tady to je všechno. Doktoři, vole, policejní systém, všechny ty systémy se hroutějí, prostě. Jsou úplně v prdeli. Ty lidi, kteří v nich pracují, jsou z toho znechucený, ty vole. Jsou úplně v píči a všechno jde dolů. Já ti říkám, že to nebude dlouho trvat a ten systém prostě padne. Buď padne tím, že bude nějaká brutální skurvená válka, nebo se zhroutí nějaký technologie, shutdown elektrický píčoviny, nějaký magnetický záření, který všechno vypne, nebo spadne nějaký Armageddon, nebo nějaká sopka. A něco se, já ti říkám, že se něco stane.
1: A to máš trošku jako takový katastrofický vize. Já se neobávám toho, že něco takového přijde, nějaká válka, nebo něco, jo, spíš to přijde.
0: Něco se stane, ale může se stát cokoliv. Já ti říkám, že z největšího šitu se rodí největší něco. Rozumíš? A teď je záleží, kam to naše civilizace nechá zajít. Může se stát kurva fakt cokoliv do prdele. To si nemyslím, jako zas buďme realisti, hele.
1: Ti lidi už ryjou rypákem zemi, jo, takže tady oni teď prožili.
0: Ale Peťo, hele, řekli jsme si, že nebudeme sluníčkový, jo. No. Jako můžeme si říkat, že si vytváříme svoji vlastní realitu, že budeme nějak nastavený nebo tak. Ale do prdele to byl i Ježíš, vole, Buddha a všichni, hele. Nebudem si tady mazat med kolem huby, jako. Víme, jaká byla historie. A můžem si tady nalhávat a říct si teorii, že historie napsali mocný, že to možná bylo všechno úplně jinak. Samozřejmě, že to bylo jinak. A nějaký fakta jsou podle mě do prdele jasný. A já se chci bavit v nějakých reálných rovinách.
1: Ale dobře, my
0: a
1: se můžeme...
0: situace není růžová.
1: My se můžeme z té minulosti poučit, že tak to prostě nefungovalo, že pak se něco stalo. Propadli jsme se do nějaké temné hmoty, protože to vzali tady temňáci. Ale pořád, my jsme tvůrci, my můžeme tu realitu si stvořit, ale to není nic utopistického.
0: To není, to já neříkám. Já...

0: očekává své realisti a že se může stát cokoliv. Když ti sám teď říká, že můžeme tu realitu tvořit, tak ji můžeme utvořit jakoukoliv.
1: To jo, jakoukoliv, ale určitě nebude válečná, protože tam, tady zase jsou nad námi síly, nebo v nás jako jiný, jo, duchovnější síly.
0: Dobře, tak jinak, hele, souhlasím s tebou, tady tý rovině, když si zafilozofujem, tak já mám jednu filozofickou úvahu, jak by mohla fungovat existence člověka, jo? Jaký je smysl života a tak.
1: No pojď.
0: Já tomu říkám jakoby životní projekce, jo. Já jsem si to už dlouhou dobu sobě formoval díky nějaký literatuře a ostatním lidem mi to docela zapadlo do mozaiky. A může to být tak, že vlastně ty sám jako jednotlivec ve svý vlastní realitě si utváříš komplet celou. Takže ty si vlastně utváříš úplně všechno. Všichni okolo tebe samozřejmě existují, ale utváří si to ve svý vlastní realitě. A jestli se shodují všechny jakoby možnosti a teorie kvantových fyziků prostě a šamanů, který měli různý vize a různých prostě věcí, které se děly, když se člověk začal před, já nevím, 20 tisíci lety, až 15 tisíci lety před naším letopočtem čmárat v pozdech a tak, tak já ti říkám, že si můžeme vytvářet všechno. A všechno, co my vytváříme, je skutečný. Jo? A tady na té bázi, když se budeme bavit, tak samozřejmě žádná válka nebude. Jo? Když si to ty a já tak vyprojektujeme. Ale jsou okolnosti, které nás můžou svádět tomu, že bude. Samozřejmě, že jiní lidi, kteří mají svoje jiné reality, Putin, Donald Trump, kteří si jedou své, tak ty si ty své války asi udělají. Že? Jo. My si jen tady v té filozofické úvaze, a když ten svět budeme chápat a tu naši existenci takhle, tak je samozřejmě možný cokoliv. Ale pokud to budeme chápat tak, že žijeme v jedné realitě a v té jedné realitě žijeme jako kmen, propojení, mycelium, mravenci, prostě, že jsme prostě jedny částičky organismu, ale individuálně částečně myslící, schopný se do toho organismu propojit a vnímat, ale zároveň být samostatný, což tak je. Tak je kurva možný, že bude i válka.
1: Ty se teďka krásně odvázal, je ti vidět jenom krk. Teďka si uvědomíme to třeba, jo? Když jsme tady v tom duchovním přesahu, říkáš minulost, ano, čvárání po zdech a tak dál, a Titanic a války. A představme si, kvantově je všechno teď a tady jeden velký přítomný okamžik, jo? Žádná minulost ani budoucnost není. A my vše dokážeme změnit teď a tady. A to, co bylo v minulosti, to jsou jenom vzpomínky. Jo? A naše nějaké zkušenosti, na základě kterých my rýsujeme tu dnešní realitu teď a tady. Zítra bude taky teď a tady a pozdějšku taky bude teď a tady.
0: A podle různých dalších teorií je možný se vrátit v čase a ovlivnit minulost. Takže... Ale čas může být relativní prostě. Ten Einstein... Já si myslím, že to je kombinace všeho. Tesla, Einstein, to je všechno. Všechno, když to smuchláš a vyzobíš z toho něco, tak z toho utvoříš to gro, to co je ono. A nebo si z toho můžeš udělat úplně něco svýho. Když si to můžeš vytvořit podle svýho. Podle mě je nekonečná možnost. Podle mě cokoliv tě napadne v hlavě, tak časem se dá realizovat.
1: Přesně tak. Jo, to může být jakkoliv. Fakt to může být všechno jakkoliv. Kdo chce věřit jenom ve hmotu, tak ju má. Kdo chce prostě věřit, že čas neexistuje, tak není. Kdo věří, že je nějaká minulost, tak to tak prostě má, protože je tvůrce a sám si to tak jako vytvoří tady v tom světě, který má miliony a miliardy možností. A já to mám někdy tak, že těch realit je teď, jak se tady bavíme, tak my se bavíme ještě v milionech kopií tady někde, jo. Teď tady sedí vedle písek, v další realitě sedí v kuchyni a pojídá zmrzlinu třeba, jo. Je to velmi variabilní. A to, že teďka máme nastavení takový, ano, začali jsme prostě téma jakási ta cesta životem, jo, to sebepoznání, sebevzdělávání, no tak teďka jsme vytvořili takovou energii, že jsme se dostali vlastně tady do těch souvislejších věcí, ale nemusí to tak být. Může to být úplně jinak v některém světě, v některé iteraci.
0: Ale kamaráde, ty cesty osobního rozvoje můžou být úplně jiný. A někdo tady v tom životě, v té své realitě, má být sportovec. Má být celý život sportovec. A má si prožít tady to. Každý má prostě svoji roli. Rozumíš? Někdo těch rolí za ten život prožije 10, někdo jenom jednu prostě. To prostě to nehraje roli, že jo?
1: Jo, třeba v tomto současném okamžiku už někde, jo, v nějaké iteraci může být válka. V někde už je právě, v některé může být ten ráj právě. My jsme teď v takové jakési transformační situaci, kdy fakt stačí málo a můžeme se přehoupnout tam nebo tam. Ale protože vím, jako nějakým způsobem vím, že nás čeká osvobození a probuzení. Proto jsme tady. Proč bychom sem jinak chodili? Jo, dívej, tak tady už lidičkové mají tady svoje názory jakýsi. Já to tady přečtu. Mm-hmm. Víra znamená spíše postoj důvěry v boží vedení, než víry v to, že jsem vlastním tvůrcem a spasitelem. To není o pasivitě.
0: Ale víc, já bych řekl, že tvůrce, to nejvyšší vědomí, se muselo kurva nudit a strašně dlouho, jestli to můžu aplikovat na čas, tak se nudilo tak strašně dlouho, tak nekonečně dlouho. Až prostě se tak nasralo, až bylo tak down, že prostě vymyslel tak něco ukrutně hustýho, aby se už nikdy, ale nikdy, ale nikdy nemohlo nudit. Pak bylo takhle.
1: Já bych to řekl,
0: to je Bůh, kámo.
1: Já bych to řekl tak, trošku, jako jo. Já bych to řekl tak, že vlastně někdo, ten nejvyšší tvůrce, stanovil pouze jakési zákonitosti, jako kony, jo, jako principy, principy bytí, ale to, co už se tady děje, on stejnování společný, jo, ne, že by se nudil, jo, on jenom pozoruje...
0: Tak on to udělal tak, to je jasný, že už si to žije svým způsobem. Proto, aby se nenudil, ty vole.
1: A když někdo říká, jak může být Bůh, když jsou války a nemocí a umírají lidi a děcka to...
0: No, proto ne,
1: to nemůže.
0: Aby se nenudil.
1: No, za to už můžou lidi si vytvořit.
0: Kdyby bylo všechno happy, jak se nudí. Ty vole, kámo, to, co se děje, to je úplně ukrutně univerzálně hustý prostě.
1: A tady, jak píše chlapec, že je... víru v boží vedení... Jako Bůh nás nebude vést za ručičku, to už musíme my sami se probudit. Bůh, stvořitel, nám dal možnost, ano, jste tady
0: v bytí. Bůh je tady, ale tohle, to jsme my. To je projev božství. Bůh je tady. To, co uděláme, je projev božství. Když to uděláme podle toho, co je tam. Je to tak?
1: Je.
0: Může to tak být, ne?
1: No tak jako ten svořitel je prostě ta jiskra je v nás jako v lidé, jo? Ale to, co vidíme,
0: no jasný,
1: co
0: vidíme, a jaký projevuje skrze tělo?
1: To už uděláš
0: činem.
1: ty, to už nedělá stvořitel.
0: Ale pokud je ten stvořitel jenom v hlavě a není ten čin, tak neprojevuješ božství. Tak je to rouhání možná. Nebo ne, to omlouval. Ne, to kurva není rouhání. Tak je to nevyužití potenciál.
1: Ano, no. Je to na nás, na listu, jak využijeme ten potenciál.
0: Takže rouhání to by řekl papež, vole, protože ty se z nás, to je právě to zneužití víry, že se z nás snažili začít pocit viny za něco, kurva. To je prostě ta největší nehorázná sračka s prominutím, prostě. Ať všechny, prostě ten pocit viny za to, že prostě neudělám něco, co Bůh chce, co to je. To je největší bullshit za mě.
1: Papež je satanista a veškeré náboženství je jenom nástroj k manipulaci lidí. Svoboda není
0: účast. No to je strach a pocit viny, ty vole. To je nejvíc, ty vole. Tahle to dohustí do těch malých dětí a pak se ty malí děti z toho mají ty trauma. To je ono, to jsem měl i já, prostě pocit viny, neustálý dokazování něčeho, ty vole. Pořád to, ještě to nemám zpracovaný. To je ono prostě, rozumíš? Všechno to je, čím to začalo? Prostě první nástroj ovládání byla víra prostě, nebo ne víra.
1: Náboženství.
0: Netvoření víry v náboženství prostě, typo.
1: Dívej se, já tady posílám taky fotečky, jo. To je třeba můj způsob bytí. Jako v tvůrčím procesu, jo. Neuměl jsem nic, byl jsem jenom prostě muzikant, jo. A takový rozkošník a materialista a maximalista, jo, ale začal jsem tvořit, jo, dělám prostě různé návrhy na hudební nástroje a to se mě děje ve snu, třeba nebo v alfě, jo, nebo v nějakém rozpoložení relaxačním, jo, něco se mě jako vytvoří v hlavě, jako nějaký konstrukt a další den pracuju na realizaci a vždycky se stane to, že to zhmotním, jo, a tím je dokázáno to, že jsme tvůrci našich realit. Já jsem toto v životě neměl. Mě by v životě nenapadlo jako vytvořit nástroj. Ještě já bych hrál. A nevím, odkud to je. Mě to nikdo nenaučil, jo?
0: Hele, podívej se, já jsem se živil 25 let muzikou a já nejsem muzikant, ty vole. A živilo mě to a bylo to dobrý a lidi se to užívali, já jsem si to užíval. Jenom proto, že jsem tam dal prostě sebe a šlo to ze mě, nebyl to prostě kalkul a byla tam ta energie, ta vibrace. Nemusíš být dokonalej, ty vole. Jde o to, co tam do toho dáš, prostě, rozumíš? To je to grow. A ty lidi, kteří to cítí, tak si to přitáhne. Ta energie, prostě ten vibe, takže o tom to je prostě.
1: Nebát se a prostě makat, jo, na tom svým ideálu, na tom svým snu a převez to do hmoty, jo. Tady se mi zdálo, že tady visí nějaký dvě zvonkohry, netušil jsem, co to má znamenat a jo, za dva dny už visely normálně ve hmotě, hotový, jo, zvonící roury. Takže jsem zjistil, ano, skutečně si vytvoříme, co chcem. A není to jenom, že vytvoříš ve hmotě, ale ty zároveň vytvoříš i tu energii kolem tebe, že najednou k tobě chodí třeba úplně noví lidi, třeba jak si ty, nebo Aleš Vilík, Džibu, nebo další a další, kteří tady jsou, jo, nádherní lidi. Když jsem byl negativní, když jsem byl prostě blbec, materialista, netvořící, no tak jsem hrál s kapelou, která prostě hrála v herák, jo. A teďka hraju s písní, která je bohyně. Nádherný.
0: Já za chvála Bohu tvořím celý život, no. Když jsem celý život zhulený, tak pořád...
1: Ale já jsem jako tvořil, já jsem byl muzikant taky od těch 14 let, ale já jsem začínal nějakým punkem a jasnou pákou a vysacíma zámkama, jo, neříkám jako ne, co
0: jsem... A já čím? To já jsem začal taky punkem. A víš, čím jsem začal já? Ne. Právě nejvíc mě formoval táta, jo. Ten to byl starý prostě Big Beaťák, hippík a huchu, to se jelo, hele. Grateful Dead.
1: No.
0: Pink Floydi, hele. Víni, Bob Dylan, hele. To byly muzičky. Queen jsem úplně nejvíc miloval.
1: Jako stejně si myslím, že největší smysl má tvořit, jako vědomně tvořit, jako vytvářet tu realitu, protože realita může být fakt jenom tvarná iluze, jo? Ona nemusí existovat, to může být fakt jenom simulace nějaká, nebo nějaká hmota zdánlivá, která se dá úplně lehce tvarovat, jo?
0: Jasný, to je to nejkrásnější, hele, že i když, ať je to jakkoliv, ať je to teorie toho bytí, toho, proč tady jsme, smysl života jakákoliv, tak když tomu přistoupíme vlastně tak, že budeme chtít být jakoby svoji, autentický, budeme se chtít mít rádi a vlastně budeme uvažovat v tom smyslu vlastně, že se tady ten život je vlastně něco, co nás má něco naučit a tak, a že něco to v životě je a že k tomu máme přistupovat tady s tím pocitem, tak vlastně ten život prožijeme krásně, i kdyby to tak nebylo. I kdyby to bylo fakt, jak je popisováno v přírodovědě a všude, že prostě se jednou narodíme a pak umřeme a je konec. A kdyby to tak bylo, tak stejně s tím pocitem, který máme prostě teď v hlavě, a tak ten život je úplně krásný. Je lepší, než kdyby si přiznal, že nic není. Proč si to taky jako přiznává, když to nemůžeš vědět? Jako? Proč si to přiznávat, když i logický a vědecky změřitelný důkazy tak zaznamenali, že po smrti tam je nějaký energetický pole, nějaký váhy a tak, že tam prostě něco je.
1: 21 gramů
0: i ty přístroje, které vymysleli, i technologický přístroj, který se vymyslel, tak to zazná a to už je jako česká mužská logika prostě. Tak i když tady to pojmeš a řekneš si, 0,1% je to možný, tak proč si říct definitivně, že smrtí něco končí? I to je nesmysl. Za mě teda.
1: No tak to do nás prali tady ty vzorce, jo, že jsme jenom hmota, že vědomí produkuje mozek a že hmota je nad vědomím, jo, a je to jinak. A oni dokonce už změřili, zvážili duši, která váží 21 gramů, jo, takže...
0: No já si tady vůle, no.
1: Jo, tady ty... Co to je?
0: Pěkný přístroje tam máš, kamaráde, úplně nádherný, hele, doufám, že nějaký tady z těch přivezeš na ten jarmark, no, to bychom mohli lidem povědět o tom jarmarku, hele.
1: Jasně.
0: No, dámy a pánové, sestřičky a bratříčkové, já bych vás chtěl pozvat na vánoční jarmark, který proběhne v Havlíčkově Brodě, v pasáži Lucerna, kde mají holky s mojí lehkou pomocí krásný podnik, veselý bistro a obchod Tvářka, dobroty od Vášky. Právě od 15. do 20. prosince, každý den, od 13 hodin do 18 hodin, v sobotu dokonce od 9 do 18 hodin, tam proběhne vánoční jarmark, kde bude spousta jakoby vystavovatelů, různých stolečků s věcma a tak, a hlavně tam budou zajímavé přednášky. Peťa z písní tam vystoupí. Budou tam mít taky stoleček se svýma zvonkohrama a dalšíma věcma a myslím, že to bude moc hezký. Budeme tam mít dobrý pohoštěníčko, máme tam dobrou kávičku. Pátek tam bude den s pivovarem Švábín. Úterý přijede Láďa, který dlouhou dobu dělá tradiční čínskou medicínu a cestuje různě po Nepálu, teď byl v Katmandu, tam povypráví. V pondělí tam bude Jana Štěpánková z Greenway, tam povypráví o zelených potravinách, chlorela, ječmen, pak tam budou holky z dobrýho produktu, holky, co pečou páskový chleba, kdo tam ještě bude, no bude toho tam spousta, a hlavně tam bude dobrá nálada, pohodička, žádný stres, užijem si to. Tak jestli nemáte co dělat, tak se klidně zastavte. Peťa tam taky, vy tam budete, Peťo, asi určitě říkal nějak ve středu a možná v pátek, nebo jak, jak jsi to říkal?
1: Naši přátelé,
0: my
1: máme pondělí a úterý úplně plno narváno, ale středa, čtvrtek, pátek, sobota jsou 4 dny, kdy si určitě uděláme čas být tam pěkně s vámi, hrát, možná budeme z písní i něco povídat o hudbě, jo, můžeme hrát nějaké vánoční koledy, který máme teďka natrénovali, protože jsme hráli dva dny zpátky.
0: To určitě, hele, tak jako... Jo,
1: takže
0: hele, já si tam vemu tu svoji mikinu s tím dinosaurem a budu tam nejvíc na vás pařit, hele.
1: Klidně. Takže máme asi 18 kolen nebo kolik, jo. A normálně mě to baví, protože já se na tom učím zpívat, protože oni mají tak zajímavou intonaci, že řekne si, to je nějaká koleda, normálně jako jedeš, ale ejhle, bacha na to tvůrci, jo. To je velmi náročné jako zaspívat, protože tady ta stará hudba, ta starší, ona je fakt propracovaná, to neskládá žádná umělá inteligence jako dnes, jo. To je poctivá práce ještě mistrů, že ten Jan Jakub Ryba nebo kdo dělal tady ty hlavně ty koledy. Takže to máme spoustu povídání, budeme tam brát aparaturu, budeme tam hrát ty naše zvonkohry a těch bude možná, no těch bude hodně, jo. Těch bude hodně, protože dneska jsem na nich pracoval. Píseň taky začala už tvořit v tom, že ona mi hodně pomáhá teda, ale teďka si vzala do parády, že bude vyrábět ty držátka, ty uchytovátka různý a víte, že ta ženská ruka nebo ten ženský duch, jo, nebo to cítění je trošku jinačí, jo, od mýho Hanáckýho, jo, takže je tam poznatá její energie, takže máte se na to těšit. Ceny budou vánoční, lidové a bude tam veliká show. Takže těšíme se. Takže, Michale, středa, čtvrtek, pátek, sobota, jo? A ty říkal jsi teda, že to nezačíná od rána, upřesní, ale o 13.
0: Až od jedný hodiny, jo. Od jedný to začíná jako oficiálně. My už tam budeme jako, Váška je otevřená, celá ta Lucerna, ta pasáž je otevřená už od 8 hodin. Ale jako oficiální ten program je každý den od 13 do 18 hodin, jo.
1: Dobrá, no tak my máme téma teda...
0: No když už jsme u těch pozvánek, hele, tak já bych si tady ještě udělal jednu takovou malou suvku, jestli můžu, takovou malou reklamu na Bylinkovku.
1: No hlavně mě schovej to mapačou. Schovej mě to mapačou.
0: A jenom takovou... Pozvánečku. Cože?
1: Schovej mě to mapačou a udělej si pozvánečku, ano.
0: Jo, ne, víš já. Ne, hele, lidi, jak jsem se tady zmiňoval, jak jsem strečil tu peněženku a pak mi asi někdo ťapnul, jo.
1: No.
0: Tak já jsem tam měl docela vysoký obnos, jako mě to nějak extra jako nepoloží, jo, to je jako v klidu, já to jako dám, ale mám na Bylinkovce strašně moc věcí, já jsem byl zase magor, jo, a mám tam prostě hodně moc věcí z Peru, z Ekvádoru, právě z tý Himalaje, z Katmandu a tak, a jsou fakt hodně kvalitní, hodně dobrý, tak jestli chcete nějaký dobrý vánoční dárek, tak se určitě zastavte, nějak se domluvíme, protože tam mám fakt jako luxusní věci a prostě potřebuji se jich zbavit, jo. Tak kdybyste se mohli zastavit a boháknout se krásně, to je jako fakt padnete z toho, prostě to jsou fakt luxusní hlady, no, takže všichni budeme spokojení, hele. No tak to je všechno, hele.
1: Tak to se
0: na mapáčo to docela ne.
1: Mapáčo ne, fakt my jsme mapáčo ještě na Valašsku, ale my jsme se vždycky ráno těšili, jo, prostě kafičko to mapáčo, fakt taková zamítá chuť, nádherná a Prostě je to... Je to
0: voní krásně, ta bylina má
1: ducha. Ta bylina má ducha, jak říká Aleš Vilík, jo, takže když se to jo, všechno jako ve velké míře...
2: Aleš má rapéčko a dědečka tabáčka, protože to je jeho rostlina, rozumíš? A já mám zas konopíčko a každý má to svoje, ale prostě no. A jde o toho prostě tu rostlinu prostě pochopit, naučit se s ním prostě pracovat a nejlíp prostě předávat ty vědomosti a to, co nám prostě říká ostatním lidem, anebo když to nechtějí vidět a mají nějaký problémy, tak je aspoň pokusit se pomocí té rostliny nějak uzdravit nebo jim pomoci pochopit něco, co prostě nechápou, že jo? Co jim ta rostlina ukáže. No. Ano. To je prostě úkol Vilíčka a on si našel prostě svoje a
1: každý jsem za to strašně šťastný.
2: Maestro, rapéčko, Vilíčku, zdravím tě, měj se krásně, přeju ti krásnou cestu, hele.
1: No, Vilík už psal, že by taky rád nějaký vysílání, takže příště bude buď třeba on, nebo se propojíme, uděláme 4hodinovku, to je jedno. Jenom ještě se vrátím zpátky, máme ještě pár minutek k tomu konopí. Jo. Mě teda popravdě řečeno, tady ta ganža jako nikdy úplně tak neoslovila, protože já jsem ho kombinoval s alkoholem, jo. A
2: no to je hodno, ganža, alkohol, to nejsou kámoši.
1: To nefungovalo dobře, jo, a už se o to nebudu ani pokoušet, i když nechlastám už hodně dlouho.
2: No to ne, ale to nedělej.
1: Technicky, mě totiž zajímá technicky konopí, jo, to je jedna z možných...
2: Ale víš co, aha, Peťo, já ti dám ty svoje konopí kapičky 40%, hele, až jo? Přijedeš, tak do mě dostaneš jako... No, nedával jsem ti je už vůbec, jsem ti ještě nedával,
1: ne, ne.
2: No tak ty vole.
1: Dával jsi hodně věcí už, jo, ty čajový směsi různý, no, kde je to CBDčko a tak dál. Ale
2: tak začnem tady těma kapičkama a vybuduješ si kladný vztah. To bude čistě léčebný.
1: Jo.
2: A hlavně tady v tom ročním období to bude úplně ideální. Protože já ti řeknu jednu věc, když jsme u toho konopíčka. Jo. Uh-huh. Ono vlastně nepůsobí na daný problémy zdravotní nebo tak. Nebo taky jako samozřejmě určitě ano, je protizánětlivý, protirakovinotvorný, zabíjí prostě nemocný rakovinotvorný buňky a tak. Ale druhotně a hlavně primárně spíš, působí na endokanabiolidní systém, který je vlastně zodpovědný za veškerý, nebo ne za veškerý, ale za spoustu chemických a i dost hormonálních procesů v lidském těle. A když není dobře jakoby vylazený a stabilizovaný, tak prostě to tělo nemůže být architektem svého zdraví a nemůže se léčit samo, protože to tělo, když funguje dobře, jak má zdraví potraviny, všechno, tak si vlastně vytváří všechno, co potřebuje a je svým způsobem schopný si s těma základníma věcma poradit. Že? No a když to nemá, a má ten endokanabinoidní systém v prdeli, tak konopí ho pomáhá stabilizovat. A ty CBD kapky 40%, který mám, mají full spektrum, takže tam je zastoupený veškerý spektrum kanabinoidů, terpenů, flavonoidů a tak. A THC tam je samozřejmě taky. Ale za prvý tam je v legálním poměru, takže to je legální. A za druhý tam je v takové koncentraci, že prostě není psychoaktivní, je jenom synergicky výhodná pro celkový působení těch látek v tom oleji. A já to ještě míchám prostě s dalšíma terpenama, dávám tam ušlechtilej prostě olej, takže to je fakt jakoby super. A můžou to prostě děti od 0,00 až po umírajícího člověka. Protože největší pointa je to, že první, co lidský tělo jakoby vyloučí, když se jakoby narodí, jakože první věc, jak je karabinoalandamid. A ten způsobí, že vlastně ty dostaneš instinkt sání, že přestaneš přijímat pupeční šňůrou. Za to může endokanabinoidní systém. Tady sám vidíš, jak je primárně důležité pro fungování lidského těla a jeho zdraví. A hlavně i je to vlastně spouštěcí faktor vlastně života. A je to vlastně konopí je jediná rostlina, která ho dokáže jakoby nějakým způsobem ladit. Jo. Takže to je v ní obrovský potenciál. Stejně třeba jako teď v houbách. Zjistilo se, že psilocybin dokáže degenerativní změny při Parkinsonově nemoci, Alzheimerově, prostě další tady těch věcech nejenom zastavit, ale vrátit zpátky a hledat nový nervový spojení a léčit ty vole. Před pár lety ještě na to použil konopí, nebylo ani možné si představit, že by to šlo nějakým způsobem zastavit, jenom zpomalit. Konopí to skoro zastavilo a psilocybin to vrací ty vole. Tam je potenciál jako hovado. Teď jsem nedávno sdílel frajera, který si dával nějaký vysoký dávky psilocybinu, pak se začal měřit. A normálně se zjistil, že je vomlád, ty vole. On vomlád, celý to jeho tělo je vomládlo, ty vole. Rozumíš? Podívej se, to asi 4 dny zpátky jsem to sdílal na Facebooku. To je úžasný článek, pokus, prostě fakt zdokumentovaný přístrojem a prostě vším. Masakr, ty vole. Podívám, tak teď ti říkám, že my jsme na Prahu revoluce, kdy se bude léčit tady těma věcma úplně brutálně, léčit, pokud to ty kurvy si s farmalobí. Nezabudou a zase to nevemou pod sebe.
1: Počkej, my budeme uzdravovat. Lidstvo se bude uzdravovat, ne léčit. Léčí lékaři, ale uzdravit. A pozor, já teďka ty závislosti, jako ty, ano, alkohol a to všechno, to jako už jsem posunul kam si do té fiktivní minulosti, ale co si neodpustím, tak to je Amanitka muscaria, jo, to je moje
2: taky bohatá. A tě co ukážu, počkej, když o ní mluvíš,
1: chvilku máme.
2: Čau, čau, no, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, teď ty záda nebolej, kurva.
1: Natři se
2: Amanitka. Muscaria, tady se mi vylouhuje,
1: ano.
2: Koukej na ní, jak je krásná,
1: já bych tě navrhl,
2: kdyby si s tím mohl váznout na mý záda.
1: Michale, já bych tě nabídnul, my tam budeme mít bedinky, mixáček, mikrofonky, kdybys tam mohl udělat nějakou přednášku a já, přátelé a tvůrci ve hmotě a ve spiritu, bychom mohli udělat normálně dežavíčko a vysílání naživo. Tady
2: přesně tak, a můžete si tam vzít nástroje, bubínky a tak, dát si pak třeba jest tam nějaký džemíček a takový, hele, že jo?
1: Džemíček, to je vždycky na našich akcích, většinou to tak je, jo, že my jako neradi hrají úplně sami dva, většinou nás je tam 4, 5 a i 8, jo, takže kdo má nějaký cingrlátka, kytárky, bubínky, jo, můžete se k nám připojit a budeme hrát takovou hudbu, aby jsme si všichni zahráli. Nic komorního, prostě na punk.
2: Od srdíčka do skoku.
1: Tak
2: a nebo do pláče. A nebo do lásky. A nebo do obejmutí. Prostě krásnou muziku.
1: Já to vidím, že my jsme z toho seberozvoje probrali jenom malou část. Ono nás to vyneslo někam.
2: Já myslím, že to bylo celý o seberozvoji. Já myslím, že to bylo fakt jako dobrý.
1: Bylo to celý o seberozvoji. I s těma souvislostma. Ale není to jako
2: ucelený.
1: Takže já bych klidně navrhl zase časem nějaký pokračování. Třeba v lednu. Jo?
2: Klidně, hele, třeba můžou se lidi vyjádřit, jaký téma, který jsme na... Protože, hele, já jsem toho zažil fakt hodně. Já jsem tady vzal jakoby zhruba za ty dvě hodiny jako v kostce. A kdyby někoho z vás zaujalo něco, nějaký úseky, který jsem tady jakoby načal nebo tak, tak třeba příště můžeme dát na daný téma, já se mu pověnu víc. Jak říkám, já prostě mám takový, třeba jenom to, co se mi teď stalo za posledního půl roku, je tak na fakt jako nepřetržitýho takový 4 hodiny povídání. Jo. A to je jenom takový jako hrubý kostce. Jo. Tak si jenom představte, na co se mě všechno můžete ptát, co vás zajímá. Takže jestli vás to dneska bavilo a chtěli byste vědět něco víc, tak klidně můžeme něco zopakovat a na vaše přání. Nebo si můžeme dát třeba spolu, kdyby se někdo chtěl přidat, mohli bychom dát jako nějaký rozhovor, klidně na bázi bylinek nebo osobního seberozvoje, čehokoliv, mezilidských vztahů, všech témat, které jsme tady dneska probírali. Já myslím, Petě, že to bude jenom ku prospěchu, že?
1: Já to vnímám taky tak, že to bylo hodně dobrý, jo. A lidičky, pokud to bavilo, jakože jo, protože si myslím, že cítím tu energii, že je taková, jakože to je takový nestrojený, nežehlený, jo. A o to je to pravdivější, protože jsme se vlastně tady otevřeli oba, aniž bychom vlastně...
2: No, protože jsme takový, jaký jsme, hele. Kámo, tady to není žádná cenzura, jako já se omluvám všem, jestli jsem mluvil nějaký sprostý slova. Samozřejmě rozvášnil jsem se, to jsem já. Ale právě to jsem já, protože já se pořád ještě kultivuju, že jo? Takže dejme tomu, že třeba za 5 let už to bude mnohem víc uhlazenější. Ale o tohle to není dobrý přijít, protože tady to je taková ta syrovost. To prostě cítíte, že to jde z vás, že to není kultivovaný, ale že to je prostě pravdivý, že to je prostě takový, jaký jste vy, jak to cítíte a jak to v ten daný moment prožíváte. Jo? To je ta emoce, kterou jste ne úplně jemně zpracovali a nekultivovali. Je to syrová emoce, která je trošku nekultivovaně předaná, ale o to více pravdivější.
1: Já mám takovou zkušenost, že bacha na lidi, kteří mluví velmi slušně, vypadají velmi korektně, jako jsou velmi slušně oblečení.
2: Jasný, hele, já to mám rád, jako uznávám, to je to známka dospělosti a tak, ale já na jednu stranu říkám, hele, volové, vy všichni, co mě jako hejtujete za to, že jsem jako bůran a tak, tak aspoň víte, co mám v hlavě. Aspoň se to nemusíte domnívat. Rozumíš? Vy, co to jako zpracujete a kultivovaně to sofistikovaně předáte a cítím z vás ten sarkazmus a ironii, tak OK, na povrchu vypadáte dobře, a co já si můžu domnívat, co si myslíte, hele, já to aspoň předám a nebabrám se s tím, že jo. Takže je, za mě je to takhle v pořádku.
1: Je to
2: a omlouvám se všem, pořádku, který se někdy urazil, poslal do prdele, na ně byl zprostej, ale je to jenom projev té emoce, není to, co si to o vás ve skutečnosti myslím kontinuálně. Když to naopak, to může být přesně naopak.
1: O to víc je to punkovější a někdy možná i vulgární, jo? Tak o to víc je to pravdivější. To jsme prostě my a máme to prožitý. A řeknu vám, hoši a přátelé tvůrci, že...
2: Ale být slušnej je fajn, ale ať to vychází i z té hlavy. V tom případě je to absolutně v pořádku, ale pokud v té hlavě to máš obráceně a jedeš tu ironii, sarkazmu a je to tam cítit, tak je pro mě úplně jedno, vole, jestli řekneš, že jsi čurák, kokot, vole, nebo tak, nebo to cítím prostě z tebe, z dětsku a říkáš, rozumíš.
1: Není to úplně pro každého tady tak jako prostě sedět, mluvit a úplně se jako otevřít, takže kdo byste měl odvahu nebo zájem, jo, a měl co říct, nebo jenom diskutovat, vést dialog. My vlastně taky jenom vedeme dialog, jo, my jsme se na ničem nedomlouvali, prostě jedeme tak, jak co přineslo, jo, téma, jo, takže bavíme se o
2: tom. Ale dneska to je fakt jako punkový, já jsem jako tejden úplně na doraz, včera jsem ztratil tu peněženku, dneska jsem měl úplně nabitej den. S Petrem jsme si to měli připravit v klidu, samozřejmě. Když jsem ti počítal posílal fotky a všechno.
1: Ty vole, ty mě to posílal
2: za
1: 3 minuty.
2: Za pět minut 9. Tě, no, tak,
1: takže...
2: Když jsem přišel domů, přišel jsem domů o 7:30, ještě jsem si udělal polívku večeři, sotva jsem to stihnul, abych se tady, já jsem se prostě vůbec nic nepřipravil. Já jsem jenom věděl, jaký bude téma, co se ve mně odehrává, věděl jsem, že Peťa je super člověk, že to spolu prostě dáme, že bude dobrá energie a šel jsem do toho s absolutní důvěrou. A stejně tak, jak to dělám na chaloupce, že jo? Takže za mě to je úplně takhle.
1: No,
2: jak tady ta fotka je z LTD na Tenerife, hele. To je sopka krásná, bylo to tam moc hezký.
1: Ještě vám řeknu, přátelé, navštivte klidně bylinkovou chaloupku, protože já tam jezdím tak rád, tam je taková krásná energie a vůně a takový domácký prostředí a přirozený, nic umělýho, žádná moderna a ty produkty jsou fakt kvalitní, jako jo, a Michal vám o tom řekne, on o každém produktu ví, jako nechápu, kde se to prostě bere v jednom člověku, tolik...
2: Úplně o každém ne, ale zase to nepřeháněj, ale snažím se. A časem budu vědět ještě víc. A ještě jedna pointa je,
1: a ještě
2: že z bylinkovky, to, hele, to ještě nevíš, Peťa, to ještě musím říct, no, z bylinkovky se stane víc bylinkovka, protože jak máme tu vášku, ty dobroty od vášky, ty tam bude mít převážně zdravý potraviny bez obal a tak, že já spoustu potravin, mouky, těstoviny a takovýhle věci z bylinkovky přesunu tam dolů. Bylinkovka bude o to víc bylinkovější, bude tam o to víc medicín, o to víc prostě tady těch záležitostí, medicinálních hub, bylinek a takovýhle záležitosti. A ještě takových jakoby spirituálních věcí, vykuřovadel, různý řemeslný výrobky, jak tam teď poslala ta Klárka ze Šumavy, ten nejvíc. Až uvidíš, Peťo, ten její stoleček, co tam má, to je úplně nejvíc.
1: Řeknu ti teda upřímně, že když tam jsme vždycky z písni, tak jako tak tajně si říkáme mlčky v skrytu, říkám, kurňa, takovou chajdu mít, takovej krámeček mít, jo, měli bychom tam třeba nějaký hudební nástroje, nebo ty naše výtvory za z písni.
2: Já potřebuji pomoct, tak pojďte mi tam z písní pomoct, nechcete tam jeden den makat.
1: Počkej, tak já tě dám píseň, můžeš chvilenku?
2: Píseň, pojď tam makat, ty tam budeš krásná, hele.
1: Pojď, Michal, ti to řekl.
2: Jeden den stejnou, hele.
1: Píseň dneska ujde po druhý tady k mikrofonku, takže předávám a já si musím skočit normálně, já to řeknu na rovinu vychcat, jako jo, takže máš tady
2: no, píseň. Jasný, já taky pak budu muset být.
1: Navrhni, dáme ještě 3-4 minutky. Tak,
2: no, vidí, jasné.
1: Píseň jde na to.
2: Ahoj písničko, jak se máš?
3: Ahoj všem. Tak nevím, co se ode mě chce, Peťa někam odskočil, takže... Je...
2: Ale nic moc nás tady právě spontánně napadlo, jak tam Peťa hezky básil o chaloupce. Já potřebuji pomoct trošku, nechcete tam mít jeden z vás, nebo ty spíš makat jeden den v týdnu?
3: No, tak to je paráda, to je úžasný. No, já jsem kdysi měla... studio jako krámek v Praze na Vinohradech, takže jako já v tom chodit umím, ale některým věcem rozumím. Samozřejmě bych se musela všechno naučit, ale, Ale to by bylo krásný.
2: A proč jsme si to neřekli dřív? Proč nás to vůbec nenapadlo dřív?
3: Já nevím.
2: Mě strašně pomůže, protože já potřebuji trošku ulevit, já potřebuji trošku jít do sebe klid, prostě já jsem přitažený strašně, já potřebuji pomoc, hlavně ty tam prostě budeš úplně krásná, já tě tam úplně vidím, prostě. To je úplně nejvíc, to cítím, hej.
3: To nevím, jako, jestli tam budu krásná, ale myslím si, že to jsou věci, které jako dávají nějak jako smysl, jo, tady ty věci. Jako
2: probereme to na tom jarmarku, hele. Probereme to na tom jarmarku. Jestli jsi tomu jakoby ochotná o tom mluvit, tak se o tom popovídáme.
3: Rozhodně. Jo, do toho tvého krámku bolinkového chodíme velice rádi a máš to tam krásný, voní to tam. Jo, a vždycky, když třeba někdo, kdo nezná ještě blinkový domeček, tak vždycky mu řekneme, kde seš, ať tam zajde se podívat. Že tam máš opravdu rozmanitý jako zboží, jo, mu nabízíš jako přes blinky, oblečení, čaje. Nevšimla jsem si teda, jestli tam je nějaká hygiena nebo nějaká kosmetika, to jsem si nevšimla.
2: I prací prostředky. Hele, tam je skoro všechno. Hele, já ti říkám, že kdyby vypukla nějaká apokalypsa, tak a já jsem zavřel do chalupky, tak tam přežiju.
3: Jo, ty bys tam měl.
2: Tři roky. Kdyby se tam měl, já tam mám vlastně i hodně limona a tak, ale já tam mám i ten filtr uhlíkový, tak já bych si mohl i přečurávat, ale svým způsobem. Tak kdybych tam jet zdravě, tak bych ty čuránk neměl moc zasrát, dali bych se pít i přes ten uhlíkový filtr.
3: Ne, jako fakt to tam máš jako krásný a myslím si, že by si zasloužilo, aby prostě o tom lidé věděli, jo, že...
2: Hlavně, to je zasloužený, hele, tam chodí, já nepotřebuji, aby tam chodilo víc lidí, mě to tam úplně stačí, ale protože tam chodí úplně lidi, já se tam s každým pokecáme, úplně tam přitahuje se ta energie, jaká má. A prostě, kdyby tam proudili pořád hodně lidí, jak kdyby to bylo třeba v Praze, nebo tak já se tomu jako, kdyby to někdy bylo v Praze, tak OK, ale já bych tam dál nemohl makat. Protože já bych na ty lidi neměl tolik času. Prostě tam, když v tom krámku už je třeba víc jak 4 lidi, tak já už s nima nemůžu pokecat, prostě, rozumíš?
3: Chápu.
2: A to už pak ztrácí kouzlo. Takže chápu. Já, když se v té bylinkovce budu makat, budu tam mít třeba na jeden den pomocníka, jo, tak já budu úplně nejvíc spokojený, protože já tam chodím, já se každý ráno zbudím a jdu tam šťastný a rád, já se na to lidi těším a já se těším na tu energii a na to, co se tam děje prostě. Jo. A jenom potřebuji trošičku ubrat ty zátěže všechny, aby se byl jako vyklidněný a bylo to ještě hezčí.
3: Tak to je nádherný. Tak jo, tak o tom si povykládáme na jarmarku a já ti teda zase zpátky předám, jo, moc se těším.
2: Jo, a měj se hezký večer přeju.
3: Já tobě taky a všem, kteří zavítají samozřejmě do chaloupky a všem tím přátelům, kteří to cítí stejně jako ty a jako my všichni podobně. Takže Peti, já ti zase předám. Opatruj se, těšíme se, papa, a všem posluchačům přeji krásnou
2: noc. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Kujme pikle, kujme
1: jako neobvykle,
2: bude asi tvoje píseň v chaloupce na den út pikle.
1: Michale, nevím teda, co z písni konkrétně nabídl, ale ta je ucelená jak měsíček na hnoju, jo?
2: Já jsem taky ucelený.

0: Takže přátelé krásní, přijďte do bylinkové chaloupky do Havličkova Brodu, bude tam duo Deja Vu s kytarama ze zvonkama.
1: Ne, do bylinkovky, sorry, omlouvám se, to je něco jiného. Já jsem myslel, že mluvíš o jarmarku, omlouvám se.
0: No, já jsem mluvím, jako mluvím o jarmarku, ale zmínil jsem bylinkovou chaloupku, jakože mají navštívit bylinkovou chaloupku určitě, ale v tom týdnu od 15. je tam vánoční, předvánoční jarmark, pětidenní.
1: A konkrétně Peťa, Dežavíčko, píseň od 15. 16. Ne, 16, 17, 18. Ne,
0: od 17. Ale čas nejde.
1: To taky to sám, vidím to. Já už jsem úplně celý popletený, gramatika mi nejde.
0: Je to, přátelé, od 17. ve středu 17, středa 18, čtvrtek 19, pátek 20, sobota a v těch odpoledních hodinách uděláme tam fakt show, uděláme tam živáč, buď přímo na Svobodný vysílač, nebo jenom tak na Dežavičko, ano, uvidím, jaký tam bude internet připojení, takže to můžeme...
1: Tam máme dobrý, hele.
0: Určitě
1: dotlačíme... Když tak tam můžu dát hotspot.
0: Hotspot, ano, určitě dotlačíme Michala k tomu, k mikrofonu, aby povídal něco o těch produktech různých, svých a... Takže program bude nabitý a v sobotu ještě potom máme hned z toho jarmarku jedeme do Dolního Sokolovce, kde hrajeme koledy, Michale, jo?
1: No, já jedu v sobotu hned z toho jarmarku do Poděbrad, kde hraju s doktorem Kerim zase. Tak ho budu od tebe pozdravovat.
0: Pozdravuj, prosím tě, pozdravuj Kerryho a blagadar mu, ať se mu daří, ať se dostane z toho, už je z toho venku.
1: Já myslím, že jo.
0: Síla myšlenky. Tak a no a pozor, po koledách v sobotu v Lesíku jedeme tady ke Kohoutovi do Chotěboře a Milan Stříbrný Vlk tam má Slavina Rosky, jo, takže tam zase bude nějaká show. Takže děcka...
1: Milane, přeju ti všechno nejlepší dopředu, hele. Měj se moc hezky a hodně zdravíčka, pak už je všechno samo, hele.
0: Takže děje se to krásně, tvoříme a to je naše poslání. Jo, tady v této inkarnaci a vůbec v každé, jako my jsme tvůrci těch světů, tady sice chlapec ani, ano, tvor tvoří, tvor netvoří, je to tak, ale vlastně i nevědomý tvůrce tvoří, ale jako ty produkty nejsou hodné možná pro kvalitní život, hodnotný, jo, takže tvoříme vědomně a tvoříme i řemesla, tvoříme umění, hudbu, tvoříme to bytí lepší a lepší.
1: Děkuji ti, Peťo, já jsi to krásně uzavřel, já nemám, co bych dodal. A děkuji moc za pozvání a budu se těšit, až se potkáme naživo příští týden. Dobře. Měj se moc hezky a přeju hezký večer.
0: Michale, děkuji.
1: A vám přeji, vážení přátelé, jestli jste to vydrželi až do konce, nebo jste se zúčastnili jenom části, taky krásný večer a přijďte mě někdy navštívit, pokecat, jestli vás zajímá něco o tom, co jsem povídal, tak velmi rád si o tom sám povídám. Mějte krásný den. Ahoj.
0: Díky, Michale, ahoj. A ještě prosím tě, já tady to vysílání nahraju do archivu Svobodného vysílače a po to vysílání dám linky na tvoji bylinkovou chaloupku nebo na tvůj Facebook, jo? Takže lidičkové můžu psát třeba dotazy, připomínky anebo nějaké náměty na další vysílání. A došlo k propojení, takže blaga dar vám a krásnou dobrou noc ze studia Deja Vu s Michalem Nekvapilem z bylinkové chaloupky. Šanty, ahoj.
1: Ahoj.

0: Úterý 16. prosinec a já vám přeji hezký večer u jasných zpráv.
1: Premiér Babiš po svém jmenování oznámil rozsáhlé personální změny ve státní správě. V prvním kole má skončit 100 lidí a změny mají přijít velmi rychle. Nejde jen o řadové úředníky, ale i o vysoce postavené funkcionáře ve státní správě, policii a dalších klíčových institucích. Ministryně financí Schillerová uvedla, že je nespokojená se stavem ministerstva a navázaných úřadů a že personální změny začnou okamžitě. Podle některých komentátorů jsou nejvíce ohroženi představitelé bezpečnostních složek a klíčových úřadů jmenovaní odcházející vládou, zejména policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel finančního analytického úřadu Jiří Hilmar, šéf pražské policie Petr Matejček či vedení státního zemědělského intervenčního fondu. U tajných služeb je situace rozdílná. Podle dostupných informací má šéf BIS Michal Koudelka stabilní pozici. Do funkce jej jmenoval sám Andrej Babiš a dlouhodobě s ním nevstupoval do konfliktu. Naopak ředitelé Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojenského zpravodajství jmenovaní předchozí vládou údajně vyčkávají, jaké budou další kroky nové vlády. Podle některých komentátorů mohou být v hledáčku nové moci i veřejnoprávní média, zejména Česká televize a Český rozhlas, které Andrej Babiš dlouhodobě kritizuje. Zda dojde přímo k zásahům do jejich vedení, zatím není jasné. Rozsah personálních změn se ukáže v nejbližších dnech. Podle dostupných signálů ale platí, že tentokrát se Andrej Babiš skutečně nezakecá. Vláda se chystá na výměnu náčelníka generálního štábu Karla Řehky, který byl v posledních letech vnímán jako výrazně jestřábý hlas české armády. Jeho vztah s ministryní obrany Černochovou připomínal spíše válku Rosseových než funkční spolupráci, což má být podle současného ministra obrany Jaromíra Zuny jedním z důvodů, proč chce postup výběru tentokrát změnit. Zuna prosazuje návrat k systémovým pravidlům služebního zákona a výběr z několika kandidátů, o nichž budou jednat ministr obrany, premiér a prezident. Ceremoniál předání velení by měl proběhnout na jaře 2026. Podle informací z prostředí armády se jako nečekaný favorit rýsuje brigádní generál Petr Šnajdárek, na kterého se Andrej Babiš spoléhal během covidové krize při vedení chytré karantény. Právě osobní důvěra premiéra má jeho šance posilovat. Ministr obrany konkrétní jména oficiálně neuvádí a podle části armádních insiderů by Petr Šnajdárek měl před případným nástupem do čela armády ještě získat další velitelské zkušenosti. Poukazují přitom na jeho relativně mladší věk i skutečnost, že dosud působí převážně v odborných a štábních pozicích. Ve hře zůstávají i další generálové, například Petr Procházka či Ivo Střecha. O konečném jménu rozhodne prezident republiky, přičemž výbor pro obranu Poslanecké sněmovny zdůrazňuje, že výběr nejvyššího vojenského velitele nesmí být politický, ale odborný. Aby bylo jasno, jsme zvědaví, zda bude náčelníkem generálního štábu nepolitický vojenský odborník nebo proválečný aktivista. Nová vláda Andreje Babiše chystá první výrazný personální zásah. Ministr zdravotnictví Vojtěch navrhuje rozsáhlou obměnu správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Z 10 členů jmenovaných vládou mají zůstat pouze 3. Zbylých 7 má být odvoláno už na nejbližším jednání kabinetu. Správní radu mají opustit mimo jiné bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Dále senátoři a bývalí vysocí úředníci spjatí s předchozími vládami. Vojtěch chce radu rychle doplnit novými jmény, převážně z rezortů zdravotnictví, financí a práce, včetně odborníků blízkých hnutí ANO. Všeobecná zdravotní pojišťovna spravuje zdravotní péči zhruba pro 6 milionů lidí a disponuje rozpočtem v řádu stovek miliard korun. Aby bylo jasno, to považujeme za dobrý signál, že nová vláda chce mít nad klíčovou institucí zdravotního systému okamžitě silnější kontrolu. Nová Babišova vláda chystá zásah do systému zemědělských dotací. Podle jejich představ by se měla omezit podpora tzv. Neprodukčních zemědělců, tedy hospodářů, kteří mají louky či pastviny, ale málo vyrábějí a většinu příjmů tvoří dotace. Politici hovoří o nadužívání podpory a o nutnosti motivovat zemědělce k vyšší produkci. Ministr zemědělství Martin Šebestián i zástupci ANO kritizují vysoký podíl ekologických a klimatických dotací a rostoucí závislost části farem na veřejných penězích. Cílem má být méně ekologie a více ekonomiky a přesměrování podpory k zemědělcům, kteří skutečně produkují potraviny. Malí farmáři a organizace zastupující soukromé zemědělce se obávají, že jde o záminku ke snížení jejich plateb a že změny nakonec nahrávají největším agroholdingům. Upozorňují, že extenzivní hospodaření na loukách je dlouhodobě podporováno Evropskou unií kvůli péči o krajinu, půdu a vodu a je plně v souladu s pravidly společné zemědělské politiky. Aby bylo jasno, dodáváme, že debata o dotacích se rozbíhá v situaci, kdy se očekává méně peněz z evropského rozpočtu. Překopání systému tak může výrazně změnit poměry v českém zemědělství a nejvíce dopadnout na menší a méně intenzivní farmy. Po více než 30 letech se mění pravidla školního stravování, která mají vést k pestřejším a zdravějším obědům. Nastupující premiér Andrej Babiš ale úpravu schválenou předchozí vládou ostře kritizuje a avizuje její revizi. Nová vyhláška počítá s omezením soli, cukru, slazených nápojů a polotovarů. Naopak podporuje větší podíl luštěnin, celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny. Sladký oběd má být maximálně jednou za dva týdny a masa má být o něco méně, za to v kvalitnější podobě. Babiš tvrdí, že děti takové pokrmy jíst nebudou a že místo masa dostanou kinou a fazole. Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že vyhlášku chce revidovat. Ministr školství Robert Plaga chce nejprve vyhodnotit, jak nové jídelníčky fungují v praxi. Odborníci změny hájí s tím, že reagují na rostoucí obezitu dětí a špatné stravovací návyky. Zástupce dětského ombudsmana zároveň upozorňuje, že vyhláška málo pamatuje na děti se zdravotními omezeními, přestože nově umožňuje nosit dietní jídla z domova. Prezident Pavel se opět ostře vymezil proti možnosti, aby se Filip Turek stal ministrem. Uvedl, že člen vlády musí respektovat zákony a dávat dobrý příklad veřejnosti, což podle něj Turek dlouhodobě nesplňuje. Pavel kritizoval Turkovi kauzy spojené s porušováním pravidel i jeho veřejné projevy, které podle prezidenta svědčí o fascinaci nacismem a fašismem. Za nepřijatelné označil také Turkovi výmluvy, že sporné příspěvky na sociálních sítích psali neznámí známí z jeho telefonu, či bagatelizaci černé stavby, označované jako moštárna. Podle prezidenta by se dospělý člověk, natož kandidát na ministra, měl ke svým chybám postavit čelem a nevymlouvat se. Zdůraznil, že jako hlava státu je garantem ústavnosti a nechce, aby členové vlády poškozovali Českou republiku. Motoristé přesto na nominaci Filipa Turka trvají. Premiér Andrej Babiš ho nakonec na ministra nenavrhl a řízením ministerstva životního prostředí dočasně pověřil předsedu motoristů Petra Macinku. Ten však uvedl, že se s Turkovým jmenováním stále počítá a že vláda chce v lednu žádat o důvěru už v plném složení. Koaliční partner SPD chce vysvětlení, proč ministr zahraničí a dočasný správce rezortu životního prostředí Petr Macinka neodletěl na jednání Rady EU do Bruselu a chtěl, aby Českou republiku zastoupil slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Takový postup je podle dostupných informací mimořádně nestandardní a v Radě EU se neodehrál více než 20 let. Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že situace souvisí s tím, že kandidát motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek nebyl zatím jmenován kvůli zdravotním problémům. Přesto očekává, že Macinka své rozhodnutí koalici vysvětlí. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO označil krok za neobvyklý, nikoli však bezprecedentní, a připomněl, že v podobných případech obvykle jedná náměstek nebo velvyslanec při EU. V aby bylo jasno dodáváme, že nakonec Českou republiku nezastupoval slovenský ministr, nýbrž jen český velvyslanec při Unii Štěpán Černý, kterého letos v červnu návrh Fialovy vlády jmenoval do funkce Petr Pavel. Projednával se mimo jiné systém emisních povolenek ETS2. Zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič oznámil, že právě on poslal iniciativě Dárek pro Putina rekordních 100 milionů korun na podporu Ukrajiny. Anonymitu prolomil kvůli tomu, co označil za dezinformační kauzu, spojenou se zásahem vojenské policie proti projektu Drony Nemesis a spolku Skupina D. Lukačovič zdůraznil význam peněz od malých i velkých dárců a deklaroval, že plně stojí za Skupinou D, které hodlá poslat další příspěvek. Dar má být využit zejména na nákup různých typů dronů a další vojenské techniky pro Ukrajinu. V aby bylo jasno dodáváme, že Skupinu D a projekt Drony Nemesis prověřuje vojenská policie kvůli podezření na podvod

Tým Donalda Trumpa v čele s jeho zetěm Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem dorazil do Berlína spolu s evropskými lídry i prezidentem Zelenským. Podle kancléře Friedricha Merce je příměří poprvé od invaze reálně představitelné. Trump je prý ochoten nechat bezpečnostní záruky ratifikovat Senátem, což by dalo Ukrajině záruky téměř rovnocenné členství v alianci. Chystá se koalice ochotných s mandátem chránit vzdušný prostor, operovat v Černém moři a monitorovat příměří v terénu. Američané naopak tlačí na ústupky. Odevzdání Doněcké oblasti, což Zelenský označil za bolestivé, a doma by to znamenalo politickou sebevraždu. V aby bylo jasno dodáváme, že Trump dal najevo. Setkávání kvůli setkávání mě unavuje. Do Vánoc zbývá týden. A pokud tentokrát mír nevzejde, může to být nadlouho šance poslední. Americký list The Wall Street Journal si všímá. Evropa se probouzí do nové reality. Po dekádách mírové prosperity dnes evropští lídři otevřeně mluví o hrozbě války s Ruskem a říkají občanům, připravte se. V projevech, které by ještě před pár lety zněly nemyslitelně, teď každý týden varují šéfové armád, zpravodajských služeb i samotní premiéři. Německý kancléř Friedrich Merz přirovnal Putina k Hitlerovi v roce 1938. Pokud padne Ukrajina, Putin se nezastaví, řekl v sobotu s narážkou na obsazení Sudet. Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že konflikt je už za dveřmi a Evropa se musí připravit na válku v měřítku, jaké zažili naši prarodiče. Šéf britských tajných služeb MI6 varuje, že Putin bude Evropu destabilizovat tak dlouho, dokud nezmění kalkul. A šéf britské armády řekl, více rodin pochopí, co znamená oběť pro vlast. Francie obnovuje vojenskou službu, Německo plánuje největší armádu kontinentu. NATO zvýšilo cíl výdajů na obranu z 2% na 3,5% HDP do roku 2035, přičemž další 1,5% má jít na odolnost infrastruktury. Berlín slibuje do armády a infrastruktury $1 bilion během 10 let. V aby bylo jasno dodáváme. Místo velkolepého projektu míru rozjíždí Evropská unie projekt strachu. Německé ministerstvo financí poprvé v historii zavádí stříbrnou pamětní minci s nominální hodnotou 35 eur. Důvodem je prudký růst cen stříbra. Aktuální 20-eurová mince obsahuje přes 16 gramů ryzího kovu, jehož hodnota se vyšplhala na více než 28 euro. Ministerstvo varuje, pokud by mince zůstaly u staré hodnoty, staly by se čistým spekulačním artiklem nebo účetní noční můrou. První 35-eurová mince vyjde v březnu 2026 a ponese podobiznu první německé ministryně Elisabeth Schwarzhaupt. Sběratelské mince z Německa zdaleka nejsou zajímavé jen pro sběratele. Mnozí investoři v nich hledají útočiště před inflací. Stříbro letos posílilo o 93%, víc než zlato, víc než akcie. A stát na to, jak vidno, reaguje. Aby bylo jasno, dodáváme, že Česká národní banka emituje stříbrné mince v nominální hodnotě 100, 200 a 500 korun. Co se stane, když drogérie začne prodávat léky? V Německu právě řetězec DM spouští vlastní online lékárnu, z níž si můžete objednat třeba aspirín nebo ibuprofen. A klasické lékárny zuří. Od úterý běží portál DM Med, který, pozor, z českého Boru zásobuje německé zákazníky volně prodejnými léky. Pro DM je to další krok v ambici stát se zdravotním průvodcem zákazníků. Pro lékárny? Prý oční můra. Šéf DM Christoph Werner totiž dělá věci po svém. Už dříve v kamenných prodejnách nabízel krevní testy či screening očí nebo kůže. Lékaři i odborné svazy ho za to roztrhali. Teď přichází lékárenská revoluce přes hranice. V Česku to zákon umožňuje, v Německu ne. Lékárníci varují, silné léky nemají být řízeny marketingem, ale odborností. Prezident ABDA Thomas Price varuje, drogérie nemají srovnatelnou kvalifikaci. Lidé přestanou tušit, kde končí vitamín a začíná

0: riziko. Ale Werner má jasno. Zdravotní systém je podle něj před zhroucením. Řešení? Přesun od léčení k prevenci. A přesun prodejů do online prostoru, kde DM roste o desítky procent. Aby bylo jasno, připomínáme, že drogérie se tak vracejí ke svým kořenům. Jak samo slovo napovídá, původně drogérie prodávaly léky. Teprve v 19. století začaly, zejména ve Spojených státech, kromě léků nabízet i parfémy, kosmetiku a nápoje. A teprve ve 30. letech se drogérie a lékárny začaly úzce specializovat a oddělily se. Jak vidíme, nikoli natrvalo. Zatímco Evropská komise i Berlín tlačí na podepsání obchodní dohody Evropské unie s jihoamerickým blokem Mercosur, který tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay, už tuto sobotu v Brazílii, francouzský prezident Emmanuel Macron hraje o čas. Důvodem je vzpoura francouzských zemědělců, kteří se obávají, že by dohoda ohrozila jejich trh. Macron proto žádá odklad. Podle něj nejsou podmínky pro hlasování o podpisu naplněny. Jenže komise i Berlín mají jasno. Dohoda má být jasným signálem akceschopnosti Evropy, zejména ve chvíli, kdy EU geopoliticky ztrácí půdu pod nohama vůči USA a Číně. Dohoda s Mercosurem se připravuje přes 25 let a její trh čítá 700 milionů lidí. Francie přitom již dříve obdržela záruky. Klauzule o pozastavení dohody při porušení trhu, přísnější dovozní kontroly i ekologická opatření pro exportéry. Definitivní hlasování členských států zůstává nejisté. Německo, Španělsko, Nizozemsko či Česká republika jsou pro. Polsko a Maďarsko proti. Vše může zvrátit postoj Itálie, která zatím vysílá protichůdné signály. Aby bylo jasno, jsme zvědavi, jak se postoj České republiky změní po změně vlády. To, co se odehrálo v milánské La Scale, nebyla jen premiéra nové inscenace opery Lady Macbeth Mackenského újezdu. Byl to kulturní a politický manifest. V čase, kdy je ruská kultura v Evropě na indexu a i Šostakovičovo jméno vyvolává rozruch, si nejslavnější italské operní divadlo trouflo otevřít sezónu právě touto drsnou, nekompromisní ruskou operou. A to v režii Rusa Vasilie Barchatova. V lóži přitom tradičně seděli nejvyšší italští činitelé, včetně prezidenta. Volba padla na dílo, které kdysi Stalin nechal zakázat a které samo o sobě nese stigma sovětské perzekuce. Barchatov děj posunul do pozdního stalinismu, přímo do doby, kdy Šostakovič psal druhou verzi opery. V inscenaci se hrdinka potácí mezi životní touhou po svobodě a stísněností režimu, který ji obklopuje. A přestože jde o příběh vražetkyně, je to ona, kdo zůstává nejličtějším stvořením v celém světě pokřivené moci a zdegenerované společnosti. Ještě v roce 2022 vyvolávaly ruské opery protesty. Jejich tvůrci byli vyřazováni z programů a celé segmenty ruské kultury byly vylučovány z veřejného prostoru. Výběr Šostakoviče byl nejen umělecký, ale hluboce politický. Aby bylo jasno, připomínáme, že sopranistka Anna Netrebko naopak kvůli zásahu TOP 09 v Praze koncertovat nemohla. Maďarsko podalo žalobu na Soudní dvůr Evropské unie kvůli bezprecedentní pokutě ve výši 200 milionů eur a dennímu penále 1 000 000 eur, kterému byly v roce 2024 uloženy za nedodržování unijních pravidel v oblasti migrace. Ministr spravedlnosti označil rozhodnutí za ideologické, nikoli právní, a oznámil, že Budapešť zahajuje řízení o náhradu škody. Tvrdí, že soud překročil mandát. Uložil pokutu 29x vyšší a denní penále 71x vyšší, než původně požadovala komise. Tento krok nemá v historii EU obdoby, uvedl ministr a dodal, že Maďarsko žalobu staví na porušení základních zásad jako spravedlivý proces, proporcionalita, právní jistota a rovnost členských států. Soudní dvůr EU rozhodl, že se pokuty odečtou přímo z evropských fondů určených Maďarsku. Nebudeme přijímat migranty a nebudeme platit za migranty jiných států, prohlásil premiér Viktor Orbán. Maďarsko nepřijme migrační pakt a nebude ho uplatňovat. V Aby bylo jasno dodáváme. Kdo dnes odporuje Bruselu, se zlou se potáže. A Maďarsko tomu, navzdory svým domácím problémům, alespoň čelí.
1: Pojďme se podívat na dnešní tečku.
0: Zní to jako vtip, ale je to medová realita. Český svaz včelařů, organizace sdružující 573 676 včelstev, 54 000 včelařů a 203 kroužky mládeže, zvolil za svého předsedu bývalého ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Ano, toho Nekulu, lidoveckého exministra, který se nově pasuje do role včelího lobbysty číslo 1. A ne na půl úvazku. Chci to dělat naplno, jinak to ani neumím, hlásí nový šéf. Včely, na rozdíl od úředníků, jsou prostě pilné a pracují pořád. Nekula má včely v krvi. Během své kariéry zvládl být risk manažer, starosta, poslanec, šéf státní zemědělské firmy a ministr proslulý svou modlitbou za déšť.
1: Ministr zemědělství Nekula z KDU-ČSL. Ten děkoval za déšť a namísto řešení drahých potravin vyzval přítomné k magickému rituálu.
2: Já děkuji za déšť. A chtěl bych vás všechny poprosit, až bude pršet, tak zkuste zavřít oči a také poděkovat za déšť.
0: Teď se však naplno ponořil do říše matek a trubců. Zvolen byl s přehledem. Už v prvním kole získal 44 z 74 hlasů. V Aby bylo jasno, jen doufáme, že včely nebudou muset přejít na EET. A dodáváme, že přes svaz prochází přes 100 milionů korun na dotace například na opylování hmyzosnubných plodin nebo opatření racionalizace kočování včelstev a jednotky milionů na fungování svazu. Jak k tomu přijdou svazově neorganizované, svobodné a nezávislé včely, zjišťujeme.
1: Úterní jasné zprávy vyčerpaly svůj bodový scénář. Ale vy víte, že nekončíme, protože v 8 večer tady bude profesor Petr Drulák se svým nalevo.

studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal býti v klidu.

pořadu Evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli.

Zatímco v historii na ryby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech.

Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté.

0: vítám všechny posluchače Svobodného vysílače u pořadu Stárnutí je přežitek a já jsem si pro dnešek pro vás připravil velice zajímavého hosta. Sedím s ním na takové verandě, prosklené, svítí nám sem sluníčko a já pevně věřím tomu, že se vám bude můj dnešní host velice, ale velice líbit. Právě dosedl, takže to je slyšet a to znamená jenom jedno, vážení přátelé, že tedy v podstatě můj host Šárka je nachystaná k tomu, aby jsme si mohli povídat o všem, co souvisí nějakým způsobem se zdravím a co může být pro vás užitečné jako informace, jak si zdraví udržet, jak se cítit dobře, jak skvěle vypadat, protože tyto všechny faktory pochopitelně mají svoji roli nezastupitelnou v tom, jak to potom navenek vyzařujeme, jak vypadáme, no a jak vlastně na ty ostatní lidi působíme. Takže Šárko, já tě vítám v našem pořadu na Svobodném vysílači ve studiu Midgard.
1: Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače.
0: Já na tebe prozradím, že jsi ze Severní Moravy, takže Šárka je z velké dálky. Pravděpodobně, byť nemáme hovory při víně, tak musím naprášit, že si nalila dobré víno, což mě se vyhnulo, Šárko, protože já musím ještě dneska musím pracovat a musím řídit, protože já se budu posouvat potom z té Severní Moravy pochopitelně domů. Tak já bych tě poprosil o jedno, mohla by si ke své osobě něco říct, jak ty jsi se dostala vlastně do kontaktu s nějakým přemýšlením o zdraví a s tím, co jsi vlastně dělala potom, aby vypadáš dobře, takže jsi oprávněná osoba k tomu, aby si, dejme tomu se o své snažení celoživotní nějakým způsobem podělila, tak zkus kdo se o sobě něco prozradit, ať naši posluchači si tě umí představit. Já nebudu říkat tvé míry, tvůj věk, to nechám na tobě.
1: Děkuji za kompliment. Mé míry jsou nějaké, můj věk je už trošičku vyšší. Nicméně musím zabrousit hodně do minulosti, protože k takovému nějaké změně životního režimu mě v podstatě donutili mé děti, které jako malé byly hodně nemocné. Takže já jsem hledala cestu, jak jim pomoci a opravdu nebyla to cesta přímo ta přes antibiotika a různé takové pomocné prvky.
0: Počkej, a to se psal jaký rok?
1: To se psal rok 1986-7.
0: Čili byl to ještě bývalý režim, to znamená, že spousta jakýchsi vln a nějakých, řeknu, takových těch událostí, které nás potom navštívily, tak tenkrát to nebylo úplně běžné.
1: Právě proto, že to nebylo vůbec běžné, tak to hledání bylo dosti složité a ta cesta byla trošičku trnitější než třeba v dnešní době, protože ty informace nebyly. Informace se získávaly, nechci říct pokoutním způsobem, ale opravdu takovým zvláštním způsobem.
0: No taky nebyl internet, že jo?
1: No tak to vůbec ne, takže opravdu knihy, knížky, někdy časopisy, informace, lidí, kteří nějakým způsobem k tomu inklinovali, takže ono to nebylo úplně jednoduché.
0: A promiň, pamatuješ si první knížku, kterou si přečetla o těchto, z tohoto oboru?
1: Tak to si nepamatuji. To opravdu už nevím, co to nastartovalo.
0: Takže vypadáš dobře, ale ta paměť tedy...
1: No to...
0: Promiň, to bylo nezdvořilé. Ale
1: oprávněné.
0: Ale já to mám taky pochopitelně. Vždycky, když se mě někdo zeptá na něco důležitého, tak já mu chci důležitě odpovědět a pak zjistím, že to nejdůležitější jsem zapomněl. A nemůžu si vzpomenout. Ale mám dobrou vlastnost, že umím ty věci popisovat. Byť neudám jakoby ten konkrétní název třeba, tak to nějak popíšu. Takže byla to zahraniční kniha nebo?
1: Nebyla to zahraniční kniha, protože nějakým jazykem cizím jsem nedisponovala, takže ono, fakt už si nepamatuju, začalo to dokonce i něco kolem psychotroniky. Jo, takže i tady touto cestou to šlo, ale v podstatě tenkrát v té době jediná cesta byly bylinky.
0: Takže ty jsi začala na bylinkách.
1: Začala jsem na bylinkách. A ani jsem tak nezačala já na bylinkách, jako moje dvě děti, které opravdu byly dost nemocné, takže jsme navštívili jednoho bylinkáře, který v podstatě po tom pátraní jsme ho našli a ten sestavil takovou skupinu bylin, které holky museli pít, samozřejmě, že velice nerady, každé ráno v 6:30 nebo ještě dokonce ve 6:45 před školkou museli vypít šálek hořkého čaje. Ale musím říct, že mělo to svůj smysl, že ten zdravotní stav se pomaličku, ale jistě začal zlepšovat.
0: Tak obě jsou, myslím si, hezké ženy. Takže ty bylinky asi jim taky přidali na kráse.
1: Určitě, určitě.
0: A nebo jsou po mamince, to je také možné. Ale víš co, to byl někdo tady ze Severní Moravy, někde tady bylinář?
1: Byl od někud z Ostravska. Jestli teda mohu jmenovat, tak to byl starý pan Vojnar.
0: To mi něco říká.
1: No, jeho syn dneska je pokračovatelem, ale my jsme navštívili starého pána, který prostě se na mě podíval a říkal, nejste buchty, po těch vás palí žáha, takže měl naprostou pravdu. No a mrkl na holky, sepsal prostě recept a podle toho jsme jeli. To byly naše začátky. Pak ještě v té době opravdu totalitní, že to takhle musím říct, tak jsem se setkala s knihou paní Podhorné, tuším, že se jmenovala takhle.
0: Ta je tady ze Severní Moravy a vlastně dodává teďko i do lékáren různé bylinné čaje, tinktury, čili doktorka Podhorná, to je známé
1: no,
0: jméno.
1: To ta a pak to byla ještě makrobiotička paní, no a to je ta paměť.
0: Úplně v pohodě, no. To není důležitý. Byla to makrobiotika.
1: Vlastně. Tak a moje cesta pokračovala přes makrobiotiku. Takže jsem si koupila mlýnek na obilí, začala jsem prostě mlít.
0: To bylo v té době, jak se tady na Severní Moravě vyšetřovala ta loupež toho zrna. Že pak nebylo co sít, protože se klíčilo zrno.
1: Ano. A nejvíc tady u nás, my jsme se určitě na tom hodně podíleli.
0: Ale promiň, kdybych chtěl jako kdyby kontrovat, tak já jsem tedy slyšel, že než mlít, tak zrno by se mělo drtit.
1: To je možné, ale já jsem...
0: Víš, jak to dělali naši předci?
1: Jo, dva kameny.
0: Ano, právě to ti zabezpečí, že dostaneš i tu slupku jako do toho obsahu a že to nepoškodíš, ale že to opravdu bude mít tu kvalitu.
1: Ano, to se přiznám, že o tom jsem věděla, ale opravdu dva mlýnské kameny jsem nesehnala.
0: Nebo jsi neměla toho, kdo by jimi točil.
1: A taky jsem... taky jsem neměla toho silného a hloupého, který by tím točil, takže já jsem měla mlýnek a...
0: Že jsi to dodala, já jsem se chtěl nabídnout.
1: No, takže jsem zkoušela makrobiotiku, ale to opravdu bohužel nebyla ta nejlepší cesta, protože určité směry výživové nejsou pro každého a konkrétně třeba pro mě ta makrobiotika byla úplně vedle. Takže to byly takové moje začátky pokusů a omylů.
0: To je, já si myslím, že vždycky v jakémkoliv oboru, pokud to není obor nějaký hodně zajetý v té společnosti, jakoby velice už zažitý a zakomponovaný, tak je to vždycky o tom pokus omyl. Člověk si tím musí projít. Já se pamatuju, že jsme zkoušeli taky spoustu různých přístupů, takhle bych to pojmenoval, jakoby k tomu zdravěji žít. Nakonec se ukázal ten bůček jako skoro nejlepší. Takže ty začátky jsou pochopně různé. No, ale tak asi se tím prokousávala, takže na dětech to nechalo nějaký dobrý vliv, ty bylinky.
1: Bylinky rozhodně, protože se opravdu jako z toho celkem dobře dostali. A jedno je pravda, že ty bylinky jim vystačily až do té doby, než potom v podstatě padla totalita a tady na český trh se dostávaly určité firmy. A jedna z firem, které opravdu v těch začátcích splnili, nebo která splnila svou úlohu úplně perfektně, tak byla firma, jestli teda mohu jmenovat?
0: Existuje ještě?
1: Existuje, no.
0: Fíha, no tak ji pojmenuj.
1: No, byla to firma Just, která v té době opravdu vyráběla perfektní výrobky a ty nahradili ty bylinky, které děvčata pila, tak nahradili koupelemi a ta hydroterapie opravdu byla úžasná a hodně dětem pomohla.
0: Sedací koupele.
1: Lehací koupele.
0: Lehací. Já už jsem stále, že jsme u pana doktora u jezera Hrochů, tak sedací koupele. 29 stupňů. S těma bylinama, víš, jsem si rozpomněl, že když moje sestra měla velké zdravotní potíže a doktoři si s ní nevěděli rady, tak někdo otci poradil, aby se vydali někde na Plzeňsko, tenkrát už nevím přesně, kde to bylo, ale bylo to někde okolo Plzně a tam právě taky už za socíků úřadovala takzvaná baba Kamenická, se jí říkalo. A to byla velice vyhlášená bylinářka, která zemřela de facto nedávno ve věku blížícímu se 100 let. A ten její syn sice formálně tu firmu převzal, ale on nemá asi pravděpodobně ty buňky na to. A její asistentka, které té paní už taky asi bude hodně, tak ale ona vlastně se stala tou pokračovatelkou baby Kamenické a jednou dokonce byla v televizi nedávno a tam právě říkala, že je ráda, že nebo respektive takhle, ta asistentka řekla poslední slova baby Kamenické, že zněla asi tak, že je ráda, že odchází z tohoto světa, protože na planetu přichází viry a bakterie mimozemského původu, na které nám příroda, matka země, nenadělila bylinky. Hmm. Jo? A my třeba víme, že tady právě hodně pomáhá koloidní stříbro. To jenom jsem tak odbočil, že ta baba Kamenická byl obrovský pojem a třeba vím, že i sem na Severní Moravu jezdí pan Šlechta, který starý Bedřich, už je mu taky přes 70, sem jezdil hned po revoluci a dokonce on už také pracoval vlastně v době totality. Tu jeho klientelu, ta jeho klientela čítá někdo kolem 300 tisíc lidí, který mu prošli rukama. Dneska tedy vlastně funguje i ten jeho syn Marek, jeho dcera Klára. Jo, takže každý jsou jakoby na něco víc orientovaný, někdo radši chodí k jednomu, někdo zase k druhému. Ale myslím si, že to je hezké, že existují takový lidé, kteří v podstatě jsou schopni a ochotni pro druhé něco udělat. Tak to jsem trošku odskočil, nechtěl jsem dělat reklamu, ale jenom si zaslouží za to, co vlastně vykonali, tak abychom se o nich zmínili. Tak a pojďme zpátky tedy do toho tématu. Ty jsi říkala mikrobiotika, že to tě moc neoslovilo, to jako nebylo pro tebe, takhle bych řekl.
1: Tak,
0: hovořila jsi tady vlastně o té firmě, která už nějakými preparáty dokázala nahradit ty byliny jako takové.
1: Ano.
0: A já třeba vím, že jsi měla i salon.
1: Ano.
0: Jenom podotýkám, nebyl to masérský salon, aby si někteří pánové jako neudělali okamžitě pojítko, takže byl to salon pro dámy.
1: Ano, byl to kosmetický salon, který vlastně možná vznikl právě z toho zájmu o ten zdravější způsob života díky těm dětem, které se z toho celkem dobře dostali. Takže jsem změnila úplně profesi a jako svého koníčka jsem si vytvořila takový malý salonek a tam jsem začala praktikovat kosmetické služby, ale samozřejmě to obnášelo, aby ty kosmetické služby byly kvalitní, tak samozřejmě to obnášelo další studium, takže jsem se do toho tak nějak pustila a začala jsem se zajímat o to, co dělat pro to, aby ten organismus fungoval co nejlépe a aby samozřejmě nestárl tak rychle, jak to třeba v mnoha případech bývá. A tak, jak se mě ptal na začátku, která kniha mě ovlivnila, tak ti můžu říct, že nejvíc v životě mě ovlivnila kniha, kterou jsem našla náhodně v knihkupectví. A byla tam jedna jediná, napsala ji Američanka Roxy Dillonová a ta kniha se jmenuje Zkuste omládnout. A Tato kniha mi totálně změnila život.
0: V jakém smyslu slova?
1: V tom smyslu slova, že ještě v dobách, kdy dneska už samozřejmě je to téměř běžné, ale před těmi 25 lety nějaká taková roztrava a prostě sice už se tak hovořilo na klíčených semínkách a tak dále, ale tam byl vlastně opravdu popis, jak tomu organismu co nejvíc prospět výživově a co nejméně ho zatížit a v podstatě aplikovat 50 až 75% živou roztravu, včetně určitých postupů, včetně určitých jako způsobu, jak tomu tělu pomoci, jak zevnitř, tak zevně.
0: Dobře, já nechci, aby jsme jako kdyby zůstali u té roztravy, já vím, že to je teďko víceméně hodně módní.
1: Ano, ano, ano.
0: Ono by se dalo říct, že tyto různé přístupy, ale nejsou pro každého, že pro každého je něco
1: přesně
0: vhodnější, přesně, a pro někoho něco vůbec není.
1: Ano. Přesně, je to tak. Ne pro každého se i ta roztrava, i já jsem od ní upustila, byť se mi nikdy nedržela ani těch 70-80%, ale trošičku jsem ten režim uspůsobila a udělalo to opravdu s organismem hodně. A v mém případě to byla i další ještě taková složka té mé stravy, že jsem úplně vypustila lepek, což bylo možná ještě efektivnější než ta roztrava, protože ten můj organismus na rozdíl od té makrobiotiky na ten lepek reagoval tak, že začal fungovat velmi dobře.
0: Takže ty jsi bezlepková.
1: Já jsem bezlepko, už nejsem, protože nejsem už opravdu tak důsledná, ale byla jsem bezlepková asi 10 let. Ne proto, že bych byla nemocná, ale protože jsem opravdu chtěla a ten organismus to zaznamenal neuvěřitelně.
0: To se ale na tebe nebudou lepit muži v tom případě. Asi to přežiješ, dobře. A jestli pak víš, Šárko, co je jakoby nejlepší nebo velice dobré, čím se dá schopně nahradit, hlavně u těch lidí, kteří mají problém jako kdyby s lepkem, jsou na ně alergičtí. Mám jednoho kolegu lékaře, který tvrdí, že to vůbec není otázka lepku, ale té chemie, která v tom zrnu je a v tom obilí, čím se to dá nahradit?
1: Nevím.
0: Nevíš? Já myslím, že jsme se o tom někdy bavili. No, existuje takzvaná mouka, kamutová mouka. Je to jako mamut, ale s káčkem na začátku. Tak ten kamut je velice vhodnou náhražkou a je levnější než ty bezlepkové různé mouky a velice dobře ho snáší právě na lepek alergičtí lidé. A oni ho hlavně jakoby snáší, proto bych řekl, že ten kamut je obilí nebo zrno obilí, které bylo nalezeno při vyklízení jedné z pyramid, tak tam někde bylo rozsypáno po zemi a byla tam nějaká nádoba. Tak to zkoumali, pak to tedy vysadili, ono se to tomu obilí hodně a té pšenici se to hodně podobalo. Tak s tou udělali mouku a ta mouka je velice kvalitní. Takže kamutová mouka, ono se to normálně pěstuje, musí se to pěstovat v nějakém režimu, aby se to nepokazilo stejně, jako se to pokazilo s obilím. Myslím, že minimální vzdálenost pole s obilím a kamutu je asi 1600 metrů, aby se to nesprášilo vzájemně, aby ty genetické manipulace se tam nedostaly v té genetice toho zrna. Takže kamut, hodně zajímavá věc.
1: Přiznám se, že už jsem si to nějak uvědomila, ale nemám s ním žádnou zkušenost.
0: Já jsem se ptal u nás někde v té výživě, jestli mají kamutovou mouku, paní Šáhla normálně měla. Jo? Mm-hmm. Takže je to docela rozšířená věc, akorát se na to lidé musí umět zeptat. Mm-hmm.
1: Jo? A musí o tom vědět samozřejmě.
0: Tak. A já jsem třeba viděl jsem, že ty bezlepkové všechny mouky v těch obchodech, to jsou strašně drahé záležitosti.
1: No, kilo té mouky se pohybuje kolem těch 90 až 100 korun, což je opravdu dost. No.
2: To jsou drahé buchty potom, řekl bych.
1: To jsou dražší buchty.
2: No, a kde je ten mák, nebo ty...
1: O tom ani nemluvím.
2: Ta švestková povidla, že?
1: Tak, ořechy a tak dále, no.
2: Hele, když se vrátíme, Šárko, zpátky k tomu, o čem se tady vlastně bavíme, tak ty máš nějaké zkušenosti. Ta knížka, kterou jsi tady jmenovala, ta asi nebyla o té roztravě, dejme tomu pro tebe důležitá, hlavně v tom ohledu té stravy jako takové, ale pravděpodobně nějakých principů, o kterých ses tam dočetla, a ty principy si nějak začala využívat i v jiných přístupech potom.
1: Máš naprostou pravdu, protože ta kniha mi vlastně nakopla v jednom velmi důležitém směru, a to je to, že...
2: Musíš nahlas, aby ti ten mikrofon zaznamenal, protože když mluvíš potichu, on se automaticky stáhne.
1: Ano, ano.
2: A nereflektuje na tebe.
1: Tam mi vlastně došla jedna velice důležitá věc, že co je nejdůležitější pro organismus, tak to je to, aby měl správný poměr a správné množství živin. A bohužel v té dnešní době, při dnešní stravě, těch živin opravdu v tom jídle není tolik a v žádném případě nejsou dostatečné pro ty organismy. Takže tady toto je nejdůležitější a spousta lidí je třeba silných nebo silnějších, drží různé diety a nemůžou absolutně zhubnout, protože to tělo neustále po něčem prahne, a tím, že po něčem prahne, tak v podstatě prahne po vitaminech, minerálech a látkách, které potřebuje, a když v tom jídle je nedostane, tak v podstatě doví.
2: No, hladový. Já jsem slyšel takovou od jednoho významného člověka takovou repliku, že lidé umírají hlady před plným talířem jídla.
1: Tak nějak. A ještě k tomu tlustí.
2: Ano. No. Obézní. Já říkám, že no, ale to je pravda. Vlastně obezita, ono je to takové paradoxní. Jo? Vlastně rakovina vzniká jako obranný mechanismus organismu. Tak sám organismus si vytvoří rakovinu. A to samé se děje vlastně v případě té obezity, že obezita je důsledkem toho, že buňky hladovějí, a když už konečně se k něčemu dostanou, aby se najedli, tak to šikovně rozdělí, z části se uspokojí a část přemění do tuků, protože jsou chytré a prostě přemýšlí o té budoucnosti a bojí se toho, že budou mít zase hlad, tak přesně. Si ukládají do toho tuku. To je ta špajska. No. Tak to už jsme rozebírali tady v našem pořadu. Já si myslím, že právě problémem lidí je ta podvýživa buněčná. No a teď takové dvě věci si myslím velmi sehrávají, nebo tři, roli u toho, jak jsme zdraví, nebo jak jsme nemocní, no, obráceně. Jedna věc je kyselost organismu, druhá věc je nefungující zažívací trakt ve spolupráci s hluchými potravinami. A ten třetí přístup je tedy už výsledkem toho, že ty buňky jsou hladové. To, když se do sebe potká, tak to vyrobí pochopitelně reakci, a ta reakce je vždycky o té nějaké chorobě. Jak na to nahlížíš ty?
1: No, je to přesně tak, jak říkáš. Prostě ten organismus, pokud nemá to minimum, které k tomu svému životu potřebuje, tak vznikají anomálie. Buď je to anomálie ta obezita, nebo je to anomálie nějaké onemocnění, než kvůli to nejhorší rakovina. Je to přesně tak.
2: Mnoho lidí o sobě přemýšlí tak jako já, že pokud na jejich těle se jaksi začnou hromadit tukové polštáře, takže jsou rozežraní, ale já jsem právě zkoumáním těch záležitostí, o kterých teďko tady mluvíme, tak jsem dospěl k tomu, že obezita je skutečně nemoc a že paradoxně jsou obézní i lidé, jako znám lidi, kteří si dopřávají natolik, že jsou fakt tlustí, jako. Ale znám spoustu obézních lidí, kteří se neustále limitují na stravě a na tom, co jedí. A výsledkem je to, že jsou vlastně čím dál tím obéznější. Což potvrzuje vlastně tu úvahu, o které teď tady mluvíme, že ta obezita je produktem vyhladovějných buněk.
1: Samozřejmě za tu svou kosmetickou praxi mě prošlo rukama spousta žen. A teď jsem si vzpomněla na jednu, která prostě říká, já celý den nic nejím a potom přijdu domů, dám si dva krajíčky chleba a neustále přibírám. A o tom to je, jo. Pokud ta skladba stravy opravdu není aspoň s minimem živin, tak to tělo, tak jak si říkal, začne ukládat, nepustí vůbec nic a přesto prostě hladoví.
2: Napadá mě taková paralela. Teď vyšla nějaká knížka od té biatlonistky Gábiny Koukalové a ona se tam de facto odhaluje v tom, že za tu svoji kariéru trpěla anorexií. A mně to prostě nedává smysl, jak může někdo podávat tak obrovské výkony a přitom být anorektik. Z toho mi vyplývá, že pochopitelně sportovci asi pojedou nějakou mikrovýživu do svých buněk. Takže teď mi tak přichází myšlenka a víš, jak to je s těma myšlenkama, to jsou nápovědy našich vyšších já, že vlastně ona byla předávkovaná tou mikrovýživou natolik, že nebyla schopna pozřít tu stravu, která jí zatěžovala její trakt. To znamená, že vlastně anorexie u ní byl opak toho, když se to přepálí s tou mikrovýživou. To je tak zase moje úvaha.
1: No, já si myslím, že ta úvaha je naprosto správná, protože nic se nemá přehánět. Jo.
2: Ano. A... tak to je.
1: Ani v životě, ani ve stravě.
2: No, střední cesta prostě.
1: Tak, zlatá střední cesta, přesně.
2: No a povídej dál, já jsem ti to trošku přerušil.
1: Ne, tak právě proto ta makrobiotika byl určitý extrém, který nebyl dobrý. Já osobně jsem přesvědčena, že i ta roztrava je určitý extrém, který není úplně ideální. Byť si myslí spousta lidí, kteří tu roztravu dodržují, že je to to nejlepší. Dokonce tvrdí, že i ten vitamin B12 se dá z té rostlinné stravy nějakým způsobem získat, ale oni nevědí, že jsou to vlastně mikroorganismy, které žijí na té zelené rostlince a pokud tu rostlinku oni důkladně umíjí, tak v podstatě ten vitamin B12 z té rostlinné stravy nezískají. Takže to
2: že to je fauna na té floře.
1: Tak, přesně. Takže já osobně jsem pro takovou zlatou střední cestu a každý si to musí nějakým způsobem, řeknu hloupě možná, naordinovat individuálně pro sebe, protože každý jsme úplně jiný a každému vyhovuje něco jiného.
2: No. Jenom podotknu, jestli posloucháš pořady s Išou, tak vlastně Iša o tom hovořila, protože probíráme teď bioregeneraci a probíráme jako kdyby přístupy ke stravě. A co bychom měli vlastně konzumovat, abychom stravou podpořili tu přeměnu toho organismu. A právě Iša tam narazila na to, že jednak živočišné bílkoviny, aminokyseliny a tak dál potřebujeme.
1: Ano.
2: A ty jedna. A ty dvě, že třeba na roztravu vůbec nemáme přizpůsobený náš zažívací trakt.
1: Mm-hmm.
2: Takže ať se to zdá někomu, teď možná nás budou kamenovat někteří.
1: Určitě.
2: Ale já jsem takový, že tak jak na svobodném vysílači, celá ta koncepce je postavená na tom, že každý má právo vyjádřit svůj názor. Tak já se snažím ty názory respektovat, byť s nimi kolikrát nesouhlasím. Ale beru to tak, že právě to je ta svoboda toho vyjadřování se a nechť potom posluchač si udělá svůj vlastní názor z toho sumáře těch informací, či je to taková samoobsluha, každý si veme svoje. Tak ale, že ta roztrava většině lidí bude svým způsobem nedostačovat právě pro tu kvalitní výživu.
1: Ano.
2: A ono se to dřív nebo později objeví. Takže,
1: přesně tak.
2: Tak a my jsme měli v Praze na tom festivalu Miluj svůj život, tak si vzpomínám, že na tom minulém právě byla přednáška a v ní ten hoch hovořil o stravě a hovořil tam jako kdyby o stravě z různých energetických pohledů a tak dál, nechci to pitvat, ale právě zmínil, že ta roztrava asi za 3 měsíce přinesla velmi negativní projevy na jejich organismu, protože jakoby šli z extrému do extrému.
1: Ano.
2: A jejich organismus to nebyl schopen přijmout.
1: On to neustojí, no?
2: Takže jednoho dne samovolně si upekli kačenku. Jako vyvrcholení
1: roztravy.
2: Roztravy. No, protože jim nic jiného nezbylo.
1: Prostě,
2: jo, potřebovali.
1: Ano.
2: To tělo si řekne.
1: A kdo, ano,
2: já si myslím, že právě je dobré poslouchat to svoje tělo.
1: Přesně tak. Jako, já vždycky tomu říkám, že nemám uši, protože když to tělo jsem neposlechla, tak ty uši prostě nemám. A proto říkám, že každý si to musí vyloženě uspůsobit tak, jak to vyhovuje jemu. A vybrat si z těch rad, které prostě slyší, to, co je pro něj nejlepší a nějakým takovým intuitivním způsobem. A ten organismus řekne, pokud něco vidím a nemám na to chuť, tak to pro mě není, ale pokud něco vidím a nebo o něčem mluvím a dostanu na to chuť, tak to potřebuje ten organismus. A to jsou takové jednoduché signály, které prostě dávají tomu tělu nebo tomu mozku ten impuls k tomu, aby si vybral to správné, co to tělo potřebuje.
2: A co by si mi poradila, když já mám chuť i na to, co nevidím?
1: No jo, tak potom na to myslíš.
2: Asi, to bylo ono. Ta obrazotvornost
1: tak,
2: je pochopitelně velká.
1: Tak.
2: Ale ne, já jsem touhle replikou, byť srandovní, tak jsem usměvnou, humornou, ale tak jsem narazil na jednu takovou záležitost, která se velice podceňuje, takže na jedné straně tady máme problém s tou stravou jako takovou, bavíme se o ní, že je hluchá, živiny v ní nejsou, že je plná chemie a tak dál, ale na druhou stranu lidé dělají obrovský, pro sebe si dělají obrovský problém v tom, že nevnímají, co jedí. Takže oni jsou třeba u toho počítače, teď k tomu mají to jídlo, a nebo mají v ruce telefon a jsou na Facebooku, takže tu pauzu na ten oběd chtějí využít ještě dvojím způsobem, takže zaměří mozek na jinou činnost a u toho jedí. A já jsem dospěl po diskuzích s mnoha odborníky, jsem dospěl k tomu, co oni říkají a potvrdili mi to, že náš mozek musí vnímat, co vlastně jíme. Čili chuť, kterou máme a vnímáme gurmánsky ten požitek, nemáme proto a nebylo nám to naděleno proto, abychom se ukájeli těmi chutěmi a měli z toho pohodu.
1: Mm-hmm.
2: To je druhotné. To je jakoby ten projev, na který jsme si bohužel zvykli jako na primární. Ale pro nás je právě důležité, že ten mozek si uvědomuje, je to slané, je to kyselé, je to hořké, jo? Jak to chutná. A podle toho ordinuje recepturu na ty šťávy žaludeční, kterými to bude opracovávat. A tam je ten problém, že když ti lidé vůbec neví, co jedí a zhltnou něco na tom talíři, to je ten amarounový přístup, jo. Tak vlastně není už vůbec potom jisté, zdali bude schopen ten trakt být nastaven alespoň na vydolování toho mála, co tam je.
1: Mm-hmm.
2: Co si o tom myslíš ty? Nebo jak ty jíš?
1: No, mě tak napadlo, že je to strašná škoda, že to takhle funguje, protože já bych na talíři třeba mohla mít suchý chleba. A pokud se věnuji tomu počítači nebo tomu telefonu a myslím si, že jím tu kačenu, víš, takže že by prostě mohla mít i tu výživovou hodnotu a prostě mít z ty kačeny ten užitek jako z kačeny. Ale když říkáš, že opravdu jako ten mozek vyhodnocuje a teď musí to zpracovat, tak to by asi nešlo. To jako...
2: Tak jako návod Ládi Hrušky na úsporné vaření.
1: Tak.
2: Kdy se pokrájí chleba rodině se to představí jako pečená husa se zelím a s knedlíkem. Tak to by mohlo fungovat, ale ten efekt by byl negativní. To je totiž, jestli si pamatuješ, jednou Šimek měl takovou historku a říkal, že oni byli tak z chudých poměrů, že tatínek jim večer namaloval na stůl křídou večeři a kdo zlobil, tomu ji smazal.
1: Takže tak ne. Samozřejmě ta kultura toho stolování je velmi důležitá. Je opravdu velmi důležitá a v rodině. rodinách, kde je prostě tradice sejít se společně aspoň večeře, tak má obrovský význam. Jako to jídlo u toho počítače nebo u toho telefonu, fakt není to pravé ořechové a hodně by se lidé nad tím měli zamyslet. Francouzi třeba mají polední přestávku 2 i 3 hodiny, kdy prostě je to pro ně rituál, kdy oni opravdu mají několik chodů a vychutnávají si to jídlo, diskutují u toho, prostě setkávají se. Nevím, jak je to v této době, jestli teda opravdu třeba taky nemají ty telefony a počítače u sebe. Ale myslím si, že ta kultura stolování by měla být zachována v každé rodině.
2: No, ale on to není jenom počítač, ona je to i televize.
1: No, to taky.
2: A to je velmi častý jev jednak obezních mužů, a to poprvé, a také dětí. Já jsem byl na dovolené a tam byly děti a já už jsem na nich pozoroval, že řada z nich byly biorobotické děti, oni se tak chovali, vystupovali tak. A tam bylo dítě, kterému bylo asi tak 3/4 roku. A rodiče, aby ho, bylo ze Slovenska, to si pamatuju, a to, ty rodiče, aby ho nakrmili, tak ho posadili do takové té sesle, dali mu ten dětský
1: tablet?
2: Tablet, ano, děkuju. Dali mu ten tablet a potom mu něco pustili a mu to takhle s prstíčkem do toho jásal a v nestřežený okamžik mu šoupli do té pusy to jídlo, jo. Takže úplně obráceně, místo aby primárně byla zaměřena tam ta pozornost na to jídlo, tak oni využívali v jakési pauzy na to, aby ho ošáleli.
1: A nebo nestřežený okamžik.
2: Hrozný. Pravděpodobně to byl biorobotik malej a on by asi si spíš jako pochutnal na nějaké brzdové kapalině nebo na nějakém elektrolitu.
1: Nebo kyselině.
2: Tak to jídlo pro něj nebylo úplně to nejlepší. Takže vůbec ho to jídlo nezajímalo. To je už tragický projev toho, o čem se tady bavíme. Ale tak to je, čili už jenom, jak říct, ty jsi to nazvala tak hezky, kultura stolování má to co do sebe, ale i třeba ta konverzace, jakási pohoda u toho stolu je velice důležitá. Bojím se, že kdybychom v Čechách zavedli 3-hodinové obědové pauzy, tak by lidé robotovali ještě déle.
1: A nebo by klekla ekonomika.
2: No a protože ty 3 hodiny stačí na to, aby se oběhly obchody, navštívili se supermarkety, kde mají akce, no a tak, takže a možná by to rozbilo i řadu rodin. Protože já jsem tedy se z doslechu dozvěděl, že mnoho těch nevěr právě vzniká o poledních pauzách. A to musím říct i v různých prostředích, teda. Nejenom v kancelářském prostředí. Takže, no nic, pojďme. Pojďme zpátky k tomu tématu, kterým jsme jako kdyby začali. Takže ty jsi se posouvala i přes tu roztravu, mám k tomu jeden takový příběh. Měl jsem kolegu, on se nenapravitelně rozvedl s manželkou, aby si ji posléze vzal. Ale ten sňatek reprezentoval nejenom si vzít manželku, ale ještě tchýni. Oni byli spolu tak jako hodně natěsno, takže...
1: Spěty.
2: Ano, bylo to dost podobné jako právě v tom filmu Doktor od jezera hrochů, kdy ta maminka ordinovala té dceři, jak mu to má přetlumočit a tak. Takže on si ji fakt dvakrát vzal a třeba například roztrava mu pomohla k totálnímu konečnému ukončení tohoto zoufalého vztahu. Ano.
1: No,
2: já ti ale vysvětlím jak, protože tchyně vymyslela, že budou jíst ty obilné klíčky a on když si pracoval v zemědělství, tak požádal nějakého svého kolegu, aby mu přinesl 5 kilo pšenice, tak on mu ji přinesl. Dámy si naklíčili první várku a odvezla je záchranka, protože to bylo zrno, které bylo namořené k setí, protože on neřekl, na co to chce, tak dámy si naklíčili tyhle ty klíčky a otrávili se tím. No a protože to vyhodnotili, že to byl záměr, tak jeho to osvobodilo navždy. Ne, že by umřeli, to ne, ale rozvedla se s ním jak tchýně, tak i manželka. Tak
1: Já už jsem se lekla, že ho zavřeli za to.
2: Ne. Naštěstí ne, jako jenom vypumpovali žaludek, ale tak to byl
1: pokus o vraždu, žádná sranda.
2: No, tak no. To bylo spíš ale jako neúmyslné zabití. Nejhorší bylo, že on ani neměl co dědit po nich, jo.
1: Je chudá.
2: Oni byli hrozně takový krkaví, ale tak to je jedno. Dobře, takže ty jsi se posunula přes Eros travu. Já si tě pamatuji také z jedné takové aktivity obchodní a tam se hodně právě věnovala pozornost telomerům a telomerizačním látkám.
1: Ano.
2: Já jsem v pořadech právě Stárnutí je přežitek a je to i v té facebookové skupině na internetu, tak se tam právě hodně o těch telomerech zmiňuji a hodně to tam popisuji. Co ty si myslíš, jako kdyby o tomhletom přístupu k doplňování vlastně telomerizačních látek k tomu, aby se prodloužil ten algoritmus dělení buňky, čili její životnosti ve skutečnosti, tak co ty, jak na to nazíráš? Protože jedna věc je, že doteď jsme nějak žili, ne vždycky se nám to podařilo jakoby v souladu s tím, co už dneska víme. Takže já jsem třeba sportoval extrémně, takže já jsem si taky vyčerpal ty algoritmy, ty buňky, které se třeba mají dělit každý třetí den, tak se mi dělili asi co každý 1,5 týden, protože to opotřebení tam bylo. Byť jsem neholdoval alkoholu, tak jsem si zase ublížil sportem. Ne, nadarmo se říká, že sportem trvala invaliditě, tak povídej o telomerech trošku zase ty, aby to bylo z jiných úst.
1: Tak kousek toho pořadu jsem zaznamenala, kde jste se o těch telomerech bavili. Je to samozřejmě zase určitá oblast. A dokonce existuje firma a člověk, který se tady tomu věnuje intenzivně tím, že vyvinul produkt, který je schopen tady ty telomery doplňovat. To znamená, že tím, jak se buňky dělí, tak vlastně ty čepičky, ty telomery se zkracují a tím, když se zkracují, tak ta buňka v podstatě stárne. A on vymyslel systém, jak prostě doplnit ty čepičky, to znamená doplnit telomery a zvrátit to stárnutí. Takže pokud někdo opravdu si nějakým způsobem poškodil ten organismus, ať už teda špatným způsobem života, ať už je to špatná strava, nebo je to extrémní sport, tak existuje záležitost, která je schopna tady toto nějakým způsobem upravit a

pocit, že i ty alternativní přístupy k řešení jakéhosi nastavení lepšího prostředí tomu organismu, tak leckdy jsou jako kdyby specifické, jsou oborové a nejsou napojené na ty ostatní procesy v těle. Takže existuje tam taková jakási specializace, stejně jako v medicíně. A já jsem zjistil, že je dobré k těm všem věcem přistoupit celostně. To znamená, jako kdyby řešit několik věcí současně nebo je dát do harmonizace. V takovém harmonickém vztahu potom ten efekt je velice znatelný a ta účinnost se navyšuje. Takže dáme písničku a potom si k tomu povíme víc.

0: stárnout, nebo že bychom se měli bránit stárnutí jako takovému. Já se domnívám, že stárnutí je určitá etapa našeho života, kde jsme splnili mnoho povinností vůči dětem, vůči vydělávání peněz a tak dál. A je na čase si po té dřině užít ten život, kdy už nejsme tolik povinováni těm druhým, ale teď jsme jako kdyby povinováni sami sobě. Takže já vnímám to z toho období toho stárnutí a potom toho stáří, že by to mělo být pokud možno bezbolestné, pokud možno bez nemocí, aby ta kvalita života a toho bytí, aby to bylo v té formě, aby ten člověk opravdu si to mohl užít zaslouženě. Protože se vžil takový, nebo se to často říká, jo, že když ráno staneš a nic tě nebolí, tak seš mrtvá. Což v mládí nepamatuju tolik, ale teď se mi to čím dál tím víc jako vrývá i v té realitě. Ale já zase tu bolest vnímám trošku jinak. Já to beru tak, že moje tělo mi říká, kam bych měl napřít pozornost, nebo že si něco ono opravuje. Takže z některé bolesti mám i radost, přiznám se.
1: A nebo si zapomněl, že včera si složil pár metráků uhlí anebo ujel na kole 50, 60, 100 kilometrů.
0: Takže to vnímám jako velice zdravé, že člověka něco bolí, protože když jsi to nakousla, tak ujedeš ty kilometry, no tak pochopitelně ty svaly se nadspaly tou kyselinou mléčnou a unavily se, zejména když je to nárazové, jako v mém případě, kdyby člověk jezdil každý den, tak je v pohodě. No takže to tělo si musí na spoustu věcí zvykat a potom, když relaxuje a očišťuje se, no tak to prostě bolí. No. Vraťme se k těm telomerům, Šárko. Já jsem vysvětloval, že telomery jsou vlastně takový salám, krají se na kolečka a když se nakrájí ten příslušný počet daných koleček, tak ta buňka v podstatě už není schopná se obnovit, není schopná se revitalizovat a umírá navždy. A vlastně třeba, když si to představíme, tak začne řídnout ta chrupavka, začne řídnout ten srdeční sval, což posléze vede až k selhání. To znamená, až ta hustota bude natolik nízká, když to řídne, že ten sval přestane pracovat, tak člověk umírá na to, že mu selže srdce. Třeba. Tak bych to jenom připodobnil. Je to velmi zevrubné tedy. No a tak jsou různé jakoby přístupy k tomu, jak si dodat ty telomery. Nicméně, ještě to předskočím a položím ti jednu otázku. Co si myslíš o kmenových buňkách? Protože vlastně kmenové buňky jsou takové univerzální buňky, které jsou schopné právě zaskočit za ty navždy umřelé, které už by se neobnovovaly. A vlastně jsou univerzální v tom, že mohou nahradit buňku jakéhokoliv našeho orgánu. V tom je ta univerzalita. Ale nemáme jich zase nějaký nadbytek, máme zase nějakou zásobu, s kterou to tělo asi hospodaří.
1: Ta zásoba určitá je, ale tady je hodně důležité, jak ten člověk opravdu sám k sobě přistupuje, jak se k sobě chová. A tím pádem také, jak se chová k těm svým kvenovým buňkám, protože pokud opravdu to přeháníme s tím hodováním a máme opravdu tu skladbu třeba té výživy a celého toho, té životosprávy dosti náročnou pro ten organismus a ten organismus není schopen tu spoustu škodlivin, které do toho těla prostřednictvím třeba toho jídla dostáváme, není schopen vyloučit, tak v těle prostě to ukládá a většinou to ukládá, nebo také to ukládá, jakoby nalepuje na ty kmenové buňky.
0: Ano, ano.
1: A tím pádem vlastně ty kmenové buňky jsou jakoby oblepeny nějakým, když už jsme se bavili o tom lepku, lepidlem, jo, a pro jednoduchou představu. A potom ta kmenová buňka zdaleka nemůže fungovat tak, jak by fungovat měla, a byť ten člověk třeba není až tak star, tak ty kmenové buňky jsou možná starší o 10, 20, 30 let tím, že prostě jsou vyloženě zanesené, že jsou prostě zalepené. Takže...
0: Promiň, totiž toto, co říkáš, vyplývá z toho, kde ty kmenové buňky jsou. Ony jsou...
1: No jsou samozřejmě součástí těch...
0: Ano, já si jenom chtěl podotknout, že ty kmenové buňky si naše tělo uloží v okolí pupku, tam, kde jsme měli pupeční šňůru, protože při tom prenatálu a opuštění tedy tohoto období a stání se novorozencem, tak právě to poslední, co udělá ta maminka a placenta, je, že přemístí vlastně tyto univerzální buňky do toho okolí toho pupku, mm-hmm. odkud se většinou odsávají, teda při určitých metodách. A právě tam míváme ten tuk. A protože ty buňky jsou vlastně v tom tuku, mm-hmm. tak se jich týká to, co tukových buněk, že vlastně se obalují těmi toxíny a tím odpadem, stejně jako ty tukové buňky. Takže z toho důvodu, jako kdyby toto všechno je, no a ta obalená buňka se nedá aktivovat, protože ona je v jakémsi obalu.
1: Tak.
0: Tak, to je přesně tak. To, co jsem pochopil z toho, co jsi řekla. A já myslím, že kmenové buňky mají dva takové problémy. První problém je, aby se dokázali přemístit v tom těle tam, kde mají nahradit tu buňku. A druhý problém je, že musí být naprogramované, čili probuzené, aby ta univerzální buňka, která doteď byla záložníkem, tak aby se stala aktivní buňkou třeba toho srdečního svalu nebo třeba té chrupavky v tom koleně, jo. Tak to probuzení je velký problém u těch mechanických transakcí, ale spíš ti dám prostor, abys o tom mluvila, protože teď je módní, jsou ty kliniky, které pracují s těmi kmenovými buňkami a vlastně oni to odsajou, že jo, okolo toho pupku, pak to separují ty kmenové buňky a pak je vrací do toho těla, takže jak je to pokřivené, jo? Takže oni vemou injekční stříkačku a ty buňky ti vstříknou do ramene třeba, který tě bolí a máš tam artrózu. A to je představa medicíny o tom, že to rameno se ozdraví těmi kmenovými buňkami.
1: Pokud jsou to kmenové buňky, které odsají tobě, tak je to pořád ještě dobrý. Jo, protože jsou to tvoje kmenové buňky a oni opravdu nějakým způsobem by tam třeba mohli pomoci, ale pokud ty kmenové buňky jsou, jak jsme se bavili, zalepené, tak ten účinek samozřejmě tam nebude. Horší je, když ty kmenové buňky vezmou někomu cizímu, nebo od někud, nevím, nechci jmenovat, nechci se tady tomu věnovat hlouběji, protože...
0: Ale počkej, mě by to zajímalo, to jsou jako dárci nějací?
1: No.
0: A... Kdo to jsou ti dárci?
1: No, tak o tom...
0: Neříkej, že to odsávají mrtvolám.
1: No, mrtvolám asi ne.
0: Ty už umřeli,
1: no.
0: Ty buňky.
1: No právě, mrtvolám určitě ne.
0: Zvířatům?
1: No...
0: Tak... Nebuď tajemná, řekni to.
1: Může být, ale to jako nevím. Ne, nechci o tom, protože to opravdu po mě nechtějí, promiň.
0: No dobře, no.
1: Tak... Ne, ale jako je to na zváženou. Takže pokud jsou to tvé kmenové buňky, budíš, pokud máš už v tom rameni ty problémy, tak je vidět, že to tělo nefunguje tak, jak by fungovat mělo. Takže ty kmenové buňky taky už budou zanesené a tím pádem ten efekt tam není takový, akorát prostě je nějaký lékařský výkon, že někdy s lepším, někdy s horším výsledkem. Ale já tady tím jsem se chtěla dostat k tomu, že kromě toho, že se dají prodloužit telomery, tak se dá tělu pomoci i tím, že se ty kmenové buňky dají pročistit, vyčistit, že se dají zbavit toho nánosu, který tam na ní je. což je zase světový unikát, který je dneska už dostupný i u nás. Takže vy vlastně v podstatě po určité době jste schopní kmenové buňky si vyčistit natolik, že oni začnou pracovat, jako když vám třeba bylo, já nevím, 30, 25. Nahradí ta různě poškozená místa tak dokonale, že ten organismus se zbaví třeba chronických bolestí, nebo se zbaví chronických onemocnění, nebo se zbaví alergií, nebo se zbaví vrásek, zbaví se prostě šedých vlasů. Prostě ten účinek je někdy až opravdu neskutečný a lidé začínají jakoby vrátit čas zpět.
0: Ano, je to cesta proti ose času, stárnutí organismu.
1: Ano.
0: No ale trošku se u toho zastavím, protože si mě inspirovala. Mám takové dva příklady ze života. A váže to k tomu, co jsi řekla. Tak mám jednoho známého, který, přestože jsem mu to rozmlouval, nebo řekl jsem mu na to názor takhle, a předpokládal jsem, že z toho mého názoru vydedukuje pro sebe cestu, tak respektuji, že se rozhodl jinak a díky tomu máme příběh. On se tedy podrobil kmenovým buňkám, měl dost velké bolesti v koleně s silnou artrozou a oni mu řekli, že mu ty buňky odsají, odseparují, nějakým způsobem mu je jako kdyby zušlechtí, už to je docela to, ale pak mu je stříkli do toho kolene. Já jsem se ho ptal, když mu tu, ten zásah mu udělali, tak si docela liboval, protože je logické, že tím do toho obstřiku se dají jednak nějaké mazivo, takže ten kloub se promaže, to jsou známé metody, dají se tam nějaká antibiotika, takže nějaký zánět, který tam tak se také sklidní, dají se tam prostě nějaké tišící prostředky, takže jeho výjem potom byl velice pozitivní. Měsíc.
1: Mm-hmm.
0: Po měsíci se začaly hlásit opět bolesti.
1: Ano.
0: A po třech měsících se velice hrubě vyjádřil o té
1: ano.
0: metodě
1: ano.
0: I o svém rozhodnutí. Tak to je jeden příběh. Jednoznačně to vlastně ukazuje, že, a teď nebudu pátrat, jestli mu dali jeho buňky nebo nějaký prasečí,
1: ano.
0: tak kmenový, takže to nefungovalo v jeho případě. Druhý případ je úplně opačný, to je můj tatík, který po nějakém velkém soužení se s bolestmi zad, tak bylo odhaleno, že ta záda ho bolí proto, že má špatné kyčle, protože dost pracoval těžce. A tak myslím, v Brně na fakultce pan profesor ho zrentgenoval a říkal, který vás bolí víc? No a tatík řekl, no ten levý, a on říkal, no ale zdevastován je víc ten pravý, ten by vás měl bolet. No takže se dohodli, že nejdřív mu udělá ten levý, aby ho nebolel, a potom, že stejně dojde na ten pravý kyčel. No ale protože se nějakým způsobem otec zasadil o to, aby jedl chrupavky, já jsem mu pořídil nějakou žraločí chrupavku, on má hrát ty kůžičky a takové věci, tak to celé
1: letadlo
0: nám tady letí.
1: Aha.
0: Tak to celé dopadlo de facto tak, že jak ho pořád snímkovali, aby mu případně udělali teda už tu druhou operaci, tak se pořád ta štěrbina mezi tou hlavicí toho kloubu a tou miskou, tak se začala rozvírat. A paní doktoři museli zkonstatovat, že to moje úsilí tatíkovo, který myslel na to, že mu ty chrupavky pomáhají, čili on programoval to dotváření té chrupavky na místě, kde chrupavka už předtím očividně vůbec žádná nebyla, tak se mu ten kloub celý v podstatě zrevitalizoval přírodní cestou. A jediné, co mu budou muset znova operovat, je ten vyměněný kloub, protože on mu dosluhuje.
1: Jo.
0: Protože to je taky, starším lidem dávají takový ten 15-letý jenom, on víc nevydrží.
1: Ano.
0: A předpokládají, že do té doby asi umřou.
1: Přesně.
0: No a když teda neumřou potvory, tak jim udělají reoperaci a frknou jim tam zase na 15 let. Možná jenom na 10. Nějakou druhou třídu nebo nějakou druhou jakost. Prostě, jo. No to je běžné v našem zdravotním systému. No tak to byly dva příběhy, které jednoznačně poukazují na to, jak fungují kmenové buňky, jak se ty kliniky a ta medicína, jak se dokáže velice mýlit v tom, jak vlastně v tom těle to funguje. Čili ono tu buňku de facto musí to tělo probudit, pakliže není zaplácená tím odpadem, a potom ji musí také naprogramovat, jako co má vlastně fungovat. Čili tam jde o to probuzení a o to naprogramování. A to udělá ten organismus sám. Co ty na to?
1: No, v tom případě toho tvého tatínka byl jasný důkaz, že on to umí. On ten organismus vlastně si umí v podstatě téměř opravdu všechno, když mu pomůžeme, ale musíme mu opravdu pomoci. A pomůžeme mu tím, že prostě určitým způsobem si vytvoříme musíme si vytvořit nějaký systém práce se svým tělem, tak abychom mu byli schopni pomoci. Samozřejmě ne každý ví jak, ne každý prostě se zabývá tady těmito věcmi, takže si neumí pomoci, takže stačí, když jenom začne každý tím, že každé ráno místo toho kafe nebo hrnku kaká nebo mlíka si dá teplou nebo vlažnou vodu, eventuálně s troškou citronu a vypije ty 2-3 deci té vody na lačno. To je první krok, který je obrovským skokem pomoci organismu.
0: To se přiznám, že už jsem také slyšel od řady lidí, že toto je jako kdyby takový ten přístup, který je dobrý. No nicméně, já si myslím, že to je i právě o tom vnitřním přemýšlení o sobě. Venku začali sekat trávu, protože už povyrostla. To jednou jsem...
1: A jsme na vesnici.
0: Ano, a četl jsem takovou parodii, jak se pánbu pozastavuje nad tím, co to ty lidé dělají. Že hnojí, aby ta tráva rostla a potom za to utratí peníze. Utrácí peníze za tu závlahu, pak to kropí. A když to konečně vyroste, tak vezmou sekačku, nalejou benzín a zase to musí posekat. Jo. Čili jako neustále vytváří spotřebu, jenom protože mají zahradu a na té zahradě mají trávník a protože jsou ješitní a chtějí mít krásný trávník, tak to pak takhle dopadá.
1: Na který nikdo nesmí vstoupit, aby se náhodou nepoškodil. Jo,
0: ano, aby tam nikdo neudělal džůlek. No, já jsem chtěl právě již navázat na ty kmenové buňky, že můžeme si svým přístupem k tomu mít rád svoje vlastní tělo, de facto hodně tomu tělu pomoci, aby ono bylo nadšené a chtělo se uzdravovat. Asi to nejhorší, co může být, ne, že ještě rád, než si člověk dá tu vodu ráno, tak ti lidé přijdou k tomu umyvadlu, tam většinou je taková ta zvláštní věc, ve které občas vidíš strašné záležitosti, to je zrcadlo. A teď ty lidi se podívají do toho zrcadla a řeknou, tyjo, zase jsem se stárnul. Jako. Tak to už je taková první momentka, která předurčuje, že tělo si řekne, aha, jo, tak on se na sebe kouká, tak po to dopřejem. No, takže je potřeba se mít rád a umět třeba požádat to svoje tělo a prostě mu říct o tom, že chci být zdrav, chci, aby to či ono se mi zahojilo, aby to či ono mě nebolelo, abych se udržoval zdraví. Čili komunikovat s těmi buňkami, protože to tělo je složeno z buněk a z vody, tak to všechno jakoby do sebe pasuje, tak to nějakým způsobem mít zkomunikované. Komunikuješ sama ze sebou třeba ráno v tom zrcadle?
1: No, když se podívám na toho cizího člověka, který tam na mě kouká, tak ho pozdravím a řeknu si, no tak ty bys ale ze sebou měl něco dělat.
0: No, a to možná neděláš dobře. Měla bys si říct, ráda tě vidím, vítej mezi námi. No, tak to je takové usměvné, ale něco na tom bude. protože na tom hodně záleží a právě opačný přístup generuje takovou tu reakci těla, kterou nikdo nemá rád, a to je jednak předčasné stárnutí a jednak je to i ta nemocnost a chorobnost, která v té populaci je. Ale k tomu se ještě dostaneme. Čili my jsme se bavili o těch kmenových buňkách a co tedy ty telomery. Tak telomery se nám přestanou asi někdy okolo 35. roku života tvořit a už jenom hospodaříme s tím, co máme.
1: Někdy je to i dřív, bohužel. Takže opravdu potom už záleží na tom, jak dalece podpoříme tvorbu nebo podpoříme to, aby ty telomery nebo ty buňky, které se z těch telomerů ty nové tvoří, aby ty telomery nebyly tak zkracovány, nebyly tolik ukrajovány, jak si hovořil o tom salámu. A to můžeme podpořit jednak tím přípravkem, o kterém jsem před chvílí hovořila, a jednak taky opravdu tím, že budeme držet určitou životosprávu, která nebude zbytečně ty telomery zkracovat.
0: Nebude vyčerpávat. Čili čím víckrát je použiju, tak tím víc mi jich potom na konci bude chybět. Ale víš co, napadla mě taková věc, jak jsi řekla, že u řady lidí se ta výroba de facto zastaví dřív. Tak ono to je pravda, protože to opotřebení toho organismu, pokud nastane dřív, tak se vlastně vybudí ten dojem té hranice už nevytváření těch telomerů. Takže u extrémně namáhaného člověka to nemusí být sport, to může být třeba ten člověk propadne drogám, alkoholu,
1: no, tak to rozhodně.
0: Stresu, nějakému pracovnímu vypětí, vztahovému vypětí. Čili tam to může být mnohem dřív a třeba už v těch 30 letech se to přestane tvořit, protože biologicky ten člověk je třeba za 35. rokem věku. A klidně to může být v 25.
1: Přesně tak.
0: Takže ta hromádka, která by se mohla zvětšovat až do 35, se ani neudělá tak velká, jo? Bych takhle řekl. Já jsem se totiž dost zajímal o to, proč vrcholoví sportovci umírají tak brzy. Někde okolo 50-55 let většinou ti lidé, co sportovali celý život, tak přijde mrtvice, přijde infarkt. Je to o tom stavu, tom vnitřním stavu toho organismu. Zalepený cévy, skřehlý cévy, plný organismus toxínů, protože třeba já vím, když já jsem sportoval, tak jsme neřešili spoustu věcí, jako byla detoxikace toho odpadu po tom výkonu. A taky mě to potom dost limitovalo a taky to bolelo. Takže dnes vím, že kdybych to provozoval nebo kdyby někoho vedl v tom sportu, tak ta péče o to tělo, ať už z toho pohledu okamžitého možného výkonu, které to tělo je schopno podávat, anebo po tom následném životu, po té sportovní zátěži, tak si myslím, že bych se choval a tomu člověku bych radil úplně jinak, než jsem to třeba měl já. Ale to je tam bohužel zkušenost, ke které vždycky musíme dospět, aby nás to někam posunulo. Tak já jsem o telomerech hodně načítal a vlastně existuje mnoho přístupů, takže je snaha ty telomery dodávat z jakéhosi mleziva, z vajíček, z předmléka kokosových ořechů a také z jader hroznového vína. To znamená, že pokud dnes nás posloucháte vy, kteří jste si nakoupili takové to hroznové víno bez těch jaderek, což je velice super, protože vlastně vás ta jaderka neobtěžují, tak jste si zase koupili hlušinu, protože ta jaderka právě a rozkousáním těch jaderek se dostáváme k tomu oleji, který je uvnitř a ten vlastně obsahuje řadu přírodních látek, mimo jiné i těch telomerů, ale je rozdíl mezi tím, když chroupu ta jadýrka, anebo když to někdo umí vylisovat, zpracovat do nějakého produktu, který je pochopitelně velice účinný.
1: Tam je právě důležitá ta látka, která se jmenuje resveratrol, který vlastně napomáhá tvorbě těch telomerů.
0: Ano, no, tvorbě. Já si myslím, že ona je obsahuje. že když to tělo přestane ty telomery vyrábět, tak prostě přestane, ale je to vlastně dodání těch telomerizačních látek zvenčí a díky tomu vlastně se ta hromádka přisype, jo, která tam je, která tam zbývá. A v tom tkví to kouzlo, že zase tělo je chytré a ono vlastně hospodaří, to znamená, má nějakou hromádku a když ta hromádka je dostatečně velká, tak tělo říká, a tady nemám nějakou dermatologickou záležitost na pokožce, tak já to opravím. A tady se dělá vrázka. No tak tu vrázku narovnáme, ještě na to máme. Jako. A když ta hromádka se stenčuje, tak to tělo začíná hospodařit v tom smyslu, že udělá priority. To znamená, bude opravovat nebo bude poskytovat ty telomery zejména těm buňkám, které je potřeba, aby žily co nejdéle. Srdce, plíce, mozek a tak dále. Na úkor toho ostatního. A právě to hospodaření se projevuje jako ty rychlé příznaky toho stárnutí. Můj výklad, tak jak jsem to pochopil já. Co si o tom myslíš ty? Neříkej, že mám pravdu, řekni svůj názor. Aby to nebylo tak, že chceš mít svůj názor, řekni, já ti ho sdělím.
1: No já nemůžu nic jiného říct, než že jenom potvrdit to, co říkáš, tak jako takhle nějak to je. No.
0: A my jsme spolu viděli právě člověka, který se okolo těch telomerů hodně zaobírá a je pravda, že ten jeho věk by mu nikdo nehádal.
1: To rozhodně.
0: Jo, takže opravdu viděli jsme cirka 80-letého člověka.
1: Ano.
0: Jestli se nepletu. A ten 80-letý člověk nejenom, že vypadal, ale on byl i vitální, pružný.
1: Ano, přesně.
0: Takový, přesně. Jako dejme tomu 45-tník bych tak
1: nějak,
0: řekl.
1: Tak nějak.
0: No, tak jasné, že ty lidi potom to dávají na odiv, takže si pořizují mladé ženy.
1: No a to je taky určitá podpora telomeru, no?
0: A no, podpora, záleží, jak se to vezme. Ono potom to nadměrné vydělávání peněz, jak říká Krampol v jednom tom filmu, ona Danuška má spotřebu jako tryskáč. Nebo naopak to nadměrné dokazování, že je fakt mladý, tak to může znamenat, že ty telomery začnou také ubejvat, jo. Takže, ale je to jakýsi projev i té, jak se říká, mladé duše, nebo toho stylu života, který člověk si dovolí žít nějakým způsobem trošku z jiného úhlu pohledu. Necítí se být staříkem, tak. To je důležité, čili ta pohoda a ta schopnost, dejme tomu, zasportovat si, vzít kolo, myslím rekreačně, vzít kolo, hůlky, někde se prostě vydat na túry, do přírody, na lyže, to je pěkné, si myslím. No a pak je hezké, když ti lidé se třeba ještě svlečou do plavek a opravdu nevypadají na těch 80.
1: Tak to je úžasné.
0: No a to je právě to, o čem tady teď hovoříme. Víš, Šárko, ještě mě napadá jedna věc a proto jsem mluvil o tom jakémsi celostním přístupu, neboť mnoho lidí ladí ten exteriér, snaží se různými přístupy, někdo má, že jo, původně koutky okolo úst, tak má za ušima, aby dobře vypadala. Ale to už chlapy, jako. To ano. Už i muži, jako si začínají dělat tyhle ty. Nebo ta kůže je velice tenká, protože prodělala mnoho liftingů.
1: Ano.
0: A tak dále. Čili ono nenadarmo se říká, že tak, jak to tělo vypadá uvnitř, tak vypadá navenek. Čili pokud chce někdo vypadat mladě, svěže, zdravě, měl by si pořídit ten organismus uvnitř zdravý.
1: To je alfa omega všeho. Protože opravdu pokud ten organismus má z čeho žít v uvozovkách, to znamená má z čeho brát, tak se to odráží nejen v obličeji, ale odráží se to na celkovém povrchu těla. Já zase bohužel musím říct, že máš naprosto pravdu.
0: A já to unesu.
1: No,
0: můžeš říct. Ne, aby si posluchači nemysleli, že jsem ti tady třeba nějakým způsobem uplatil.
1: abych ti přitakala.
0: Aby si mi pochlebovala.
1: Ano, a abych ti pochlebovala, ne?
0: Ne, ono je to tím, že se známe dlouho a že mnoho věcí na toto téma jsme spolu za poslední roky probírali. Ano. To je asi hlavní důvod. Ještě mi, Šárko, zkus povědět takovou záležitost. Jaký ty jsi zvolila přístupy ke svému životu, aby, musím říct, se vypadala vůbec ne na svůj věk a by z tebe vyzařovaly některé ty záležitosti, které si myslím, že lidem okolo tebe, některým asi působí problém, protože je to dráždí, ale spíš těm lidem našeho typu, našeho ražení a našich vibrací, tak způsobují spíš takovou tu pohodu a ten vnitřní klid. To znamená, my jsme se tady bavili o... Já se chci dostat, víš, k tomu jakoby celostnímu přístupu. To znamená, bavili jsme se o stravě, tam si se někde našla, bavili jsme se o bylinách, mm-hmm. pak o různých přípravcích, mm-hmm. které ti nějakým způsobem pomáhaly asi s detoxikací, s nastavením nějakého kvalitního prostředí v organismu, zajištění nějakých, dejme tomu, oprav organismu, čili obecně se tomu říká obrany schopnost. No a výsledek je zjevný, tak jak jsme to prošli, co si myslíš, že ti udělalo v životě úplně nejlépe nebo nejvíc ti zafungovalo?
1: Nejvíc mi, jak už jsem se zmínila, zafungovalo to, že jsem eliminovala lepek v té stravě. Ale jak už jsem zmínila, můžu tak trošičku nastínit ten můj denní režim. Ráno 3-4 deci teplé vody s citronem, s medem. Potom nějaká lehká snídaně, anebo těžší snídaně, to znamená klidně třeba vajíčko na nějaký způsob, nebo ovoce. Ideální jsou namočené ořechy, ale musí být opravdu 24 hodin, aby se zbavili inhibitorů a tím pádem prostě člověk nebo ten organismus z toho získává maximum. Ty ořechy jsou dokonce schopny nahradit i maso, takže kdo opravdu neinklinuje k tomu masu tolik, tak je nahradí těmi ořechy.
0: Promiň, v jakém smyslu slova? Čili co ty ořechy obsahují, že jsou schopné nahradit to maso?
1: Tím, že ty ořechy namočíte ideálně do čisté přefiltrované vody, o které tady v těchto pořadech určitě byla spousta vysloveno a hovořeno, ořechy namočíte do vody, ráno, večer propláchnete, ráno můžete použít, propláchnete znovu. Tím, že jsou ty ořechy namočené, tak ten tuk, který v těch ořeších je, nebo v ořechách je, se díky působení té vody mění na aminokyseliny. Ty ořechy jakoby se začnou probouzet a kdybyste je v té vodě nechali díl, tak začnou třeba i klíčit. A ten tuk, který v podstatě zatěžuje organismus, se změní na spoustu aminokyselin, které mají obrovský význam pro organismus a, jak jsem už řekla, jsou schopny nahradit maso. Další takovou věcí je, že opravdu vzhledem k tomu, že ta strava dneska už neobsahuje ty živiny, které třeba obsahovala před těmi 30, 40, 50, 60 a dále lety, tak se přiznám, že používám určité přípravky, které mají zastoupení vitamínů, minerálů a dalších potřebných látek, takže jsou to takové jakoby něco jako doplňky stravy. V neposlední řadě je to také ten přípravek, který je schopen doplňovat telomery.
0: Takže používáš přípravky na mikrovýživu?
1: Ano.
0: Vyživuješ buňky přímo?
1: Vyživuji buňky, ano. A kromě toho používám přípravek, který čistí ty kmenové buňky, o kterých jsme tady mluvili. A to je, myslím, v dnešní době alfa omega celého ozdravného procesu organismu.
0: Tam asi sehrává také roli kyselost organismu. To si ty kontroluješ? Protože je takové heslo, máš-li někoho ráda, dej mu počůrat papírek. hodně to souvisí.
1: Rozhodně. Tam jako to je všechno opravdu propojené. A pokud... Ale ono i tím, že člověk
0: jako stravu,
1: když on to všechno, člověk všechno skloubí a když prostě opravdu trošku přemýšlí a nedá na ten talíř nějaké polotovary, které opravdu neobsahují žádné živiny a jsou kyselinotvorné, tak ten organismus potom třeba ani ten papírek už nepotřebuje, protože je schopen mít tu kyselost a alkalizaci vyváženou.
0: No, protože se uvede do pro něj organického, či tak, přirozeného
1: tak,
0: stavu.
1: Tak, přesně.
0: A naše tělo ví, že kvůli zdravotnímu stavu, aby nemělo záněty, aby rakovina a tak dál, čili, že když bude mít vyrovnané pH, čili někde okolo těch 6,5, 6,8 až 7,4, tak to je ten stav, kdy vlastně tomu tělu je nejlépe.
1: Ano.
0: Když je mu nejlépe, tak nejméně marodí.
1: Když a cítí se skvěle.
0: Tak a když nejméně choří, tak také nespotřebovává ty telomery. Když nemusí dělat spoustu korekcí, tak zase ho to tolik nepřetěžuje energeticky. To znamená, že vlastně potom my se cítíme velmi dobře, protože nespotřebováváme tu vzácnou životní energii na opravování nesmyslů anebo nemocí, ale my ji spotřebováváme na ten výkon životní, který potřebujeme. Takže nejsme tak unavený, jsme čiperný, jsme vitální, jsme plný života, jak se říká. To má logiku.
1: Přesně tak.
0: No, takže kde by asi se dalo s tou cestou, pokud nás teď poslouchají lidé, kteří si říkají, a tak mi to dává logiku, protože příklad, ano, já jsem mluvil o tom, že bychom neměli být kyselí a lidé mi psali, jestli dělají dobře, že konzumují jedlou sodu. Jedlá soda je dobrá pro pračku nebo pro myčku, protože většina těch drahých přípravků, které se kupují za 100 koruny, ty tablety do myčky a různé přípravky jako vanish a podobně, tak jsou chemicky svým složením zejména jedlá soda a pak jsou tam nějaký parfémy a takové věci. Čili ta jedlá soda do těch technologických věcí patří. Ale v našem těle to je problém, protože vlastně ho zasekává kamenivem, které se v nás tvoří. Takže jedlá soda není ten návod na to nebýt kyselý.
1: Ano, přesně. Jo?
0: A zase nemá smysl se rvát nějakýma přípravkama, abych nebyl kyselý, když v podstatě mám zásadní problém někde úplně jinde, špatně jím, špatně spím, mám tisíc jiných jakoby problémů, které mi tu kyselost způsobují, takže tam se s tím asi nepopasuju, takže ono to chce ruku v ruce řešit jedno a druhé. Velmi často vykládám lidem o tom, že naše tělo je ze 2/3 voda a je velice důležité, v jakém prostředí, tom vodním prostředí, ta zbylá třetina buněk, těch 80 bilionů, v jakém prostředí žije.
1: Přežívá, no.
0: Jo, jestli prostě obléknu někoho do fraku, dám mu motýlka a nechám ho bydlet pod mostem týden, bude to asi pravděpodobně vidět. Jo. Protože to prostředí není tak kvalitní, aby to tam sedělo. Ty naše buňky nutíme, aby pracovaly a chceme, aby byly zdravé, aby vyráběly energii, aby se uzdravovaly.
1: Pod tím mostem.
0: Aby se udržovaly na tom smetišti, aby se udržovaly v té nejlepší kondici. Jo. Takže to je prostě problém. A to je potřeba, aby si každý uvědomil. Takže určitě to je o tom nalít do sebe tu kvalitní vodu, která nejenom, že vytvoří to kvalitní prostředí, ale ona to původní prostředí, to smetiště, začne vynášet, začne detoxikovat. A vlastně to my to prostředí, tu skládku, totálně jsme schopni sanovat a vytvořit dobrý domov pro ty buňky, od kterých něco očekáváme. To je taková moje základní filozofie. Nicméně, Také ta kvalitní voda přispívá tomu vyrovnanému pH. A ty jsi tedy pořídila úpravnu na vodu?
1: Já tvrdím, nejlepší investice mého života.
0: No, já se přiznám, že si také k tomu zrála nějakým způsobem, že to nebylo tak, že jsme se potkali, ty si zajásala, šáhla do šrajtofle a koupila si úpravnu. Trošku si také musela přemýšlet a vyhodnotit si ty věci všechny. Tak asi jako mnoho lidí před tebou a bezpečně i po tobě. Čili já jsem také musel dospět k některým věcem, přiznám se. Vždycky jsem si myslel, že husa je dietní, protože je dutá, že? Tak jsem si říkal, to je dietka. Že stála v tom sádlíčku, jo, s tím zelíčkem. Určitě je dobré si ji občas dát.
1: To rozhodně.
0: Ale nebýt na tom závislý. A to je ten...
1: A ne celou.
0: A to je...
1: Najednou.
0: A i když bude menší...
1: Celou najednou ne.
0: Celou, dobře. Mm-hmm. Já se ovládnu a nechám si nějakou kostičku na druhý den. No, tak už z principu, že u stolu bychom neměli být sami, že by také člověk neměl jíst sám a že by se měl také těšit z toho, že chutná někomu dalšímu, byť mu žere jeho husu. Tak asi si myslím, že to patří k té kultuře toho stolování. No, myslím si já jednu takovou věc, že každý extrém je špatný.
1: Přesně tak.
0: Jo. Čili tak, jak jsme se tady bavili na začátku, roztrava určitě pro někoho zajímavý směr, ale zase to nemůžou dělat třeba všichni v rodině, protože pro některý to není vhodné. A zase by to nemělo být jenom o tom, že člověk nikdy nepozře nic jiného. Protože třeba v modě jsou ryby, mořské ryby.
1: To je taky otázka na dlouhou diskuzi, protože opravdu dneska ty mořské ryby jsou možná větší zlo než to hovězí.
0: Buď jsou to ryby ze sádek, což znamená...
1: Umělé krmeny, které opravdu obsahují neskutečnou škálu škodlivých látek, přesně tak.
0: Nebo zase příběh, tedy jedna moje známá porodila miminko a to miminko nemělo tady ty vřetení kosti. Takže holčička hrozně šikovná, všechno, ale ručičky takové ploutvičky. Mm-hmm, jo. A když to zkoumali, tak nakonec jí řekli, že se na ní podepsalo nějaká radioaktivita. Mm-hmm. A ona říkala, že s ní nemohla přijít do styku. A když potom hloubala ve své paměti, tak zjistila, že miluje mořské ryby. Mm-hmm. A pravděpodobně konzumovala ryby, které přišly do styku s těmi podmořskými výbuchy, protože ten moderní svět, ta Francie, ta Británie, ta Amerika testovala jaderné zbraně podmořskými výbuchy. Teď nám tady budou něco vykládat. A zamořili velká rozsáhlá území právě radioaktivitu. No a ty ryby byly pravděpodobně ozářené a výsledek byl takový, že tedy ta holčička celý život prožije s těma ručičkama takhle. Takže ty mořské ryby, to je prostě problém. No. Co ty tuňáčka takhle?
1: Nejím.
0: Nejíš?
1: Nejím.
0: Čím to nahrazuješ?
1: No, já ty ryby nenahrazuji, protože jako nechci nějaké chemické přípravky.
0: Myslel jsem přírodně, jestli se to dá nějak nahradit ten rybí tuk, že jo, ten je nejdůležitější.
1: Tak ten rybí tuk, to je otázka, protože jako jak zjistíš, že ten rybí tuk opravdu je v pořádku, že to není to samé jako ty ryby.
0: No, Tam jsem trochu mířil.
1: Ale krásně se to dá nahradit třeba těmi namočenými vlaskými ořechy.
0: To je vlastně to, co mě zajímalo. No. Čili ty ořechy jsou schopné? Protože já vím, že třeba olej z ořechů se velmi doporučuje. Mm-hmm.
1: Taky používám, hodně.
0: Ale je rozdíl koupit si ořechy a naspat se s nima, anebo ten tvůj přístup,
1: ano,
0: s kterým jsi mě seznámila a posluchače de facto dneska také, že ty ořechy louhuješ vlastně ano. 24 hodin v té lázni té kvalitní vody a vytáhneš z těch ořechů ten syrite, který tam nepatří.
1: Přesně
0: a nastartuješ
1: tak.
0: Je.
1: Přesně tak. A nemusí to být jenom vlaské ořechy, mohou to být mandle, mohou to být lískové ořišky. Prostě není to jenom podmínka vlaských ořechů, ale myslím si, že pro nás ty vlaské ořechy jsou takové jako nejideálnější.
0: No, protože nám rostou tady okolo nás tak, a tak. Příroda nám většinou naděluje byliny a ty plody, které
1: blízkém
0: jsou v naší
1: okolí.
0: Blízkosti.
1: Tak, tak.
0: To je třeba právě otázka čínské medicíny. Do jaké míry je čínská medicína pro nás vhodná?
1: Přesně. Mluvíš mi z duše. Jsem téhož názoru. Myslím si, že to není úplně ideální, že se spousta lidí vyloženě obrací na tu čínskou medicínu.
0: A oni se tam jenom upínají. V podstatě.
1: A upínají se k tomu.
0: Je to ten syndrom, Šárko, kdy lidé si často myslí, že za plotem je tráva zelenější.
1: Takže
0: to přišlo z té Číny. Oni jsou k tomu ty zkazky, ty legendy, pochopitelně, že v té Číně se to pěstuje tam a tam. Tak jako my, když si představíme, že radioaktivní prach z Fukušimy nebo z Černobylu, tak vždycky obletěl několikrát planetu, tak otázka je teda, jak to měli vyřešeno.
1: Ano.
0: Že chemtrails se nevyhýbá tedy těm různým místům, kde se toto všechno pěstuje a že zamořená voda, kterou máme dneska na planetě, prší anebo zavlažuje de facto všechno, co roste. Čili říct, že něco je v té biokvalitě, je asi takové, jako že v petce existuje kojenecká voda.
1: Krásné přirovnání.
0: No, to je paralel. To
1: je to tak.
0: V tomhle světě žijem. No a takže já už jsem tady říkal na Svobodném vysílači v jednom pořadu, že mám známého a ten je zemědělcem u hranic německých. A největší biznis, proč on je zemědělec, to položil otázku, říkal, jestli pak víš, proč já zemědělčím. Já říkám, no jak tě znám, tak kvůli dotacím od státu. On říkal, ne, to není tak zajímavé. Mnohem zajímavější je, že v noci jezdím ošetřovat chemicky bioplantáže do Německa. A aby ten Němec nemohl říct, že on je ten hajzlík, který to takhle ničí, tak to dělají Češi. Za dobré peníze, tedy musím říct. Takže to je dobrý biznis, ale bohužel ten...
1: A co svědomí?
0: No,
1: obou stran.
0: No,
1: to by mě zajímalo.
0: Hele, prachy jsou prachy.
1: To jsou vždycky právě až na prvním místě.
0: Tak a proto já tak usilovně nesnáším bytostně a i brojím. Kdo mě poslouchá tady na Svobodném vysílači, tak to může potvrdit. Proti tomu západnímu světonázoru, který stojí na té permanentně zvyšující se spotřebě, protože to je cesta do pekla. Ona je dobře nastavená, takže je to opravdu cesta do pekla. A kdo to vyznává ještě na billboardech, že patříme na západ a ti, co se k tomu hlásí, no tak se hlásí k tomu, že dřív nebo později ta civilizace musí skončit. Jo. A to jsou ty projevy, ty praktické fyzické projevy v té realitě, že za bio se tady vyprodává a označuje kde co, protože ono to je opravdu kde co. A to svědomí tam abstinuje, protože
1: přesně.
0: Pokud jak si podlehneš té západní filozofii, té židokřesťanské, no tak zisk je na prvním místě. Za každou škodu, jak se říká.
1: A za každou cenu.
0: Za každou cenu. A to samý je biznis, dejme tomu s těmi kmenovými buňkami. Jo. To je nemlich to samé. Protože oni tě vemou na kliniku, tam ti udělají. A to nejsou záležitosti, jako kdyby za 5 000 korun. Za 5 000 ti dneska ani nevopíchají žíly, když máš křečáky, to jedna noha přijde asi na 8 000. A máš dvě?
1: Neznám cenovou relaci, ale...
0: Ale dá se to, a to zase jsme u toho. Všemu tomuto se dá nějaké době předejít. A nebo když už ti ty nohy potom musí takhle...
1: Ale ono dneska opravdu jsou ty přípravky, o kterých jsme mluvili, které to mohou určitým způsobem zvrátit.
0: Ano, to je tam, co jsem chtěl přemostit.
1: Tak.
0: Od těch židokřesťanů, od toho zachránce Cyrile a Metoděje, který nám de facto to sem přišli implantovat a tak. Do dneška je oslavujeme jako zachránce slova.
1: Ale zase jsou to dva dny volna, pozor.
0: Záleží, jak se na to díváš.
1: No, právě.
0: Pokud by si byla zarytý Cyrilometodějec, tak ty dva dny strávíš oslavou, nejlépe prací, ometáním pomníčku toho Cyrila Metoděje, no a tak. No ale my Češi to víc vidíme přes ty dva dny volna.
1: Tak přesně, protože... přesně. A ještě obzvlášť na začátku prázdnin.
0: No to je pecka.
1: Nezaplacení.
0: To je pecka. Dlouhý víkend.
1: Tak.
0: No jo. Suproše. No počkej, ale mě zavřou. Supermarkety budou zavřené, když je svátek. Ale jenom jeden den, to se přežije.
1: No, možná ne všichni.
0: Všimla jsi, že když je jeden den svátek, tak lidi si den předtím nakoupí na celý týden a hned jak otevřou, tak nakoupí na celý další týden.
1: Přesně, přesně, přesně.
0: Já podezírám, že ty svátky ten Vašek inicioval, aby byly v tom kalendáře, byly to dny volna, právě proto, aby ty supermarkety potom měly větší tržby.
1: Kšefty.
0: No, tak koukám z okna na tvoji zahrádku tady. Ty asi hodně věcí i pěstuješ, protože to je jakoby další, si myslím, směr, který bychom měli zmínit, že rajčátko ze zahrádky, okurka, dejme tomu tapolní, tady z té zahrádky je něco jiného. Byť tady máme nějakou vodu, nějaký vzduch, nějaký chemtrails a to všechno, tak pořád je to ale obrovsky nesrovnatelné s tím, co vyroste na těch madracích.
1: Přesně. Přiznám se, že rajčata, pokud nejsou vypěstovaná mnou, tak je vůbec nejím. Přes zimu vůbec rajčata nekupuji. I když teď už jsme objevili firmu českou, která rajčatka pěstuje, takže tam možná udělám malou výjimku, ale opravdu přes zimu jsem neměla jedno jediné rajče. A když to skloubím, tu práci na té zahradě, když to skloubím, to vlastně vypěstování a potom ten vlastnoruční sběr a to potěšení z té zeleniny, která fakt jako chutná úplně jinak. Všechno souvisí se vším a je to součást té mé životosprávy a toho mého životního postoje prostě a péče o ten organismus.
0: A já něco prozradím. Víš, proč ti chutnají tebou vypěstované okurky víc?
1: Že je tam ta energie, no, taky.
0: Ale čí?
1: Moje.
0: Přesně. Jsou ano. Tam ty tvoje vibrace.
1: Ano.
0: Ty jsi mezi ty okurky chodila.
1: Ano.
0: Tu energii tam šířila, ty vibrace si jim vlastně dala.
1: Ano. Takže domlouvala jim.
0: Přemlouvala je.
1: Přemlouvala.
0: Holky, vyrostete už, mě sousedi nepomluvějí.
1: Tak.
0: Rajčata to samé, já nepozřu rajče, které bylo vypěstováno na těch madracích holandských přístupů k pěstování zeleniny. Když jsem byl v Bulharsku, tak tam přijela firma, která chtěla nějakým způsobem nalézt lokace, kde by ty skleníky stavěly. Tak mě seznámili s tou technologií. Víš, kolik se z té metr na metr madrace ročně sebere okurek?
1: No, asi strašně hodně. Vůbec představu nemám.
0: 60 tun.
1: Tak takovou, až takovou jsem vůbec neměla.
0: No. Takže ta madrace vydrží rok. Ta rostlina tam v podstatě je zalévaná. Ke každému stonku je kapátko,
1: ano.
0: A počítač. Ne jako v slunce seno pět samic. Ten počítač je chytřejší. A ten počítač přesně dávkuje podle toho, to jako by tam zadáno, že třeba je potřeba přidat, ubrat. Jo. Tak jsou tam dávkované vlastně chemikálie, kterými se to celé podporuje. Takže to je opravdu průmyslová výroba.
1: Ale zase to má jednu výhodu. Nemůže se to předávkovat tou chemií. Tam je opravdu jenom určité množství. A když ten zahradník jde po té zahradě a ujede mu ruka, tak může mít taky průšvih. Jo? Takže ono zase když se to vezme s humorem, tak...
0: No, zahradníkovi, když hnojí, myslíš, mm-hmm. a ujede mu ruka, mm-hmm. tak si ji umeje. Takže je to, myslím, o tom, že ano, tam to nepředávkují, protože mm-hmm. všechno stojí peníze.
1: Přesně.
0: Ale je to hluchý. Víš, na co jsem přišel? Třeba okurky se dají koupit v celku v dobré kvalitě, když nejsou ještě na zahrádce. To znamená, bavíme se o tom období, kdy už je po sklizni.
1: Tady tom, nebo tady tom.
0: Mm-hmm. Jo, takže ještě nemáme svoje. Tak na doporučení jsem zašel do Lidlu a tam se prodávají rumunské a bulharské okurky, které opravdu vyrostly na poli. Je to mnohem lepší než ty matrační. Mm-hmm. Jo? A ty si zase objevila toho zemědělce, který dodává rajčátka. Jo? Tak to je on.

0: Klasicky.
1: Mělo by to být klasicky, ale určitým způsobem je to hnojené po těch kapkách možná taky, ale menší bude zlo. To asi, bude to menší zlo.
0: Je to,
1: bude
0: menší, to menší zlo. Zlo. Ale vypadá pěkně tak jako. Já když jsem byl v Bulharsku, tak mi Toníček, už jsme ho slyšeli v jednom z mých pořadů, tak mi Toníček říkal, Petře, nekupuj si rajčata, nekupuj si papriky, které dobře vypadají.
1: Přesně.
0: Běž na tržnici a kup si. Jo? A zase kolegyně Lenka říká, když hrušku nebo jabko, tak červavý.
1: Přesně.
0: To je jistota. Ten červ by nekous do něčeho, co my běžně konzumujeme. Ale čoče jako na potvoru nejsou červaví. Už jsem přemýšlel o tom, že bych vypěstoval červy a zkusil toho červa nasadit na to
1: jabko. Jestli si kousne.
0: Jestli si kousne. A když tam přijdu a bude tam zabydlený kluk jeden, takže bych si to jabko koupil. Jenže oni by mi ho vyhodili určitě. Já si myslím, že ty červy jsou opatrný, jako, že by to nežrali. Šárko, pomalu se blížíme ke konci našeho pořadu. V podstatě jsme toho moc neprobrali, protože ten rozhovor byl velice zajímavý právě o ty životní poznatky a o ty zkušenosti opravdu z toho praxe a z toho bytí a z toho žití. No, když bychom to, já to se pokusím trošku jako kdyby odkrokovat, co jsme si vlastně řekli a co by se dalo tedy považovat za ten celostní přístup. Tak v první řadě je potřeba si vyřešit pitný režim a konzumovat vodu, kterou nekoupíme bohužel ani v petlahvi, nemáme ji ve studni a nemáme ji ani ve vodovodním řadu. To je voda, která opravdu je přibližně taková, jaká tu byla před 200 lety. Na to existuje přístroj. Potom je potřeba si vyřešit svůj životní přístup k sobě, k tělu, k tomu svému zdraví jako takovému. Je potřeba se zamyslet nad stravováním a také nad mikrovýživou, prostě připustit si, že to, co potřebujeme pro svůj život, jak já někdy říkám, nejsme schopni užrat tím, co si koupíme. Čili je potřeba přijmout faktum, že potraviny jsou hluché a že víceméně si jima můžeme zpestřit jakousi mikrovýživu, než abychom to dělali obráceně, že občas nějakou mikrovýživou podpoříme, dejme tomu, to běžné stravování. Pak by to chtělo si ohlídat to vyrovnané pH. Moc jsme se tu nestihli zmínit o kvalitě prostředí ve střevě, což je alfa omega, ať už imunitního systému, ať už zpracování toho, co do sebe dostáváme, anebo právě vůbec toho, jak tělo funguje. Do toho nám zapadá ten trojúhelník mezi vodním hospodářstvím, minerálovým hospodářstvím a hormonálním hospodářstvím, kde já říkám, že voda je to, co nás vždycky bude udržovat v čistotě. Vitamin, respektive minerálové hospodářství je to, z čeho tělo žije a staví. A hormonální hospodářství určuje míru a kvalitu chtění toho těla toto vůbec dělat. Jo? Čili to jsou takové ty moje mnemotechnické pomůcky. No a když tohle to všechno zvládneme promyslet a zrealizovat alespoň v nějakých možnostech, které jsou, tak bychom mohli vypadat dobře. Zkusili bychom si dodat nějaké telomery, telomerizační látky. Z toho, co na trhu je, tak je docela několik možností, které jsou buď živočišného nebo rostlinného původu.
1: A nebo potom je kompletní přípravy, které je založeny hlavně teda na bylinách, které vyloženě ty telomery je schopen, pokud nemáme tu možnost, tak
0: doplnit.
1: Můžeme doplnit tímto způsobem.
0: No a potom ještě se nám právě může začít dít to, že tělo začne opravovat některá svá poškození vlivem toho naprogramování, probuzení a vyčištění o něch kmenových buněk, které má jako zálohu, kdyby potřebovalo některé ty buňky, které prostě úrazem nebo něčím, tak opravit některé orgány. Ono by se dalo říct, že kdyby

0: těch telomerů mělo tělo dost, tak by tělo dokázalo třeba dostavět amputovanou ruku.
1: Určitě.
0: To je jenom otázka toho, že tělo nemá tolik stavebního materiálu a přesný, tolik toho, co potřebuje. Čili tak jako některým zvířatům, třeba teď mě napadá ta ještěrka, ta má bezpečnostní ocásek. Viděla jsi mi bezpečnostní ocásek? Prostě chytneš za ocásek a on ti zůstane v ruce, ještěrka uteče a on jí doroste.
1: Ano.
0: Akorát, že než jí doroste, tak je v nebezpečenství, že zase nějaký magory chytne za ocas. Tak to je potom chudinka. Pak to tam přestává fungovat. Dobrá, naplnili jsme, koukám, už 2 hodiny si tady povídáme v příjemném rozhovoru. Co by si jako krédo pro naše posluchače, co by si jim nadělila jako svůj poznatek, svoje jakési životní moudro, prozradím, že už máš věk na to, abys byla moudrá, tak co bys prozradila? Co bys doporučila?
1: Já jsem to tady vlastně nastínila už na tom začátku, ale dobře, pokud chcete pro sebe opravdu něco udělat, zajistěte si kvalitní vodu. To je alfa omega. To bych brala jako takový první krok. No a pokud chcete pro sebe udělat víc, tak telomery nebo tvorbu telomeru a podpořte čištění.
0: Ty mluvíš tak potichu, Šárko, že tě nebylo slyšet. Tak jestli bys mohla tu poslední větu ještě zopakovat.
1: Tak ještě jednou.
0: Ten mikrofon, prostě je to technika, on není tak moudrý, on to tam úsek.
1: Dobře, tak znovu. Pokud chcete pro sebe něco udělat, zajistěte si kvalitní vodu. Pokud chcete pro sebe udělat víc, podpořte tvorbu telomerů a podpořte očistu kmenových buněk přípravkem, který je už dneska v České republice k dispozici.
0: Možná bych doplnil mikrovýživu jako nezbytnou součást toho, aby ty buňky to vůbec mohly dělat. Jo. Fajn, takže já bych se teď za všechny posluchače, Šárko, s tebou rozloučil a poděkoval ti za ty 2 hodiny, které jsme tu mohli spolu strávit. Takže je na místě ti vyjádřit fakt jakoby obdiv, že si tomu věnovala ten čas, protože naši posluchači jsou různého ražení a každý to potřebuje slyšet nějak jinak. Někdo ode mě, někdo od tebe, někdo od někoho jiného, čili je to o tom spektru a té formě podávání těch informací. Takže fakt ti za všechny děkuji a přeji ti, aby ti vydržela ta forma i přes to letošní léto a pokud možno se nejdéle.
1: Já děkuji také a přeji příjemný zbytek večera všem posluchačům.
0: Děkujeme. To už je ze studia Midgard úplně všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a těší se opět někdy naslyšenou a naposlouchanou. Mějte se moc krásně.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudeři. Vítejte na naší pravidelné pondělní poradě tvrdého jádra, jak tomu říkám, a bez ironie to myslím, protože opravdu tady se schází lidé, kteří z 95% opravdu si něco myslí a umí si za tím stát, a to je úchvatné. Já začnu samozřejmě pochopitelně Toulovými. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. No a podobně. Vážený pane Hajku, co říkáte na figurku Pávka na motorce v Betlémě v uvozovkách? Musíme přiznat, že nám to už hlava nebere, to už je vrchol stupidity. Také bychom chtěli popřát vám, celé redakci Protiproudu a všem přátelům na chatu, mnoho štěstí, zdraví a božího požehnání do nového roku. To je tak vyčerpávající, pane Toulo, paní Toulová, že bych skoro mohl říct tak a můžeme to skončit po pár vteřinách. Ne, v zásadě jste řekli to nejpodstatnější. No, nevím, jestli vůbec stojí moc za jediné slovo, ten Pávek na té motorce. Je to prostě znak toho, co pozorujeme ve všech ostatních oblastech. Banalizace těch nejcennějších věcí. A dostat dokonce skutečně tohodle toho pána poblíž té vzácné rodiny svaté, no to je výraz. Být tady jeden můj přítel, jeden můj kolega, který je velmi ostrý a má docela hluboké znalosti o zednářích a jejich vlivu na tyhle ty posvátné předměty, tak ten by nám to vysvětlil možná naprosto ještě drsněji. Já bych to ale přesto nepřeceňoval, prostě jsou to opravdu stupidní hlupáci, kdo tohle mohou udělat. Horší je, že to tam k tomu pražskému jezulátku vůbec ten odpovědný kněz, abych tak řekl, dovolí dát. Ale možná, že si také přijde velmi in, jak se říká. Nevěnujme se tomu víc. Oldřich Zavoral přeje dobrý podvečer všem nepodvoleným a také přeje hezké vánoční časy a klid a mír do příštího roku. Mám dotaz, ptá se Renata Macháčková. Nevíte, pane Hajku, proč se z nás dělají srandu vy sjednání Trumpa a Zelenského, když stejně nic z toho nebude pravda a válčit se bude dál? Na to se tam ptá několik dopisů, já jsem jeden z nich potom vybral. Ono to je malinko složitější. To, jak si z nás dělají legraci, jak říkáte, to není tak úplně pravda. Ten výraz toho vzájemného kočkování, řekl bych, mezi Trumpem a těmi hlavně evropskými šílenci válečními, to je zprostředkovávání právě skrz Zelenského a tam se něco skutečně děje, tam se něco řeší a navíc nám to ukazuje takovou tu docela podstatnou pozici těch Spojených států a Ruska, kteří už komunikují spolu, abych tak řekl, skoro jistým bypassem. Teď se k tomu chtěl rychle přifařit, nebo chce přifařit Macron. Myslím, že z toho musí v Moskvě jim opravdu se asi popadají za břicho, když volá Macron. Ale úplně bych to nepocenil, vrátím se k tomu v tom dopisu. Pak jsou tady už hlavně pozdravy vzájemné, také vás všechny zdravím, kdo tady četujete. A myslím, že je nejvyšší čas vlétnout do naší poslední letošní porady rovnou po hlavě.
po hlavě proto, že na ten můj včerejší článek já dostávám obvykle nejvíc dopisů právě buď ještě v neděli večer nebo během pondělka, tak je tady většinou potom zařazují jako na začátek, protože jsou nejaktuálnější. Tak já jsem zkusil tentokrát jít na ty některé reakce, komentáře na YouTube, tam, kde je ta zvuková stopa. To je zajímavé, jo. Připomenu jenom těm, kdo to nečetli, že my tam, nebo se tam docela bavím kolem pojmu pesimista, optimista, jak to, kdo vidí vlastně to, co se událo za ten rok, jestli je ta sklenice poloplná nebo poloprázdná a tak dále. Tady mám Vlado, pane Petře Hajku, nechcete si změnit jméno na Jan Pesimista Purkyně? To mě docela zaujalo, protože já měl za to, že ten text vyznívá v podstatě optimisticky. Protože jestliže se snaží říct, že nic děsivého ani překvapivě dobrého se nestalo, no tak to je skoro, bych řekl, maximum, co jsme si mohli přát. Já to tam říkám. Před rokem byla na dotek válka a byla tady Fialův gang. A ten tu není. A válka je přeci jen o něco, o krok vzdálenější. Že bych byl pesimista, to se mi nezdálo, ale zaujalo mě to. Jan Pesimista Purkyně si se překřtít nedám. Míra Pluto na tu otázku odpovídá lépe poloprázdná než prázdná, myslí tu sklenici. Je sklenice poloprázdná nebo poloplná, ptám se tam při té známé dikci, která říká, že pesimista vidí sklenici poloprázdnou, optimista poloplnou. Lépe poloprázdná než prázdná, víc z toho teď asi vytřískat nepůjde. Snad to bude dobrý základ. A to já mám za to, že to je to nejoptimističtější, co lze vlastně skoro k tomu roku říci. A je to velmi uměřené, jednou větou přesné. Ale je tam víc reakcí. Paní Pupičenová... Nováková, nevím. U Babiše jsem žádný odpor v Bruselu nezaznamenala a ani nečekala. S půjčkou souhlasil a doma mystifikuje, že nic platit nebudeme. Opravdu jsme tak naivní, on nás určitě nespasí, jeho zajímají jen vlastní zájmy. A já bych s tím zase trochu nesouhlasil. To prostě není pravda, ten Andrej Babiš tam udělal podstatné gesto a to, že se podařilo 7 zemím, mezi nimi České republice, zabránit té krádeži ruských peněz, která by klidně mohla být spouštěcím mechanismem velké krize, možná i válečné, to málo není. To, jak se nám snaží říkat mainstream, že stejně to budeme platit, protože přece to jde z rozpočtu Bruselu a my do něho platíme, no to ano, to je jasné. Do toho rozpočtu jde těch zhruba 60, neuvěřitelných 60 miliard od nás posíláme Bruselu, těm úředníkům, aby si měli s čím hrát. A teď si představte, je to 27krát... A u těch velkých zemí jsou to daleko násobky, to je podle počtu obyvatel, no tak s tím oni si hrajou, to pak rozdávají a přerozdělují. No, katastrofa, ale z toho půjde jenom částečka do té ukrajinské černé díry, jenže my bychom to tam tohle museli zaplatit v každém případě. Takže já bych to takhle nesměšoval a nesnažil bych se zase
Andreji Babišovi nasazovat hned tak jako jenom psí hlavu, protože tak to jednoduché není. Že ho zajímají jen vlastní zájmy, ani s tím úplně nesouhlasím, protože Andrej Babiš zaprvé, pokud je o jeho biznisové zájmy, tam to je velmi už dneska sporné, po té, co se zbavil Agrofertu, nebo zbavuje Agrofertu, možná, že už k tomu došlo. No a pak má ty zájmy, které máme konec konců my všichni. Má děti, má rodinu a určitě se mu do války nechce. To se chce těm Fialům, kterým je to úplně lhostejné, co se s touto zemí stane, nebo těm různým představitelům Evropské unie, kteří ani děti nemají a jsou na to pyšní a tak dále. Prostě tím chci naznačit, pojďme to trošku vyvažovat, ten pohled, protože jinak z toho pak vždycky zbývá už jenom takový ten generální odsudek a ono to všechno nestojí za nic. A v takové krajině sploštělé se potom velmi špatně šlape, protože je neplastická a nevidíme skutečná nebezpečí pak. Nemusíme vidět, která v ní číhají. Většinou s panem Hájkem souhlasím, říká Wikipedia, až na jeho slabost pro muslimské Palestince usilovně pěstující terorismus, jejich oblíbený sport, který začínají předvádět i v Evropě, zprávy o jejich utrpení v uvozovkách, které šíří zpravodajci Al Jazeera, jejich soukmenovci a někdy dokonce přímo členové Hamásu jsou dost pochybné. Milý Wikipedie, tady musím nesouhlasit prudce. Prostě těch skoro 100 tisíc mrtvých, vyvražděných dětí, žen, kteří žijí v absurdních podmínkách desítky let, protože byli vyhnáni ze své vlasti, ze své země, kde žili po staletí, byli vyhnáni sionisty a teď je ještě vražděj, genocidně vražděj. To teda připisovat to Hamásu, což je mimochodem ten Hamás. Radši to nebudu příliš specifikovat, protože připomeňme si, kdy začíná islámský terorismus. Někteří možná nejmladší, kteří nás sledují, nebyli ještě na světě. Začíná 11. září 2001. Do té doby jsme žádný mezinárodní islámský terorismus neměli. Byl vyvolán touto uměle tímto připraveným divadlem, protože bylo potřeba, aby Spojené státy mohly intervenovat na Středním východě a na Dálném východě a v Afghánistánu a tak dále. Tam začíná stopa toho. A Hamás je z tohoto hlediska konec konců osvobozovací armáda. Jakkoliv má ty všechny přídomky těch teroristických skupin, a asi ano, asi jsou, už dnes to bude tak, jsou to opravdu také teroristé, ale jsou to lidé bojující za udržení života svých spoluobčanů. Tak jako trošku mě to připomíná některé doněcké šílenosti, kdy prostě tam vznikla ta domobrana, protože a tak dále. Nevím, možná, že kdybych tohle řekl v Británii, tak mě za to zavřou. Ale já si to prostě myslím a myslím si to důvodně. To je taková ta, jenom abych k tomu poznamenal, to je taková ta přecitlivělost, bych řekl, typicky hodně česká, přecitlivělost na to nebýt antisemitou. To se tady víceméně podařilo. Antisemitismus je hnus,
prostě jakýkoliv rasismus tohoto typu je hnusný. Ale sionismus s antisemitismem nemá lauter co dělat, abych to tak řekl česky. Je tam ještě jeden příspěvek. Frank píše, spolehat na pomoc boží může jen Jeliman. Já tam končím ten článek tak. Na to nebudu odpovídat, protože k tomu se dostává pak jeden dopis a to bych tomu vzal pointu. Helena píše, vážený pane Hájku, děkuji, bylo to velmi dobré a příjemné, sleduji vás teprve 3 měsíce a jsem moc ráda, že náhodou jsem na vás přišla. Stáhla jsem si hvězdu. Přeji požehnané svátky vánoční a všem mír. Byla velmi ráda, bych vám napsala třeba mail. Bohužel nevím kam. Milá Heleno, je to... Znovu a znovu to opakujeme a je to logické. Prostě mnozí si toho nevšimnou. Ono je to, když jedete tou stránkou dolů, tak v její patičce takzvané dole, tam jsou všechna spojení. Ale je to v podstatě jednoduché. Je to protiproud zavináč info pardon redakce zavináč protiproud.info. Také se o mě pokoušela ta chřipka, ale neuspěla. Po 2 dnech jsem to teď zvládl, v podstatě občas zakašlu, takže kdybych zakašlal, tak se omlouvám. Neuspělo to. Prostě mám své medíky a mám opravdu ty skvěle fungující olejíčky do těch difuzérů Bodbevitu a úplně mě to pomohlo mi to. Čili je to ta známá adresa redakce zavináč protiproud.info, kterou najdete kdekoliv vždycky na té stránce dole. Pište na tuto adresu. Já tam, když budu odpovídat vám sám, tak vám tam třeba ten svůj mail potom dám. Já ho nechci zase příliš rozšiřovat, aby na něj, abych tak řekl, neútočili někteří pomatenci. Asi to chápete. A poslední. Pan Zeman asi ztratil rozum, když říká, že nás napadli Rusové, ale ostatní z Varšavské smlouvy ne, mimo 2 států. Poláci většině zastřelili člověka, tak by bylo rozumné říkat vše a proč to vzniklo. Kvůli této větě čtu tuto reakci. Nejde už je zdaleka jenom o Miloše Zemana, který je skutečně už to jenom stín toho, co bývalo. Ty jeho výroky nestojí za to komentovat. Ale ta věta, bylo by rozumné říkat vše a proč to vzniklo, to je ten nejzásadnější argument, který, když slyším ty žvásty televizní nebo rozhlasové, a nebo i mezi lidmi v tramvaji, v metru, o těch zlých Rusech, tak si vždycky se snažím, pokud se mi to podaří říkat, zkuste si položit otázku, co bylo na počátku. Proč a kde a proč to vše vzniklo? Tam je ten začátek a to se týká zrovna tak těch Palestinců. To je přesně metoda, kterou oni na nás uplatňují. Nebylo předtím nic a náhle je událost. A od toho okamžiku mluvme. Nenechme si to se do toho zatáhnout. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, když jsem dočetla váš článek, tak jsem si sama položila otázku, jestli jsem optimistka nebo pesimistka. A vyšlo mi z toho, jak v čem.
Prostě jsem najednou pochopila, že to, co se kolem nás děje, nejde postihnout úplně celkově. V loni v létě mi umřel tatínek a letos o něco víc než rok na to se mi narodila dcerka po dvou klucích. Gratuluji ještě dodatečně. A jak jsem viděla v loni všecko u nás pesimistický, tak se mi to teď zdá spíše na dobré cestě. Je to prostě také tím, co člověk osobně prožívá. O to víc oceňuji, že dokážete stát nad tím a dívat se na tu situaci s nadhledem. Nemyslím, že je to jen věc věku, jak píšete. Je to hodně věc věku, ale rozumím vám. To musí mít člověk v sobě a proto je dobře, že vás máme. Děkuji, já jsem zase rád, že máme vás, kteří píšete tak zajímavé dopisy. A protože vás máme, dospěla jsem k závěru, že jsem vlastně optimista. Nádherné. Že ta sklenice je pro mě poloplná. Zvlášť, když si pustím hvězdu, to byl geniální nápad. Boží požehnání do nového roku vám a celému kolektivu Protiproudu Vlaďka K. ze Zlína. Vlaďka také píše už, není to úplně první dopis a má bezvadné hlášky a tady ta byla, ta se mi opravdu zdala hodně dobrá. S tou hvězdou my se k ní dostaneme. Nadšení z toho, co nám píšete, vážně. Nebylo to zbytečné, ta šílená práce, která ještě pokračuje dál, protože, no ale k tomu se dostaneme. On totiž k tomuhle dopisu ještě bych přiřadil, nebo takhle, já myslím, že tam teze, že člověk nemůže být generálně pesimista nebo optimista, pokud jde o ty věci veřejné, je naprosto správná a analyticky přesná, protože vytvořit ten svět je daleko složitější dnes a barevnější a vytvořit na něj jenom jedno mávnutí rukou nebo jedno jásání. A to je přesně to, co se mě na těchto našich poradách a vůbec na vašich dopisech nesmírně líbí. Že vnímáte tu nejednoznačnost častou těch věcí a v tom se zásadně lišíme od všech těch mainstreamových a korporátních médií a lidí, kteří jim naslouchají a papouškují to po nich. Protože víme, že ty věci jsou opravdu často nejednoznačné. Důležitý poznatek a ta orientace v nejednoznačném prostoru je nekonečně cennější, než když vás někdo vleče za ruku a tam vás a vy opakujete v tom metru a ty rusavé, ty jako, oni to... Rozumíme. Si. No a tady přicházíme k tomu dopisu, který reaguje na to samé, na to též, co bylo v chatu. Vážený pane, milý pane Hájku, snažím se to poslouchat a číst, ale pořád mi to nedává moc smysl. Tak chce se Trump s Putinem domluvit, nebo jsou to jen takové hříčky pro veřejnost? Vůbec nechápu, proč tam toho šaška zase hostil v Americe a rovnou u sebe doma. Prostě otázka. Myslíte, že už to na té Ukrajině skončí, nebo se to potáhne dál? A když to skončí, tak nejak dlouho, než se Německo a Angláni dost vyzbrojí, aby vpadli do Rusa, na Rusa? Ještě tady je pak jeden odstavec, který přečtu. Ale zkusím reagovat nejprve na tuto věc. Někdy to skutečně tak vypadá, že oni, to znamená hlavně ti západoevropané z těch velkých států s Německem v čele, které drží celou Evropu skrze Brusel, někdy to tak vypadá, že oni už pochopili, že
válku proti Rusku na Ukrajině nevyhrají. Že prostě se nepodaří, ačkoliv tam proti Rusku šlo celé NATO v podstatě, když nebereme v úvahu třeba Kanadu a Austrálii, tak to evropské NATO, ono se jim nepodařilo nic. Žvastají o tom, že Rusové postupují pomalu, přitom proti ním bojuje celé NATO a oni postupují. Myslím, že to konečně pochopili všichni ti Macronové, Mercové a tak dále. Že s tím je konec. Teď markýrují proto, že se účastní nějakých vyjednávání, ničeho se neúčastní. Snaží se to jenom komplikovat, aby byli vidět. Ale dost možná, že právě proto teprve teď začali tak intenzivně zbrojit, protože doufají, že za nějaký ten pátek, za nějaký rok, hovoří oni o roce 29, 28, 29, Pávek také, budou schopni vytvořit situaci, kdy by Rusko napadli. K tomu snění, abych tak řekl, naprosto šílenému, psychotickému. O další válce proti Rusku. Po Hitlerovi byla teď tahle ta ukrajinská napůl. Do toho se oni opravdu pokládají. A proto, když se bavíme o optimismu a pesimismu na konci tohoto roku, tak vidíme to na tom. Optimisticky vypadá teď už tak víceméně možnost, že se přeci jen podaří tu válku tam skončit za ruských podmínek, jinak to nepůjde, protože Rusko ji vyhrálo. Jako obvykle. A oni si budou připravovat revanč. A teď půjde jenom o to, jak ty vnitřní poměry, jak všechny ty AFD, naše vlastenecké strany a tak dále, dovolí či nedovolí těm stále ještě připraveným gaunerům válečným něco takového připravovat. Doufejme, že ne, ale sledovat je to nadále velmi nutno a obávám se trošku, ale o tom už tady píše Antonie L. ze Strakonic. A vlastně ani nevím, co si přát, píše. Jestli to brzy skončí a k nám se nahrne další milion Ukrajinců. Vždyť my tuhle naši zem docela ztrácíme. Ty už od nás nikdo nedostane. Moji známí říkají, že je to tak lepší, že jsou to aspoň Slovani. Ale to není pravda, Slovani jsou tam na východě, kde je brání Rusko. Tady blízko nás to žádní Slovani nejsou, ale Germáni, sami to o sobě říkají. Tak budeme mít Germána ze západu, Germána z východu. Antonie, tohoto postřehu si cením, protože je docela vážný a velmi, velmi realistický. Co s tím, napadá vás něco? A o tomhle Babiš vůbec nemluví, protože potřebuje Ukrajince ve svých podnicích. To potřeboval, když měl, on má ještě nějaké podniky, ale tam ty Ukrajince nepotřebuje moc. On potřeboval v tom Agrofertu, teď bych řekl, že tato ambice trochu odpadá, ale do jisté míry máte pravdu. Je to hloupé vám na konec roku takhle kazit náladu, jenže koho se mám na to zeptat, když ne vás? V mém okolí se o tom raději s nikým nebavím, s dětmi už vůbec ne. Znám z tisíce dopisů, abych tak řekl, tento povzdech. To zmanipulované okolí, pohodlné, protože je to pohodlné souhlasit s tím mainstreamovým, s tou mainstreamovou lží. Přeji vám a nám všem, aby se to v příštím roce už všechno vyřešilo a mohli jsme trochu s nadějí dívat se dopředu. Aspoň pro každého, kdo má rodinu, je to nejdůležitější. Píše Antonie L. ze Strakonic. Antonie,
Moc děkuji za tenhle dopis, je opravdu zajímavý, skoro chcete ode mě radu, ale skoro jste si na to na všechno tam zodpověděla. Ne, rozumím, na co se ptáte. Obecně řečeno tedy, myslím si, že ten mír na ukrajinsko-ruské hranici, mír mezi NATO a Ruskem ještě nějaký pátek nebude, ale že to během pár týdnů a nebo měsíců skončí, jak říkám, za ruských podmínek. A to, jestli to bude znamenat pak ten zběsilý úprk těch bojovníků zdecimovaných k nám, toho se obávám úplně stejně jako vy. Uvidíme, co s tím ta nová vláda udělá. Pokud by tam ještě byl Fiala, tak je sem pustěj všechny s Rakušanem. Doufejme, že tato vláda, kde je SPD a konec konců Babiš, který to také nerad, zdá se, vidí, motoristé jsou v tom takový obojací, že je sem prostě v takové míře nepustí a že se vytvoří taková síta, aby tím opravdu jich za stolik neprolezlo, ale oni něco proleze a už dnes ten ukrajinský organizovaný zločin tady patří k těm nejdůležitějším v tom organizovaném zločinu. No, poloplná nebo poloprázdná? Pojďme dál. Vážený pane Hájku, více než 2 roky jsme chodili spílat k úřadu vlády a že také umíme poděkovat, to jsme se snažili dnes dokázat, tak jsme šli s transparentem Andreji díky poděkovat Andrejovi k úřadu vlády a parlamentu. Zase jsem jednou mohl hrdě vypnout hruď, že jsem z národa, co prokázal odvahu. Jedno foto je od úřadu vlády a druhé od parlamentu, tam jsme si podali ruku s Tomiem Okamurou. Hezké svátky pro všechny protiprůdaře. Miroslav Kelnar. Tady ho máme už i na tom snímku. Já jsem rád, že jsme se mohli tento dopis zařadit, že na něj se dostalo, protože i to je pravda o té realitě. Pan Kelnar patří rozhodně k těm, kteří se nevzdali a s tou fialovou hrůzou mockrát jsme o tom tady hovořili, abych tak řekl, hrstkou nejstatečnějších a nejodhodlanějších, opravdu chodili v tom roce každou středu protestovat a to ještě neberu v úvahu jejich účast na různých politických procesech, kde přicházeli podporovat ty politické vězně nebo politicky pronásledované. To jsou prostě lidé, které beru vážně a on tady se cítí hrdý na to, že vznikla, že napomohl svou částečku, jako každý z nás, svou částečku napomohl k tomu, že vznikla vůbec ta Babišova vláda v tomto složení. A jsme zase u toho, je to málo nebo moc. Chci říci, zkusme se umět radovat také z některých věcí, které jsme si tolik přáli, aby nastaly. A když nastanou, tak už zase v nich vidíme jenom to špatné. Pan Kelnar je docela dobrým kanárkem v dole, abych tak řekl, to jsou ti, kteří signalizují ještě dřív, než ten plyn se objeví. Dobrý kanárek, který nám říká, docela to zatím jde. Zatím ten plyn neproudí. Pochopitelně, že budeme teprve čekat na to, co se všechno s tím stane a že musíme být kritičtí maximálně současně, protože teď
Opravdu v tom 26. roce se bude ten chleba asi lámat hodně. Ale trošku se usmát a trošku si říct, něco jsme přeci jenom všichni společně dokázali v tom odstranění té větší části té mafie. To myslím není tak špatné. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, obnovitelné zdroje energie neexistují a vy to víte, tak proč tento výraz i vaši autoři používají? Kdo akceptuje slovník protivníka, akceptuje i ideologii, která je za ním. Používáním tohoto termínu potvrzujete u běžného čtenáře víru v jejich existenci a oslabujete svou argumentaci. Obnovitelné energie v uvozovkách je lež jako je lež zelené ideologie od samého počátku a proto je nutné odmítnout hru protivníka a tuto lež neustále zdůrazňovat. Například tím, že se obnovitelné dají do uvozovek zdroje, uvedou jako takzvané, nebo rovnou se uvedou jejich vlastní charakteristiku občasné zdroje energie. Nejste sami, bojují s tím na jiných kanálech a je to škoda. Zdraví Petr Z. z Děčína. Petr Z. z Děčína, na slovech záleží nepochybně. Nepochybně na nich záleží a jsme tady v protiproudu, řekl bych významně, tomuto nakloněni. A docela bych řekl, že patříme k bojovníkům za smysluplná slova. Ale já s tímhle nesouhlasím. Je to tak trošku... Je to tak trošku, jako když se objevila klimatická změna, poté, co oni pochopili, že už ten termín globální oteplování je tak unavený a tak nepoužitelný, protože teď k nám zrovna dorazí docela velká vlna globálního oteplování, že i když to denně v té televizi nás a všechny masírují v tom, těch předpovědích počasí a ve všem tvrdí se nám, že něco takového je, prostě lidé to vnímají jinak ve své většině. Přirozeně to vnímají. Ten termín se sám usvědčil natolik, že začali používat termín klimatická změna. Kdyby to byla klimatická změna, tak s počasím vůbec nesouvisí a tak dále. Z té klimatické změny se vyvinula termín klimatická lež. Ten už je srozumitelný. Ale tady vidíte, že když necháte ty termíny unavit, když necháte lidem, aby jim samotným došlo, že jim říkají naprosté nesmysly, tak je to daleko cennější. Je to to známé, já často cituji ze 60. let ze Semaforu, na Hvězdě to určitě lze občas slyšet, a jestli ne, tak to tam určitě zařadíme. Suchého, buď pochváleno divadlo, kde autor šetří slovy a nechá, aby napadlo to hlavní divákovi. To, co člověk, na co si přijde sám, to je nejcennější. A pokud ho k tomu trošku vedem, nebo jsem to neobjasnil, myslíte zatím dostatečně? Zkusím věřit, že ano. Pojďme dál. Dobrý den, prosím, velmi nechci poslouchat Gotta, píše Jarka. Já jsem Jarce, protože to jsou mnohé dopisy ve spojitosti s Hvězdou.
které přicházejí, že toho či onoho. Já jsem tady vzal i tu svou odpověď, co jsi mi napsal. Milá Jarko, to je ovšem obtíž. Chápeme, ale i vy chápejte, že jednak není na světě člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem, ale především, děláme-li hudební obraz všech těch desetiletí, těžko můžeme na hvězdě největší hvězdu vynechat. S přáním úspěšného příštího roku při poslechu hvězdy, Petr Hájek. Ale já myslím, že mířím tím k něčemu jinému. Pochopitelně, že občas přichází, a je to dobře, že nám tyhle věci píšete, vynikající, ale nejcennější jsou ty, které nám říkají, to a to tam chybí. Ten a ten zpěvák, ten a ten autor, ten a ten interpret. To se stalo třeba teď v případě Marty a Teny, které jsme tam neměli a už je tam máme a tak dále. To je pro nás extrémně důležité, abyste nám psali. Jako když to člověka zrovna nebaví, no tak to vypnu, zapnu za chvíli a oni tam budou jiné písně, jiné komentáře, jiné scénky. Ale takhle nám trochu pomoct, nám všem, myslím, ne nám tady, nám všem, kteří máme docela snad už ve velkých tisících tu hvězdu tak rádi. To je účinné. A tady je k tomu jeden moc hezký, ale část jenom toho dopisu přečtu, protože je to delší dopis, týká se ještě dalších věcí. A já jsem autorovi odepsal mezi tím. Dobrý den, vážený pane Hájku, děkujeme za protiprout a nenecháme si ujít žádná vaše pravidelná vysílání. Stali jsme se rovněž pravidelnými posluchači stanice Hvězda. Skvělý počin. Jsme farmáři z obce Svárov, kde jsem i dlouholetým starostou. Hvězdu posloucháme, také jsem přidojení. Hvězdu posloucháme a také jsem přidojení, když jsme si vysílání pustili ve stáji prvně, tak si představte, všechny krávy ustrnuli a nehnutě poslouchali. A s těmi broučky jste nám dal. Posloucháme se ženou pohádku a najednou se na sebe podíváme a oba dva vlhké oči. Ta čistota příběhu a projevu protagonistů nás dostala. S přáním hezkého dne, Ivan Z. Sice je to asi dostatečně identifikováno tím textem, ale to vůbec, myslím, nevadí. Já tím mířím k těm pohádkám, které opravdu teď jsme začali přes ty Vánoce dávat a máme na ně úchvatné reakce. Mimochodem se tam vždycky ještě zvedne poslouchanost v době pohádky. Já je také poslouchám. To není jenom sentiment. Ony jsou opravdu krásné. Prostě takhle se to v dobách, které jsou nám označovány za tu největší hrůzu, která tady kdy byla. O německém protektorátu se nemluví, ale a když tak se tomu říká fašisté, že tady byli, nebo nacisté, ne Němci, nacisté. Ale o těch našich 40 letech, které jsme víceméně prožili plus minus v tom reálném socialismu, se mluví tak, jak se mluví a oni tam vznikali takovéhle věci. Myslím, že zrovna tak máme obrovské ohlasy na Hajaju za chvilinku. Budu muset včas skončit, protože od 7 je Hajaja. A na ten máme zrovna tak skvělé reakce. Ale tady se totiž ptá, jo, dobrý den, děkuji za Lišku, úžasná volba. Právě dnes lidé se mají pořád co učit, děkuji Honza. To jsou všechny tyhle ty reakce. Mně se teda opravdu, i mě ty broučci dojali, jsem je znova slyšel. Takže tomu rozumím. Budou dál pohádky pokračovat každý den ve 13 hodin až do konce roku. Teď a potom budou, ano, tady vidíme ty tři následující, co budou teď, příhody Kocoura Mikeše,
Jo, ale příhody kocoura Mikeše, to tam nemá být asi Karel Čapek, to je tam, to je tam, to má být Lada, to je tam Přehozený, Božena Němcová o Bílém hadovi a Václav Čtvrtek o Dumcajzovi. Ta se vysílá vždycky, bude vysílat potom po Vánocích jen jednou týdně v neděli, tak jako to bývalo kdysi za mých dětských let, že jsme po nedělním obědě zůstali sedět u stolu, maminka sklidila nádobí, táta pustil rádio a od jedné šla pohádka a všichni jsme seděli a úžasné. Tak to budeme praktikovat dál, každou neděli. Večerničky, respektive hajajové, ty pojedou dál každý den. Ta otázka tady je, která je zajímavá. V archivu stanice Hvězda byste měli mít i odvysílané pohádky. Vždy je zmeškám, píše Red Fox. No a to je věc, která nám vrtá hlavou. My tam samozřejmě chystáme ten archiv, jako připravujeme ho. Ale například, když tam dáme pohádky, ale týká se to všeho ostatního, tak se nám docela hodně zvednou peníze, které budeme platit za to, když si to někdo poslechne z toho archivu, za autorská práva, protože my samozřejmě platíme za každou písničku, za všecko, co není námi vyrobeno, tak platíme těm té OSE a podobným dalším organizacím. A je to tak správné, jsou to jejich díla, tak platíme něco. Nejsou to obrovské peníze, ale nasčítá se to. A když to bude v tom archivu, tak je to ještě dražší. A tak my prostě se tady zabýváme teď myšlenkou, kterou tak zhruba načrtnu. Ale není ještě dotažená, říkám, jo, že vás spousty, kteří přispíváte pravidelně a tak dále, my nemáme, jak do nekonečna opakuji, nechceme vás kontaktovat zpátky a děkovat vám a udržovat s vámi kontakt, protože vás nechceme kompromitovat. V případě, že třeba pak mě někdo napíše už na mail přímo a říká, já vám posílám to a to a chtěl bych ještě třeba dát tady na to něco, tak pak už jsme v kontaktu. Ale to ve většině případů není a to jsou, je vás opravdu hodně, kteří od pár korun po docela významnou částku se pokoušíte nám pomoci udržet to v provozu. No a my si říkáme, že bychom udělali něco takového jako registraci, protože u nás máte jistotu, že když se zaregistrujete, my to tedy opravdu nikomu nedáme. A u těch, kdo se podílejí, kdo nám přispívají, a na tu registraci byste pak dostali nějaký kód, kterým byste mohli do těch archivů už volně jít

ale ty všechny ostatní, kteří třeba na to opravdu nemají, nám pomoci přispět ani třeba 50 korunami, jsou mezi vámi a je jich určitě hodně. A ti musí mít volný přístup ke všemu obsahu. Ale jisté zvýhodnění pro ty, kdo se na naší existenci podílejí, to se může týkat i těch, kteří se podílejí tím, že nakupují u Supramedexu nebo Bevitu nebo otvírají si účty přes protiproud u Firegoldu a tak dále. Prostě něco pro vás, kteří máte obrovskou, absolutně rozhodující zásluhu na tom, že fungujeme a dokonce si vymýšlíme další věci, jako je Hvězda, Akademie a podobně, něco pro vás udělat tak, abychom vás nekompromitovali a přesto s vámi byli ve spojení. Intenzivně na to myslíme, přišel na to, jak jinak na nějakou takovouhle možnost náš geniální Lukáš Vajda sedící teď za režisérským pultem. Dotáhneme to a dáme vědět, ale něco takového určitě bude. Pojďme dál. To souvisí i s mnoha reakcemi ze zahraničí. Jenom na začátek řeknu našemu tykadlu ve Skotsku, raket, mail a tak dále, panu Miroslavovi. Já jsem na poslední věc vám nějak docela chtěl odpovědět, protože byla docela podstatná. A načež jsem dostal zprávu, že zpráva byla zablokována. Tak jsem to docela studoval touto cestou, protože vy to určitě uslyšíte. Se na to podívejte z nějakých důvodů teď, protože vím, že předtím jsem to posílal vám už několikrát, myslím, odpověď. A prošlo to a dnes totéž, jestli vás tam v Británii neblokují. Myslím, že to u nás není. Podívejte se na to. Ale neblokují po celém jiném světě, naštěstí. Mně se moc líbil. Dobrý den, děkuji za zprávy a k vašemu rádiu Hvězda. Poslouchám v Austrálii, jsem v důchodu a tohle rádio nám opravdu zvedlo náladu. Poslouchám bohužel jenom noční vysílání většinou, bohužel jde to chytit jenom přes protiproudní stránku. Rád bych se zeptal, jestli máte v plánu rozšířit program pro archiv, aby se dalo určité vysílání zaslechnout později. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Týká se to řady lidí z těch 139, myslím, zemí, kde nás posloucháte a čtete. A to je v různých pásmech. Takže to, co tady časových, takže to, co tady vysíláme, vy máte zrovna den, když tady je noc. Takže ano, půjde to, ale jak jsem řekl, musíme to udělat nějakou takovouhle cestou. Ten archiv prostě dokončíme. Hodně se nám líbí zapomenuté scénky, vzpomínáme na mládí pro mě a ženu 80. léta, kdy se pro nás zastavil CZ čas. Dají se poslechnout někde scénky Voskovce a Vericha z válečných let? Bohužel sednou jako pozadí na hrnec i v dnešní době. Děkujeme, s pozdravem Petr Kunc, Austrálie NSW. Těch dopisů je hodně tohoto typu. Ten, pokud jde o ty Voskovce a Verichy, my je v průběžně zařazujeme a dokonce právě v noci, když vy to, pane Kunci a paní Kuncová v Austrálii, můžete nejlépe sledovat, ale může to se stát, že to míjíte. Ale my budeme, připravujeme speciální pořad z těch 30., 20., 30. let, z těch všech buriánů také, červené sedmi a tak dále. Bude se to jmenovat Od převratu do převratu a budeme to vysílat v neděli a v sobotu
pravděpodobně

0: denně, myslíme si, že asi někde od 1 do 2 by šly. Půjde pohádka v neděli a v sobotu ne. A pak by asi od 2 do 3 pravděpodobně šel tento pořad, kde všechno Červená sedma a všechny tyhle ty hašlerky a tyhle ty hašler, veliká postava, tam bychom je chtěli specificky uvádět. No máme obrovský plán, práce jak na kostele, spěchám dál. Vážený pane Hájku a všichni z protiproudu, chci vám poděkovat za všechno, co jste udělali po celý rok, za celý rok 25. Protiproud je výjimečný také tím, že asi jako jediný v celé alternativě, alespoň tak, jak já ji znám, neskrývá své duchovní zaujetí. Protože víte, že bez boží přízně se nic nemůže podařit. To tedy víme. Vy jste to, pane Hájku, v jednom z pořadů Alfa a Omega, který je už vůbec výjimečný. Děkuju. Sám řekl ve volné citaci svatého Pavla, že jeden muž s Pánem Bohem po boku je ta největší síla na světě. Říkáte ve svém dopise. Vážím si toho tím spíš, že vím i z mnoha četů a komentářů, které občas procházím, že mnozí vás za to nemají rádi nebo dokonce z protiproudu odejdou, protože jim připadá v úzovkách nesnesitelně náboženský, jak mi řekl jeden pán v Příčovech. Odpustím, pane, neboť nevědí, co činí, chce se mi v takové chvíli vždy říci. Ale vy to vlastně často říkáte sám. Modleme se i za ty, kdo se modlit neumějí, protože ještě neprohlédli. Tak vážený a milý pane Hájku, s pomocí boží do nového roku a do vaší další úžasné záslužné práce, vděčně v Kristu váš Jindřich P. Jindřichu, nebudu se k tomu ani slovem vyjadřovat, taky je to odpověď na ten začátek, kde jsem citoval v četu. Skoro bych chtěl už říci jenom po tom, co jste řekl, amen, ale neřeknu, protože přece jenom je to naše poslední setkání v roce, který právě končí, v roce 25. Konec konců jsme si nakonec o něm dost řekli v celém jeho průběhu a platí to, že každý bude ho bilancovat trošku jinak. Ale tak řekl bych, že přeci jenom ten závěr po těch volbách a po tom, co se děje teď mezi Ruskem a Amerikou, trochu spíš poloplná než poloprázdná. No, ten Jindřichův dopis je pro nás naprosto zásadní. Je docela lhostejné, co si kdo o čem myslí v politickém smyslu slova. Ale to, zda má kontakt nebo nemá kontakt s tím s tou nejdůležitější částí světa, v níž všechno počíná a v níž všechno, včetně našich životů, skončí, aby to opět začalo a pokračovalo. To je to nejpodstatnější, co můžeme protiproudně sdělovat. Já vím, že je zbytečné o tom pro mnohé z vás vést dlouhé řeči. Zvlášť ne na konci roku, ale právě na konci roku je to důležité si říct. Máme vás všechny moc rádi. Jste skvělí. Ať se modlit umíte nebo neumíte, my se za vás modlíme za všechny a spolu s vámi budeme doufat, že ten nadcházející rok s pomocí boží všichni zvládneme. Tak s Pánem Bohem.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK i Vítek jsou připojeni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já tě nejprve zdravím. Zdravím samozřejmě všichni naše posluchače, přátelé Zeleného údolí, přátelé Žehu, přátelé samozřejmě Alternativy a všichni přátelé, prostě, kteří nás poslouchají. Jsme rádi, že se k nám připojili i v tento páteční večer před druhou adventní nedělí. A my to samozřejmě nebudeme zdržovat. První téma samozřejmě bude Evropská unie. Ještě uvidíme, jestli BK má třeba nějakou aktualizaci, které zase samozřejmě tradičně nevím.
3: Dali bychom Vítku, v připadku bychom dali zase něco, co ještě nebylo, nebo právě.
2: Tak, to jsem se obával.
3: Dáme samozřejmě Andreje, protože velká, že jo, informace ze včerejška, Petr Pavel povolil a že jo, dostal instrukce z Aspenu, samozřejmě Aspen svoje řídí, to je naprosto jisté, takže Aspen dal povolení, že Babiš může být od 9. od úterý příštího týdne, může být premiérem, takže to je zásadní, to je klíčové téma, takže to by byla ta přesahovka hned na začátku a potom bychom vzali ty další témata.
2: Dobrá, takže já tě ještě pozdravím VK taky, takže vítej, přeju krásný páteční večer.
3: No samozřejmě i tebe zdravím a i Helenku, samozřejmě to je automatický, že jo.
2: Super. Ohledně Petra Pavla, to je samozřejmě velká událost. Přikládáme tomu samozřejmě velký, vysoký význam ještě před Vánocemi. Nicméně Andrej Babiš je také součástí Aspenu, to znamená, že figury Aspenu, jedna figura Aspenu dostala instrukce, aby povolila působení druhé figury Aspenu, tak to je takové trošku vtipné, něco podobného, jako když Schwarzenberg tehdy, Karel Schwarzenberg byl na návštěvě u Miloše Zemana a najednou dva rivalové se potom samozřejmě setkali a byli v naprosté shodě, protože právě zase byli v zednářské lóži a tak dále a tak dále. Tady to je něco podobného v rámci Aspenu, to znamená, že VK, je to škatula, ta hýbejte se a k tomu, k té události prostě přece jenom došlo nakonec. Tam myslím, že tomu muselo dojít.
3: Nakonec došlo, já jsem tomu teď publikoval velký článek, máte ho tam, je tam analýza od našeho právníka ze Spojených států, který nám pomohl vlastně s analýzou toho rozhodnutí Andreje Babiše ohledně vkladu do Blind Trustu. Blind Trust, tedy slepý svěřenský fond, to je instrument, který pochází z amerického práva ze Spojených států a nás to zajímalo, tak já jsem zavolal právníkovi, aby nám to trošku rozebral, takže tam máte český překlad a máte tam všechno rozebrané, co to vlastně ten blind trust ve skutečnosti je. A TLDR, že jo, too long didn't read. Takže o co se jedná? Jedná se o to, že institut blind trustu, to znamená slepého fondu, do kterého se tedy podle toho včerejšího rozhodnutí Andrej Babiš rozhodl tedy vložit svůj Agrofert až do konce života, a to je nestandardní. Právník řekl, že to se skoro nedělá, nikdo to nedělá, pokud není... On tam použil nějaké výrazy, které já tady nebudu opakovat, nejsou korektní. A používají se, když mají lidé problémy. Jo, tak to. Opatrně. Problémy. Tak se používají irrevocable trust, blind trust. To znamená ty, které nelze zvrátit a vrátit. Protože blind trust je slepý fond, do kterého politici, obvykle politici, vkládají majetek předtím, než nastoupí do funkce a po dobu výkonu jejich funkce, jejich majetek je vložený do blind trustu, kde nezávislé osoby jsou dosazeny jako hospodáři, jako dozorovatele, že jo, jeden je správce, další je protektor, nebo takzvaný supervisor a dávají vlastně pozor na ten trust. Je tam taková ta nezávislá kontrola, že ten původní majitel jakoby nemá kontrola tím majetkem. Je to něco, s čemu se říká trošku vulgárně fiat merde, ale to je... tak to prostě zkrátka funguje v tom americkém právu a existují dva modely, to znamená normální model, blind trust, a potom irrevocable, blind trust. To znamená něco, co nelze zvrátit. A ten výrok včera, Andreje Babiše, máte tam video v tom článku, tak ten výrok je zvláštní, protože on se rozhodl, že už nikdy nebude kontrolovat Agrofert, že už nikdy, že odchází jakoby se zlomeným srdcem půl života, že budoval Agrofert, ale už nikdy nebude prostě s tím Agrofertem nic společného, že ho natrvalo až do konce života vkládá nezvratně do slepého svěřenského fondu, do Blind Trustu, což je divné, což je zvláštní, protože lze to vysvětlit podle právníka jenom dvěma možnostmi. Do Irrevocable Trustu se vkládají majetky ve chvíli, kdy hrozí nějaká bouře, která by ohrozila váš majetek. Tak ještě předtím, než ta bouře udeří, tak ochráníte svůj majetek tím, že se ho zbavíte v uvozovkách a vložíte ho do Blind Trustu. Je to ochrana majetku před velkou bouří. Druhá možnost je, že člověk se rozhodne, že končí s biznesem a rozhodl se upřímně, že do konce života se trvá v politice. Do konce života. To znamená, pokud se Andrej Babiš rozhodl, že do konce života se trvá v politice, potom vložení majetku, vložení Agrofertu do nezvratného Blind Trustu dává víceméně smysl, protože on tam bude jakoby do konce života v té politice, takže do konce života nebude mít přístup ke svému Agrofertu, ke svému majetku, a po jeho smrti, jak on řekl, to zdědí ten Agrofert jeho děti a vytáhnou si z toho Blind Trustu tedy ten majetek zpátky. To znamená, to jsou dvě možnosti toho vysvětlení, proč Andrej Babiš to rozhodnutí udělal podle právníka, tedy dvě možná vysvětlení. Ve Spojených státech podle jeho názoru se používají tyhle ty systémy trustu buď teda po dobu výkonu politiky, to představuje 99% všech případů, kdy se použije blind trust, ale jenom jako dočasně, to znamená během výkonu funkce, po skončení výkonu funkce a odchodu vlastně z politiky se ten majetek vyzvedá zpátky z toho trustu do vlastnictví té osoby, toho politika, který skončil v politice. A ten druhý model toho trustu, který je nezvratný, irrevocable, tak tam se to používá ve chvíli, kdy ten politik se rozhodne, že se trvá natrvalo v politice. To jsou takový ti staří, úplně staří, že jo, senátoři skoro už nad hrobem, oni už mají za sebou pátý nebo šestý mandát, že jo, v tom senátu, a oni už nic jiného ani dělat neumí, takže ti mají vložený své majetky prostě do nezvratných trustů, že jo, irrevocable, a jsou tam jako benefitoři stanovení jejich děti a vnoučata, pravnoučata a podobně. Takže to je ten jeden model. No a ten druhý model je samozřejmě ochrana majetku. Jo, před velkou bouří. Ale mluvíme tady o americkém právním systému. Jo, v Evropě je to jinak a tam u vás v Česku vůbec ani takový zákon ještě ani neexistuje mimochodem. Ale v těch Spojených státech je to tak, že soudy neumožňují při takzvaném řízení o takzvaném řízení náhrady škod ve věci třeba obvinění z korupce. Vznikne nějaká škoda, politik nebo člověk, který je nějaký velký podnikatel, někde někoho uplácel třeba ve věci, já nevím, stavebních rozhodnutí a nebo nějaké veřejné zakázky ve Spojených státech, někde létaly nějaké obálky, nějaké úplatečky, zkrátka to praskne, a nebo hrozí, tak to hrozí, že to praskne, tak ještě předtím, než to praskne, tak ten podnikatel se rozhodne, že vloží veškerý svůj majetek do blind trustu do konce života a nastaví ten blind trust jako nezvratný, jako irrevocable. Do konce života se ho zbaví. No a americké soudnictví podle právníka funguje tak, že pokud je majetek vložený do irrevocable trustu před sdělením obvinění ze strany FBI, předtím, tak ten majetek je nedotknutelný. Je to, to anglosaské právo je trošku zvláštní v mnoha ohledech, ale pokud se neprokáže, pokud strana žaloby neprokáže, že majetky a zisky v tom podniku nebo v tom majetku, který byl uložený do irrevocable trustu, nepochází z trestné činnosti, anebo žaloba nemá důkazy, jak to doložit. To je podle právníka častější případ, jelikož úplatky probíhají v bezhotovosti, tedy v hotovostním schématu, tak mají žalobci, američtí prokurátoři problém prokázat, tedy, že majetek, který je v nějakém trestu, že byl pořízený z úplatků, protože všechno probíhalo bezhotovostně, tedy hotovostně, a bezhotovostní převody jsou neprůkazné, protože ty nesměřují k majetku, který je uložený v trestu, tak v takovém případě ty soudy nedovolí, aby se na ten majetek v tom trestu vůbec sáhlo, i když ta osoba, která ho tam dala, je třeba nakonec odsouzena třeba k 15 letům za, no prostě za nějaké divočiny, které prostě tam probíhaly v rámci korupce a podplácení, že jo, při zakázkách třeba, nevím, s Pentagonem a podobně, tak takhle je to tam prostě vyřešený. No, je otázka samozřejmě, do jakého fondu Andrej Babiš teda Agrofert svěří. On totiž má možnost svěřit Agrofert do svěřeneckého fondu, do Blind Trustu, teda abychom byli přesnější, kdekoliv na světě. Může ten majetek vložit ve Spojených státech do Blind Trustu. V tom mu nic nebrání. Nemusí v České republice, pozor, to, aby nedošlo k omylu, on může vložit vlastnický status do jakéhokoliv blind trustu kdekoliv na světě. To může být klidně ve Spojených státech. Může být v Panamě, to může být v Belize, to může být na britských Panenských ostrovech, to může být úplně kdekoliv. A tam potom se otevírají další možnosti takzvaných achievementů. To je zase další výraz od právníka. Dají se, tady jako tohle to není jako pořad o tom, jakým způsobem prostě popisovat prostě blind trust a co se s ním dá dělat, jo, ale tam se prostě dají generovat v podstatě takzvané achievementy. To znamená, založí se jiná firma, která se stane partnerskou firmou trustu, a do té partnerské firmy se výtěžky z trustu odvádí. A osoba, která vložila do blind trustu majetek, se dostává k majetku skrze achievement. Takhle to vysvětloval právník. Jaké machinace se dělají s blind trustama? To znamená, zdůrazňuju, že jenom cituji to, jak to funguje ve Spojených státech a jak to funguje v oblasti, že jo, Karibiku a Latinské Ameriky, když tam američtí senátoři třeba převádějí své nějaké majetky, jsou v americkém senátu a mají blind trust například v Panamě anebo v Belize a podobně. Jo. Takže my o tom nevíme samozřejmě vůbec nic, jakou podobu bude mít Babišův trust, kde bude dislokovaný, jakou společnost si vybere pro Blind Trust úložku, to vůbec nevíme. Pokud by to šlo cestou přes vaše systémy, přes Českou republiku, tak nejdřív by musel být schválený nějaký zákon, úplně nový, musel by se změnit zřejmě občanský a i obchodní zákoník, protože ty blind trusty mají přesah jak do občanského práva, tak i do obchodního práva, takže muselo by dojít překopání obou zákoníků a tam se potom dělají velké změny a velké věci. Protože samozřejmě osoba, která již není benefitorem, tak neodvádí samozřejmě za firmu v uloženém blind trustu vůbec žádné daně, neodvádí vůbec nic. Jo? To znamená, o to už se potom starají ti správci toho blind trustu, o to se starají ti, nebo dohlíží na to ti protektoři nebo takzvaní supervisory. A to znamená, že ta osoba, která vložila do toho trustu ten majetek, už vlastně ani neodvádí žádné daně za tu firmu, vůbec nic, to už jde úplně mimo ní. Ta osoba se stává osobou bez jakéhokoliv zdaňovacího základu. Jo. Pokud teda se nerozhodne, že si někde otevře nějaké podnikání někde nějaké vedle, jako samozřejmě může, ale to by musel být maximálně stánek s rohlíkama nebo s hamburgerama, ale i to by možná začali všichni ti sledovači, že jo, kteří jdou po Babišovi nenávistným způsobem, i ten stánek s hamburgerama by mu určitě vyčítali, takže to si dovedu představit, že ani to by nebylo možné. Ale každopádně my nevíme samozřejmě, jaký tam bude parametr nastavený, jak bude ten blind trust vypadat. Samozřejmě nikdo neví. Není jasné, v jaké zemi to bude, jestli to vůbec bude podle českých zákonů, anebo podle toho klasického amerického práva. Takže to nikdo do toho vidět nemůže, ale každopádně tímhle tím krokem Andrej Babiš odblokoval tu situaci a došlo tam k schválení samozřejmě z Aspenu, že? Ale tady je třeba říct jednu věc. Andrej Babiš spadá pod takzvanou Halachu, je kandidátem onoho křídla, které samozřejmě reprezentuje Donald Trump. A je jasné, že ve chvíli, kdy Evropa se chystá k válce s Ruskem v roce 2030, kdy v těchto hodinách probíhá snaha o odcizení 130 miliard eur Rusku ze zmrazených aktiv v Belgii, což může destabilizovat celou eurozónu, tak v takové situaci, v takové chvíli, je naprosto jasné, že Babiš je persona non grata pro Londýn. To je naprosto jisté. Londýn se snažil co nejdále udržet u kormidla Petra Fialu. Je jasné, že tam začínají velké tlaky ze Spojených států na Aspen. To si teď musíme rozebrat. Aspen. Když se řekne Aspen, že Aspen Praha, že jo, velká zlatá lodička importovaná, že jo, panem Bakalou v polovině 90. let do České republiky. Aspen je samozřejmě neokonská organizace amerických neokonzervativců. Dneska je kontrolovaná senátorem Lindseyem Grahamem. Senátora Lindseyho Grahama určitě všichni znáte z Alternativy, je to největší válečný jestřáb, největší podporovatel Ukrajiny, který chce, aby válka pokračovala, a Aspen kopíruje jeho teze Lindseyho Grahama. Celá organizace Aspen, protože to je americká organizace, jo, se sídlem v Colorado, v Aspenu, tak kopíruje jeho teze. Proto nebylo dlouho žádoucí, aby Babiš byl vůbec povolen, ale samozřejmě, že po vítězství Donalda Trumpa tam došlo k obrovskému posílení onoho křídla bostonského Chabadu. Zcela jednoznačně Chabad teď kontroluje de facto 2/3 Washingtonu a 2/3 amerického kongresu. Takže neokonzervativci jsou v útlumu a proto Aspen musel povolit. To je ten důvod. Aspen musel povolit, protože nemá teď takzvaně upper hand. Nemá tam prostě teď tu řídící ruku, která by prostě velela, rozhodovala. Proto bylo dovoleno, proto bylo povoleno a Andrej Babiš to tomu pomohl prostě tím, že prostě oznámil, že vloží majetek do velice neprůhledné struktury s názvem Slepý svěřenecký fond, který jenom ve Spojených státech se prostě používá k velice zvláštním aktivitám nejvyšších amerických senátorů, kteří řeknou, my už nemáme pod kontrolou nic a potom se zjistí, že oni čerpají achievementy skrze firmy, které obchodují s blind trustem. Jo. To jenom, abyste byli v obraze, protože je jasné, že tady ty informace vám česká média nepřinesou, protože oni nemají kontakty do Spojených států, jako máme my, a ani je to nezajímá víceméně. Tam není ani snaha nějak vysvětlovat tady ty souvislosti a struktury. No, každopádně je jasné, že Andrej Babiš bude dělat a kopírovat politiku Bílého domu. To znamená, když Bílý dům se teď rozhodne zaútočit na Venezuelu, Andrej Babiš bude pro. Když se Bílý dům rozhodne, že ukončí financování Ukrajiny, Andrej Babiš bude pro. Když se rozhodne Bílý dům pro, já nevím, stažení amerických vojáků od někud z Evropy, tak Andrej Babiš bude pro. To je daný. Proto tady vůbec ani není důležité, jaké teze teď jsou třeba nastavené někde. Bude důležité se dívat na Donalda Trumpa, co bude teď momentálně rozhodovat. Já k tomu chystám ještě článek, potom na neděli Donald Trump podepsal dneska velkou národní americkou strategii, která je naprosto neuvěřitelná. De facto jedním z cílů nové americké národní strategie je normalizace vztahů s Ruskem, dámy a pánové. To je největší informace v Kremlu, bouchly šampaňské, tam se slaví, tam média jsou úplně z toho na větvi. Trump zrušil sankce na Lukoil dneska v pátek. Sice jenom dočasně, jenom do dubna příštího roku, jako během vyjednávání o míru, že jo, ale tím je to dané. Všechno je to stopa samozřejmě Chabadu, Chabad Lubavič, že jo, pobočka Washington, pobočka Boston, centrála, napojení na moskevský Chabad. Pokud jste viděli procházku Jareda Kushnera, že on je chabadista, protože on je členem bostonského Chabadu, jeho manželka, Trumpova dcera Ivanka, konvertovala, jezdní chasidka, že jo, jezdní rovněž tedy chabadistka, ale ona konvertovala ve Washingtonu, to je pobočka bostonské centrály. A Kushner, jakožto člen Chabadu Lubavič, bostonské pobočky, byl v Kremlu a jednal tedy po boku společně se Stevem Witkoffem, jednal s Vladimirem Putinem. Jednali o biznesu, o dílech v Arktidě. Jo? Takže takhle to funguje. O čem se jednalo v Moskvě? V Moskvě se jednalo 4 hodiny o biznesech a o kšeftech a 45 minut se jednalo o Ukrajině. To je ta informace, která přišla dneska. Jenom to ukazuje, jaké jsou priority Chabadu. Biznes, kšefty. Kšefty mezi Spojenými státy a Ruskem. Pokud 4 hodiny se jedná o kšeftech, o Arktidě, o těžbě celý Mendelejevovy tabulky plus ropa a plyn k tomu a v prostoru nedotčené Arktidy, že jo, tam tam je toho úplně nejvíc, tak je jasný, že tam se sledují úplně jiné cíle. Tam není žádná Ukrajina, tam není žádný mír v Evropě, tam to nikoho nezajímá, tam se jedou biznesové položky. Jo, ve spreadsheetu, prostě v nějaký tabulce, tohle to se vydělá, tolikle se vloží a tolikle se vydělá. A o tom se bavili 4 hodiny, no a popovídali zhruba 3/4 hodiny o Ukrajině a o podmínkách. Takže to něco jako vysílá nějaký signál a je asi jasné, že Trump po zveřejnění tady tohoto programu, tohoto nového národního strategického plánu se definitivně rozhodl, je to tam uvedené, ukončit válku na Ukrajině. A je to strategický cíl. To znamená, proto Jarmak je v háji, ten byl odstřelen, teď se čeká na odstřelení Zelenského. On dostane samozřejmě nějakou nabídku, je jasné, že oni mu narvou prostě do nosu prostě koks a nechají mu podepsat, podepsat prostě kus papíru, samozřejmě abdikačku, že jo, podepíšou a on řekne prostě, vybudovali jsme nějakou strukturu, budeme mít mír a musíme se vyrovnat s tím, že to nedopadlo tak, jak jsme chtěli. Přijdou tam prostě o území, budou muset vyklidit DLR a LLR. Zřejmě Rusové vezmou Záporoží do poloviny příštího roku. Tam oni už nemají ani žádný vojáky a především Trump nebude chtít dodávat už Evropě žádný zbraně. To znamená, ani ty peníze, kdyby ukradli Rusům, už ničemu nepomůžou. I kdyby ukradli v té Belgii, v tom Euroclearu, těch 130 miliard, tak to bude jako nahození prostě peněz do černé díry, černé spirály. A je jasné, že s tím korupčním skandálem, který vypukl na Federico Mogherini, důvěra v Evropskou unii, že bude spravovat někde nějaké investice do Ukrajiny, jsou na bodě nula. K čemu to vede? No, vede to k tomu, že zkrátka část Evropské unie se nebude chtít podílet na krytí těchto neskutečných aktiv a pokud bychom si měli tipnout, Ursula von der Leyen, jakožto šéfka Evropské komise, prostě ve své funkci skončí. A jestli vydrží do konce roku, nebo ještě v lednu, možná bude těžko říct, ale pokud jsou tam ty skandály a pokud jsou tam ty korupční kauzy a je jasné, že Trump chce za každou cenu dělat biznesy v Arktidě, nebo takhle, buďme přesnější, ne Trump, ale ti, kteří za ním stojí. Chabat. Chabat a síly Chabadu, které kontrolují Bílý dům a kontrolují Kreml. Proto já si myslím, že nějaká dohoda tam nakonec bude. Nejprve budou podepsány ekonomické dohody a jakmile budou všichni vyvalení a budou mít vyvalený oči z těch čísel a těch prognóz a projekcí z těch tabulek a spreadsheetů, jak budou vydělávat peníze společnou americko-ruskou těžbou prostě v Arktidě a prostě kolik vydělají, tak jakmile budou spokojeni, tak ten zbytek té Ukrajiny nebo otázky té Ukrajiny potom bude už jenom de facto zvednutím telefonu a Trump zavolá Zelenskýmu, sedneš na letadlo, přijedeš sem s tou svojí Fraulein a tady zůstaneš a my ti zagarantujeme bezpečnost, že nikdo z tvých bývalých ukrajinských přátel po tobě nepůjde a že se k tobě nedostane. No a Zelenskýmu nic jiného nezbyde. Zelenský bude mít aspoň výhodu, že bude mít tuhle garanci. Jiní politici, kteří hnali Evropu do války, tuhle výhodu mít nebudou. Že? Nebudou. A pokud Rusové po uzavření míru začnou jít po členech vlády Petry Fialy za dodávky zbraní ukrajinským teroristům, kteří útočili 4 roky na ruské pohraničí, skončí před ruským prokurátorem. To není strašení, to je konstatování faktu. Fiala a další budou stíháni ruským výborem pro tím federálním vyšetřovacím výborem. Oni je budou chtít do Moskvy. To je, o tom vůbec nepochybujte. Tam je to osobní rovina. Ty drony, ty raketomety, ty RM-70 Vampire, Fiala jako blázen tam prostě posílal, aby tam potom, že jo, ti dělostřelci, kteří to potom dostali na starost s těma raketometama z té skupiny AIDAR, že, tak stříleli potom do Belgorodu, že jo, tam do těch měst a do Belgorodské oblasti a tam zabíjeli civilisty a děti a to je osobní. Rozumíte? Protože jejich cílem bylo zasít teror mezi ruským obyvatelstvem. Oni stříleli prioritně na civilní cíle celý rok 2023 a ještě do poloviny roku 2024 prioritně stříleli na civilní cíle s cílem zasít teror mezi ruským obyvatelstvem. Na tohleto Rusové nezapomenu. Co vám garantuju? A ti, kteří tam posílali ty Semtexy a dělali sbírky na drony a dělali sbírky na raketomety RM-70 a sbírky na různé dany a podobně, po těch půjde samozřejmě ruská FSB a půjde po nich ruský vyšetřovací výbor. Ale ne sám o sobě, ale ve spolupráci s americkou FBI, která má kontrolu nad Prahou a nad Českou republikou. FBI. To bude dělat pro Rusy, pro své americké pro své ruské partnery. Rozumíte? O to se jedná. Protože střílet na Rusy a českými raketami a schazovat na ně bomby z českých dronů a trhaviny českých Semtexy na ruské obyvatele v Belgorodu není dovoleno. Tohle to si Fiala neuvědomil. A ta jeho mordparta okolo, že jo, ta Černochová, Kabelkářka a další. Takže já bych nechtěl být v jejich kůži, vůbec ne. Protože jestliže si dají ruku chabat a chabat a je tam Kušner při vyjednávání s Vladimirem Putinem, tak je vymalováno. Ale samozřejmě, že tyhleti diletanti, kteří byli ve Fialově vládě, si to neuvědomují, co vlastně způsobili, do jaké situace zatáhli celou Českou republiku, celý český národ. Udělali národ vrahů, teroristů, kteří dělají sbírky na páchání teroristických útoků proti mírným žitelům Belgorodu, že civilistům. To se neodpouští. Kdyby to bylo proti ruským vojákům, tak nikdo to řešit nebude, ale ne, když sponzorovali AIDAR, že jo, ty vrahouny z AIDARu. Takže tohleto je naprosto jasné a chápete, některé procesy jsou zkrátka dané. Nedají se odestát, jsou dané ty procesy. Andrej Babiš bude dělat politiku Bílého domu, že? A bude se to nějak lišit od Joea Bidena? No nebude se to lišit od Joea Bidena. Protože Joe Biden byl pod kontrolou Londýna a domu Sion. Proto Petr Fiala dělal taky tu politiku, kterou dělal Joe Biden. V ničem se to lišit nebude. A je důležité, abyste si tohleto uvědomili. Že je úplně jedno, kdo je premiérem v České republice. Protože premiér, který je v České republice, bude dělat tu politiku, pod kterou kontrolou daný politik je. A jestliže je Andrej Babiš pod kontrolou Trumpa a pod kontrolou samozřejmě Halachy, že tak je jasné, že bude dělat trumpovskou politiku, stejně jako ji dělá Orbán, stejně jako ji dělá Fico. To taky nejsou independentní politiky. By někdo řekl, že dělají independent politiku. Ne, to není independent politika. To je politika, která je okopírovaná, která závisí na Donaldu Trumpovi. Donald Trump de facto je stělesněním onoho kontrasionistického postoje, že? Ale samozřejmě prochasického, prochabaristického postoje. To znamená procesy Chabadu a procesy Domusion. To je naprosto jasné. Takže já bych tady to teda uzavřel, to bylo takové přesahové téma, které bylo jako mimo plán, protože vždycky v pátek jsou takové nové informace a nové události, které nejsou ještě připravené, takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, pokud tam máš nějaké téma.
2: Ty jsi VK hovořil právě o té Arktidě, o Ukrajině, to bylo jako další téma, stejně tak jako bylo téma korupční skandál v rámci Evropské unie, což měl být jako první téma, ty jsi to také rozvedl v té úvodní fázi toho našeho povídání, takže já se spíš zaměřím právě na tu Evropskou unii a ten korupční skandál, nicméně trošku v jiném úhlu, protože belgický premiér prohlásil, že porážka Ruska je pohádka a naprostá iluze, přičemž ani teoretická porážka by nebyla žádoucí, protože by to vedlo k destabilizaci Ruska jako jaderné velmoci. Ta kauza opravdu stojí za to, ale že by to vypadalo, že se začínají obracet ledy i ve sfanatizovaném Bruselu, nebo je to spíš jenom zoufalost? Protože ty na jedné straně hovoříš o tom, že se chystá v Evropě, nebo Evropa se chystá s Ruskem do války v roce 2030, ale zase belgický premiér hovoří naprosto šíleně.
3: Je to něco, čemu se říká cracks in the pot. Jo. No, jak se to řekne, no. Trhliny v hrnci. Jo, praskliny v hrnci, jo. Systém zkrátka praská ve švech. Ta jednota Evropy se rozpadá, pokud jde o ten proces Drang nach Osten. A tohle je samozřejmě proces, který se týká toho, že Spojené státy dávají ruce pryč od Ukrajiny. To je to zásadní, to je to klíčové. Ta dnešní strategie, publikovaná strategie Donaldem Trumpem, jasně ukazuje, že protože to je doktrína, nová doktrína, bezpečnostní doktrína Spojených států. A ta nová doktrína říká, že Spojené státy usilují o normalizaci vztahů s Ruskem a ukončení války na Ukrajině. Rozumíte tomu? Normalizace vztahů s Ruskem a bezpečnostní stabilizace s Ruskem? Co to znamená? No to jde přece v kontrapostavení vůči tomu, co chce Domusion. A pozor, Domusion od konce druhé světové války disponoval svojí moci, že kontroloval americké ozbrojené síly. Kontroloval systém Pax Americana, který se stal nástrojem globalizace. A bez Spojených států je Velká Británie bezzubej čoklík. Naprosto bezzubej čoklík. A jejich jediná šance je, že v roce 2029 ve Spojených státech se dostane k moci znovu proválečný prezident. Někdo, kdo by řekl, já ruším všechno to, co říkal Trump, my Američané chceme rozhodnout válku na Ukrajině vojenské a my tam pošleme svoje vojáky a svoje zbraně a v tom okamžiku by to začalo. V tom roce 2029, v tom lednu, kdy nastoupí k moci nový prezident, tak do toho roku 2030 by se to připravilo a v tom roce 2030 by to fakt začalo. Protože by se toho účastnili Spojené státy pod novým prezidentem. Na tohle spoléhají v Londýně. Proto chtěli nebo chtějí stále ještě tu válku na Ukrajině udržet v provozu do roku 2029, než přijde nový americký prezident. K tomu potřebují těch 130 miliard, i když ty stačí jenom na další dva roky, mimochodem. Ne na čtyři, jenom na dva, jenom na polovinu, ale i tak to za každou cenu chtějí udělat. A proto toho 18. prosince na tom summitu Evropské unie, tam už bude Andrej Babiš, bude tam Viktor Orbán, bude tam Robert Fico a hlavně bude tam i Bart de Wever, tedy belgický premiér, který de facto kontroluje těch 180 miliard, které jsou zmrazeny v Euroclearu v Bruselu. A to, co on vlastně říkal na té, že jo, na tom proslovu, na tom projevu, který měl teď dneska, nebo to bylo už vlastně včera večer, v tom belgickém parlamentu, máte tam video v posledním článku na Aeronetu, se podívejte na něj, máte tam i přepis textu, tak on v podstatě dal tři podmínky a chce samozřejmě takzvanou něco, co on říká prostě společný závazek všech 27 zemí Evropské unie, které se musí společně zavázat, že vytvoří fond ve stejné výši, jako jsou ruská zmrazená aktiva, a ten fond bude naplněný penězi dopředu, bude naplněný, aby když přijde od Rusů arbitráž a Belgie tu arbitráž prohraje, tak aby z toho fondu mohly být okamžitě ty peníze předány Rusům na základě rozhodnutí arbitráže. Tohle je tam jeho požadavek. To znamená, on chce, aby Evropská unie předtím, než ukradne Rusům ty peníze, ta zmrazená aktiva, tak ještě předtím, aby Evropská unie vytvořila stejně velký balík garancí pro Belgii. No a kde by na to vzala Evropská unie peníze, když je nemá? Chápete? No. Takže to je jako, podívejte se, to je úplně stejné, jako kdyby, já nevím, jste se rozhodli, že si někde vezmete nějakou půjčku, jo, někde od někoho, a ten dotyčný by vám řekl dobře, ale nejdřív nám tady musíš dát do zástavy finanční obnos ve stejné výši. To je úplně to samé. No, to je nesmysl, to je chucpe. Ale oni to takhle přesně chtějí, protože proč? No, protože oni mají naprosto reálné obavy, že tu arbitráž by prohráli zcela jednoznačně, protože ke konfiskaci aktiv centrální banky jiného státu neexistují k tomu ani mezinárodní mechanismy. Žádné mezinárodní právo to ani neumožňuje. To znamená, že Belgie by de facto musela vyhlásit státní bankrot, tolik peněz vůbec ani nemá. Představuje to více než jeden a půlku státního rozpočtu celé Belgie. To znamená, oni by to takzvaně nedali. A další podmínka je, že se musí k tomu takzvanému ukradení aktiv připojit všichni členové takzvané koalice ochotných. To znamená, aby ty peníze jste nebrali jenom z Belgie, ale aby se Rusům vzali ve všech státech koalice ochotných. Kvůli tomu tedy, aby Belgie nebyla jenom ta, která bude viníkem kradení, ale aby byli obviněni všichni. To je další požadavek belgického premiéra. No, v ruských médiích tam teď je veselo, tam se popadají za břicho, jenom jsem četl nějaký ty komentáře, protože to je přesně ukázka toho, jak zoufalé situace je Evropská unie. Musíte si uvědomit, že Evropské unii šéfuje, a teď to není jako nějaká urážka, to je konstatování faktu, naprostá kráva, která dovedla k bankrotu tady u nás Bundeswehr. Že to byly ty zakázky, ty korupční kauzy při objednávkách, že jo, šněrovaček a lodiček a závěsů do kanceláří a kožených kozaček a dalších věcí, které ona objednávala na Bundeswehr a na účty Bundeswehru, a potom to mizelo Bůh ví, kde jí hrozilo, že jí budou prostě vyšetřovat, že jo, za korupci, a aby k tomu nedošlo, tak oni ji vyhodili z pozice ministryně obrany. Ona stejně má původní profesi gynekoložka, že jo, je. Tak oni ji vyhodili z pozice a oni ji vyhodili směrem nahoru, vykopli ji směrem nahoru, udělali z ní šéfku Evropské unie. Takže ona přivedla prakticky k bankrotu Bundeswehr a teď se zdá, že přinese nebo přivede k bankrotu celou Evropskou unii. A když ne celou Evropskou unii, tak minimálně Belgii. Pokud Belgie se nechá přemluvit a překecat k téhle krádeži ruských aktiv. Víte, bývaly doby, kdy původní myšlenka volného trhu, volného pohybu osob v Evropě a volného kapitálu a služeb, včetně volného pohybu zboží, představovala jako skvělou myšlenku v rámci tedy EHS a ještě tehdy v době potom, že v rámci takzvané Maastrichtské smlouvy, tak představovala nějakou jakoby dobrou vizi pro spolupráci a pro ekonomickou spolupráci v Evropě poměrně jako dlouhou dobu, ale ve chvíli, kdy byla tahle organizace transformována na Evropskou unii a ve chvíli, kdy se do čela tahle organizace začaly dostávat bývalí pohrobci nacistů, že jo, jejich prarodiče, že u mnoha z nich někteří rodiče, ale většinou jejich prarodiče byli SSáci, náckové, SSáci, jako vyšití. Že jo, dneska ministrině, šéfka evropské diplomacie, že jo, Kalašová, no, taky, že jo, její dědeček, že jo, šéf nacistických úderných oddílů, že to tam byl ten článek o tom, že jo, tam se staral o Festonsku, o Židy, že jo, tam někam je naháněli do těch vagonů a tak dále. To znamená, oni to mají v rodinách. Mají v rodinách. To jsou procesy, které jsou v rodinách. To dítě vyrůstá a přijede na, že jo, jsou nějaké ty kanikuly, tak na kanikuly, teda prázdniny, oni přijedou za babičkou, že jo, za dědečkem. A tam oni slyší od nich ty nacistické názory. Těm dětem se to zafixuje do hlavy. Jo, tam to funguje takhle tím způsobem. To je ten imprint, který probíhá zhruba do těch 12-13 let u těch dětí, u některých do 14, když se formují myšlenky a názory a světonázory. Jo, zhruba do těch, někdy do těch 14. A oni jim to nainfikují do hlavy, že jo, že prostě když přijeli prostě, že jo, od Führera, že jo, tak tady prostě měli ty blesky, jo, SS, tohleto, a oni byli tak dobrý a oni vyháněli ty zlý Rusy a že jo, ty stalinisty a tohleto všechno a my jsme byli konečně svobodní, že jo, a tady vláli, že jo, prapory zákovými kříže a všechno, to bylo tak krásný, tak nádherný, víš, a tady ti Rusové, takový zlý a všechno. No a samozřejmě, že když mají takovouhle výchovu, tak potom ty děti vyrostou a z té Kalašové potom vyroste nacistka. A nejenom z ní, z celý řady dalších evropských politiků, kteří se potom po 20, 30, 40 letech dostanou do vedení nebo do čela nějakých výborů Evropské unie. Takhle to funguje. To znamená, ten nacismus pochází samozřejmě od prarodičů v těle těch zemích. To je dané, to je jisté. To znamená, znovu vidíte, jak je důležitý vnitřní kruh rodiny. Je to další příklad toho, jak máte jako příklady toho, jak je důležité, aby prostě děti, které vyrůstají, tak aby prostě měly ty správné vzory, aby slyšeli ty správné názory. A jasné, že když budete svoje děti vozit na víkendy a na svátky a na prázdniny prostě ke svým rodičům, že jo, někam, tak ty děti jako to pochytnou od nich samozřejmě. Jo, ty názory. Potom se nebudete stačit divit, co všechno potom z nich vyroste. Proto je asi jasné, že i v té Evropské unii je teď momentálně nastavená taková situace, která

0: ten proces by vlastně jakoby kopíroval až rok 41, že jo, a toho 22. června, ale to už je v podstatě jakoby ten historický detail. De facto jde o to, že oni mají nějaký plán, ten plán je pětiletý, do toho roku 2030 chtějí vyzbrojit. Že jo. Něco, co budou moci vyzbrojit. To je jeden cíl, to vyzbrojit Evropu, a druhý cíl do toho roku 2030 udržet Ukrajinu v boji a ve válečném stavu. A Trump teď oznámil, že to nechce. Dal to do strategické doktríny Spojených států. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.03. Helenka by tam dala nějaký dvě písničky nebo tři, nějakých 6-7 minut přestávku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Určitě uděláme to tak, dopud ti Helenko, pokud ti Helenko během těch písniček neodnese čert dnes na Mikuláše, tak doufejme, že se setkáme o písničkách, co si zahrajeme.
2: Tak budou to písničky na přání. Nejprve Marek Ztracený, kterého si přejí Hanka s Olinou na zahnání splínu, zaspívá písničku s názvem Dvě lahve vína. Antonín Gondolán dospíval a já se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK.
0: Ano, ano, určitě ano.
1: Už jsme tady oba dva.
2: Pojďme tedy k první otázce. Prvnímu posluchači, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, já vás pravidelně poslouchám, vážím si vaši práce, vynikající politické komentáře. Já mám velmi stručnou otázku, týká se teďka aktuálně Babiše. Když budeme vycházet z toho, že vlastně ti oligarchové jsou nasazení, byli koně na vyvádění majetku z toho daného státu do mezinárodních struktur, ať už to byl Bakala, pro mě, kolem Babiše byla řada, ať už vražda různých podvodů a podobně, padělané listiny, tak teď mě napadla, to je ta otázka, jestli pan VK si myslí, a je to možná velice krátká doba, aby jsme zjistili, jak to vlastně je, jestli nedostal Babiš instrukci, aby vlastně ten majetek, který jsem podvodem v podstatě zmocnil z České republiky, byl vyveden do nadnárodních struktur, který už kontrolují prostě ty nadnárodní struktury, ať už to jsou jezuiti, zednáři, to teď neřeším. Jo, děkuji, dobrou noc.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, no tak to jsou silná obvinění. Samozřejmě, že víme, že byly nějaké kauzy a byly tam nějaké investigace, že jo, novinářů s různými, různé nátlakové akce, které se týkaly získávání firem a já jsem četl ty články, takže samozřejmě ano. Ale co se týče blind trustu, tak to je asi nepochopení toho, co se jedná. Blind trust není zbavením se vlastnictví. Jo? Ve smyslu toho slova zbavit se. Je to pouze předání výkonu nad svým vlastnictvím jiným lidem a jiným strukturám, než je daná fyzická osoba, která se o to starala do této chvíle. Jo? Takže není to tak, že by Andrej Babiš prostě se úplně zbavoval svého majetku, ale má teda ten plán předat svůj majetek do takzvaného nezvratného nebo nezrušitelného blind trustu, který vlastně bude fungovat jakoby do konce jeho života, ale jak říkám, co je důležité, tak ty právě tento model těchto blind trustů ve Spojených státech má velmi nepěknou pověst, to si klidně najděte prostě na vyhledávači na Google, jenom co se píše o blind trustech, jaké věci se s nima provádějí na optimalizace, že jo, daní v nebo čistě jako úplně vyvádění prostě zisku skrze achievementy, to znamená ten klasický systém, že provedete tedy vyvedení firmy do nějakého blind trustu v offshoreové destinaci. V té offshoreové destinaci ten trust naváže kontakty s nově a účelově založenýma obchodníma firmama, které účtují blind trustu služby a naproti těm fakturám do těch nově vytvořených

0: lidem jdou zisky a peníze a tímhle tím způsobem se ten, kdo dal majetek do Blind Trustu, k těm penězům dostává zadními vrátky skrze takzvané achievementy. No, to je, chápete, to jsou to rozhodnutí, která jsou motivována různými důvody, kdo tohle to dělá. Andrej Babiš, já si myslím, že má vyděláno dost peněz a že u něho ta motivace může být opravdu ta, že se rozhodl, že do konce života zkrátka zůstane v politice. No a pokud se rozhodne zůstat úplně až do konce života v politice, tak potom jako dává smysl prostě dát ten majetek do Blind Trustu prostě až do konce života. Tam můžou být opravdu jiné další věci, třeba i jakéhokoliv, třeba já nevím, nedej pánbů, nějakého zdravotního charakteru, jo, to my nevíme samozřejmě. Byly známy případy, kdy prostě někteří miliardáři těsně před koncem svého života tajili třeba nějakou nemoc a těsně před koncem vložili svůj majetek do trustu. Jo? Velmi časté případy ve Spojených státech. Dělá se to třeba ve chvíli, kdy nemáte žádné dědice, jo? Jste třeba bezdětný, nemáte ani žádné příbuzné, tak před svojí smrtí vložíte veškerý svůj majetek do trustu a zaúkolujete ten trust, co se má s tím majetkem stát po vaší smrti. Jo. Tak to je jeden z těch dalších příkladů a případů, kdy se používá ten blind trust, to znamená, je to jakoby přenesení tedy výkonu tedy majetkových práv na zprostředkovanou osobu. No, ale to, co pán měl na mysli, to je něco úplně jiného. To by muselo dojít ke zbavení se toho majetku úplně naplno. Ke zbavení. A toho je možné dosáhnout skutečně jenom nějakýma těma dvouma metodama. Buď darováním na základě darovací smlouvy, anebo prodejem. Jo, tam ani není jako nějaká jiná možnost prostě jak majetek fyzicky na někoho prostě převést během svého života. Jo, takže kdokoliv by cokoliv chtěl nějakým způsobem vyvádět tak, a převádět majetková práva na někoho jiného, tak by k tomu nepoužíval blind trust, ale použil by k tomu titul prodeje anebo titul darování, pokud by to byla osoba blízká. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Tak ta nová doktrína Spojených štátov, to museli vojnoví štváči v Evropě byť dosť na prášky, keďže dostali takú mikulášskú nadielku. Chcel by som spomenúť dve veci. Tá doktrína spomína, že rozširovanie NATO a masová migrácia sú najväčšie hrozby USA.
0: Áno.
2: A takisto sa zaviazali USA, že budú európske menšinové vlády, ktoré pošliapávajú základné princípy demokracie, budú proti ním ísť. Ako si to máme vysvetliť, pán VK? Myslíte si, že sa bude Trump snažiť zbaviť Macrona, Starmera, Merca? A druhá vec ešte, myslíte si, že si títo vojnoví štváči, čo po tom, čo vyšli tieto nahrávky, ako sa bavili, že nesmú nechať Volodymyra samého s Witkoffom, budú sa chcieť nejak sabotovať túto doktrínu Spojených štátov? Budú mať odvahu sabotovať túto novú doktrínu? Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Podívejte se znovu. Je třeba říct, že všechno to, co dělá Donald Trump, je práce Chabadu Lubavič. Chabad, to je práce Chabadu. A Chabad znamená Moskva. To znamená, všechno to, co dělá momentálně Donald Trump, je to, co by dělala Moskva, kdyby obsadila Evropu. No a co dělá Donald Trump v nové doktríně? No, půjde proti zemím, kde se omezují práva, svoboda slova a tak dále. Půjdou po lidech, kteří dodávali zbraně teroristům z Aidaru, aby je stříleli rakety a schazovali české semtexy na civilní obyvatele v Belgorodu. Půjdou po nich, samozřejmě. Ale bude to jménem Ameriky. Amerických bratří jako partnerů Rusů v rámci velkého překlenovacího oblouku, nad nímž se září nápis Chabar Lubavič. To je ono. To je přesně ono. Zkrátka všechno to, co by dělali Rusové v Evropě, budou dělat Američané. Proč by to dělali Rusové, když to můžou dělat Američané? To je ta hlavní otázka. kdyby Rusové vzali paličku a začali mlátit evropské čivavy po čumácích, byla by spousta řevu, křiku, spousta štikotu. Ale když tu paličku vezme Trump a bude mlátit Trump, všichni budou držet hubu a krok. Že? No, já vám řeknu, ano, Mikulášská nadílka jednoznačně, ta nová doktrína je, no, já jsem četl ruská média, tam z toho mají Vánoce, ale je jasné, že ve chvíli, kdy začne Chabad opravdu úřadovat, tak je to úplně stejné, jako kdyby Rusové přijeli na Václavské náměstí a začali by tam oslavovat pobědu a začali by úřadovat. Úplně stejně. Tak teď to bude dělat Trump a jeho politika. To je pro ně naprosto šílená situace, protože jít proti Spojeným státům, oni nemají odvahu, protože to oni si nemůžou dovolit. Nikdo z evropských států, žádná z těch čivav si nemůže dovolit jít proti americkému velkogosudárstvu. Že jo? To není dovoleno, samozřejmě. Proto instalace Andreje Babiše byla dovolená, byla povolená, Aspen musel ustoupit. Andrej Babiš to vyřešil systémem, který pochází ze Spojených států. To není náhoda, že je vymyslel Blind Trust, protože to je nástrojovka použitá ze Spojených států. Všechno to do sebe naprosto dokonale zapadá. To znamená, rok nebo éra Donalda Trumpa v Evropě, která bude realizovaná přes lidi, jako je Orbán, jako je Fico, jako je Babiš, jako je teď momentálně už dokonce i Bart de Wever, přes různé další politiky. A pozor, blíží se další volby v dalších evropských zemích. Postupně se začne krystalizovat situace a pokud se to dobře zmanažuje, tak současná Evropská komise rezignuje a podá demisi. Ursula von der Leyen je ženská na odstřel, je úplně politicky vyřízená. Ten skandál s Mogheriniovou je naprosto smrtící, naprosto likvidující a budeme jenom čekat, jak dopadne ten velký summit Evropské unie toho 18. prosince. Tam, pokud to nedopadne a pokud oni neskonfiskujou nějakým zázrakem těch 130 miliard ruských aktiv, nepovede se to, tak já se obávám, že, nebo ne, takže bych se obával, dá se očekávat, že Ursula von der Leyen rezignuje, podá rezignaci. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volání.
1: Hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer. Dneska teda jsem vlastně konečně docela pozitivní, to, co vysíláte. A já bych se chtěl zeptat. Vypadá to, že teda skutečně se nakonec vyplníme na stranu těch parsovanských nějakých států a té Unie. No, nicméně, to bude předvedením Kabady.
1: My vám špatně rozumíme, stáhněte si zvuk u sebe.
3: Mě by zajímalo, na co se budeme připravit, jakým způsobem nás tady ti kabadisti budou likvidovat. Jak nás likvidovat sionisti, to už víme. Tak na to se máme připravit. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. To je takové jakoby zase trochu jako nepochopení toho, jak jsou nastavené ty koncepty. Znovu, soutěž nebo komplementární válka mezi že a že, mezi domem Sion a domem Chabad soutěží o získání kontroly nad planetou v rámci globálního řízení a kdo bude určovat procesy globálního řízení. A ta likvidace toho evropského Edomu je vždycky realizovaná na takzvané etapy. To znamená etapové souručenství. Donald Trump bude u moci v Bílém domě do roku 2029. My máme v Evropě otázku, jestli se podaří domu Sion zajistit prodloužení války až do roku 29. Udržet ten konflikt v nějakém modelu, v nějakém chodu za cenu nějaké rekonstrukce kyjevské chunty. Zelenský by odešel, místo něho by přišel Zalužný. Zalužný, mimochodem velká zpráva, Zalužný se vrátil údajně na Ukrajinu, už není v Londýně, je na Ukrajině. Co to znamená? No, už zaznívají názory, vrátil se kvůli tomu, aby převzal moc od Zelenského, až ho Donald Trump takzvaně stáhne do Spojených států takzvaně na pohovor v uvozovkách a on už tam zůstane. To je jeden z modelů, mimochodem, tak o něm se hovořilo už na ruské televizi teď ve čtvrtek, že oni ho tam povolají na pohovor a on už se z té Ameriky nevrátí. Protože zatímco bude na pohovoru, tak v Kyjevě dojde de facto ke státnímu převratu. No zkrátka Zalužný se chopí moci a v Bílém domě ti úředníci ze CIA mu řeknou, jaká je jeho situace, jaké je jeho zabezpečení a jaké jsou hrozby, kdyby to odmítnul. Že? A on podepíše pobytový dekret, ochranný dekret a oni ho odvezou dolů. Do Miami, on tam má ty nemovitosti psanou na tu svoji Freulein, takže tam oni by zůstali někde pod ochranou Secret Service. No a v Kyjevě by to vzal Zalužný. Britský kuň. No a Zalužný by měl za úkol udržet tu válku až do roku 2029. Kvůli tomu ho tam měli toho Zalužného v tom Londýně na tom skoro dva roky trvajícím školení. Kvůli tomuhle systému. Je ale možné a není vyloučeno, že když teď Londýn vidí, co dělá Trump, že se úplně stahuje z Evropy, tak v Londýně došlo k rozhodnutí válku přerušit. Skutečně přerušit válku a při přerušení té války využít ten čas na vyzbrojení Evropy, na dozbrojení. Vyzbrojení a dozbrojení. A dokonce bych si typoval, že to je pravděpodobnější varianta, protože ty náklady na udržení té války do roku 2029 podle těch odhadů by vyšly na 500 miliard eur. To je ten článek, teď co vyšel na RIA Novosti. 500 miliard. A Tohle to jsou peníze, které oni nemají, ale pozor, nejde jenom o těch 500 miliard eur, jde i o ochotu Spojených států a Donalda Trumpa dodávat obrovské objemy zbraní do Evropy na pokračování války. To by nefungovalo, zvláště ne po uveřejnění téhle nové americké národní doktríny. Ne, ne, přesto nejde vlak. Proto je pravděpodobnější, že Londýn se rozhodl přerušit válku, přerušit, ale k tomu, pokud potřebuje co, kontrolní otázka, odstranit Zelenského od moci. A to se provede několika stupňově. Mindiče ukončili Jermaka a teď poslední, kdo zbývá, je Zelenský. Takže necháme se překvapit. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se na dalšího volajícího.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, počujeme se?
1: Ano.
4: Všiml jsem si, že váš poslucháča tam něco hovoril o Babišovi, ale na jeho mieste by som sa zaujímal viac o vášho prezidenta Pávka. Poznám jedného pána, ktorý pracuje u nás, volá sa pán Šmída a slúžil pod Pávkom. A predstavte si, že to hovedo kradlo, neviem, či už to bolo po páde komunizmu, podpisoval nákupné zmluvy na niečo, čo sa vôbec nekúpilo, tým, že sa tie peniaze potom tunelovali. Aby samozrejme pán Pávek mohol mať pero so zlatým hrotom, ešte aj to mi povedal pán Šmída, jazdí pre vodňanské kúra, takže keby pán Babiš chcel, tak ľudia ho môže kontaktovať v tejto veci a pánovi Pávkovi, najlepšiemu prezidentovi na svete, takto zavariť. A ešte také detaily mi hovoril, že pán Pávek síce vedel, že bude slúžiť na nejakom mieste pol roka, ale tam sa musel všetko vymalovať, kúpiť nový nábytok, všetko nové, lebo pán Pávek je labužník aj so svojou manželkou. Len toto som vás chcel povedať, akúto pikošku, prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Tak pokud si poslechne Andrej Babiš naše vysielanie, tak možná toho pána kontaktuje. No, ja neviem. Takže asi víc k tomu říct nemůžu. Takže je samozrejme zajímavé informace. No. Podívejte se, ono po tom roce 89 se mnoha těm lampasákům prostě zhroutil svět. Musíte si uvědomit, že 40 let oni vlastně byli chystaní a připravovaní na válku se Severoatlantickou aliancí jako s největším nepřítelem a najednou přijde nějaký vašík Wenzel, že jo, Havlu a on to celý nějaký změní, prostě všechno to přeorientuje a najednou musí všichni prostě ti lampasáci poslouchat nové přátelé a nové lampasáky ze Severoatlantické aliance. Mnoha těmto lampasákům ČSLA se zhroutil život. Někteří se s tím vyrovnali. Ano, někteří nabrali novou vlnu, novou uvědomělost, ale s některými to opravdu zametlo. Dovedu si představit, že někteří z nich, kteří něco vědí na Petra Pavla, že se rádi podělí s Andrejem Babišem. To si dovedu představit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Zatím nemáme dalšího volajícího, já tedy připomenu telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo do studia, kam můžete volat své otázky. Ještě jednou opakuji 721 557 022. Zatím ještě nemáme volajícího.
5: No, uvidíme, zda nám někde bude volat, nebo si budeme muset zahrát písničku. Nicméně, já bych se ještě v té souvislosti VK vrátil.
0: Tak jenom hlavní informace, že jo, nebo ne hlavní, ale tak, že jo, tam u vás to pořád všichni sledujou. Já jsem ho tedy jako nesledoval, ale zemřel moderátor toho rádia Patrik Hezucký. Jo, zemřel před několika hodinami. Takže, no, kdo jste ho poslouchali, tak jestli vás to zajímá. Já jsem ho zaregistroval jenom jednou v roce 2019, když natočil reklamu pro obchodní společnost CZC. Ta už prý u vás neexistuje, nebo byla koupená nějakou polskou firmou, tak tam natočil prostě to, tu reklamu, která jako zesměšňovalo alternativní servery, že Aeronet a parlamentní cesty a přejmenovali a přejmenovali loga zkrátka alternativních serverů a dělali reklamu.
5: To jsme dělali v pátý třídě tohle, jo, prostě.
0: No, jako tohleto bylo to zvláštní, protože to bylo samozřejmě jakoby jako pokřivení prostě obchodní známky, že jo, tady těch věcí. Nám to přitáhlo teda jako čtenáře a to jako velmi poměrně velmi významně, takže to jako nebylo úplně až tak negativní, ale moc dobrý pocit jako jsem z toho neměl. Myslím si, že tihleti herci a všichni tihleti moderátoři, že by měli mít prostě nějakou aspoň minimální prostě úroveň, ale jak říkám, nikoho nemůžeme soudit a zvláště ne, když jenom se říká o mrtvých jenom dobře, takže přejdeme to takto tady tím konstatováním a pustíme se do dalšího volajícího, pokud
5: to
0: máme.
5: Tak si pro systémový rozleskávačky, řekněme to takto, jo, decentně. A mrtvých jeden dobře, to je takové trošku kliše, protože se hovím třeba o Karlu Schwarzenbergovi, Václavu Havlovi, Madeleine Albrightové a dalším zesnulým, taky o nich nemluví dvakrát dobře, takže to je takové trošku kliše. Jo. Ale fajn, v pohodě, pojďme tady na dalšího posluchače.
1: Další posluchačka je na drátě, hezký večer, ptejte se.
6: Děkuji, dobrý večer, Alena z Prahy. Já mám jenom rychlý dotaz na pana VK ohledně korunovačního kříže. Jestli má nějaké informace, zoslechla jsem na v různé zprávy, že vlastně nevrátil se originál, vrátili se, nebo aspoň některá část, že jakkoliv se vrátily padělky, takže jestli má nějaké informace ohledně této situace. Moc děkuji, budu poslouchat, hezký večer.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale to jsou zásadní informace, zásadní obvinění. To, pokud by se z Drážďan, kde teda byla ta výstava, tak pokud by se z Drážďan vrátili padělky, tak to by byl skandál číslo jedna. To myslím, že by rezonovalo ve všech sdělovacích médiích, takže to by mě zajímalo jako zdroj tady ty informace. Někde, kde se to objevuje, tam jsou různé kontrolní mechanismy a kontrolní znaky těch věcí, že jo, se kontroluje podle hmotnosti, že jo, přesně na miligram, že jo, pokud by někdo chtěl něco sfalšovat, tak třeba se barva bude odpovídat, ale ne hmotnostně a rozměrově to sedět zkrátka nebude. No, jak říkám, jsem k takovým informacím jsem skeptický, když samozřejmě možné je úplně všechno. Dneska se v Evropě dějí strašné věci. Zloději vykrádají Louvre a další prostě prostory, takže to je možné, ale tady pokud nepřijde nějaká informace, nějaká relevantní, tak nevím, jako, co bych tomu měl říkat. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se na další volající.
1: Dobrý večer, můžete mluvit, jste ve vysílání.
7: Dobrý, to je Vladimír zo Slovenska. Já jsem se opýtat, že prečo Chabad nepomohol Trumpovi dostat se k moci skôr? Prečo tam muselo být to medziobdobie? Prečo přišel Biden a až potom přišel Trump? Asi, či ten zámer nebyl teda, jakože se pokusit rozvíriť vojnu na Ukrajině. A potom by som mal ještě druhou otázku, že či alebo napríklad, že prečo Trump aj potom nedal sám sebe milosť, keď môže americký prezident sám seba omilostiť, prečo si nedal milosť a takisto aj tým, čo zautočili na kongres. No, ako zautočili, jak zautočili. A potom ďalšia otázka, ešte tretia by bola, že či ten rozdiel medzi vývojom v Európe a v Rusku nebude v tom, že v Rusku a v Číne má ten národ prežiť, ale bude pod vplyvom Chabadu, ale národ prežije, lebo vlastne Rusko bez Rusov a Čína bez Čínanov ako národa by nevedela existovať. Kdežto v Európe má dôjsť vlastne k odstraneniu bielej rasy, nahradeniu rasou farebnou a tým pádom ktorá má akože počúvať. Len potom zase na druhej strane, keď dôjde k zničeniu tých jednotlivých kráľovstiev a starých štátov, tak napríklad tie kráľovské rodiny s tým budú súhlasiť, alebo ako majú oni koncepciu, že čo budú potom robiť, keď Švédsko im kľakne Belgicko, Holandsko a podobne. Dobre, tak ďakujem.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale hned bych upozornil, prosím vás, pokladejte jenom jeden dotaz. Na tyhle ty tři dotazy bych potřeboval hodinu na odpověď. Hodinu. Takže já teď si musím vybrat, na kterou z těchto otázek odpovím.
5: A odpovím na tu prostřední.
0: Odpovím na tu prostřední. Jo, na tu prostřední. To znamená Donald Trump. Proč nebyl aktivován Chabadem v první instanci rok 2017 až 2021. Podívejte se. Donald Trump nikdy nebyl zaritován, nikdy nekonvertoval k Chabadu, nikdy nekonvertoval k judaismu. Konvertovala jeho dcera Ivanka, která po sňatku s Jaredem Kushnerem, s velkým tedy realitákem z New Yorku, že jo, chabadistou, konvertovala na jeho žádost, přání. Trump ale ne, Trump odmítal. Pokud nejste pod halachou, odmítáte, tak oni v podstatě na vás jako nemají žádnou páku. Pokud nemáte ryt, tak oni vás nemůžou ovládat. Oni na vás nemají nic. Takže oni potřebovali najít páku na Donalda Trumpa, aby on nasadil čepec, aby šel k hrobu Menachem Mendel Schneersona a aby tam složil slib halachy toho 7. října 2024. Museli ho tam nějakým způsobem dostat. A jak to udělali? No, jednoduše. Navlékli na něho impeachmenty a navlékli na něho soudní obvinění, která mu hrozila, že skončí na doživotí v amerických kriminálech. A potom přišli jako zachránci, všechny soudy zastavili a přišli za Trumpem a řekli mu, budeš nám sloužit. Dáš si čepičku a půjdeš k hrobu našeho velkého vůdce, našeho velkého vizionáře. Slíbíš slib ochrany Izraele, složíš halachu a budeš sloužit.
5: A on nesloužil v prvním a on tak, toho roku 2016.
0: On tak učinil. Ne, nesloužil.
5: Aha.
0: Nesloužil. Tehdy sloužil neokonům, americkým neokonům. A to je zásadní rozdíl. Sloužit americkým neokonům, to jsou skupiny lidí, politici, kteří de facto nemají halachu, nemají ryt a o ničem nerozhodují. A podívej se, Donald Trump byl celé 4 roky od roku 2017 do roku 2021 zablokovaný americkým kongresem. Neprosadil žádný zákon. Republikáni byli proti němu, demokrati byli proti němu. Neprosadil vůbec nic. Ale ve chvíli a v okamžiku, kdy 7. října 2024 složil halachu u hrobu Menachem Mendel Schneersona, má u nohou celý americký kongres, který se mu klaní. Největší jestřáb, Lindsey Graham, nešetří slovami chvály na Donalda Trumpa. Pochlebování, klaní se mu, dávají mu všechno úctu a rozhodne Trump o Ukrajině, no to je jeho rozhodnutí a najednou celý kongres neuvěřitelně mu jde na ruku. Co se stalo? Trump se změnil? Ne, nezměnil se Trump. Trump pouze dostal obrovskou podporu, dostal obrovskou ochranu. Je pod kontrolou Chabadu Lubavitch. Nejsilnější a nejmocnější sekty, vyvolené sekty, která je na světě na nejvyšší pozici, je nad Židy, je nad všemi. A rozhoduje o chodu a bude rozhodovat o chodu této planety. Protože nový světový řád, který je momentálně připravován a chystán okolo Moskvy, okolo Pekingu, okolo Dílí, jako Teheránu, ukotví nový systém světového řízení nad touto planetou. Spojené státy budou odsouzeny k rozvalu. A na tomhle všem pracuje teď pod vedením Chabadu Lubavič Donald Trump od 7. října 2024. Takhle to funguje. Můžete přijít do amerického vedení, do Bílého domu s nádhernými myšlenkami, jako přišel 20. ledna 2017, ale neprosadíte naprosto vůbec nic. Budou proti vám stát soudy, budou proti vám stát vaši vlastní lidé z republikánské strany, bude proti vám stát celý kongres. Neprosadíte vůbec nic, budou vás kontrolovat neokoni, nakonec skončíte v impeachmentu a dokonce skončíte ve funkci prezidenta. Dokonce vám sfalšujou volby, jako mu sfalšovali výsledky voleb v listopadu 2020. Dostanou vás do soudních systémů, hrozí vám doživotí nebo dokonce několik doživotí za zmanipulované soudní kauzy. A ve chvíli, kdy je to hodně špatný, je to hodně velký špatný, najednou všechny soudy jsou zastaveny, jsou zablokovány. A co se stane? Trump se objeví u hrobu velkého vezíra Chabadu. Lubavič, Menachem Mendel Schneersona má na hlavě jarmulku a čte halachistický slib u hrobu Schneersona. A americká média to přenáší, aby to všichni viděli, že vidíte, on je teď pod naší ochranou. Není dovoleno nikomu sáhnout na muže tohoto, nebo on nám slouží. On nechtěl a nám teď slouží. On je teď náš. Mazltov. Hotovo. Takhle to funguje. A kdo si položil čepičku na hlavu? No samozřejmě Andrej Babiš. On je rovněž halachistický. A bylo dovoleno. A Aspen musel ustoupit. Že Trump je pod halachou, Aspen je pod domem Sion. Dům Sion nemá teď sílu. Nemá upper hand. Nemá dovoleno. Takže takhle to funguje. No, vidíte, máme 21.50 na ty další otázky, protože už není čas, takže musíme pustit dalšího volající.
1: Dobrý večer, můžete mluvit.
8: Dobrý večer. Zaprvé vás zdravím velice a chtěl jsem se zeptat pana Veka. Prosím vás, pane Veka, vy jste nám zvedl náladu, asi všem posluchačům, jak jste říkal, že po skončení toho problému na Ukrajině fašistického budou zřejmě souzeni ruskými orgány jako by ti naši ukrajinští fašisté Fiala a spol, jo? Tak jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, my si vzpomínáme všichni, když ten náš Pávek podepisoval, nebo respektive psal pozdrav na nějakou raketu na Ukrajině, jo, jestli on taky bude spadat do té party těch souzených, jo. Takže to asi tak všechno. Děkuji pěkně.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. To samozřejmě to je otázka toho, po kom Rusové půjdou. Každopádně to, co probíhalo na v tom pohraničí, to, co probíhalo při útocích na Belgorod, jak tam byly stříleny, no, po dobu několika měsíců rakety z českých raketometů, jak tam byly používány české drony a schazovali tam Semtexy a dokonce v Kurské oblasti byly vykolejeny dva vlaky českým Semtexem, že byly tam nalezeny zbytky vlastně té plastické trhaviny Semtex, to znamená teroristický materiál použitý proti civilním vlakům a byly vyhozeny do vzduchu samozřejmě civilní vlaky. Nebyly to vlaky, které by převážely zbraně nebo ropu nebo benzín nebo tanky, ale normální civilní linkové vlaky byly vykolejeny. To jsou všechno teroristické činy a byly přitom použity české plastické trhaviny Semtex, dodané českou vládou. a různými českými a vládou podporovanými neziskovými organizacemi, které dělali různé sbírky. Jsou tam jména Rusové z těch transparentních účtů, okopírovali všechna jména dárců. Byla reportáž na ruské televizi. Ruský vyšetřovací výbor má k dispozici jména všech dárců z transparentních účtů českých sbírkových iniciativ vyzbrojujících ukrajinské teroristy. To jsou tisíce a tisíce lidí. Teď si představte, že jestli, já si nemyslím, že ruské orgány by šly po nějakých obyčejných lidech, že tam poslali 500 korun, ale pokud tam někdo poslal milion, jakože tam posílali takovéhle částky, 2 miliony, tak po těch půjdou. To vám garantuju. Z těch transparentních účtů. Já jsem se nad tím pozastavoval už tenkrát, jsem si říkal, ty lidi neví vůbec, co činí. Protože ty transparenty samozřejmě ruská rozvědka samozřejmě archivuje a sleduje. To je naprosto jisté. To dělají Američané, že jo, všude to dělají a každá rozvědka prostě má skripty, že jo, teď sleduju prostě, které osoby třeba v arabských zemích se dělají sbírky na Palestinu. A dělá to i Mossad. Mossad má celou divizi, celou skupinu operátorů, kteří v arabských zemích sledují darovací stránky ve prospěch Palestiny, ve prospěch Hamásu, v Libanonu, ve prospěch Hezbollahu. A teď tam sledují ty transparentní převody jména jednotlivých lidí, co tam prostě jako přispívali, tak jaké jsou částky a tak dále a tak dále. Některé banky to začaly omezovat, že tam přestali uvádět celá jména, tak dávají tam jenom jedno jméno a nedávají tam příjmení. Dají tam, jo, třeba Franta N, jo, jako Franta Novák, tak Franta N, tečka, jo, a podobně. Ale pokud tam dají úplně celé jméno, a některé ty banky třeba tam dávají i město, jo, ze kterého ta osoba přispěla, třeba jo, Franta Novák Praha, jo, takhle, tak jsou to určité identifikátory, jo, nějakým způsobem a jelikož někdy je tam dokonce uvedeno jako třeba, já nevím, koncové několika číslí toho odesílacího účtu, některé banky uvádějí celé čísla, tak podobně to jsou každá banka má ty transparentní účty dělaný nějak jinak, ale co je důležité, že ti Izraelci si to samozřejmě zjišťujou, tohleto všechno, a využívají to potom takzvané rozkladné a rozvědné činnosti. Chápete. Všechny ty sbírky na Ukrajinu, všechny ty sbírky, které byly na vybírání peněz pro zbraně, jsou naprosto mimo, jsou naprosto přes čáru. Dělat sbírku na pomoc zraněným nebo lidem, kteří jsou v nouzi, že jo, nějaké přikrývky, nějaké stany, jim třeba spadla bomba na barák, nemají kde tohleto žít a bydlet, tak aspoň nějaký stan nebo nějaké základní potřeby, tyhle ty jako tam poslat, ale ne, vždyť si na to pamatujete. Všechny ty sbírky v Česku, co běžely tam u vás, tak to byly sbírky na zbraně. Na tanky, na raketu, na drony, na trhaviny. Že jo, to byla ta známá neziskovka sbírková, která dělala sbírku na trhaviny Semtex. Že jo. Jsme o tom měli, myslím, článek. No, tak být v kůži tady těch lidí, tady těch organizátorů, to by mi opravdu zatrnulo v této chvíli. Opravdu jo. Takže takhle bych na to reagoval. Máme 57. No, počítám, to bude poslední dotaz.
5: Určitě poslední
1: ano,
5: dotaz.
1: Ano, máme posledního volajícího. Můžete se ptát.
9: Dobrý večer, já vám zdravím všechny. Já jsem se zeptat, jestli nemůže být nějaká souvislost s tím, že se Andrej Babiš zbavuje svým způsobem Agrofertu, jestli to nemůže být nějakou návaznost na to, že vlastně ty pozemky, na kterých leží Agrofert a s tím spojená ta výroba, dřív patřila Sudeťákům. Tak jestli i z tyhle ty strany tam nemůže být nějaký tlak. Děkuji za odpověď.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No a podívejte se, tak tohle to si myslím, že ani není ten hlavní jako problém, protože pozemky Andreje Babiše jsou po celé republice tam u vás. A ne, zdaleka ne všechno jsou Sudety. A to si myslím, že není ten problém. Já se přikláním k názoru našeho právníka. A pokud někdo převádí majetek do Irrevocable Blind Trustu, tak to může mít jeden ze dvou důvodů, jeden ze dvou příčin, nebo jednu ze dvou příčin. Buď je to kvůli tomu, že daná osoba očekává velkou bouři a potřebuje takzvaně ochránit svůj majetek, anebo druhá možnost, ta osoba se rozhodla, že se trvá v politice do konce svého života a není teda důvod už někdy na ten majetek si sahat. To jsou dvě možnosti. Jaká z těch variant to je, to ví na 100% jenom Andrej Babiš, nikdo jiný to neví. A my můžeme pouze spekulovat a moje taková prognóza je, já si myslím, že Babiš má nějaký věk, má nějaký zdraví, o kterým my nevíme, jaké má zdraví. A on se asi rozhodl zbytek života strávit v politice, podle mýho názoru. On se tím ani dokonce netají a proto se rozhodl, že do konce života, když bude v politice, tak nakonec zbytek života dá prostě majetek do Blind Trustu a jeho děti to potom zdědí. Samozřejmě, že to oznámení bylo zvláštní a jak říkám, v té Americe byly právě případy, kdy lidé převáděli svůj majetek do Blind Trustu těsně před svojí smrtí. Kvůli tomu, že znali svoji neblahou diagnózu. Jo? Já nevím. Protože jak je na tom Andrej Babiš zdravotně, to ví jenom on sám, nikdo jiný to neví. Ale byla by to jedna z možných motivací. Jo? Jedna z možných. Protože samozřejmě nikdo neví dne ani hodiny, ale pokud někdo třeba přijde k doktorovi, doktor mu řekne, že má tohle a nevypadá to dobře, nebo něco by mohlo být a radši o tom nebudeme mluvit, tak si dovedu představit, že jsou třeba lidi, kteří mají třeba problémy se srdeční chlopní. Jsou to stavy, které jsou prakticky neoperovatelné, kromě teda transplantace srdce nebo zkrátka některých velice nebezpečných a velmi náročných operací, které mohou zejména u starších lidí dopadnout negativně, že tělo nové srdce dárce úplně odmítne, ten člověk zemře. Takže problémy, vážné problémy třeba se srdeční chlopní jsou neřešitelné, léčí se medikamentozně a různě, ale ten doktor mu řekne, podívejte se, nic si neplánujte, nic delšího než na příští 3 roky. Jo? Může říct, neříkám, že řekl, ale takové případy opravdu jsou. Takže nechceme nic přivolávat samozřejmě na nikoho, ale může to být jedna z možností, že je to spekulace, ale jedna z možností to by to mohla být. No, každopádně takhle bych na to reagoval. Máme 22.01, takže to byl poslední dotaz. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za pěkný písničky, no se všema našema posluchačema, no doufám, že dneska to nebylo příliš pozitivní. No, negativní, že? Že aspoň trochu to bylo pozitivní, pokud se dalo. No a já vám přeju, abyste si užili teda ten druhý adventní víkend a hlavně adventní neděli. No, už určitě počítám, pečete nějaký ty medvědí tlapy a nějaké ty rohlíčky a podobné věci. Takže si to užijte všechno, hlavně tu předvánoční atmosféru, že jo, no a my se opět budeme snažit přijít už na čas, opět za týden po 19.45 přineseme nová témata z domova i ze světa. Já se budu těšit, vy také, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
5: Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, děkuji vám a děkujeme vám za přízeň, za vaše telefonáty a za sdílení našich pořadů na sociální média. To je všechno, mějte se všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: I já se loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, děkuji také vám, kteří nás posloucháte a přeji všem hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
10: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream číslo 2. Takhle 2. A tentokrát s kým? No i s Ivanem Kratochvílem. Ahoj.
1: Ahoj. Přeji krásný večer všem lidem dobré vůle, kteří nás poslouchají, ať už teď nebo ze záznamu. A přestože bych strašně rád ten Petrův optimismus podpořil, bohužel si teko nasazuji smuteční tvář a s politováním vám musím oznámit to, co jsem slyšel dneska z mainstreamu, když jsem šel okolo puštěné televize a málem jsem zakop. Smart Wings, což je, nebo do dnešního dne byla 100% česká firma, český národní přepravce, končí. Kupuje ho Pegasus, což je turecký přepravce. Člověk by řekl, no co, no tak je to sport, je to normální akciovka, která prostě jde z ruky do ruky a Pegasus si koupil 100% akcí, no co, no na tom není nic špatného. Ano, z tohoto pohledu na tom není nic špatného. Bohužel z pohledu geopolitického, z pohledu významu země jako takové, je to tragédie. A tragédie je velmi závažná, zvláště tím, že Smart Wings je tím, že byla to česká, jediná česká letecká přepravní společnost, tak české úřady neměly problém s tím, že když krachla díky péči jisté nejmenované politické strany a jejího jistého nejmenovaného představitele Jaroslava Tvrdíka.
0: Tak to byly ČSA, ale.
1: To byly ČSA. Takže značka ČSA byla předána, prodána Smart Wingsu. Takže celá historie československého a českého dopravního letectví dnešním dne končí, protože dneska bylo rozhodnuto, že Smart Wings, který je i držitelem té tradiční známky ČSA, přechází 100% do vlastnictví tureckého přepravce Pegasus.
0: Takže hláška Požních k Turkovi dneska nabývá nového rozměru.
1: Ano. A velmi, velmi, velmi špatného, protože víte, když se na to koukneme, co vlastně je projevem suverenity státu, že ten stát může říkat, že je suverénní, že je státem tak, jak stát má být a že s ním ostatní tak zacházejí, respektují ho, jsou schopní mu při státních návštěvách natáhnout červený koberec a tak dále, podat ruku, nenechat ho čekat před pokoji. Tak je to pár takových základních věcí. Je to v první řadě vlastní měna. Jo? Suverénní stát má vlastní peníze, má vlastní centrální banku, která ty peníze vydává. To znamená, obchod na území toho státu je tímto státem kontrolován. Nemusí být stoprocentně, ale prostě ovlivňuje to, má to pod palcem. Má vlastní zásobování potravinami. Většinou je to řešený tak, že je buď stoprocentně nebo skoro stoprocentně schopen zásobovat vlastní lidi vlastním z vlastních zdrojů jídlem. Protože když nemáte svoje jídlo, tak jste vydíratelní, takže nejste suverénní. Pak máte teda vlastní ozbrojené složky, k tomu se dál dostaneme. A pokud možno vlastní dopravní prostředky. To jsme taky měli, že jo? Měli jsme vlastní výrobu nákladních automobilů, měli jsme vlastní výrobu autobusů, měli jsme vlastní výrobu osobních vozidel. Ty osobáky aspoň se ještě u nás vyrábějí, ty autobusy se taky ještě aspoň zaplať pánbu u nás vyrábějí, ale letadla ty už nevyrábíme, ani ta malá. Jako na velký dopraváky jsme neměli, na to jsme příliš malí, ale už nemáme ani ty malá letadla a nemáme vlastní leteckou přepravní společnost. podstatě. Ono to ještě není podepsané, musí se udělat panečky, bude to trvat, já nevím, čtvrt, půl, tři čtvrtě roku. Ale pokud ta vláda, která nastupuje, chce být opravdu vládou, která bude vracet suverenitu státu, pokud to půjde, tak tomuhle tomu tu obchodu zamezí. Pokud Smarvix měl finanční problémy, já nevím, nevidím do těch peněz, tak měl stát zasáhnout. Třeba tím, že by se o půlku koupil zpátky. Protože vlastní přepravní letecká společnost je obrovským symbolem suverenity státu jako takového v mírových dobách. Protože to vytváří vlastní přepravní schopnosti v případě ozbrojeného konfliktu. Každý velký stát má své vlastní letecké společnosti. Nemluvím o Spojených státech, kterých má řadu. Nemluvím o Rusku, kterých má taky několik. Ale mluvíme třeba o Maďarsku, který má vlastní přepravní leteckou společnost. A dalších malých zemí, které mají vlastní přepravní společnost. Polsko má vlastní přepravní společnost, Německo má vlastní přepravní společnost. Belgie, Holandsko mají své vlastní přepravní společnosti a my do dnešního dne jsme ji měli také. To je poslední, doufám, že opravdu poslední obrovský zářez do naší suverenity, která provedla tato vláda, která končí. Tohle to je obrovský, slušně řečeno, zářez do pažby. Rána do zad.
0: No, to máš naprostou pravdu, prostě zase přichází. Hele, zase na druhou stranu přece to nemůže být taková darda, jako do toho, víme, že ten rozpočet státní je děravý jak cedník, kde si cosi, ten, ty tam opravdu dělali prasárny neuvěřitelný s těma číslama, ale že by jako stát nemohl na nákup tohodle toho zrovna vydat státní dluhopisy, si myslím, že to není nereálný přece, Hergo, to je něco, co by se nám tady, jo, a teď už a vrátí se zpátky značka i ČSA, že jo, vrátí se zpátky označení OK na těch letadlech, že jo, a tak dál, mimochodem tohleto označení, že jo, chtěli kupovat Američani a Bůh ví, kdo ještě jako od nás za nemalý prachy, jo, protože prostě letadlo, který je OK, tak má prostě nějaký statut, že jo. A je to řešitelný, si myslím, no. Člověče, to je dobrá výzva i pro naše poslance a myslím si, že by se o tom teda jako mělo dát mluvit a ať teda stát nabídne prostě nějakou adekvátní nabídku těm lidem, jo. Protože ono to nemusí být jenom tak, jako že máš finanční problémy třeba, ale já když vezmu, proč tehdy čeští majitelé prodali Mitasku, jo, tak to bylo kvůli tomu, že neměli nástupce. Těm chlapům už bylo 65 oběma, nebo prostě už byli v důchodovém věku a jejich děcka to prostě nechtěli dělat, jo, a neuměli to a prostě to, no tak pak přišel zahraniční investor, že jo,

0: že to bylo domácí letiště Smart Wingsu, to znamená Smart Wings parkoval na pražském letišti.
1: Mm-hmm.
0: Na pražském letišti byly návazní prodeje, provozy, to znamená obslužné provozy pro údržbu a opravy i těžké opravy letecké techniky. Samozřejmě to oni dělali i pro jiné přepravce, ale prostě ten domácí, který tam provozoval z tohoto letiště, tak to bylo gro, o to se to letiště opíralo. Letiště má obrovský potenciál rozvojový, tam mají pořád připraveny, že budou stavět druhou dráhu, jen jak to půjde, a budou rozvíjet sklady a další, jo, fajn, perfektní, ale musí mít tam kdo lítat. A Pegasus tady parkovat nebude. To je turecký. To si hlídají Turci. Ano, tam můžou být nějaké přechodné podmínky. Rok, dva se třeba nic nestane. Ale vím, jak pomalu políkal Smart Wings ČSA. Začali rozprodávat letadla, pak začali rozprodávat linky, především za oceánský. Pak snížili počet obslužního personálu počíné dispečerama přes letecký personál, ale i obslužný personál, to znamená mechanici a tak, jo. A šlo to do kopru. A to jsou všechno vysoce kvalifikované funkce, které takhle zrušíš, ale trvá to desítky let, než je znova postavíš. Postavit znova vlastního národního přepravce, to je práce na 20 let. Takže stát by měl do toho zasáhnout. Jo? Ať už poslanci, nebo já nevím, antimonopolní úřad, nebo cokoliv, prostě tohle to je rána suverenitě státu jako takového. A pochybuju, že by management Smart Wingsu neměl na to požehnání od vlády. Jo? To je příliš citlivá otázka. To znamená, tady na tom jednoznačně z logiky věci se tak skončící vláda na to musela podepsat tvrdě.
1: No právě, no, jestli tam nejsou nějaký ještě neveřejný dohody, no, za něco, no, že zase, no. Jo, to je prostě těm opravdu zakroutit krkem a už, no, je to hrůza. A doufám, že se to nějakým způsobem ještě podaří zvrátit, no. Protože od těch to už to nekoupí zpátky jen tak zase, že jo.
0: No, protože pak oni budou dělat drahoty, že jo, proč by to prodávali, to radši. Většina letadla je samozřejmě nalízovaných, protože tak to dneska je ve světě, že ty letadla jsou většinou na leasing, takže se to vrátí leasingovkám. Jo? No a lidi se pošlou do kopru. A tady už se nic nevyrábí, takže my pokud neobsluhujeme, tak v podstatě přicházíme o příjmy jako stát. Takže to je, no, nebudu se rozčilovat, ale musel jsem to říct, musel jsem to ze sebe dostat, protože tohle je obrovský problém. Je.
1: A je dobře, že jsi to řekl. Je to venku.
0: Je to venku. Tak.
1: A nemůžou se tady bránit, že nevěděli, nebylo jim jasný a tak dál. Prosím tě, jaký máme další témata, protože tady máme něco k Ukrajině, tak jestli můžu to?
0: No, povídej.
1: Firma Proflazer 2045. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, nebo vložit tady zamyšlení. Jestliže existuje dluh za Ukrajinu, který Česká republika ručí, je možné ho započítat proti nezaplaceným válečným reparacím Německa, což je docela zajímavý. Proč by ne? Otázka je, někdy budu
0: vzhledem k tomu, že už sám svatý Havel prohlásil, když přemíral moc, že je třeba se chovat k sousedům slušně a není potřeba z nich jako tahat zrovna reparace, když se to za x let vlády socialistických vlád nepovedlo, tak teď to vytahovat, tak není zrovna košér. tak si myslím, že tady není politická vůle.

0: A když chcete něco proti něčemu započítat, tak ta druhá strana, které dlužíte, s tím musí souhlasit. To není o tom, že já se rozhodnu, hele, já ti půjčím si od Petra, já nevím, 20 tisíc a pak mu řeknu, hele, Peťo, víš, mě Franta dluží 15 tisíc už dlouho, tak já ti dám toho Bůra a těch 15 on ti dá ten, jo?
1: Ten Franta.
0: Ten Franta.
1: Jo.
0: No tak mě pošleš někam, že jo?
1: Franta,
0: Protože ty jsi to
1: ale
0: nepůjčil Frantovi, ale
1: nevím,
0: mně, jo?
1: no.
0: A tady, a to je přesně to, odpověď tady na ten, na tuhle tu otázku. Ten, kdo půjčil peníze, tak půjčil za nějakých podmínek a někomu. A od toho někoho ty prachy chce zpátky.
1: Tak. Zatím
0: Jo?
1: je to v klidu, splácíme pouze úroky za tu Ukrajinu, jo? Jistina
0: No,
1: bude,
0: ale
1: až začne příští rok, myslím, nebo 27, teď přesně nevím.
0: no.
1: Nechci šířit paniku.
0: Ale už i ty úroky nás děsivě táhnou dolů, takže neziskovky sice na ty ještě jsou prachy, ale na důchodce už nejsou, na silnice nejsou. Že jo. Všimli jste si, že silnice nižší třídy nemají čáry?
1: No, jak který?
0: Takový ty bílé
1: No,
0: čáry,
1: no,
0: jako jedna uprostřed a dvě krajnice. Vemte si to 3, 4 roky zpátky, tak je měli skoro všechny. Když už to byly ty, co byly, řekněme, místního významu, tak ty měly jenom ty krajnice. Ale čáry měly všechny. Kolik silnic nižší třídy dneska má bílou čáru? Už se šetří i na tomhletom. To, že se začal teď rozebírat most na D1, to není proto, aby se nám dobře jezdilo. To je proto, že jeho nosnost neodpovídá požadované nosnosti pro přepravy tanků typu Abrams, Challenger, protože ty mají 80 tun, dohromady je to 100 tun, někdy víc, a jako ty mosty na to nemají. Jo? My jsme, když se to stavilo, měli tanky, které měly 40 tun. Tyhle ty mají 2,5x víc. Takže ty dálnice na to prostě stavěny nejsou. Takže se to honem rychle přestavuje. A
1: no, honem rychle, no.
0: no,
1: No.
0: honem rychle má
1: Začít
0: větší
1: ty podmínky, no,
0: no,
1: dobře, jako
0: do
1: už je
0: roku
1: to
0: 20,
1: docela
0: v
1: dlouho,
0: roce
1: teda, jako.
0: 28 máme být připravený na válku. Jo?
1: No.
0: Podle těch prohlašovaných
1: Termínu.
0: termínů. Takže to je honem rychle, jo? To jsou 3 roky. To není zrovna málo, kdy má být hotová dálniční síť, která bude schopna přepravovat tato vozidla. To, že se teď usilovně dostavují dálnice, já nevím, šestka, sedmička, na Moravě se staví, jak to, ta hradecká dálnice, ta už taky, to je kolikátka, desítka?
1: Myslím, nevím, pojede
0: Nebo
1: tam
0: jedenáctka?
1: količinou, jak se podíváme.
0: No, tak ta se taky honem rychle táhne, aby se natáhla až do Holomouce. Jo? Protože potřebujeme mít pevnou dopravní infrastrukturu, aby jsme se dostali k Mošnovskému letišti, že jo? Který je jako významný, připravovaný jako významný hub, jak se dneska říká,
1: Jo, to je
0: logistický.
1: ten český cíl pro Orešník.
0: Ano, přeložil jsi to správně.
1: No ne, ale vem si to, ty varu, to je takový, jako vidíš, jak najednou to jde. Jo?
0: No.
1: Desítky let prostě problém a najednou prostě tamhle zavedej, bude válka, tak hurá prostě a teď najednou se prostě...
0: Ono nešlo o to, že by se to nestavilo, ale tyhle ty stavební projekty, to už víme z dob Cosa Nostri z Itálie, jsou významným prostředkem na získávání nelegálních peněz. Jo? Jako pračka.
1: Jako fakt?
0: Jo?
1: Ne. U nás?
0: Ne, v Itálii.
1: Jo,
0: Cosa
1: v
0: Nostra v
1: Itálii, takhle,
0: Itálii.
1: jo, no to jo,
0: Jo?
1: to jsem viděl v televizi, ale tady,
0: Ano, to
1: tomu bych nevěděl.
0: léta letoucí se o tom mluvilo, jak tam prostě tam chybí cement a podobně, jo, prostě jak se tam krade. Most se postavil a musel se zbourat, protože nedržel pohromadě a podobné věci. nebo spat sám, aby ušetřil práci těm dělníkům. No a v podstatě můžeme říct, že podle tohoto vzoru i u nás se víc kecalo, než stavilo. Doufám, že aspoň ta kvalita se zachovávala. Protože vem si jenom, že osmička, která se stavěla k Ústí nad Labem, jak dlouho se stavělo tam ten úsek, o kterém mluvil Jarda Doubrava, už normálně se stekem a se skřípěním zubů.
1: Ano, ano.
0: Jo, protože když někdo potřeboval jeřáb, který byl na té stavbě třeba do Ostravy, tak v Brně přišli aktivisti, že našli nějaký zelený žabičky a kvůli zeleným žabičkám to na půl roku stálo, takže jeřáb se vzal, odvezl do Ostravy, tam odmakal, co měl, pak už se mohl vrátit zpátky, tak žabičky poslali k ledu a šli to zase stavě dál.
1: No ono, totiž bylo zajímavý jedna věc, tam bylo těch zájmů několik samozřejmě a ekologové a v tu dobu jako si myslím, že to nebylo úplně blbě, totiž původně tam tím místem to mělo být jako tunelem prostě tažený, jo. Dlouhatánský tunel a vlastně to pohoří a všechno tohleto tamhle to mělo zůstat netknutý. A ty stavby, jak se jim říká, silnice a dálnic, prostě tlačili silou vůle pořád jenom tu povrchovou, jo, jakoby úpravu. A takže to je jako docela zajímavý spor, každopádně, no.
0: Já ti to řeknu asi takhle s těma tunelama. Já mám mikulášskou školu.
1: No.
0: A když jsem končil školu, tak se dostavovala u Liptovského hrádku, se stavil nádherný velký most, dálniční směrem na Poprad. A tahle dálnice od Žiliny měla jít kolem Žiliny tunelem skrze Vá, já nevím, jak se ten kopec jmenuje.
1: No.
0: Ten tunel do dneška není postavený. Já jsem odsloužil 25 let v armádě, dalších 20 let jsem běhal v civilu, jsem už nějaký rok v důchodu a ten tunel furt není. Furt se jezdí tam těma serpentínama s kolem váhu, projíždí Žilinou a to. Protože tyhle ty doly, tyhle ty obrovský díry, přestože teoreticky je to strašně jednoduchý, to natáhnout tu čáru a začít tam kutat, tak ono to až tak jednoduchý není a spoliká to spoustu peněz. Vem si Blanka, jak dlouho se stavěla v Praze a kolik se tam nadspalo betonu a nikdo neví kam.
1: Tam musela díry, být, no.
0: Tam musela být kavárna obrovská. Jo? Jako.
1: A tam toho bylo. A
0: tekutý písky. No, pak jim tam propadla stromovka dovnitř.
1: No. Jo?
0: Tam jako, takže ono to není tak jednoduchý s těma tunelama.
1: Ale jo, na druhou stranu prostě tak hlavně, že to stojí zatím, trochu se to prý posouvá v čase, ale jako zase dotyční ty tuneláři jako na tom si úplně až tak jako nestěžujou, ty na tom netratil nikdo, prodražilo se to násobně všechno, takže účel to asi splnilo. No a jezdíme, buďme rádi, že vůbec
0: buďme rádi, že jezdíme, no, tak jako.
1: Máme. Ale pojďme se teda kouknout to Slovenska ještě kus na východ. Tak
0: myslíš Ukrajinu?
1: Jsme řešili tady ty zlatý záchody, že jaká je tam bída, když vlastně jiný si nemohl koupit, že na skladech měli jenom tohle. Tak teď je z toho skandál úplně zbytečný, že? Ale no, jak to vůbec vidíš, Teodoro, teďka bude velký evropský summit, že?
0: Velký evropský summit, který v podstatě nic nevyřeší, protože Evropa se dneska ekonomicky i vojensky dostala na takovou úroveň, že Evropu dneska už nikdo nebere vážně. Jak jsem mluvil o té suverenitě. Jo? Vem si, že v podstatě dneska máme tři největší velmoci. Jo? Velmoci. Opravdu státy, které musíš při jakýchkoliv větších projektech brát do úvahy globálního charakteru. Jednak je to Čína, která ekonomicky je fabrikou celého světa, takže Čína, když chce, tak prostě může ekonomicky udělat velký, velký průser. Máme tady Spojené státy, které byly policajty celého světa, nicméně protože díky, řekněme, finančnímu zneužití postavení některých lidí, teď mluvím o majitelích Fedu, kteří v podstatě zhruba před 100 lety, když zavedli Fed, tak vytvořili perfektní, pomalý, nicméně jednoznačný a trvalý přísun peněz celého světa do svých vlastních kapes, protože to, sice to se to jmenuje federální rezervní systém, ale nepatří federální vládě, takže to nejsou rezervy federální vlády, ale jsou to federální rezervy soukromých osob, jo? Které dneska rozhodují o tom, jestli budeme žít nebo nebudeme žít. Doslova do písmene je to v této poloze, protože oni jsou schopni lusknutím prstu zařídit, že najednou nebudeme mít ani na ten chleba. To všechno ta ekonomická síla dokazuje. A to jsou Spojené státy, které, řekněme, opouští tu dominanci jako jediného světového lídra. Nicméně jsou velkým vyspělým hráčem s obrovskou vojenskou silou. A pak tady máme Rusko, které má obrovské surovinové zdroje, má obyvatelstvo, které má velké národní zvláštnosti a specifika oproti těm ostatním a hlavně je lídrem ve vojenských technologiích a je to jaderná velmoc. V podstatě z toho globálního hlediska to nejdůležitější je, že každá z těchto tří velmocí, pokud se dostane do úzkých, je schopna zničit život na planetě Země. To je základní charakteristika. Nikdo jiný, i ti, kteří mají jaderné zbraně, nedosahují těchto parametrů. To znamená, jak Čína, tak Rusko, tak i Spojené státy, v případě, že budou napadeni, to znamená, první úder přijde od někoho jiného, to znamená, že oni nejdřív utrpí nějaké ztráty, tak i když jejich úder bude odvetným úderem, to znamená po té, co už jim bude, já nevím, 30-50% prostředku zničeno, tak budou schopni zničit život na planetě Země. To je ten základní postulát. Dobře to rozebíral Michal Svatoš. Kdo se chce v tom trošku pohrabat, tak jako doporučuju. A proto tyhle ty tři rozhodují o osudě světa. A teď si vemte, že Evropa chce zaútočit na jednoho z těchto hráčů. Jak my jako Evropané můžeme dopadnout? Když zapomeneme na Orešník, o kterém už tady Petr mluvil, zapomeneme na Poseidon, což ale už je Poseidon je jaderná zbraň, která může vyvolat jaderné tsunami, ale to jsme furt v teoretické rovině, tak Evropa chce napadnout tohoto giganta. Kromě Francouzů, kteří mají vlastní výrobky, to znamená ve vlastních zbrojovkách vyrábené vlastní jaderné zbraně, tak ty je použít můžou, bez toho, aby jim někdo něco šáhnul, tak všichni ostatní, to znamená, mluvím o Velké Británii, ale mluvím i třeba o do prčic, ne Egypt, vedle Izraeli, Tak ty mají americké zbraně. To znamená, Američané, když pokud se jim to nebude líbit a nebudou chtít mít zničenou planetu Zemi, tak jim prostě ty zbraně vypnou. Tak jako dneska automobilka je schopná vám vypnout auto, tak jako dneska auto, pokud máte auta vyrobené, já nevím, poslední 3-5 let, tak na vás napráská, že třeba auto je nepojízdné, vy s ním jezdíte, protože tam to spojení je do té automobilky, tam nemluví se o tom. Máš tam kocoura, má tam ocas. Tak tímhle tím způsobem Američané to můžou vypnout, pokud se jim to nebude líbit. A Američané nechtějí zhořet v jaderné válce kvůli evropským lídrům, kterým se končí jejich éra dominance. A když se kouknete, dneska vyšla ta koncepce americká, bezpečnostní, já to přesně jsem zapomněl jméno, název. Tak tam je jednoznačně daný, že Amerika chce být státem, který bude ovládat svět přes energie. Energeticky budou vládnout světu. A hned nám tady z toho vyplývá, proč chtějí Venezuelu. Proč tam nechtějí Madura? A Maduro jim zatím ukazuje prostředníček. Oni nepotřebují vlastnit ty obrovské ropné zásoby, ale stačí jim, že je budou kontrolovat. Oni nepotřebují vlastnit to, co mají Saudové. Oni to potřebují kontrolovat. Proto je pro ně velmi významné a pozitivní, aby Evropa nedostávala energie z Ruska, protože může to být ruský plyn, může to být ruská ropa, to není problém, ale musí být za americké ceny a přes americké prostředníky, protože tak oni to budou kontrolovat. A tím budou kontrolovat i to, že aby v Evropě nevznikla Americe konkurence. A ona by mohla, že jo, protože ta soldateska, která dosud vládla, tak se jí to tady drolí pod rukama, protože už i těm velkým namyšleným evropským hráčům, hlavně jejich obyvatelstvu, dochází, že to, co se děje, že špatně, že jejich dominance, tak jako končila jejich dominance koloniální, tak končí i jejich koloniální dominance v Evropě, protože se k nám chovají jako kolonisté po rozpadu té sovětské soustavy, tak v podstatě nás využili jako kolonie, doslova do písmene, tak jako Velká Británie vysála celý indický poloostrov, tak takhle vlastně Evropská unie vysála středoevropské a východoevropské země. To, že nám naslibovali hory doly, to je fajn, jako nikdo pro vás neudělá to, co já vám slíbím, perfektní politika. A takže oni vědí, že moc času nemají. A co je může zachránit, je válka. Zelenskýho drží u moci válka. A je mu úplně jedno, o kolik milionů lidí už přišel, ne tím, že padli na frontě, nepřiznává ztráty. Ne, že se mu vrátili práce neschopní, bez ruky, bez nohy, zničený zdraví. Ne, že mu půlka obyvatelstva utekla do světa. Půlka té půlky je v Rusku. To... Ale on je u moci. On je u moci. A zatím jako dodržuje dohody, to znamená, z každého dodaného milionku těch správných 100 000 pošle na ty správné účty. Kde se vzali ty kampeličkový peníze pana Fialy, když ani nevěděl, že se tam objevil milion korun, to, co se dostalo do médií. No samozřejmě, že nevěděl, protože to byla automatika posílání peněz, on proto nemusel nic udělat. Stačilo, že je na funkci a že tekly ty peníze tam, kam měly týct. A to nemluvím o tom pánovi na hradě, který sedí přestože je to v rozporu s jeho funkcí, s funkcí, ve které si prosadil i malinkou apanáž, myslím jenom 100 000 korun pro svoji manželku, přece nebude holka chodit v hadrech z toho z Lidlu, že jo, to přece nejde. Tak ještě kromě toho sedí, nevím, jestli to je to představenstvo nebo správní rada jisté zbrojařské firmy, a to taky nemá určitě zadarmo. Konec konců ta jeho zbrojní iniciativa přes jakou firmu byla jako prováděna? Nejsou tam odsaď nějaký dividendy nebo něco podobného? No tak se o sebe, proč by se nepostaral, že jo? Tak jako tam, na tom hradě nemá do čeho píchnout, tak co? Takže to jsou šílené věci. A teď si vemte, že opravdu začne ta válka, že ta Evropa donutí to Rusko, aby s ním Rusko zametlo. A k čemu dojde? Řekněme, že Rusové, protože nejsou to žádní tupci, se rozhodnou, že nechají dejchat východní Evropu, že nechají dejchat střední Evropu a že to rozmlátějí tam, odkud jdou ty povely. Takže to pobouchá v západní Evropě. V západní Evropě přestanou fungovat stát jako takový, protože tam najednou nebudou mít co do pusy. Fabriky nebudou fungovat. A nám nezbyde nic jiného, než se třeba postarat sami o sebe. Máme k tomu nějaké prostředky? Něco tady je, ale v jakém je to stavu? Vemte si to, jak vypadají ozbrojené složky dneska u nás. Já jsem se to schválně vyptal. Ozbrojené síly, to jsou ty síly, které jsou určeny pro vnější obranu proti ozbrojenému napadení. Jo? Tak podle našich zákonů, já jsem se to tady napsal, proto čumím do toho papíru. Zákon číslo 219 z roku 99 sbírky o ozbrojených silách republiky, to znamená ochrana před vnějším napadením, tak ozbrojené síly České republiky jsou tvořeny armádou, to je jeden prvek, vojenskou kanceláří prezidenta, to je druhý prvek, a hradní stráží. To jsou tři složky ozbrojených sil. Protože bylo blbý, aby tam napsali, že ozbrojené síly jsou akorát armáda a tečka, tak tam napsali vojenskou kancelář prezidenta, což jsou úřadové, který mají klotový rukávy a prsty ušpiněný od ingoustů. A hradní stráž, která umí v první řadě hezky pochodovat. Nebo měla by umět. No ale kolik jich je rota? No, prapor maximálně. Jo? Nicméně armáda. Dobře, armáda je taková, jakou ji máme. Máme tady lehkou brigádu, těžkou brigádu, máme nějaké letectvo. Dobře, nemáme protivzdušnou obranu, nemáme raketový vojsko. No dobře, no, ale něco tam je. Ale máme tady ještě ozbrojené bezpečnostní sbory. Ano? Ty mají platit obecné a speciální úkoly bezpečnostního charakteru. Je to zákon 361 z roku 2003. To znamená obecné a speciální úkoly bezpečnostního charakteru. A to je policie, to chápeme. To jsou kluci, kteří mají pistole, pár těch namakaných má i samopaly. Jo? Jezdí v autech, v mikrobusech, v autobusech. Dobře. Vězeňská služba, která má zajišťovat ostravu a chod věznic a dohlížet na dodržování pořádku uvnitř nich a pomáhá s resocializací. Takže vězeňská služba, člověk by řekl, že to jsou kluci s pendrekama, maximálně budou mít nějakou tu pušku, ty, co jsou tamhle na těch strážních věžích, kdyby se někdo někde bouřil. Ale to není pravda. Tenhle ten ozbrojený sbor je v podstatě malou soukromou armádou ministra spravedlnosti. Proč to říkám? Mně jakožto závažného teroristu do vyšetřovací vazby odváželi tři policisté, kteří každý měl svoji pistolku na boku za pasem a já jsem měl želízka s tím řetízkem mezi to. Seděli jsme v normálním neoznačeném autě, to auto teda mělo vysílačku a takhle mě odvezli na Pankrác. Ale vězeňská služba, když mě převážela z Pankráce na Ruzyň, tak mě převážela ve dvou pancířovaných autech. Pancířované auta, plechovky, jak blázen. Svázeli mě do Medvědát, jestli víte, co to je, máte svázený ruce, svázený nohy a řetiskem ještě přivázený na opasek. Měl jsem zakrytý výhled, abych nic neviděl. A v tom pancířovém autíčku seděli kluci se samopalama a na zdi toho pancířového autíčka byla přivázaná papírová trubka, která měla zhruba 2 metry, 2,5 metru. Pánové, kteří máte za sebou vojenskou základní službu u normálního útvaru, motobigo, jak se říká, tak víte, že RPG, ruční protitankový granát, byla papírová trubka, která sloužila na jedno použití. Strašně mi ta papírová trubka připomínala to RPGčko. Samozřejmě jsem si šáhnout na to nemohl, jo? Takže to nemůžu trvat tvrdit jako tutovku. Nicméně tahle ten ozbrojený sbor, který v podstatě se má starat o vězně a o jejich resocializaci, je vybavený stejně jako lehká brigáda. Jo? Má pancířový vozidla kolový a má odpovídající výzbroj. Ale o tom se mlčí. A těm nevelí prezident. Těm velí ministr spravedlnosti. Či je to soukromá armáda? By mě zajímalo. Pak tady máme další ozbrojený zbroj, celní správa. To jsme zpátky jako u těch policajtů. To jsou kluci, kteří jezdí v normálních vozidlech a mají pistoli na boku, aby se jim dodala vážnost. Hasičský záchranný sbor patří mezi ozbrojené bezpečnostní sbory. Páni hasiči, kde máte schované ty pistole a pušky, by mě zajímalo, když jste ozbrojený bezpečnostní sbor. A pak je tady generální inspekce bezpečnostních sborů, což jsou zase maximálně pistole, bezpečnostní informační služba a úřad pro zahraniční styky a informace, což jsou zpravodajské služby. A teď si vemte, že začne takovýhle chaos, začnou se nám sem spát lidi, kteří sem půjdou proto, aby se najedli a jim jedno, jestli když on se bude chtít najíst, jestli se najíme i my, takže nám půjde o existenci jako takovou. A když se budou mezi sebou v tomto okamžiku, protože už tady nebude to zahraniční vedení, který drží ty pány nahoře v nějaké lajně, tak začnou klanové rozbory. A může se nám stát, že začne válčit armáda s policií, policie s vězeňskou službou a vězeňská služba s armádou a s policií. Protože každému velí někdo jiný a každý má. Bohužel všichni jsou dobře vyzbrojeni, všichni tři tyto. Kdo to odnese, samozřejmě bude normální obyvatelstvo, protože s tímhletím nikdo nepočítá. A mluvím o chaosu, který může vzniknout klidně zítra, protože Stačí, když se Uršula rozhodne, že Rusům ty peníze, za které si koupili Rusové belgické státní dluhopisy a francouzské státní dluhopisy, že jim je prostě sebere. Normální krádež, loupež. Takže je donutí k tomu, aby jim řekli, tak jako nás okrádat nebudete. A klepnou je přes prsty. A máme tuhle situaci, která může vzniknout velmi rychle na naší západní straně. No, asi jsem vás nepotěšil, že? Bohužel náš stát není suverénní a nevím, jestli nastupující vláda si všechny tyhle ty věci uvědomuje. Otázka, jestli bude vůbec připuštěna k lizu, protože ty tanečky sice, že zítra dostane Babiš teda konečně glejt, že může začít sestavovat vládu, je fajn, ale furt to ještě nic neřeší. Protože ta vláda ještě není odsouhlasená a není potvrzená parlamentem. Takže furt tady vláde vláda v demisi, která by měla jenom udržovat současný stav, ale jak vidíte, tak neudržuje. Nebo lepší, že snaží se honem rychle ještě dodělat ty projekty, o kterých je jasný, že by je nikdo, kdo má rozum, kdo má mozek v hlavě, tak by nikdy takové věci nepřipustil. My jsme s Petrem udělali tu písničku, kterou pouští vždycky na konci toho pořadu, tak jsem ani netušil, jak ta písnička bude pravdivá. Nejsem prorok v žádném případě, ale když se dostanete do tohoto stavu, že vidíte, že to jde do průseru, mluvíte o tom a ono to do toho průseru opravdu jde, jako není to jednoduchý. Takže bych vás chtěl všechny poprosit, abyste při své lásce ke svým dětem, při své lásce k našemu národu a k našemu státu, k naší zemi, si nechali tyhle věci projít hlavou. Když tak si to puste ještě jednou, to, co jsem říkal, puste si to třeba dvakrát. Já tentokrát nenabízím řešení, ne, že bych ho neměl, ale nikdo z vás by mi nevěřil. Takže doufám, že to řešení, které mám v hlavě, nebudu muset někdy publikovat. Doufám, že po těch krásných Vánocích, kdy si rozdáme dárky, kdy potěšíme ty své nejbližší a nejmilejší, že budu moct říct, no, tak jsem se vypovídal tenkrát před těma Vánocema a ono naštěstí je to jinak a je to fajn. Byl bych strašně rád, ale zatím to na to nevypadá. Každý z nás může udělat spoustu věcí, aniž si to uvědomí. Nevím, jestli jsem tady už povídal tu legendu. Víte, přijde významný, slavný vojevůdce do nebe. Člověk, který prostě prosazoval lidskost, bojoval se svou armádou i s celým svým nasazením proti bezpráví a přijde nahoru před tu soudní stolici nejvyšší a ptá se, splnil jsem vaše očekávání? Oni takhle na ně moudře koukají a usmívají se. Říkají, jo, splnil si svůj úkol. To jsem rád. A co bylo nejdůležitější? Ta bitva, kterou jsem udělal u toho jezera? Ne, ta nebyla nejdůležitější. Tak když jsme porazili to město, jak obchodovalo s otroky, to bylo ono? Ne, to nebylo nejdůležitější. Tak co bylo nejdůležitější? No pamatuješ si na ten klobouk, co si nosil? A co nosili všichni ti, kteří se ti chtěli zavděčit? No, slamák, no, obyčejný. Co je na něm dobrýho? No tak ten slamák, víš, ten byl upletený z obilí. A ty, jak jsi dělal ty vojenské výpravy, tak si roznášel semínka toho obilí do oblastí, kde byl hlad. A ta semínka se z těch klobouků uvolňovala, padala dolů. Některá zahynula, ale některá se ujala. A předešel si hladomoru. Ty národy nevyhynuly. Díky tobě. Díky tvému klobouku. Takže čiňme to, co si myslíme, že je potřeba činit. Dělejme dobro. Svým blízkým, svým přátelům, lidem, kteří si to zaslouží, i lidem, pokud je to možné, kteří si myslíte, že si to nezaslouží. Protože nevíte, kde je ten váš klobouk. To se dovíme, až když přijdeme nahoru. Já si myslím, že bychom tímhletím tyhle ten strašidelný díl mohli ukončit. Co ty na to, Peťo?
1: Dobře. Vážení přátelé, děkujeme moc za vaši pozornost. Přejeme krásnou dobrou noc. A když nás budou miliony, tak se budou dít věci. Mějte se. Ahoj.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na náš sobotní speciální stream se speciálními hosty na speciální téma. Předem se omluvím, protože bohužel Viro zase vybírá svoji daň opět na mě, zrovna musí sednout, když člověk náhodou jede do Prahy, tak si prostě ten, a oni vědí, ty Viry jsou inteligentní, oni poznají ty vesničany, řeknou tak a teď to vydám, ty to vyvezeš. Tak jsem si přivez sem na sever kousek od polárního kruhu krásnou střední chřipku, takže kdybych náhodou občas jako potřeboval odběhnout, tak vám to říkám předem, že. Ale pánové hostové už jsou informováni a jsou velice tohleto ohleduplní, takže povedou tu odbornou debatu hlavně spolu a pak se přidáme do těch chatů a tak. A já tady vítám samozřejmě pana inženýra Hinka Berana. Ahoj.
1: Jeden, ahoj.
0: A samozřejmě tady Ivana Noveskýho, taky inženýr, ahoj.
2: Dobrý večer tobě i všem divákům.
0: Promovaní inženýři. No, pánové, dějou se to věci s energetikou, pořád je tady tak nějak jako nejisto. A na jednu stranu tykač chce zavírat elektrárny uhelné, druhá k zlý jazykové tvrdí, že si je chce ČES koupit, za další jiní zlý jazykové tvrdí, že se sem ženou, řekněme, po solárních baronech, tak větrní baroni. Mně to připomíná ten dokument o tom slunečníkovi, větrníkovi, akorát nám chybí ten měsíčník, to já si myslím, že
1: To je lidská burza, to je dobrý, ten už byl.
0: Aha, takže to máme komplet. Tak prostě přichází nějaký mrakomor, když teda zůstaneme v názvosloví. Chlapi, co se to děje a jaký vliv to má jako na nás, na lidi, jako jo? Protože já jsem v tomhle like, a já hlavně vnímám, že asi spíš jako tu cenu, že mně to je asi jedno, jestli to, čím svítím, se vyrobilo v jaderce, v uhelce nebo ze slunce, když to náhodou svítí, nebo z větru. Ale co v tom je jako za hru?
2: Z tebe by teda, Petře, nemohl být správný ekoterorista, když jako je ti úplně jedno, z čeho to je, protože správný ekoterorista by si nabil svůj elektromobil z uhelný elektrárny v Mělníku, že jo, zelenou uhelnou elektřinou, jo, takže jako je to šílený, co se dneska děje a upřímně řečeno máš pravdu bohužel v tom, že je tady velký riziko, že tak jako byli takzvaný solární baroni a vlastně doteďka se to táhne i některé ty soudní procesy, takže za chvilku nastanou procesy kolem věteníku, protože ty věteníky to je ještě mnohem horší zóna, než byly ty solární baroni. A když si vezmeme oficiální čísla, když si vezmeme to, že vlastně ty věteníky, ani ty soláry vlastně za celou dobu své životnosti nejsou schopny vyprodukovat tolik elektřiny, kolik je potřeba na jejich výrobu, tak je každému jasný, že se nejedná o nic ekologického. Je každému jasný, že se jedná pouze o dotační titul. A ty dotace to nás jednou zahubí, se obávám. Takže tam já vidím obrovský problém. Myslím, že Hinek to vnímá podobně.
1: No, já to vnímám podobně. Já teda, když Petr začal tím tykačem, tak my dneska jako tykače podrobně rozebírat nechcem, nebo nemáme to v plánu. Ale já to asi posluchačům trošičku přemostím, kde to spolu souvisí. Ono už to začalo, když řeknu tu historku ze solárních baronů, tak tenkrát ta samá firma, která dneska počítá 19 000 MW, tak počítala, že se do soustavy nevejde více než 2000 MW. A vznikly tedy kolem roku 2010 solární baroni, kteří vyráběli těch 2000 MW. A z druhé strany zase tahle firma, která počítala, nebo to uskupení, které počítalo všechny ty SEPy a všechno tohle, tak spočítalo, že vlastně k té solární energii, která je nestálá, takže potřebujeme ještě v záloze ty elektrárny uhelné, protože když přijdou mraky, tak aby tam měl do toho, kdo najet. Ty mraky chodí rychle a tu uhelnou elektrárnu roztápíte asi pět hodin. Takže to byste museli rychle dopatit od rybníka, aby se vám to nějak povedlo. A takže tím pádem kolem roku 2009 v souvislosti se solárními barony, s touhlenskou instalací, která se dělala v soustavě to chtěla, tak se navýšil dumpingový export tehdy, protože to nebylo ani za pořádné peníze, dneska už to platí mátečný povolenky, ale navýšil se konkrát export uhelné elektřiny, protože bylo potřeba zaskakovat za ty soláry.
0: Hinku, prosím tě, můžeš trošku blíž na ten mikrofon, nebo si ten mikrofon nějak přitáhni, protože my tě slyšíme hrozně přerušovaně teďka.
1: Je to lepší?
0: Jo.
2: Teď je to lepší, jo.
1: No. Jo, dobře. Tak já si ho vemu takhle. Tak když už je to lepší. No, tak jenom, že to spolu souvisí, protože už v tom roce 2010, když tady bylo hodně soláru, tak občas, když nesvítí, tak se musela navyšovat výroba té neobnovitelné uhelné elektřiny. No a stejný podvod vlastně dělají v Německu, akorát se to jmenuje kapacitní platby. Takže vy vyrábíte furt uhlí, ale zjednodušeně řečeno, vy už neděláte uhelnou elektřinu, ale jenom nějakým způsobem zaskakujete, vypomáháte tomu systému, když náhodou ta obnovitelná elektřina není, a vypomáháte ji tím uhlím a jinak se to jmenuje. Je to celý podvod. Takže pokud tady budou nestabilní větrníky, tak je velká pravděpodobnost, že té uhelné elektřiny z těch tykačových dolů bude potřeba víc. Za normálních okolností bychom to ustáli asi uhelnými elektrárnami ČEZu, no a když přibude 1,5 tisíce megawattů té větrné elektriky, něco jiného se zavře, no tak co budete dělat, když bude v Německu a u nás ta takzvaná Dunkelflaute, a když nebude, tak prostě tykač musí dostat kapacitní platby, ale on je musí dostat kvůli větrníku. Takže jsou to spojené nádoby. Když tam dáte nějaký ten, jak říká Ivan, občasný zdroj energie nebo obnovitelný zdroj energie, jako nic proti té technologii, no tak když chcete udržet stabilitu dodávek, tak tam musíte mít buď to něco jiného, a to je buď to tykačovo uhlí, anebo že někdo bude investovat do plynovek, do dovážení plynu. No, takže to je jakoby celkový ten důvod té rádoby změny v té soustavě. Když do toho normální člověk nevidí, tak si říká, co ten tykač blbne, teď budou ty větrníky, teď už se ho jako dávno zbavíme. Nezbavíme. Když nefouká, tak se ho jako vůbec nezbavíme a ten tykač není hloupý, on o tom ví. Takže říká, že když budete dávat ty peníze větrným baronům, tak já je chci taky, že budu zaskakovat. To je jako jediná výpověď. No, takže teď jsem trošku přemostil toho tykače. A Ivane, chceš něco říct k tomu, aby jsme se tak střídali, aby to nebyly
2: možnosti? Já si myslím, že nejrozumější teďka by bylo, Hinku, kdybychom akceptovali tu nabídku pana tykače, že bychom koupili ty jeho dvě elektrárny a teplárnu za korunu. Já si myslím, že to by byla docela dobrá cena, i když tam bude potřeba teďka moc investovat, protože ty investice v tom jsou bohužel zanedbané, ale bez toho uhlí se teďka česká energetika prostě neobejde. Takže kupme to.
0: Já jsem tady měl v týdnu jednoho pána, který tady právě tykače víceméně obhajoval, že on prej investoval strašný peníze, že snad miliardu nebo kolik investoval do toho, aby ty elektrárny a to všechno bylo jako v pořádku. Tak by mě zajímalo, jestli teda investoval do nějakých oprav nebo vylepšení toho, nebo to bylo jenom to nejnutnější a jenom ždímal prachy. Mě by to docela jako zajímalo, jestli tam došlo k nějakému rozvoji technologickému, nebo to jsou pořád ty starý nějaký uhelky.
2: Tak to ti k tomu můžu hnedka říct. Investoval ČES. ČES investoval v 90. 101 miliard KČ, na to, aby se všechny uhelné elektrárny, které v té době patřily ČESu, tak aby se všechny ty uhelné elektrárny odpopilkovaly, odcířily, prostě ekologizovaly. Jo? A pokud vím, a k tomu pan Tykač se oficiálně takhle vyjádřil, že to mohu ocitovat, standardní náklady, které s těma elektrárnama by měl mít, to znamená na opravy a na údržbu, by měly být 9 miliard a on do toho dával ročně 6 miliard. To znamená, že opak je pravdou.
1: No, já k tomu řeknu ještě něco jiného, protože my bychom se už konečně měli naučit. Vemte si, že ten tykač, to je vlastně jakoby minoritní stakeholder. On vyrábí jednotky terawatt hodin, dejme tomu třeba tak 6 terawatt hodin ze 60 plus minus. Takže tykač je 10% producentem fosilní elektřiny na zastaralých zařízeních, ať už do ní investoval nebo neinvestoval. My se bavíme s 10% producentem. Když byste vy jako stát měli majoritu na trhu, nebo já to přirovnávám cukrárnám, když byste měli cukrárny, nechali byste si diktovat od 10% producenta cukroví na trhu se zastaralou technologií. Tohle je politikum, jo? To je divné, to je špatně. Zamyslete se, milí posluchači, nad tím, jak je teda ta energetika a jak je ta vláda udělaná, jestli 10% producent může diktovat státní společnosti, která tady toho vyrábí 2/3 a levněji a na modernějších zařízeních. To je ta jako první věc, kterou bych k tomu řekl. Druhá věc, čí je to uhlí. My se tváříme, jako kdyby tykač byl vlastníkem té suroviny. On není vlastníkem té suroviny, ta surovina je naše. On je pouze, má propůjčena těžební práva a je vlastníkem těch zařízení, nebo koupil si ta zařízení, aby to uhlí dobýval ze země. A to uhlí je stále naše. Takže pokud neuděláme, teda lépe řečeno, pokud nová vláda neudělá dva zásadní kroky, těm dvěma se dostaneme později s těma vrtulema. A první je, že uhlí vyhlásí za státní strategickou surovinu, a nebo s ním aspoň začne takhle zacházet, ale lepší je to dát do nějakého zákona nebo do nějakých zásad, aby bylo jasno. A za druhé, nezačne se v určité firmě ČES chovat, že je to výrobní firma na elektřinu, především ne spolek překupníků, a že on je toho majoritním vlastníkem. Tak si pak tady můžeme vykládat po miliardách, jak chceme. To si fakt můžeme pak vykládat pohádku o slunečníkovi, větrníkovi a měsíčníkovi a možná bude zábavnější než tohle, to jako kdo kde vydělá miliardu. Prostě to uhlí je naše jako státu a ten ČES je ze 2/3 taky náš. Takže pokud tohle vláda nebude dělat a bude se vybavovat o nějakých miliardách nebo o nějakých závazcích, je tohle prostě špatně.
2: Já bych odpověděl panu Kuntovi na jeho dotaz ohledně těch nových plynových elektrárn zásobníků. Takže nové plynové elektrárny, to bude trošku problém, protože tam jsou, ono postavit novou velkou plynovou elektrárnu, ono to není o moc jednodušší, než postavit uhelnou elektrárnu. Problém je v tom, že toho plynu teďka je ve světě strašně moc, je přebytek, ale k nám se ten plyn dostává v současné době pouze tou západní cestou, to znamená přes LNG, to znamená přes Německo. No, bohužel ten přirozený tok plynu z východu, to znamená Ukrajina, Slovensko, Česká republika, dál Bavorsko a tak ten je teďka přerušen. Naopak ten plyn fouká naopak teďka od nás na Slovensko a ze Slovenska na Ukrajinu. Čili my jako bychom se neměli hnát do dobrodružství plynových elektráren, které jsou stejně takzvané fosilní palivo. Takže stejně se z toho platí povolenky, sice daleko míň, třeba na 1 kWh, na plyn se platí jenom teda v uvozovkách 70 halířů, když to na uhlí se platí korunu 70, jo, na povolenka na 1 kWh, ale pozor, z jádra se neplatí ani koruna, ani desetník. Jo. To znamená, nevím, proč bychom měli chodit teďka do takzvaných plynových elektráren, když ten plyn si budeme muset dovážet a za těžký peníze, to znamená všem se nám to zdraží, protože to je jedna z nejdražších elektřin vyráběná z plynu. Jo. Když tady máme uhelné elektrárny, které fungují, jsou odcizeny, odpopilkované, jak jsem říkal, už z těch 90. let, které fungují, uhlí tady máme dostatek, protože třeba na tom Ostravsku se nevytěžila ani půlka toho uhlí, který tam do dneška je a ty bilanční zásoby jsou velmi, velmi veliké. To znamená, to uhlí tady je. Takže není jediný důvod, proč místo tuzemského laciného uhlí a laciné elektřiny budeme si dovážet drahý plyn a budeme si z toho vyrábět drahou elektřinu. Takže tolik. Co se týká těch zásobníků, když jsem stavěl ty největší zásobníky jako podzemní zásobník Dolní Dunajovice, podzemní zásobník Tvrdonice, tak tehdy to byla vlastně vytěžená ložiska a dneska tam ty vytěžená ložiska, nevím přesně, jak tam vypadá situace, ale je to vždycky závislé na těch vytěžených ložiscích. Takže zkusím se na to poptat, ale v současné době nevím, jak to tam vypadá, jestli je tam nějaká možnost postavit zase tak velký zásobník, jako třeba jsou ty Dolní Dunajovice. Takže to je k tomu dotazu.
0: Pánové, já se teď jste jako tady nakousli, nebo ty jsi, Ivane, nakousnul otázku nevytěženého uhlí, který tady máme. Co to je za hru? Jako, tak my máme tady hromadu prostě nějakého uhlí, nějakého materiálu. Teď se tady mluví o tom, že se to bude zalejt.

0: vydávat těžbu uhlí v Evropě, teda speciálně i v České republice, kvůli tomu, aby se tady uvolnil trh s uhlím pro ukrajinské uhlí. Dokonce nemám teda bohužel ten text té dohody, ale ten člověk, který tu dohodu viděl, tak mě tvrdil, že dokonce je tam i napsáno, že na to uhlí, který se přiveze z Ukrajiny, se nebudou vztahovat povolenky. Jo, že vlastně to bude možnost spalovat bez povolenek, jo, což je teda úplně šílený, takže to jako člověku to připadne jako kocourkov. Jo. Bohužel je to prostě teda zase tak z Bruselu, který tahle ta fialová zločinecká vláda prostě normálně akceptovala a potichu začala likvidovat naše zásoby uhlí, které jsou strategické v každém případě, protože pokud se nebude to uhlí spalovat, tak když nic jiného, tak je to surovina pro chemický průmysl v každém případě. A to já považuji za zločin, a to je opravdu zločin, jako vede toho ty bitcoiny a dozimetry, já nevím, no, i kemy a já nevím, co prostě všechno, vede toho, to jsou zločiny, které jsou teď, ale toho je to vlastně, je zločin, který postihne příští generace. A to je ten průšvih, jo. My nemáme právo vlastně zatížit a vlastně poškozovat příští generace. Fialová vláda bohužel teda se k tomu propůjčila, to já považuji za těžký hřích.
1: No, podívejte, když jsme dělali v roce 2012 státní energetickou koncepci, tak tam jsme jasně říkali o tom zemním plynu, že to není nic špatného, ale že když bychom měli navyšovat nějakým výrazným způsobem spotřebu v České republice, takže kromě plynovodu tranzitního na východ, by měla Česká republika dostavět plynovody na sever, kde se plánovaly v Polsku, na jih do Chorvatska a na západ. To bylo ve státní energetické koncepci dokonce jako energetická bezpečnost státu. Místo toho nás tehdejší pakt Molotov-Ribbentrop, to znamená Německo, nám postavilo 3 plynovody také, ale všechny 3 z Ruska. Byl to Jamal, Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Takže my jsme říkali, ze 3 směrů oni nám postavili plynovod z Ruska. No a jak to dneska vypadá, máme problém. Takže prosím, pokud nám někdo z Německa chce vnucovat, aby jsme si zavřeli naše vlastní doly a vozili nějakou surovinu z Ukrajiny, aby na tom někdo vydělal, tak prosím, já to jako odborník považuji za zločin a zločince neposlouchejme. Jo, opravdu zločince neposlouchejme, tohle je sprostý, proč bychom to měli z té Ukrajiny vozit. Podívejte se, co všecko nám už tady ten takzvaný Západ zavřel, tak si pojďme nechat to, co máme. Jo.
2: Děkuji. Ale... Chlapi, já jenom, ale jako, víš co, já jako lidsky dokážu pochopit, že pokud nám Ukrajina, jakože nám Ukrajina dluží hromadu prachu, to jako jo, to uhlí je jediný možný, nebo jedna z mála asi komodit, kterým by nám ten dluh mohla splácet, tak jsem i jako ochoten tomu říct dobře, tak my teďka nebudeme, nebo budeme přednostně si tady řešit ty otázky toho, že nám teda někdo dluží prachy, tak si to sem navozíme a tím umázneme dluh, jo, ale nevidím tam kvůli tomu žádný důvod prostě jakoby likvidovat natrvalo zásoby. Jo. To, že to prostě řekneme dobrý, tak teď prostě tady máme i díky těm povolenkám, řekněme, že se to jakoby ekonomicky vyplatí líp, tak to necháme prostě teď, smázneme ten dluh tím, že nám sem Ukrajinci dovezou nějaký uhlí a potom prostě pojedeme dál.
0: Nesouhlasím s tebou, protože buď to se tady drží nějaký ten Black Deal, pardon, oni tomu říkají Green Deal, buď to se drží Green Deal a na spalování uhlí teda se musí dávat povolenky a přece nemůžeš jedno uhlí, které je naše, tak bude zatížený povolenkama a uhlí z Ukrajiny nebude, co je to za, a to je totální nesmysl. Ale hlavně my nesmíme zlikvidovat to naše uhlí, nesmí se zatápět, nesmí se to zasypávat, jo. To je ten průšvih, to je to, proti čemu musíme bojovat, jo.
2: Přesně tak, jako tam není důvod k tomu, jako příštím generacím znemožnit jakoby přístup, nebo protože za 5 let se může situace otočit a to uhlí může být sakra potřeba z nějakého důvodu. A my si ho teďka jako úplně zlikvidujeme, no prostě je to úplná krávovina. Ale dá se tomu ještě zabránit, nebo už to je jako natolik rozjetý proces?
1: Prosím tě, promiň, já ti řeknu jednu jinou věc. Jo.
2: No.
1: Že bychom chtěli vymáhat dluh po Ukrajině,

0: Číně, tak určitě ne takovým způsobem, aby oni nám sem vozili uhlí a my z toho platili povolenky, když my sami s tím uhlím jdeme dolů. Jo, to by dopadlo tak, že nám sem Ukrajina jako na dluh bude vozit uhlí, my ho tady budeme pálit a dovážet jako čistou elektřinu do Německa. To jsme takhle pitomí, prosím vás.
1: Ne,
0: To jsme
1: to.
0: takhle pitomí, to nejde. Ať si tam to uhlí nechají ty Ukrajinci a pakliže by nám měli dluh splácet v energetice, tak buď to v zemním plynu, anebo ať nám dají do správy nějaké jaderné zařízení, ze kterým my si budeme vozit sem čistý jaderný proud. To by
1: Jo,
0: bylo řešení.
1: to je řešení, to je řešení.
0: Čistou jaderku.
1: Dobře, no tak teď kdo to řekne tomu Zelenskýmu? No, to. No, já si myslím, že
0: Promiň,
1: Zelenský má.
0: s tím se asi jako, pojďme od té politiky, prosím,
1: Jde
0: jo.
1: od politiky,
0: Měli
1: jako
0: jsme se
1: energetika.
0: bavit o vrtulích,
1: Tak,
0: už jsme zase někde jinde. Pojďme k těm vrtulím. Takže jsme dospěli k závěru, jako, co jsme se bavili o těch větrných elektrárnách, že vlastně musíme těm posluchačům našim vysvětlit, co se vůbec děje v té branži. To, že oni se ozývají takové, že máme závazky, že je to čistá elektřina. Pak zase z Francie se ozývají, že to tam probíhají soudy a že tam některé elektrárny zavírají a u nás, že se budou dělat, tak co se vlastně děje. No a my jsme si tak jako s Ivanem, když jsme si povídali, o čem si dneska teda jako chceme vyprávět, nebo jsme chtěli, tak první věc je, že seznámíme posluchače s podobností solárních baronů a rizika těch baronů z větrných. Protože ta podobnost je tam velká, ale některé věci jsou tam přeci jenom trošku jinak. Jo? Jinak je to, že především k tomu se dostaneme, že byla nějakým způsobem postaru nastavená legislativa na ty solární barony a nikdo ji nezměnil, kdežto teďka my žádnou postaru legislativu nastavenou nemáme, ale my ji upravujeme. To znamená, jak to vzniká, celý ten konglomerát prostě těch umělých závazků, takzvaných České republiky. A co by ti posluchači, protože v pondělí nám nastoupí nová vláda, tak co ti posluchači mají chtít po té nové vládě? Protože je pravděpodobné, že většina té vlády bude rozumět té energetice stejně jako ti posluchači. Což neříkám, že by naši posluchači byli hloupí a nová vláda doufám taky ne. No ale pak přijde nějaký lobbysta, který tomu bude rozumět zatraceně dobře a řekne, že tohle už je povinné, tohle se musí, případně tam přihraje roli nějakou i korupce nebo něco takového a už se v tom povezeme jako s těmi solárními barony. No, takže co se vlastně stalo podobného, my jsme s Ivanem vzpomínali, Ivan byl tenkrát první místopředseda ERÚ, tak on to umí líp než já, jo. Ale v podstatě došlo k tomu, že byly tehdy, kolem toho roku 2009 před volbama, byly nastavené na vysoké ceny dotace.
1: Já tě musím zastavit, Hinku, nezlob se, já tě zastavím.
0: A to řekni ty.
1: No, já tě
0: Povídej.
1: zastavím. Já jsem v tu dobu jsem vůbec v ERÚ nebyl. Já jsem sice ERÚ v roce 2001 zakládal s první paní předsedkyní, tehdy Janou Novotnou, ale pak jsem byl odejít, protože jsem chtěl regulovat a to se tehdy bohužel nehodilo. A já jsem do ERÚ nastoupil znova v roce 2015, 16, v roce 2016, kdy tam byla předsedkyně Alena Vitásková. To inkriminované období, o kterém ty hovoříš, 2009-2010, tak předsedou byl Pepa Fistů a Slávek Němeček byl prvním nebo tehdy místopředseda. Pak tam ještě figuroval pan Panák a další lidé, kteří udělali tu chybu a já vlastně můžu ocitovat teďka z dopisu ministra Mládka, který toto popsal a poslal to všem poslancům poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jo, kdy jasně taky říká, kdyby totiž to bylo podle zákona, tak jak to mělo být, kdyby ERÚ svévolně neprodloužilo dobu z 15 na 20 let, tak letos jsme končili a nebyl třeba na příští rok vůbec problém s tím, že dneska chybí v rozpočtu mimo jiné dalších 17 miliard na právě na podporu obnovitelných zdrojů. Ono to bude možná daleko víc než 17 miliard, jo, pokud se do toho pokud budou zahrnuty do toho i ty vlastně poplatky, které se osvobodí od toho spotřebitele, myslím občané. Jo? Protože bohužel EU tehdy v tom roce 2008 až 2010 těžce selhalo, takže vysloveně nad rámec zmocnění jo, toho zákona, to byl tedy zákon tuším 180 z roku 2005, tak EU normálně prostě to zvýšilo na těch 20 let. Takže to nekončí letos a bude to končit až v roce 2030 ta podpora. Jo? A navíc udělali další průšvih, že prostě nenovelizovali tu vyhlášku o té podpoře využívání obnovitelných zdrojů, protože oni do té vyhlášky nezahrnuli ten šílený propad ceny. Protože když se s tím začínalo, s těma solárníma panelama, tak tehdy vlastně jedna megawata výkonu stála nějakých asi 120 milionů a když to a ono to potom spadlo, dneska to stojí kolem nějakých asi 18, jestli se nepletu, 18 milionů jedna megawata. Ale tehdy to prostě spadlo řádově pod 100, určitě pod 100, nějakých 80 údajně. Teďka přesně čísla nemám v ruce. A bohužel tehdy ani First, ani Němeček, ani Panák, ani nikdo z nich prostě to nezohlednili, jakože měli povinnost to zohlednit. Takže tím k tomu došlo. Ale co je paradox teda, to je potřeba si říct, že celá ta škařice, teda má to není taškařice, protože některé lidi strávili 8 let ve vězení, takže to není úplná taškařice. A většinou to byly ty nevinní lidi, jo? Protože ty, co si to uměli zaplatit a ty, co byli v tom gengu, těch, jak bych to řekl, vědoucích a těch, tak ty, co byli v tom gengu, tak ty ani nechodili k výslechům, ty dokonce samozřejmě nebyly ani stíhaný, jo. Ale celý se to rozjelo tím, že tehdy Martin Sedlák, tehdy jako výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost a Zuzana Musilová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, poslali v roce 2013 udání na ministerstvo průmyslu a obchodu, že prostě některé ty fotovoltaiky v tom roce 2010 nesplňovaly to, co měly splňovat. Oni tam teda i citují speciálně třeba ČES, jo, skupinu ČES a podobně, a že je to potřeba prověřit. A protože tehdy toho jim doslechu, protože jsem na tom úřadě ještě v tu dobu už nebyl, jo, protože já jsem říkám, přišel jsem tam v roce 2016, 2017, ale v tom roce 2013 tehdy Alena Vitásková jako předsedkyně, protože ona od roku 2011 byla předsedkyní ERU, tak ona jako předsedkyně věděla, že v momentě, kdy tento dopis, který ministerstvo postoupilo k řešení, takže když to nechá běžet, takže bude stíhána za nečinnost. Tak tehdy bohužel musela v podstatě rozjet nějaké to přezkušování. Takže tehdy vím, že se na nejvyšší státní zastupitelství odvezlo mnoho spisů, to vím z doslechu, a to mě ty očití svědci potvrdili. A s tím ale, že z toho si NSZL, tehdy nejvyšší státní zastupitelství, vybralo jenom vybrané osoby a mám obavy, že tehdy vůbec nezáleželo na tom, jak to opravdu bylo, ale bylo to spíš, že si tam potom vyřizovali různě účty. Tolik k této kauze. A já se obávám, že vzhledem k tomu, že zase se jedná o dotace u těch větrníků, že to může být zase velmi podobný případ, a že to může zase dopadnout úplně stejně. Jo? Takže já osobně vidím v těch dotovaných věcech, ať už v solárech nebo větrnících, já v tom vidím šílený zlo, který narušuje všechno, tržní hospodářství a vlastně úplně všechno.
0: No Ivane, když to teda shrnu, co vlastně z té tvé zkušenosti jsme řekli. Prvé, ať si posluchači zapamatují to ERÚ, Energetický regulační úřad. To je něco, jako třeba váš obhájce, nebo vůbec obhájce těch spotřebitelů, který může v normálním procesu fungovat jako třeba advokát Perry Mason, že jo, kdo jste četli detektivky, a nebo může fungovat taky jako advokát v procesech z 50. let, kde žádá o ty nejpřísnější tresty. Takže pokud ERÚ žádá o ty nejtržnější ceny a o prodloužení takovýchto dob, jo, kdy bude spotřebitel něco platit, tak si položte dotaz, jestli tedy ten orgán, který ze zákona má se toho spotřebitele zachránit nebo zastávat se ho, aby platil co nejméně, tak, jak on funguje. Já to komentovat nemusím. Jo, ten orgán, který má chránit spotřebitele, co tady říká Ivan, tak prodloužil o 5 let placení solárním baronům v těch letech. Jo? A byla tam prostě nějaká další situace, zmatečná, řekl bych, velmi politicky orientovaná a tak dále. No a oproti tomu, co se děje dneska s tou větrnou elektřinou. Je to podobné, když jsem přemýšlel, jak to budu vysvětlovat, jako když třeba chcete odpálit jadernou bombu, tak obvykle nemáte jedno tlačítko, ale obvykle jsou 3 osoby, které, když to tlačítko nezmáčknou najednou, tak to nevyletí nebo nevybuchne. Kdo jsou ty 3 osoby u nás? Takže první je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, to znamená pan ministr Lukáš Vlček, bývalý úspěšný starosta Pacova. Já jsem ho znal z té doby, takže jako o ten Pacov se opravdu jako staral. Teď jsem zvědavý, co mu na té Vysočině řeknou za ty vrtule. Ale pan ministr průmyslu a obchodu se rozhodne, že bude revidovat státní energetickou koncepci, což je nějaký dokument, který je daný ze zákona. No a v podstatě pak je ta státní energetická koncepce zadána takovým amatérům, jako těm třeba, kteří počítali nejdřív málo soláru, potom hodně soláru, potom dumpingový export uhelné elektřiny, prostě takový, co vám spočtou víceméně, co jim zadáte. No a těm se zadá, jaké mají být závazky České republiky vůči Evropské unii. A ještě si tam, když se podíváte na ty současné oponentury, co jsou někde v tisku pana profesora Hrdličky a pana docenta Lídala, tak dokonce i ta čísla, i ty hodnoty, které tam u toho měly mít ty vstupy, tak i ty vstupy tam mají špatně. Jo? Jako nadsazují si, protože by jim to jinak vůbec nevyšlo.
1: A podhodnocují, pozor, tam není jenom nadsazují, tam je i podhodnocují, protože je tam uvedena například nižší spotřeba než ve skutečnosti. Jo?
0: No tak jasně. Tak já to posluchačům vysvětlím. No tak když dáte, že bude nižší spotřeba a potom dáte, že ty obnovitelné zdroje toho vyrobí o 20% více a že tady ale nejsme ve Španělsku, tak dáte nějaký evropský průměr prostě, protože ve Španělsku vyrábí 2x tolik. No tak jste na tom o 20% líp. Víte, co je to 20% v energetice? To je, když si vezmete ze 60 terawatt hodin nebo přes 60, tak jsou to 2 až 3 bloky temelína. Takže oni měli vstupní předpoklady, že tady o 2 až 3 bloky temelína budeme jinak. Jo? To je prostě nekorektní podvod, co tam předváděli. No takže prostě spočtete tenhle ten nekorektní podvod. Na z toho nekorektního podvodu necháte udělat, což zase dělá jiný ministr, pan ministr Hladík životního prostředí, tak uděláte energetické závazky té České republiky, že tedy co vlastně ona si může dovolit, jak ona je na tom klimaticky dobře a co budeme všecko dělat. Takže jeden nějakým způsobem modifikuje státní energetickou koncepci, a to už vůbec nemluvím o bezpečnosti státu, to asi pan ministr Vlček vůbec nevěděl, o co jde. A z druhé strany druhý nadsadí ty klimaticko-energetické závazky a vznikne z toho nějaký plán, který se má řešit. Ještě další věc, že kromě toho, že ta studie byla teda nekorektní, nebo v tomto případě bych říkal i podjatá, tak ještě páni ministři tyhle ty dva zapomněli na jednu věc, že se má dělat, a to Evropská unie nařizuje po Evropsku, že se má dělat studie sociálně-ekonomických dopadů, jak to bude mít vliv takováto opatření na energetickou chudobu. Takže na rozdíl třeba od pana předsedy parlamentu Okamury, který o tom pouze hovoří, tak pan ministr Vlček s panem ministrem Hladíkem na toto období opravdu vystoupili z Evropské unie, nerespektovali její předepsané procedury a spočítali nebo nechali si spočítat v podstatě takovýto svým způsobem blábol, když bych to měl říct jako expert. No. Ale účelový, nebezpečný. No a z toho teda pak si řekli, že je potřeba udělat nějaké akcelerační zóny a vystavit tady ty větrníky, abychom teda ty závazky, které oni si takto spolu předsevzali, tak abychom jim dostáli. A teďka, když jsme se bavili o tom tlačítku na té spoušti, tak jsme jmenovali dva. Vlčka a Hladíka. Průmysl a životní prostředí. No a kde je teda ten třetí? Ten třetí, to je právě ten váš obhájce, to je ten energetický regulační úřad. Jednou z rolí toho energetického regulačního úřadu jsou tarify. Kolik platíte za ty sítě, kolik doplatí komu. No a když se podíváte na tu takzvanou komunitní energetiku, v každé druhé obci se hrnuli po dotacích, které jsou jako poměrně štědré na ty soláry na školy. Proč jim to neprosperuje? Protože ve škole jsou v létě prázdniny. Proč to v Evropě prosperuje a ne u nás? Z jednoho prostého důvodu, protože v té Evropě nemají tak drahé distribuční sítě. V té Evropě ve spoustě států mají sousedské tarify na sdílení, kdežto, jak tady říká Ivan, naši nám k tomu přidali solární barony a máme jednu z nejvyšších DPH. Takže bez solárních baronů a z normálního DPH my bychom za tu distribuci platili 2 koruny, takhle platíme 3. Takže v podstatě oni nám říkají, tyhlensti, že nejdřív zaplať solárním baronům a pak si v té obci sdílej, co chceš. No a vlastně s pomocí energetického regulačního úřadu a jeho nečinnosti tohle to zreplikovali do té komunitní energetiky. Když si chcete třeba z té školy nebo od souseda, si chcete ohřát, že by vám soused řekl, hele, já mám přebytek jako soláru, mám velkou elektrárnu, dám ti zadarmo ten proud, ohřej si teplou užitkovou vodu, vykoupejte se celá rodina. Tak vám jde levnějc si dovízt z Ruska nebo z Azerbájdžánu zemní plyn. Ten stojí 2 koruny nebo něco kolem 2 korun plus minus, kdežto ten transport na druhou stranu ulice, ten jeden kabel, stojí 3 koruny. A tohle je dílo tarifů energetického regulačního úřadu. Ti kolegové o tom vědí nejméně 5 let a vědí o tom od samého nástupu té komunitní energetiky, prostě toho ozelenění obcí, těch třeba elektráren na školách, tak vědí o tom, že to tímhle s tím aktivně blokují. A tarifní reformu slibují někdy za několik let. No, takže máme teda tady už potom 3. Jeden, který udělá ten podjatou státní energetickou koncepci, která ani nebude fungovat. Druhý, který zvýší závazky u Evropské unie, že se musí dělat ta obnovitelná elektřina. A třetí člen energetický regulační úřad, který vám zablokuje, že si to nemůžeme dělat v obcích. Je to z toho vidět dostatečně? Petře, slyšíš nás, pan redaktor, nebo někde odběhl? Když tak, kdybyste tomu někdo nerozuměl...
1: Hinku, no? Tam jenom je trošku jedna nepřesnost. Jo? Dneska už vlastně ta regulovaná složka, když se na to podíváš, tak ta regulovaná složka, to znamená, to jsou ty distribuční poplatky a další poplatky, tak ta už dneska dělá víc jak 50%. A když no, si vezmeš, že... Když si vezmeš, no, takže to nedělá 3 kačky, ale minimálně 4, protože dneska průměrná cena pro domácnost je 8,33, že jo, za kilowatt hodinu. Jo, když to vezmu se všem.
0: Já jdu jako pomaloučku, no. Jo. Já prostě vysvětluju, že jeden nějakým způsobem modifikuje nekorektními výpočty plány státu, jako kolik tady budeme vůbec potřebovat elektřiny. Druhý na základě tohohle z toho korektního, nekorektního výpočtu něco naslibuje Bruselu. A třetí nám zablokuje města a obce, aby jsme si to mohli sami vyrábět. Takže tyhle 3 jsou na té spoušti. No a co se pak stane? Přijdou tyhle 3 ve schodě a řeknou, máte z Bruselu závazky, jste v Evropské unii a tarifní soustava platí, a vy teda místo toho, abyste si to sdíleli na těch školách, tak vám nějaký investor, kterého my vám vybereme, postaví větrný park za obcí. Tak tohle je ten příběh, který se tady na nás hraje. Předpokládám, že je pochopitelný. A teď je potřeba, aby jsme dbali na novou vládu, aby jsme to všichni pochopili, i té nové vládě opakovaně vysvětlovali, co je to za lumpárnu. A není to zase nic proti technologii. Jo? Když si chcete tu vrtulku postavit někde jednu za obcí nebo se třeba dohodnout i s nějakým tím investorem, to není nic špatného. A je to, aby tímhle s tím neubližovali lidem a ještě nás u toho nepokrádali. To není fér. No, takže to je jako tak první kapitola toho. Tak Ivane, řekni k tomu něco a pak se dostaneme ještě k těm, co vlastně všecko je součástí té sazby, což je taky zase další role toho regulátora.
1: To je několik dotazů na četu.
0: Tak si je přečteme, počkej.
1: Takže já se vyjázím, takže samozřejmě je v současnosti možné reálně, to se ptá tady NV4955, je možné v současnosti reálně chránit naši síť vůči přetokům z Německa a Polska? Jsou nebo nejsou spoplatněny přetoky přes ČR v síti velmi vysokého napětí? Samozřejmě, já jsem v roce 2016, když jsem byl na regulačním úřadě jako první místopředseda, tak jsme tehdy schvalovali ČEPSce 1 600 000 000 korun právě na zakoupení a instalaci těch příčných tref. To jsou ty příčné trefa, jo, který vlastně mají zabránit právě těm šíleným přetokům, respektive rázům v síti, aby to nepoškozovalo českou přenosovou síť. Jo. Takže ty jsou instalovaný, dneska se vede diskuze, zatím nemáme oficiální výsledky, jak bylo toho 4.7. ten blackout, tak zatím nevíme oficiálně. Víme teda, že jedno z těch čtyřech tref nefungovalo. To už je více jak rok dneska v poruše, to víme. A jestli ta tři trafa byla zapojená nebo nebyla zapojená, o tom se vedou těžké diskuze a to bude asi teprve patrnost té oficiální zprávy, kterou dělá ta mezinárodní organizace MCOE. Takže to je tak. Jinak přetoky bohužel spoplatněny nejsou. To je podle mě zásadní chyba, protože my platíme Německu těžké peníze za transit plynu přes Německo. Velmi těžké peníze. Takže správně by se měly platit i ty přetoky. Jo, to je k tomu. Pak tam byl zajímavý dotaz na studie vlivu větrníků na okolní faunu, floru člověka. Tak ty dopady jsou šílený. Pokud já teda vím a pokud jsem měl možnost se k těm materiálům dostat, tak ty větrníky. Pominuji to, že navždy je tam znehodnocena zemědělská půda pod tím větrníkem, protože ten železobetonový základ, to je vedle toho je atomový kryt, řekl bych, lehká stavba.
0: Protože on je skrytý tábor, no.
1: To jsou stovky tun těžkého železobetonu, stovky tun, jo, který zůstanou jednou pro vždycky v zemi. A ten starosta, který to tam dovolí, pokud teda to není v té akcelerační zóně, kde bohužel se dá i ten starosta obejít, což je průšvih, ale ten starosta, který to dovolí v té obci, tak já si myslím, že ať už to dovolí z neznalosti nebo z hamižnosti, to je úplně jedno, tak si myslím, že naši potomci nebo potomci v té obci budou chodit plivat na jeho hrob, jo, protože to opravdu jako jednou po vždycky tam prostě bude obrovský železobetonový monolit, který už v životě nikdy nikdo nedostane ven. A co to dělá? No to se ví, co to dělá. Nakonec o tom se zmiňoval i Hynek v té Francii, protože tam máte, ono to bliká, ono to vytváří hluk, který slyšíte, a pak to vytváří hluky, který neslyšíte, ty infrazvuky. Takže to, že to likviduje ptáky, že když tím poletí hejno, tak už potom z toho hejna jenom jsou jednotlivci, hejno ptáku, když tím poletí, to je velký problém a tak dále, a tak dále. Čili ty větrníky, nehovořím ještě o tom, že to hyzdí krajinu, že to úplně likviduje horizont a všechno, ale z hlediska zdravotního ty větrníky jsou prostě špatně. Je to špatně, jo. A navíc, když potom vidíte některé ty, ono to vypadá skoro jako vtip, jo, a když vidíte, že tam jsou námrazy na těch větrnících a že lítá helikoptera a stříkají to glykolem, aby to roztálo, ta námraza na těch větrnících. Já osobně jsem jednou zažil v Rakousku, to bylo tuším v Rakousku, když jsem tam jel, tak tehdy z těch větrů lítali kusy ledu jako šrapnely. A mě potom kamarád, který se vyzná v pyrotechnice, jak mi říká, měl si obrovský štěstí, protože ten kus ledu má takovou energii, že by tím tvým autem i tebou proletěl jako nůž máslem. Jo? Takže já osobně ty větrníky vidím jako mnohem větší zlo, než jsou solární elektrárny. Mnohem větší.
0: Já tady vidím další jako kolem Čepsky a kolem tohohle z toho Možná, že bychom jako tomu, pokud vás to zajímá, prostě jak funguje ta soustava nebo jak je bilancovaná tohle, tak tomu můžeme věnovat klidně nějaký další rozhovor v nějaké brzké době. Jo, my jsme si dneska přece vzali takovou trošku jednodušší věc s vámi vlastně probrat nebo zainteresované posluchače trošku instruovat, co jako máte chtít a co nemáte chtít. Jo. Pak druhá věc je, co u toho máte dělat. Takže vysvětlili jsme si teda, jak vlastně tohle zlo vzniká. A tím nemluvím proti technologii, jo? Tím mluvím, aby se neopakovalo něco podobného jako solární baroni. Tak to zlo vzniká nějakým jako usnesením prostě a na druhé straně selháním nebo záměrným selháním těch struktur, které vás mají chránit. Jo, to selhání toho energetického regulačního úřadu, to bylo v té minulosti a to říkal Ivan. A stejné selhání třeba v oblasti těch tarifů, že bychom si to mohli vyrábět v obcích, anebo že třeba i ta obec by si mohla sama zainvestovat ten větrný park, tak je právě vyblokováno špatnou činností toho regulačního úřadu. Tam něco bzučí v tom? A? Už nebzučí, dobrý.
2: To jsou tvoje hodiny.
1: To jsou hodiny.
0: To jsou tvoje hodiny, aha, já měl taky, tak to pardon. Jsem myslel, že je to nějaká elektronika, ono je to bicí. To mám taky tamhle za mnou, je posluchači vidějí. No takže je tam vždycky selhání. Ono to funguje podobně jako AIDS, podobně jako HIV. Jo? Tam taky, když máte narušenou tu imunitu, že ten prvek, který by jako měl reagovat na to, že je něco špatně a měl by nějakým způsobem udělat protiopatření, tak když je neudělá, nebo když v některém případě dokonce udělá opatření opačná, no tak pak se vezeme všichni. No a to je jako ten problém. No ale když si zase představíme, že je třeba nějaká minulá vládní garnitura, jako ti dva páni ministři, o kterých jsme hovořili, kteří už něco naplánují, domluví, tak není nikde psáno, že ta další vládní garnitura, že to po nich musí slepě realizovat. Jako těch opatření jsou vždycky dvě části, dva kusy. Můžeme se třeba bavit konkrétně o tom, jestli taková studie, která byla předložena do Bruselu a byla udělána účelovým způsobem na špatných číslech, na podjatých číslech, tak jestli je vůbec platná. Ne, v tom Bruselu můžou říct, no hoši, udělejte si v těch Čechách pořádek, že jo, když jste si to tam spočítali, tak si to udělejte. To je vaše interní věc, jakou máte vládu, nebo jakýho jste měli toho ministra Vlčka, že jako to takhle pustil, jo, s tím svým kolegou. Ale druhá věc je, že nebyla splněna ani ta norma, že se nepočítal nějaký sociálně ekonomický dopad. No a to už jako docela bych řekl, že pro tu novou vládu v tom Bruselu může být nějaký prostor o tom začít vyjednávat, že jsme si to vlastně přepočítali a že se změnily i poměry na trhu, nebo že se změnila spousta věcí a že je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. Není to dogma. Jo? Takže zaprvé i takováto účelově prolobovaná studie, která je v neprospěch českého spotřebitele i české krajiny, tak je modifikovatelná v té Evropské unii do jisté míry. A to by měla ta vláda udělat jako první. A druhá je, i jakým způsobem, když by třeba nedej bože nám v tom Bruselu řekli, že už se s tím teda nedá nic moc dělat, tak jakým způsobem aktivním a iniciativním to bude ta nová vláda realizovat a iniciovat ty nové větrné barony. Určitě jako tam mohou být nějaké vazby nebo nějaké sliby mezi tou bývalou garniturou a tou současnou, ale nemyslím si, že by zas tak velké byly jakoby v té současnosti. A spíš to vnímám celé to dění kolem toho Agrofertu, že je to zástupný problém zase s tím Andrejem Babišem. U těch solárních baronů jsme měli tenkrát taky jiný zástupný problém, a to byly poplatky u doktora. My jsme tenkrát všem těm lidem říkali, dejte si bacha, tady se na vás chystá nějaký tunel, držte se tohodle, chtějte po těch politicích, ať vám kandidují s tímhle s tím. Lidi se na to vykašlali a my jsme říkali, to byste k tomu doktorovi za ty poplatky museli chodit dvakrát stejně s celou rodinou a ještě jako každý druhý týden a stejně těm solárním baronům zaplatíte víc. A platíte jim víc. Jo. Platíte jim 20 miliard ročně, takže 2000 za hlavu. Tolik u doktora za poplatky neutratíte. No. Takže ta nová vláda, bych řekl, že celkem šla do toho s poměrně příčetným nějakým programem a že tuhle státní energetickou koncepci je potřeba revidovat a tu podjatou, prosím, zahodit. Vůbec o ní nediskutovat. Jo, my jsme s kolegama, jako určitě jsme se s tím seznámili nějakým, ale jako podrobně jsme to ani pořádně nestudovali. Je to prostě špatná literatura. Co máte co studovat, když někdo nerozumí tomu, jak funguje energetická soustava, počítá tam nějaké bilance na špatných a podjatých číslech. Tam není co opravovat prostě. Když byste to měli opravovat někde na univerzitě, tak tam dáte nedostatečnou a toho studenta vyhodíte. Nebudete to po něm ani číst. No a takže co máme chtít po té vládě, když to zopakuju, tak za prvé revizi této špatné politiky po panu ministrovi Vlčkovi. Já předpokládám, že Karel Havlíček je toho velmi dobře schopen, protože to je odborník, který tomu rozumí. No a druhá je, abychom to nepřeháněli v tom Bruselu a pokusit se nějakým způsobem tam dojednat pár změn. A v těch některých opatřeních, které se tady chystají, nebýt příliš akční. Jo? To jsou takové asi ty tři prvky, které bychom po té nové vládě měli chtít teď. Ivane, ty se nadechuješ, já už mlčím.
1: Já budu trošku konkrétnější. Tak za prvé je potřeba zachovat opravdu uhlí. Pokud to uhlí nezachováme ty uhelné elektrárny, budeme mít obrovský problém. To, jestli nám dneska někdo říká, že se bude dovážet elektřina, tak jako řekněme si to na rovinu, není odkud a pokud by bylo odkud, tak není za co, protože ty peníze prostě tady nejsou. Za další, to, co jsi říkal, Hinku, třeba ty akcelerační zóny, tak tam je to úloha nikoliv jenom vlády, tam je to úloha parlamentu, protože to bylo schváleno, to je zákon 249 z roku 2025 sbírky, který vlastně stanovuje ty akcelerační zóny, jo, a ten vlastně stanovuje ty postupy, jak se to dá všechno urychlovat, aby prostě ty větráky se dali stavět všude možně i nemožně. Jo, takže to si myslím, že to je prostě potřeba třeba některé ty zákony nešťastně přijatý fakt zrušit, jo, protože to opravdu je neštěstí. Akcelerační zóna podle mého názoru je velký neštěstí. To, že by se měly obecně zrychlovat stavební řízení a všechny věci, to, že vlastně Piráti zablokovali ty stavební řízení vůbec, to je jiná věc, ale obecně by samozřejmě ta stavební řízení měla trvat mnohem kratší dobu. To jako obecně jo, ale zrovna ty akcelerační zóny, to je prostě hojí neštěstí, čili zrušit zákon 249 z roku 2025. Pak tam byl nějaký dotaz týkající se plynu. Tak já jenom pro diváky řeknu, tak řekněme si konkrétní den třeba, jo, to bylo teďka 11.12. Jo, k nám z Německa přiteklo 22 milionů kubíků, Jo, my jsme si ještě ze zásobníku vyčerpali 18,7 milionů kubíků, což je teda hřích, protože z toho Německa toho mělo přitýct víc. A na Slovensko jsme přeposlali 7,6 milionů kubíků, protože ze Slovenska a z Maďarska na Ukrajinu odešlo 15,2 milionů kubíků. Takže tam je úplně opačný tok plynu, než by měl být správně. Jo? Takže ne, že chodí ten laciný potrubní plyn přes Ukrajinu, přes Slovensko k nám, ale chodí naopak z Německa, přes nás, přes Slovensko na Ukrajinu, což je teda taky zásadní chyba. Jo? Takže to je k tomu plynu, k tomu dotazu z chatu. Jo? Pak tam byl ještě další dotaz, jestli proč mají Němci podprůměrně naplněné zásobníky. To je úplně jednoduchý. Zásobníky byl takový obecný postup, že zásobníky se plnily v létě vždycky, když byla nejnižší cena plynu. A přesně stejný průšvih nastal v roce 2021, kdy prostě ty spekulanti a ty, co ovládají zásobníky, proto by to mělo být ve státních hmotných rezervách a mělo by se to opravdu plnit prostě systematicky a ne jenom za účelem spekulace, tak v tom roce 2021 nastal stejný problém. Ta cena plynu byla příliš vysoká, spekulanti pořád čekali, že cena plynu klesne a najednou tady byla zima. A teďka se obávám, že něco podobného nastalo v Německu, že spekulanti čekali, že cena plynu bude klesat. Když neklesala, tak nekupovali a teďka přichází zima, takže oni mají podprůměrně naplněný. Co se týká, jestli terminály jedou na 100%. Terminály nejsou tím limitujícím prvkem. Limitujícím prvkem jsou tankery na LNG, protože ten terminál, když nepřipravuje tanker z LNG, tak ten terminál prostě nemá co dělat. Ten terminál je pouze na to, aby vlastně dělal z té kapalné fáze ohřátím, aby z toho dělal vlastně zase plynovou fázi, která může potovat dál po trubím přes Německo k nám. Jo, takže teďka v současné době se taky řeší, jestli ty islámské státy některé, nebo já nevím, tam se jedná o Afriku, tam se jedná o další, kteří vlastně říkají, pokud Evropa, dokonce myslím, Spojené státy se k tomu vyjádřili, pokud Evropská unie nezmění některá nařízení, kterými se vlastně jakoby chce diskriminovat nebo chce prokazovat, že tam se nezaměstnávají děti a že je to ekologické a něco všechno, takže prostě to LNG k nám nebude dodávaný. Jo? Takže ve finále se může klidně stát, že nám nakonec zůstane jenom to ruský LNG, který teda mohutně se dováží do západní Evropy. Jo? Akorát, že je to vždycky dražší, protože tam je bohužel přirozený prostě nárůst ceny, protože když ten plyn fouká po trubím, tak fouká po trubím úplně jednoduše hladce. Jo, stačí na to pouze kompresní stanice, které ten plyn pohánějí, které mají minimální spotřebu, když ten plyn musíte někdy dříve zkapalnit, pak převíst tankerem, pak zase ho splinovat a pak ho teprve dáte do potrubí, tak je vám jasný už jenom z principu těch několika změn vlastně skupenství, že musíte do toho naložit spoustu energie a spoustu peněz, takže vždycky to LNG je dražší, bohužel, prostě tak to je. Takže

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Zoušká pěšinka uprostřed močálů, ukryta v mlze se plazila do noci. Po ní šly postavy mlčky a pomalu. Nikdo jim nemůže pomoci. Kráčeli cestou do temnot v hlubinách, tak kde se zářila jak brána do ráje. Na stichlou krajinu dopadal hvězdný prach.

šaty z vyšlý z módy snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, žlutejím divy znám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív.

sluchátku si spustil níž než do salonu v les. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých rán. A tím, že rány zazněly, zas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevnej krok a řek, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řek, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid,

정말 좋다. 스톱.

říznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multi.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Jednám tady osobou, kterou tady mám před sebou.
3: Ale já nejsem, já vám to opět opakuju. I tady to mám doloženo, že nejsem osoba, už to pochopte. A vy nemůžete jednat s člověkem, a víte proč? Podle občanského zákonu totiž, paragraf 91, člověk je nedotknutelný. Proto si identifikuju jako člověk a ne jako osoba. Opět porušujete další právo, moje.
2: Dobrý, takže nesouhlasíte?
3: Nesouhlasím. Vy si tady ofoďte tu SPZ-ku a ať je to ten váš úřad, ať si ten úřad opět mě pošle nějaký dopisy, protože já s váma nejedu. Nejedu dobrovolně. Jestli to chcete řešit, nahlašte to svým nadřízeným. S nima já to budu řešit pouze pomocí dopisu. Přesně.
2: Tak, jestli si s ničím nesouhlasíte.
3: Nesouhlasím.
2: Já to věřování, zdali jste se dopustil teda přestupkového jednání nebo jednání mající rovinu trestného činu a pak budou prováděny další vyšetření.
3: Já jediný, co udělám, že prostě tam s nima bude komunikovat pouze dopisně v rámci zákona, mezinárodního zákona UPU, což je Univerzální unie, což znamená, že mě ty úřady budou posílat pěkně frankované dopisy. To znamená, že musí mít poštovní známku, jakmile ne. Jo, vy ještě, teď jsem si vzpomněl, říká vám něco UCC, jelikož zastupujete korporaci, tak tady platí jenom a to je obchodní. Takže vy mě musíte předložit, že máme spolu smlouvu, že spolu můžeme obchodovat.
2: Já se vám ani nějak neobchoduju.
3: No, to právě obchodujete, ani o tom nevíte, pánové. Takže, jestli jste si to nafotili, jo, máte to nafoceno? Jo, nic takového nebude. Odmítám, samozřejmě. Samozřejmě. To byl taky důvod, protože ty policajti, se kterými jsem jednal v tom únoru, tak to byl ten důvod, proč mě jakoby zakázali řídit. A víte, co jsem udělal? Řekl jsem jim ani prd, já si teď sednu do auta a svobodně odjedu a vy nemáte právo mě zastavit. Protože jste zastavili mě a to protiprávně. To, že vám šéf řekne, vy jsme policie, vy můžete zastavovat kohokoliv, není to pravda. Není to pravda.
2: Dobrý, takže vás vyzývám k provedení dechové zkoušky.
3: Neprovedu a rozhodně vám nedám ani krev, nic, protože nemám vůbec žádný důvod. Protože nevím, s kým jednám.
2: Tak též i testu na návykové látky se odmítáte podrobně.
3: Nevím, s kým jednám a proto odmítám vaši obchodní nabídku. Co jako na to nerozumíte? Já nevím, s kým jednám, jestli Tonda nebo Aleš. Já nevím, s kým jednám, ale mě nezajímá číslo. Já se nebavím s číslem. Já se bavím jsem v uniformě, který je ozbrojený v případě, že když bych se nějak zmítal, že je schopný tu zbraň proti mě pojít. Stejně tady druhej. Ústrojnost vám nic neříká. Nedodržujete ani ty vaše zákony, protože jim nerozumíte. Já se nedivím, máte policejní školu aspoň? Můžete mě předložit certifikát, že jste udělali policejní školu? Chci vědět psychotesty, já nevím, jestli jednám s psychopatem nebo ne. No, jak já to můžu vědět? Vy vodě všechno kvůli SPZC? A já o vás, no tak to teda ne, já jsem člověk, tady to mám potvrzený a vy nade mnou nemáte vůbec žádný pravomocce. Žádný pravomoce. Dokud já nebudu páchat trestný čin, tak pak teprve můžete zasáhnout. Ale takhle může zasáhnout úplně každý člověk. Vůči každému člověku, když uvidí, že je páchaná trestná činnost. To je celý. Jednoduchý. Vy byste se měli sebrat a jít radši hlídat někde přechody, jo, kde jezdí lidi jak blázni a tak dále. A ne tady si chytat lidi, kdyby náhodou něco u mě. Jenže já už jsem na to připravený. Já jsem totiž žádný tohle sport neprohrál.
2: Dobrý.
3: No, jenže tentokrát já už budu vyžadovat finanční kompenzaci od každého, který se v tomhle tom podílel. To znamená, na základě vašich čísel bude možný dohledat vaši identitu a pak vám bude poslána fakta. Protože se jedná o zákon UCC a vy jste mě tady jednoduše zastavili a nemáte k tomu vůbec pravomoce.
2: Zastavili jsme vás v rámci běžné slunční.
3: Ale to jsou vaše pravidla.
2: To je jedno ze základních úkolů policie České republiky.
3: No, ale policie České republiky není státní policie, to je korporátní policie. No?
2: Ty myslete, co...
3: Děti, jo, vy si myslete taky, že děláte dobře, neděláte dobře. Navíc, tohle je autobusová zastávka, vy tady ani bez majáku taky nemáte co stát. Vidíte lidi? Oni si zastaví, ty vole, na zastávce, mě zastaví na zastávce a myslí si, že dělají svoji práci. Vy byste měli sebrat, vzít lopaty a dělat něco užitečného. Proto si policie České republiky vyzvala jméno, že jste šmejdi. Ano, mezi váma je spousta dobrých. Ale jestli si myslíte, že před Vánocema tady budete chytat lidi na drobných přestupkách, zatímco máte řešit trestné činy, jako třeba bitcoiny a tyhle srandy, jo? Budete tady si na Vánoce přilepšovat? No, určitě budete mít nějaký bakšiš za to, že přivezete pár dušiček, že jo? No, můžu si to myslet a taky si to myslet. No, tak co bude? Hotovo? Vyříženo? Máte to vyfoceno všechno?
2: Máme to vyfoceno.
3: Výborně, mějte se hezky a jedu.
2: Naschledanou.
4: Přátelé, takže hned slovo, jako za mě, byli jsme svědkové teď momentálně dvou rozdílných světů, jo? Svět vědomých tvůrců a světu nevědomých tvůrců, no? Takže jako za mě parádička. A srdíčko mě plesá za to, že lidstvo se probouzí a že ten chlapec z rodu Skalických to dokázal tak prostě precizně vysvětlit a použil tam tu přesnou míru té emoce, protože oni už ho chtěli naložit a stačilo, kdyby on nějak prostě začal zvyšovat hlas nebo něco na ně útočit. Oni by byli schopni ho třeba, jo, naložit nebo takhle. Takže za mě úplně na jedničku. Tak a co k tomu máte vy jako vědomí tvůrci?
5: Můžu? Můžu? Abych nezapomněl. Tam jsou takové dvě věci, které jsou poučné a jsou docela hodně důležité. Ani sám jsem o nich nevěděl a vlastně dá se to ještě vysvětlit do hloubky. Ale nebudu tu hloubku zvýrazňovat. On tam mluvil o tom Mezinárodním poštovní unii a o těch známkách. A teď si všimněte, že oni nedávají na svoje obálky známky poštovní, což je v rozporu se zákonem o doručování listovních zásilek, mimo jiné i v rozporu s těma jménama, které vám tam označují tou právní fikcí. A to znamená, že známka vyjadřuje legitimitu odesílatele zároveň. Protože já třeba, jak jsem měl ty koncepty, tak sám tam dávám známku s palcem, že jo, a podpis červeně, kdy to vlastně znamená, že to je obchodovatelná, tak jednak to není obchodovatelná listina a zároveň je to platná listina, která půjde do budoucna k mezinárodním soudu a bude platná. To znamená, oni mě nevyvrátili nic z toho, tam, to znamená, co vy nevyvrátíte, to je zákon. Tam to taky zaznělo. Takže pokud mi to nevyvrátíte, tak mé slovo je zákon. Všimli jste si to tam, že to řek? Tak. A potom ještě třetí věc tam je, vy si mě můžete identifikovat, jak chcete, a já o vás nevím nic. To znamená, já jsem nedal povolení k tomu, abyste si vedli na mě nějaké záznamy, což je porušení GDPR, a dělají to všechno proti vaší vůli. To znamená, i samotný registr občanský je protiprávní. To je další věc. Takže tři věci jsem tam teďka tak nějak postřeh, a který jsou dost důležitý. Ani jsem je sám vlastně za celou dobu, co dělám nějaký ty svoje věci, v těch svých konceptech neměl. Takže mě tohle to obohatilo a to dělám už 4 roky. Tak přenechávám slovo.
4: No, máme tady poděkováníčko zdravým člověkovi a tak toto bylo na Oskára. Děkujem za pomoc. Návod, ako sa z otroka stať opět člověkom. Já taky děkuji, protože veliký přínos.
5: Samozřejmě neřekl jsem, že to bylo naprosto brilantní a je to doslova učební osnova pro lidi. Ten člověk úplně tam měl skvělý energie, vůbec nezvyšoval hlas, řekl to direktivně, autoritativně, ale v té lidské podobě samozřejmě. Mně se to moc líbilo, ten člověk je opravdu, to je nádhera, je to člověk.
4: Myslím, že je brzo do dežavíčka, co?
5: No.
6: Já bych jenom dodal, že pokud nemá čepici na hlavě, tak tím pádem asi jednal sám za sebe, panáček, ne?
7: To je další věc.
6: Protože nebyl ustrojen. Takže tu chvíli jedná ne za policii a sám za sebe. Za další zbrojní průkaz ke zbraní. Jo? Protože tady nemůže jen tak někdo běhat bez zbrojního průkazu a mít zápasem nějakou bambitku, ne?
7: Hele, Máry, tohle jsou totiž takový ty detaily, které jako my smíňáci už jako jsme dokázali vyšťourat. A v tu chvíli bychom to na ně mohli vybalit a oni na tebe budou koukat a stejně úplně jako tam pronesli, jako no tak žijete v České republice, tak asi...
6: Počkej, ale tam vznikla zásadní chyba, jo? Protože ani v Československu nežiješ. Protože to je taky obchodní společnost a je to právnická osoba. Ty žiješ na zemi. Jo? Ty nežiješ v žádném státu.
7: Máry, to už jsme zase u živýho člověka.
4: Není tak daleko, jak ty, jo? Jako, ty bys řekl tady to, ale on chlapec prostě byl tady v té
6: situaci. Ne, to jako dobrý, já jenom, dobrý, jo, jenom, aby si ty uvědomili.
4: Počkejte, kdyby se poučovat o živém člověku, tak oni by se už policajti úplně zblázili. Jako
7: oni, ne, oni to vůbec nemůžeš, ale já jsem tím jenom chtěla říct, že já jsem to zažila tady jako z finančáku, když už teda ty moje písemnosti jako typu dokažte pro koho a za jakým čelem vybíráte finanční prostředky, já nejsem spolupachatelem, když to nedokážete, tak mi dejte pokoj. Tak sem přišli nějaký dvě kačeny a oni přesně nám tady řekli. Víš, jak už byli úplně jako takový hin. No jednou tady žijete, tak budete dělat to, co dělají všichni. A to právě pronesl, toho jsem si všimla ten policajt a řekl jako, žijete v České republice. A v tomhle já bych ještě jako pojďme lidi, pozbírejme to, aby jsme byli připravení, protože tohle je takový jejich jako ten výkřik, jako když nevědí kudy kam. A jako žijete v České republice, to se mi stalo předevčírem a já říkám za ty lidičky, který jsem zastupovala a já říkám, já žiju tam, kde jsem se narodil. A jestli vy tady parazitujete ve prospěch nějaký jiný korporace, to je váš problém a velký problém, ale ne můj, já jsem se tady narodil. Takže jak oni si mají pořád, jednou tady žijete jako u nás, jednou tady žijete jako v České republice a oni tam měli tu samou hlášku, já jsem ji tam postřehla, jako, takže jako nám to vysvětlete.
8: No. Ještě já se přidám, lebo mě se v této souvislosti těž pýtali, jsi ma zavolal na policiu, v rámci dražby má dražitel napadol, že som mala ísť na políciu, tak ja som odmietla ísť hore na to oddelenie a on mi hovorí, že tak mi teda povedzte aspoň to rodné číslo. A ja hovorím, nemám. A on mi hovorí, a to nežijete, to kde žijete? A ja hovorím, na zemi. A to už bola konečná. Keby ste videli, ten error mal rovnaký, jak tento police. Proste vyjde mu error a končíš. On sa tak naštval, zhrabol všetky tie papiere a išiel hore na oddelenie. A už sa so mnou ani nebavil.
7: No, protože oni, Pavlinko, všichni potřebují vědět, že patříš do stejné skupiny idiotů jako oni. Víš, jako, a ty se jako trošku od toho, tím svým EQ se od toho IQ, to samé se od toho distancuješ. A oni říkají, my všichni to děláme, tak ty taky, ne? A vysvětli, proč ne.
4: Protože jejich králíkárna je Česká republika, jo, a teďka nechápou, že někdo může žít mimo, jako normálně na volné louce, jako buď v Československu, anebo jako na zemi, jo, nebo jako živý člověk kdekoliv, prostě si umane, jo, takže to jim to nechápou.
5: Mě teďka já do toho nesu trošku srandy, Mně ty policisti přišli sice takový měkotiny, ale jako v pohádce před dubem, za dubem, my tě oškubem.
9: Těma bambičkama.
7: Ale kluci, to nám asi přišlo všem. Já jsem se o tom bavila i s tebou samozřejmě, s Márou, myslím, že ještě ne, ale už takový to jejich jako... To je vlastně jedno, ne, tady se to střídá jak ponožky, to už jsem zažila několikrát, takový ty jejich odpovědi, já vždycky říkám, když tady někoho školím, tak říkám, hele, kdo klade otázky, ten vede rozhovor, a teď položíš otázku, jako kdo je váš, jak já jsem to dávala těm exekutorům, no to je hrozný odpovědi, prostě nevymyslíte, a on tady jako... Mě jmenoval tenhle a tenhle, no tak v tu chvíli jako, a to už jsem i zažila to, že mi řekli, vy se nám smějete, a já, no mám snad nad váma brečet, nebo co?
6: Ale, jenom abych nezapomněl, trestný čin je pouze ten, když člověk ublíží druhému člověku, a ne právnické osobě.
7: Za prvý máli právnické osoby a chtěla jsem se k tomu vrátit, že oni postavují přestupek i trestný čin na základě domněnky, jejich domněnky.
6: No jasně, to je domněnka práva, že to...
7: Že by se mohlo něco stát, to znamená, kde, a Máro, ty jsi to říkala v několika svých vysíláních, děkuju ti, co jsou... Souzním naprosto, že tam má jako, kde není poškozený, okradený někdo, tak není ten trestný čin, ty jsi to říkal, má někdo.
6: Ale to jsou jenom blafy, jo? Není korpus delikty.
7: Ano, korpus delikty, děkuji. Takže oni si jako to staví na tom, co by se stalo, kdyby, a já jim říkám, tak co by se stalo, kdyby jsem zítra nedala svoje dítě spát, tak ráno se mnou šlo do práce a vy...
5: Tohle všechno je pod názvem římský námořní obchodní, teda římský právo, domněnkový právo.
6: No právě, to je
5: na základě domněnek. Pouze vyfavorovaných domněnek, a pokud u soudu vy jejich domněnku rozporujete, tak se stává zaplatnou a zmatečnou.
7: Ano, jo, pořád je to domněnka.
8: No. A já navěřím, akože vyšší level humoru, my máme takúto poukážku, a keď stretneme policajtov, ktorí chcú pokutu, tak my im nedávame špinavé eurá, ale my im dávame takúto poukážku. A my im vysvetlujeme, že je nám strašne ľúto, ale také isté hračkárske pokuty, ako oni poskytujú, tak také dostanú aj odmeny za to.
6: A další vec, pokud je policie soukromá firma, tak ona páchá zločin i proti jejich zákonům, ne? Jak to, že nevydávají daňový doklady o pokutách? Protože bloček není daňový doklad.
7: Ale Máry, pokud si pamatuju, ten jejich zákon 237/2008, tak oni tam právě nic takového specifikovaného nemají, hajzlíci. A do toho se ještě tady trošku nahraju lidem, který mi píšou, že jako celní správa si převzala jako správní orgán vymáhání daní něco na základě odhlášení policie, tak tady jsme úplně na hraně, protože opora v tom policie nemá, v tom jejich zákoně 237 z roku 2008. Schválně, Jirko, já ti to tady dávám k dobu, protože v poslední době se mi tady jeví takových jako případů, že říká, celní správa si to vzala, a celní správa řekne, pardon, celní správa řekne, my jsme správce daní. A já, ty vole, kde je správce daní v tomhle rádu mi nestátě, jako nikdo. A celní správa ti pošle, no dal jim exekuci na účtě, takže zase jsme u toho, co Mára celou dobu říká, co já tam tak papoušku statečně, že zbavte se účtu, protože oni si udělají, co chtějí. A teď oni už fakt melou z posledního, takže si oni udělají. Celní správa je správcem daně kohokoliv, kdo... Protože oni mají mezi sebou smlouvu. Vy ji chcete vidět? No neuvidíte. Notabene, i kdybyste ji viděli, k čemu vám to je? Jako, a zase řeknu to zprostý výraz, jako k prdu.
5: teď mě napadlo, já bych se jich zeptal, máte smlouvu na uzavřenou se státem na výběr daní? To je číslo jedna. A za druhý, pokud chcete mě teda vystavit nějakou Pokud chcete pod nějaké peníze v rámci teda tady daňové zátěže, kterou jste nám uměli vytvořili, tak pak teda jakožto soukromá obchodní firma jste povinni mi vystavit fakturu.
7: Jirko, promiň, že ti do toho hodím vidle. Já s tím souhlasím, co říkáš. Samozřejmě moje otázky byly úplně ty samé. Ale praxe je ta, že já jim položím otázky dokonce konkrétním jménem za ty lidi, za který jsem to psala. Flák ho máš, exekuci na účtě. Takže se vracím k Márovi. Jako, chcete být od toho systému pryč, zbavte se účtu. Protože všechno ostatní mezi tím, jak si tady všichni myslíte, že si zachráníte účty, no nezachráníte, prostě. Tím pádem, Máry, si zachráníte i ten čas, který věnujete tomu, aby vám náhodou na ten účet nehrábne, no hrábnou můžete
6: no,
7: si...
6: No jasně, že jo. A jenom, abych nezapomněl, od 1.1.26 třeba už v Rusku nebudou zastavit

0: službu za mě. Oni mě zrušili účty všechno, takže já už to mám vymalováno, vyřešeno. A teď nemůžou nic, takže přišli si na svý na chvíli, no, vykonali nějaký trestný čin, no, tak budiš. Ono se jim to připisuje v karmě, na karmě.
1: Počúvajme, Marcelka, ty si robila v banke, takže vieš, ako to je. Nikdy sa to nepovie na hlas, ale účet, prosím, pekne, není váš. Ak sú tam aj tie peniaze vaše, ale účet nie je váš. On, ten účet je správcu a on vám tam spravuje vaše. Ale keď sa rozhodne ten správca, že potrebuje na nejaké servisné náklady a podobne a dohodne sa za vašim chrbtom, tak to je jeho účet. A oni vám klamú, že ten účet, keďže má vaše meno, priezvisko, je váš. Nie. Nikdy účet ako produkt banky nie je váš.
2: Pavlinko, tohle byl můj důvod, proč jsem tehdy před lety dala výpověď, protože když jsem zjistila a zkoumala, co je vlastně Česká národní banka, když už jsem tam posílala lidi na školení, tak ano, no, tak rozumíme si, takže to už jsme říkali několikrát, jako peněžní prostředky, jako chcete se jí zbavit, no tak je dejte někomu, kdo, a dneska to vidíte všichni. Já se omlouvám, mě tady vyje pes, má asi někdo zvoní. Ale souhlasím s tebou, že prostě kdokoliv si vzpomene. Hele, Pavlí, doběhni to, ty to moc dobře víš, promiň, já musím toho psa trošku...
3: Pavlinka teďka zmizela, teďka mizí aj Marcelka a Mára se taky odhlásil, nebo jenom se zamutoval, takže Juro.
0: Já jsem výjimečně, no samozřejmě ty banky, Česká národní banka má v konceptech doslova uvedený, že peníze patří, vaše peníze patří vlastně České národní bance, nebo státu, potažmo. Takže tam je to doslova, a je to hlavně malýma písmenkama napsaný. Jo? A vzhledem toho, v jakém hodinu tady žijeme, tak jenom blázen má dneska ještě na účtech peníze. Jo?
3: A já se rád, že Pavlina se zmínila, vlastně ten účet nepatří tomu člověkovi, jo? Nebo občanovi, protože tady kámo, že Luďa, Mara ho zná, tak si šel zrušit účet a oni mu řekli, ale my nejsme banka, to musíte jinam, jo. Tak šel jako na centrálu, tam mu řekli, my taky nejsme banka, to musíte úplně jinam, jo. Takže prostě ten účet, trvá to asi měsíc, zlítá, telefonuje, píše, no, Mara říká, nepsat se rad na ně, má velikou pravdu, takže ten účet mu doteď nezrušili, jo. Není možný prostě snadno zrušit účet u banky, tak protože ten účet vlastně není toho člověka, ale té banky.
0: Máro, prosím tě, otázka k tobě. Ty jsi tady zmínil, že pokud v Rusku bude platit pravidlo od 1. ledna, tak to, co jsi říkal, nebudu to tady nějak opakovat, tak to znamená v podstatě nějakým způsobem nabourání tvé vlastní suverenity.
4: Ale vždyť ty už máš dávno nabouranou.
0: Ne, počkej, ale Rusko tady mluví o tom, že se tam ta suverenita vrací, že jo?
4: Ale, no tak
0: ty musíš... Tak to asi nebude, že? Jak to si myslel?
4: Ty musíš poslouchat všechno, protože Rusko zavádí taky, nebo už je zavedený ruský digitální rubl.
0: To vím,
4: a Rusové jedou v tom stejně jako ta druhá strana, víš?
0: Já měl za to, že to bude jenom pro makroekonomiku.
4: No, to, ono to vždycky začíná tak nějak hezky, víš?
0: No nic, ono, také nepotřeba...
4: Jako máš kontrolu SMS-ek, to ty komunikace, kvůli nějaký dětský pornografii, jo? Ale budou to hlídat všem. Nebo takže peníze.
0: Tím pádem nesera gesera je falešná.
4: I to je blud? Víď bacha, tady ty věci vytvořili židozednáři.
3: Jirko, Putin a Trump, to je všechno chabad Lubavič, jo?
4: To je všechno chabad Lubavič.
3: Židi.
0: Poslouchejte, já to nechávám otevřený a budu to sledovat pouze.
4: No, teď jo.
0: Samozřejmě tam mám ten názor, protože... jsem nabouranej.
4: Protože vím si, že já sleduju i Rusy, i Ukrajince.
0: No.
4: Víš? A ty jasně říkají, jak ty věci mají. Jo. Takže ne tady, co tady vykládají z nějaký nesery a takovýhle bláboloviny. Když vidím, že to jede všude stejně.
0: Prosím tě, potřebuji od tebe odpověď. Máš informace typu, že se budou rozdělovat kolaterální účty?
4: Ne, nemám.
0: Kdyby tak bylo, dá se tomu nějakým způsobem...
4: Ale lidi tady to řeší s kolaterálníma účtima většinou na anglických a amerických stránkách, jo. Ale určitě mě to nezajímá.
0: Tak jen, jedná se o výplatnice na

0: rámci jednacích stolů, jo, těch středisek, jak se to jmenuje, no, to, výkupních středisek, jsem si nemohl najít. Výkupní střediska, říká ti to něco tady ta terminologie? Dobře.
1: Hele, víš to, ono se vytváří spousta fejkových věcí.
0: Já vím, no.
1: No, aby ti lidi nic právě nedělali a neprobouzeli se v toho člověka. Protože lidi už jsou dávno osvobození od všeho. Ty nepotřebují.
2: Tady navážu na to naše, když my se vždycky spolu bavíme, jak ty říkáš, musíme sledovat ty kolaterály. Já samozřejmě první, kdo mě na to přived, byl zrovna Mára. A pak si říkám, sakra, ale jestli máme jet jako v tom živém člověku, v té tvořivosti, v tom teda, v tom platidle, který je buď teda, budíš si učíme nějakou měnu, nebo si učíme výměnu, nebo si učíme zlato, nebo stříbro, nebo budíš jako platinu, tak nám do toho ta nesara, gesara úplně nesedí. A teď samozřejmě... A teď nám do toho všichni nasadili, jako, že máme ty kolaterály. Já vím, že jsi mi říkal, promiň, že to odevírám teď tady, jak jsi mi říkal, musíme to sledovat. A já říkám, co když je to zase jenom odvedení pozornosti? Odvedení pozornosti od té naší síly, že máme sledovat, že někde asi máme nějaký kolaterály. Do prdele, ty, pardon, už zase, ježiš, asi mě někdo
1: zprdele. Protože oni ví, že spousta otroků na to slyší.
2: No, a
1: protože otroci jsou štíví peněz, rozumíš, štíví peněz.
2: Máry, poslouchej, přece, ty mi rozumíš, přece se ráno, Jirko, ty mi taky rozumíš, Peťo, Pavlínko, přece se ráno zbudíš a řekneš, obyčejná věta, řekneš, jsem kolaterál a musím sledovat, kde se jak chovám, nebo jsem živý člověk, zvednu se a vytvořím nějakou hodnotu. A i kdybych ji nevytvořil, tak vím přesně, proč jsem ji nevytvořil a k čemu to moje nevytvoření zrovna dneska jako vedlo.
3: Já vám teďka něco řeknu, jo? Nebudu jmenovat, ale jsou tady takové indicie a takové informace a povely, nechte si občanské průkazy, protože bez nich nedosáhnete na svoje kolaterální účely. Jo? Takže asi tak, oni to chcou držet zpátky jako v roli...
1: Buďte a nicméně občanka nemá nic společného s kolaterálem. To je ten zvaný rodný list.
3: Ty informace tady jsou, oni proudí k nám, aby jsme si nechali občanky, jo?
1: Jo.
2: Ale kluci, já, jako vyvraťte mi to, ale teď zrovna řeknu to, vyvraťte mi to, že to není nic proti tomu, aby jsme zase přestali být obezřetní a upnuli si na něco, jako, hele, tak teď jsme ztratili komunismus, demokracii, kapitalismus a vrhneme se na
3: kolaterály. Já jsem tvůrce, já vůbec nemám strach, jako vytvoříme. A to je pro mě to největší bohatství. Já nečekám na nějaké straně kolaterál, které je stejně vytunelované stokrát, jako jo, třeba. A i kdyby nebyl, to je jedno. Protože já se uživím vždycky.
1: Jo? Protože takovou se zase drží jakože za koule, víš?
3: Ano.
2: No,
0: to co, se týká mě, co se týká mě, já vlastně kolaterál vůbec nepotřebuju, když na to přijde.
1: No, tak jde vůbec.
2: Ale všichni jsme nějak, teda kdyby Mára to neřekl jako před měsíci a Jirka to neřekl předevčírem, tak bych se na to vykašlala. A já se na to vykašlala stejně. A teď se zeptám tebe, ženo, Pavlínko, pojď a řekni nám k tomu něco.
4: Prepáči, ja som vypadla z vysielania, my sa tu dohadujeme, že máte sa nabitie, lebo mne sa vybil tablet, takže už som si ho dala na nabíjačku. Ešte raz, že čo, o čom sa bavíte?
2: Kolaterály?
4: To, či ich potrebujete alebo nepotrebuje...
3: Nepotrebujem. Jirka sa ptal, jestli je...
4: Je to akože irrelevantné, pretože kto ich potrebuje, je tátko štát. A ja som teraz v rámci tých popisov... robila vlastne to video kvôli tomu, alebo ten rozhovor s Peťom kvôli tomu, aby ste pochopili, že jediné, čo tu pomôže, je buď, že živí ľudia sa zajavia a budeme môcť všetci pracovať ako keby jedným spôsobom na tom, aby sme sa presunuli z ich budov do našich budov, alebo potom...
2: Môžeš si sadnúť, ďakujem, mňa to nie. Strašne rozčuluje. Ďakujem.
3: Morante.
4: Mňa to fakt vyrušuje.
3: Morante, sadíš.
5: Bývam doma.
4: Je veď dobré, ale mňa to vyrušuje. Ja sa neviem sústrediť.
6: Sústrediť sa.
4: Lebo on pozerá ty percentá, na koľko sa to nabíja, aby mi to zase nevypadlo.
3: Si nepozerá kolaterár.
4: Kolaterár. No a dôležité je potom z inej časti alebo z iného súdku si to uvedomiť, že pre nich je to dôležité. A keď my zistíme, že pre nich je to také životne dôležité, že im to budeme odmietať robiť, tak potom oni už budú nahratí. Lebo my budeme vedieť, čo máme robiť. Stačí, keď prestaneme platiť, podpisovať a budeme mať živého človeka, akože že ho budeme žiť. A to je dôležité.
2: Pavlinko, děkuji ti. Já jsem teď úplně jako ta žačka. Jako Peťo, promiň, já si teď, abych nebyla v tom sama. Tak si tam jako... Tak jsem chtěla říct, Pavlinko, a je to vlastně tak, že když tomu nevěnuješ pozornost, že ono to neexistuje, takže my si můžeme vymyslet kde co, ale kolaterál je vlastně jejich konstrukt, na který my buď přistoupíme, nebo ne.
1: Přesně.
4: Ano, lebo ty od těho peníze nedostaneš. To jsou jich peníze... ktoré na teba vložili. A keď ich na teba vložili, tak oni ich budú chcieť späť, alebo oni si ich budú chcieť vybrať. Ale urobili to tak sofistikovane, že ty im musíš pomáhať.
2: A zase tam dáš ty svoje údaje, energie.
4: Áno, a keď im nepomáhaš, tak ty si vlastne šák mať vyšakovala, že už nič, už nedostanú. A keď oni nedostanú, tak vlastne sme zrútili systém. Respektíve... Pomohli sme to rozhryskať ako ten sír v ementáli, lebo všetci im pomáhať neprestanú. Tí, čo z toho majú tie benefity, tak im neprestanú. Stačí, keď určitá časť to pochopí a už sa ten systém začne rúcať.
2: Nejen majú, ale má ten príslib toho, že budú mít. A teď Mára mi tam zamrskala tým prstem a ja taky, pretože my oba dva víme, co sme slyšeli, nebo co víme. Jak ty si mluvila o tých podpisech. Takže lidi, jakmile ako... Takže my sme celý život měli, a teď zase mě sepsujte ako posluchači, měli hovno a teď najednou můžeme mít príslib niečoho. Tak Jus tam dáme ten podpis. I když už sme tak naučení, že tohle ne, ale dáme ho tam. A to je přesně to, o čem mluví. My jsme tam dali ten podpis jako příslib něčeho, to je úplně stejný jako sociální, zdravotní a kde co. Takže děkuji ti, Pavli, já jsem jenom chtěla vědět, že nejsem úplně tak blbá, že jsem si neuvědomila, že kolaterální účet je stejná jako habaďůra, jako třeba jako kulatá země.
0: Mám dotaz.
1: Zase de facto byl hopisy.
0: Mám dotaz vám všem.
3: Zajistil. Počkej, Jirko, já jenom něco řeknu a dávám hned slovo. Já jsem se zamyslel jenom tehdy, vlastně když ten človíček, nebo bylo jich víc, řekli, nechte si občanky, jinak nedosáhnete na kolaterály, jo? A to bylo stejně jak za covidismu, prostě jako,
0: to jako takový nápad.
3: A já jsem to slyšel, ale nebudu jmenovat, jo, asi víte, to je jedno. Jo, takže vždycky je potřeba zjistit tu indicii a pokud je tam nátlak nebo nějaká podmínka, jo, divná, tak je to celý jako habaďur. A stejně jak nesara, gesara, jo, tak ten kolaterál, ono to pěkně zní, že tam máme ty miliony někde, ale v čím by to bylo vyplácené? Jak, jako v jaké měně, v jakém množství, to je blbost.
1: Ale tady jde jenom o to,
4: zablokovat indicii. Takisto je trojpísmenkové družstvo, a všetci taky, čo si chcú, vím, že
1: ponechajte
4: tak akože neverte, prosím vás. Dobre, ako neradím, ani nenavádzam, ale všetci, čo vám hovoria, že občiansky si ponechajte buď z dôkazového hľadiska, alebo neviem z akého hľadiska. Dobre, urobím si fotokópiu, založím si to medzi spisy, bol tu ten občiansky a môžete ho kľudne vrátiť. Ale ten, kto vám hovorí, že to bude potrebné do nového sveta, tak to je jaká habaďúra.
1: Ten si jenom tahá svoje ovečky k sobě, aby mohl cucat ty kolaterály.
2: Ano, Máro, já úplně děkuju, že to Mára říká tak úplně jednoduše, ten si jenom tahá ty svoje ovečky. Přeci, Pavlinko, hele, Máro, ty si to říkal jako hodiny a hodiny s Péťo. Pavlinko, ty ani nemluvím, jako kolik potřebujete někomu dokazovat, že dýcháte, že tady teď jdete lesem a že jste si sebrali brambory a že žijete a že vás potřebuje soused a vy jeho. Potřebujete to někomu dokazovat? Ne. Tohle až se lidi uvědomí. A já jsem, když jsi tady psala jako poznámky, jako Pavlí, zrovna jak jsi říkala to EQ, IQ, a já říkám EQ je o tom, to je ta emoční inteligence, že se lidi uvědomí, že je to všechno tak jednoduchý, že přece nepotřebuješ nikoho přesvědčovat o tom, že jsi, že dýcháš. Ty naopak, když dýcháš správně a utužuje ti to zdraví, tak to předáš druhýmu. Lidi, kde jsme? Znova zpátky na značkách, na tom obyčejním prach, teď, abych to neřekla blbě, prach obyčejným způsobu bytí, že prostě jenom dýcháme, děláme, žijeme, sounáležíme, spolupracujeme a to je celý. A jak tady všichni pořád mají, a já potřebuji, hele, já už zase, víš, zase začínám být jako zvletná, ale já jsem tohle začala dělat vlastně v létě jako, tak proč k tomu svýmu obyčejnému žití potřebuješ prostředníka jako úřad? Ještě notabene zjistíš, že na tom úřadě dělá, já nevím, Kateřina, Píčoidní nebo kdokoliv, která je tvoje sousedka, která v životě nic nedokázala, ale měla ten pocit, že musí jít do města a dělat tam úřednici. Takže ty máš prostředníka, aby si to, co obyčejně uděláš a dala to svojí tetě, svýmu sousedovi, někomu, tak to dáš ty jako Kateřině a řekneš, aby to zhodnotila. Ona k tomu, aby to zhodnotila, nemá kompetence, panáš si myslí, že nemá, což si teda myslí docela dobře, tak si pozve další dvě asistentky a pak k tomu živíš další dvě asistentky a pak možná někde ti někdo vyplivne, že vlastně to, co by si normálně z logiky věci udělala, můžeš udělat, protože máš pověření úřadu. A tady my lidi žijem. No tak, já bych se vrátila jako zpátky, jako pojďme si uvědomit, že prostě jen, a teď to tady slyšíte všechno, co se, ale Máro, ty si to tam dávali, jak se tam jako pobili, jako ve slovenským, jako to, tak se pobili, tady v českým se pobilo. A my?
1: Lebe. Oni to neví, nebo jim to asi nedochází, ale ty elity, který je vedou, ty loutkaři, se tady těch šmejdů dole, těch různých poslanců a tady těch darebáků zbaví. Oni jsou první, kteří jsou na řadě, protože oni si nesplnili svůj úkol.
2: Ne, tak oni budou mít Máry, jestli si to teda myslím, ale klidně mi to vyvrať. Tak oni budou mít ty elity takový ty jako my jsme tyhle smrady, který jsi tam předvedli, jak totálně nevychovanci, jako odkopali. A my všichni jako blbečci budeme tleskat a říkat bravo, bravo, to se vám povedlo. A zase jsme jenom loutky.
1: Ne, to prostě. Tady to musíš už pryč.
3: Víte, co je důležitý? Člověče, když se narodí tady na té krásné zemi, jo, a najednou to vědomí má čistý, tak si řekne, tady to všechno vlastně jsou dary, které bez prostředníka já můžu užívat, jo, v rámci mýho jaksi jenom potřeby mé. No a důležitý je nepustit si mezi sebe a stvořitele parazita, ale stejně mezi sebe a tu přírodu si nepustit žádný parazity, aby najednou oni se rozhodli a my ti to teď, vole, budeme prodávat tady, jo, za nějaký těžký prachy. To patří všem. A já nepotřebuji kolaterál, jo, já nepotřebuji žádný kolaterál, jako ve formě nějakých penězí. Jo, já jenom jako tvůrce si žádám ten svůj prostor bytí tady na té krásné matce zemi, jo? Ať je to vzduch, voda, dřevo, kamen, jo? Prostě ta volná energie tady je. Volná energie je dostupná. A ta tady vždycky byla už za Tartárie, pokud teda tady Tartárie byla, protože všechno je jinak, jako jo? Takže vše, co je stvořený, tak je stvořený pro nás a my jsme celek. Celek tvůrců vědomých.
2: Ale kluci, vy to vždycky dáváte v tom svojím nedělníčku raním, jako na který jsem se dneska těšila a nebyl, tak vy to tam vždycky dáváte. Mezi stvořitelem a mnou žádný zprostředkovatel není. Ona je to taková, jako někomu by se mohlo jako zdát laciná věta, ale když si uvědomíš tu podstatu, tak mezi mnou a stvořitelem nikdo není. A pak teprve vám naběhnou takový ty zimou morálky, že si uvědomíte, že přesně tak to je. A všechno ostatní, čemu se věnujeme, jako sračky, je úplně k ničemu.
0: A tomu se říká osvobození ducha.
3: Teďka jsi mě přivedla na jednu geniální myšlenku, proč mezi námi, mezi tebou, mnou a stvořitelem nikdo není. A já už jsem myslel, že to řekneš. No protože my jsme ten stvořitel. Jo? Takže jak může být něco s námi, jo? To jsme my jako kompaktní celek a oni ti hajzlí se nás snaží tu naši celistvost narušit, jo, nějakou umělou fikcí, že my nejsme my, jo, že jsme někdo jinačí.
2: A můžu v téhle souvislosti, Péťo, to dokončit. Když jsme se bavili ráno o tom, že nebudeme teda vysílat dneska ráno s Márou a s tebou a pak si dáme takový předvánoční, což byl můj sen už od léta. Pojďme si dát to, že mezi námi a stvořitelem a mezi námi jako námi stvořitelema nic není. Tak já tímto, já tě asi předběhnu, ale my jsme se tak o tom ráno bavili a chtěli jsme vás všechny pozbudit, i když se vám to nejeví zrovna, že se vám všechno daří, tak jsme chtěli říct, že jsme nejen v právu, jsme v srdci, jsme v té duši, jsme v tom pokoji, v té sounáležitosti a tohle všechno nás nikdy nemůže rozbořit. Takže tímto, Peťo, jsem to chtěla jakoby nenápadně ukončit a říct si, že pojďme, sebereme si 21. a všechno, co jsme zažili v tomhle roce, jo, tak to si ještě nějak jako vybabráme všichni, ale jdeme dál a jsme svobodní. A jestli nás bude 10%, to je jedno, ale děkujeme ti, Pane Bože, který nestojíš mezi náma a čímkoliv jiným za to, že jsme se posunuli.
3: My jsme se krásně posunuli. Já jsem ještě ráno, přiznám se, a i včera jsem Márovi psal, že nejsou ve své kůži, protože jsem prožil jsem nějaký energetický atak. Sice nic jako velkýho, ale přece jenom byl jsem vyčerpaný energetický. Jo? A takže ani to ráno vlastně ten nedělníček nebyl, ale všechno změnil, Marcelo, tvůj telefonát z písní. Jo? A já jsem šel takzvaně náhodou okolo. Jo? A že bychom udělali něco teda jako slunovratového. A možná je lepší, že jsme ten ranní nedělníček neudělali, Máro, ale byl až vlastně v tu jednu hodinu, kde jsme se setkali tady pět krásných nebo sedm, nebo kolik nás tady je, Loran tam chodí, písně tady chodí, nádherný dušiček, rozbalili jsme to teda a já vám blagadariu za ten dnešek a ten vesmír to udělal tak, že když něco nevyjde, tak má pro nás nachystaný vždycky něco ještě lepšího, jo, kousíček, takže o šanty, díky. Přátelé, máte něco, tak pomaličku to asi budeme odpiskávat, jo? Protože máme já, už teda...
2: Já můžu, dětka, já vím, že jsem úplně nevychovaná, ale já jsem tím to chtěla. Tím, že jsem se na spoustu času odmlčela, tak jsem chtěla říct, Pavlínko, já tě sleduju někdy na třikrát. Jirko, tebe taky, Máry, o tobě ani nemluvím spolu, Peťo, skláním, já jsem vám, děcka, chtěla říct, když jsem si teda drze vzala slovo. I když to nestihnu na první dobrou, tak jdu na podruhý a nejlíp třikrát. Jako, žehlíš, utíkáš se psem a vždycky si vás, já si vás tak, jak se říkají ty správné slova? Ne nesmírně, vesmírně, já si vás vesmírně vážím tak, že vás považuji za součást svého života. Občas, nemyslete si, já jsem taky občas na dně a vy mi všichni, každý jeden zvlášť a všichni dohromady dáváte tolik energii, který doufám, že to není sobecky jenom pro mě, ale že to dáváte všem ostatním. Takže tuto jsem vám chtěla tímto prostě vám děkuju, mám vás ráda a jedeme.
3: Jedeme. Blagadar tobě, Marcelko. Ty jsi taky taková ta původní naše propojovatelka. I s Jirkou Petrášem, který byl taky pozvaný na dnešních 10 minut slávy, ano, že pozvání na ten další nedělníček, ale říkal, že pracuje ve hmotě i v nedělu, tak zřejmě teda jako to, mu to nevyšlo. No ale co nevyšlo teď, může být příště. Každopádně, přátelé, nám to vyšlo a lidičkové tady neustále už teda je tady 7:30, neustále tady jako zůstávají a dívají se na nás. Já si myslím, že jsme potěšili jako těma informacema, že se lidi probouzí, určitě tím videjkem nádherným prostě, jak se zachoval teda Daniel z rodu Skalických, tuším, že se jmenuje ten chlapec. Pokud by nás náhodou viděl, tím to proslavil ty policajty, ano, trošku mě zarazil, ne zarazilo, ale všiml jsem si, že některý ti policajti mají zájem, ptají se, tak je to nějak ve skrytu duše zajímá, jak to vlastně je, ale tady ti to zabedněnci absolutně ten jeden vůbec nemluvil, ten jenom čuměl do mobilu, no ten chlapec druhý byl teda bez toho blembáku, takže to měl na háku. Asi čekal, kdy padne, aby mohli teda na svých 8 piv třeba na nějaké oblíbené fotbalové tým, to je jedno. Je škoda, že se nevzdělávají, přece by se mohli zapojit do toho týmu tvůrců vědomých, jak jsme my, ale je to každého cesta. nebudeme nikoho jako Jana říct a nebudeme hlavně páchat dobro, jo, to je vlastně páchání dobra, nikoho násilím přesvědčovat, že tak se věci mají a já už od toho upouštím. Mně se ohromně ulevilo, měl jsem fakt, třeštila mě hlava, nebylo mě dobře a je to z toho, že jsem neměl nastavený ten filtr a že jsem si pouštěl hodně informací a hodně lidí do svého soukromí. Mělo to vliv i na náš společný tady život rodiny s písní, takže je to zažehnáno a dneškem jsem si potvrdil, že kvalita nad kvantitu, je už jenom kvalita. Jo? Takže díky blagadaruju vám, přátelé, dík patří vám. Mára se hlásí a možná půjde ještě vás pozdravit.
1: Hele, já jenom se chci rozloučit, protože budu muset běžet. Nicméně, lidičky, všechno to záleží jenom na vás, to probouzení. A nebojte se, nejste v tom sami. Jo? Takže když nevíte, tak sledujte, pátrejte. Nechtějte po nikom, abych vás zachránil, protože pokud to sami nedokážete, tak se nedokážete zachránit. Jo, vy sami to musíte. Jo? Vy sami to musíte.
2: Ale jo. Poslouchejte, co teď řekl Mára. Mára ví, že ho miluji už jenom pro tyhle jednoduché věty. Jak ne, Mára to dokáže schrnout a říct, no tak když vy ne, tak kdo jiný vás zachrání?
1: Přesně, no tak to je. Tady je to hlavně o tom probuzení toho človíčka uvnitř vás, a ta dušička si řekne, co chce. A ona už nechce poslouchat cizí nařízení. Vy si uvědomte, že nejste, nebo nechcete a nebudete už cizím majetkem a cizím otrokem. A řekněte jedna sami za sebe. A to je všechno. A já se budu muset loučit.
2: Tak se loučit.
3: Bye. Na šipky.
1: Bye.
2: Peťusko, můžu ti...
3: Ahoj. Ano,
2: Můžu ti, Peťo, ještě něco říct? Pamatuju, když jsme měli jedno z prvních vysílání a já jsem ti tam říkala na konci, pustu písničku a tam byl ten Verich, ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. A my jsme všichni, přestože jsme se tady jako poprali s tím systémem nebo občas něco píšeme, když trapně, tak jsme všichni se vraceli k té písničce, jako... A všichni dohromady uděláme moc. A já bych se k tomu chtěla právě v tom předvánočním čase vrátit, že Pavlínko, děkuju, Horante, děkuju, Jirko, děkuju ti, ty jsi moje obrovská opora každý den, Péťo, děkuju. A všichni dohromady uděláme moc?
3: Ano, já vám taky děkuju. Marcelko, díky za... Ne, ani ne odvahu, ale za dlouho jsme spolu už nevystupovali, když to tak řeknu, a najednou slovo dalo slovo a krásná energie se prolnula s krásnou, ještě krásnější a najednou si tady, je tady Paulina, dívej se, je tady Liberecké, Juráčoveče, taky jsou rád, srdíčko plesá, že se odváží do dežavíčka a samozřejmě Márovi, tak tento s Paulinou jako vede, jo, protože to jsou studnice moudra a zkušenosti a znalosti, takže děkuji, Paulinko, děkuji ti za vše, zatím za 13 dílů, ano, edukačních, nádhera, nemám zatím absolutní na to, jako ne absolutní, ale takový čas, jak si představuju na to studium, i když denně, jak mám čas, tak si pročítám, studuju, poslouchám naše vysílání znovu, takže je to všechno v procesu. Marci, no ty jako původní propovatelka, samozřejmě blagadár. No a mě teda nezbývá, než se pomaličku s vámi jako rozloučit, Jirko, ale dávám ještě samozřejmě každému slůvko, abyste se mohli taky nějak, nebo nějaké poselství. No a počkej, dneska vlastně je to pozvánka na ten příští nedělníček, jo, na ten slunovrat. Takže co můžeme očekávat? Přátelé, dívejte, no, je to 3,5 hodiny valíme, takže si něco podobného můžete volat příště, i když můžete klidně napsat návrh na nějaký témata, jo, Marcelce, mě, Paulíně, Márovi, komukoliv a Mára je studnice moudrosti, takže můžeme se vlastně bavit o čemkoliv. Takže přátelé, máte rozlučkové slovo a blagadaruju vám.
0: Tak jestli můžu, Paulinka to bude mít na delší dobu určitě, to je tam vyřečná, přečtěla. Já jenom vzkazuju lidem, poznávejte pravdu, protože pravda je zároveň světlo a světlo má vysoké vibrace, na rozdíl od tmy, jo, když to takem přeneseme. A tak, jak to říká, tak, jak nám vzkazoval naše mistři, dřívejší, Jan Hus především a Kristus, Kristovo vědomí nám odkázalo, poznávejte pravdu, bojujte za pravdu, chraňte pravdu a šiřte pravdu. Takže tohle to vlastně teďka děláme, činíme a jestli že někdo třeba nemá ty vědomosti nebo znalosti nebo zkušenosti, no tak to je na něm, jak si to vyhodnotí a vlastně to poznání posouvá lidský vědomí výš a výš. Takže o to víc potom je v jednáních s těmi úřady ve větším klidu a dá se říct nad věcí. Takže oslavte pěkně svátky, slunovratu, nikoliv z našeho pohledu Vánoce jako takový, protože ty dějiny jsou hodně sfalšovaný a hlavně se mějte rádi. Takže naschle.
3: Díky, naschle.
4: Takže já se těž už rozlučím. A chcem vám všetkým poďakovať. Chcem vám poďakovať za príležitosť byť medzi vami. A je to z mnohorakých takých úhlov pohľadu. Každý ste iný, každý ste jedinečný a každý prinášate tomuto svetu zo svojho miesta to, čo máte priniesť. Takže ja som za to veľmi vďačná, že každý si plníte vlastne tú svoju misiu, tú svoju úlohu a žiadam všetkých prebudených haló, zobuďte sa, cingilingy, pretože my vás potrebujeme a budeme sa prebúdzať aj naďalej a bude nás veľa, pretože všetci máme šancu a nie každý sa zobudí v rovnakom čase, takže prosím, prebuďte sa, alebo inak to poviem, spomeň si človek, na čo si sem prišiel a kto si.
2: Já navážu na Pavlínku, protože Pavlí promí, ale zase mám stažený hrdlo, protože ty vždycky to přesně řekneš, cingilingi, probuďte si, jako uvědomte si, kdo jste a pojďte s náma, protože teda nechceme se nějak chvástat, ale kdy jindy, než teď tady máte podanou tu ruku, tu sílu a teď jenom tak jako vy bábetka, jako tak chcete, nechcete, budete spínkat. Pavlínko, já blagodaria tobě. Takže my jsme sice říkali, že dáme to na ten slunovrat a mně přišlo, že už jenom to, že jsi tady dneska byla, že tady byl Jirka, že tady byl Mára, že tady byli všichni, tak mně to přišlo tak nadčasový, že si říkám, všechno, co uděláme 21. bude už jenom jedna velká blbina. Takže pojďme si vymyslet na 21. všechny kraviny, které nás kdy vůbec napadly a které jsme kdy prožili. A co jsme vlastně prožili za ten rok i všichni spolu, byť jsme se tady nějak nesetkávali třeba zrovna v ten čas a prostor, ale prostě střetli jsme se, víme to, Pavlí, co ti budu říkat, jako Peťo, o tom žádná, Jirka taky, o tom žádná. Takže pojďme si to udělat jenom 21. veselý. Aby jsme, no já dětka zase to řeknu tak, jak jsem prostě narostla. Já jsem z vás, no vděčná je slabý slovo, já vás prostě miluju. Jsem unešená občas jsem, jako že mám Pavlínko vůbec, Péťo, jako vy to všichni víte. Tak dobře, tak já už končím. Ale však vy víte.
3: Děcka. Tak jsem řekla. Pokud se mě podaří pustit písničku tady, ano, blagatár i za to, že to dneska fungovala, až na ty dva takové ty dvouminutové výpadky, ale vysílání zůstalo zachováno, přízeň je nám zachovaná, takže děkujeme vesmíru a všem tvůrcům, i našim vyšším já a tak dál, blabla, to už bych se zase opakoval. A
4: takže děkujeme divákům za podporu, za našu podporu, naše energie, která je tu pro vás. Děkujeme.
3: Ano, pěkně sledujte, sdílejte, Studio Deja Vu je tu pro vás a valíme co bez cenzury a pro vás. Takže krásnou, dobrou večer ještě zatím. Ahojte.
2: Ahoj, děcka.
3: Ahoj, tak chvílinku.
5: Slavní mudrci. vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí havíř.
1: Já fáram dolů do dolů a doluju rudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže.
4: Já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže.
6: Já látám kalhoty.
0: Ten umí to a

0: všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: Když širší ulice a tvrdší pokolí,
2: kuřata slepice, pečivo cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. To vám

6 votes opposed.

0: is the house is suspended until the ringing of the bells. The gallery is to be cleared.
1: Parlament. A my bychom měli mít taky nějaký válečný pokřik, protože přichází čas, že musíme jít do ulic. My musíme se začít aktivně bránit, protože se opravdu, je to blbý říkat před Vánocema, ale děje se to v celé Evropě, předpokládají, že bude útok na Evropu. Evropa chce válku. Anglie, Francie a Německo. Nechci sem přijít proto, aby vám říkal hezký příběhy a dělal zábavu. Ta situace je hrozně vážná. A my musíme na to začít adekvátně reagovat. My máme šanci to zastavit. Ale musíme jít do ulic tak, jako jsou v ulicích v Německu dneska, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švédsku i v Irsku. Jenom u nás se bojuje za válku. Chtějí válku. Všichni chtějí válku. Já vím, že vy ne, proto jste tady. Jste úžasný, jste bezvadný, ale musí nás být o hodně víc. Takže teď si budeme tady s Robinem chvilku povídat. Uděláme tady živý Freedom, který se asi příští úterý odvysílá. Hrozně jsem se na vás těšil. Jsem moc rád, že reagujete tak, jak reagujete, protože víte, že nás není mnoho. Když řeknu, že jsme proradný národ, tak nemyslím, že všichni jsou proradní. Ale tak, jak se tenhle národ vždycky zachoval v kritických situacích, tak to nebylo dobrý od založení Československa Masaryka. A když zjišťuju, že lidi mě píší, že nenávidí mašiny, ale úplně stejně nenávidí Masaryka. Těch lidí je strašně moc, já jsem z toho zděšený. To znamená, musíme začít u sebe, říkat pravdu, co si myslíme a diskutovat. Jinak se prostě z tohohle zakletýho kruhu nedostaneme. Náš pořad Freedom je záměrně utlumován. Vždycky napíšou, tento díl bude otlačen. Je to tak.
2: Některý, když tam někdo napíše třeba příspěvek, tak nám pak lidi píšou e-mail, že to nemůže sdílet, že to tam je smazaný. My samozřejmě nic nemažeme, ale už jsem tady dneska o tom mluvil jednou, že prožíváme mnohem větší cenzuru za ten poslední rok, než třeba v covidu. Včetně mazání videí, včetně utlumování a tak dále. Ale to není stěžování, to je prostě realita dnešní doby.
1: To je konstatování, ano. Já si myslím, že mají strach, protože globalismus, a v to pevně doufáme, prostě končí. Je to boj, to není boj mezi levicí a pravicí. Je to boj lidí, normálních lidí s elitama, který zradili. To je ten Great Reset, to je ten nový světový řád. Proč chtějí válku Němci, Francouzi, Angličani? Protože vědějí, že můžou jedině válkou zamíst pod koberec všechny dluhy, všechny lži a všechny svinstva, které páchají. Od covidu, což byl takový výstřel a začátek Great Resetu, jak říká Klaus Schwab.
2: Jak hovoříš o té válce, mě samozřejmě nejvíc naplňují ty mírové myšlenky. Jo? Když si přečtete experimenty s pravdou, Mahatma Gandhiho. Taky nesčetněkrát jsem to řekl v různých rozhovorech, reakcích. To je úžasná kniha, která je vlastně návodem na mírový odpor. Na mírový odpor. Experimenty s pravdou. Stejně tak z tohohle důvodu šíříme myšlenky Komenského, mistra Jana Husa, jeho řeč o míru. To by měli znát lidi, kteří jsou dneska v armádě a podobně. Ale na druhou stranu ti chci dát jednu věc za pravdu, říct takovou emoci. Hodně jezdíme natáče po regionech. Zase, dneska jsem tady říkal spoustu příběhů. Ale jak hodně jezdíme, a třeba i v noci, já nikoho strašit nechci, ale to jsou neustále vojenské přesuny, kontejnery, s majákama. Já se smrti nebojím. Jako v pohodě, ale nechci nikam posílat ani sebe, ani dokonce ženy změnili zákon, že ženy by narukovaly. Děti nechci, aby jsme tam posílali. A je pravdou, že ty hodiny tak tikají, že ten ekonomický princip celý jenom odkládaný. Oni vytunelují peníze z covidu, oni vytunelují peníze z Green Dealu, ale když nebudou mít kde brát, tak to říkají ty naši předci. To způsobuje ty války. A my už to víme. Ten Komenský to psal. Plno jiných to psal, ale my jim nenasloucháme. My je ani neposloucháme a zdaleka jim nenasloucháme. A my teďka, opět po těch 80 letech, máme v Evropě další možnost vystoupit z toho začarovaného kruhu. A nebudu lhát, je tady moje žena dneska celý den. Inovace republiky vznikla na podnět špatného snu, který jsem měl, a z toho snu jsem se neprobudil. Viděl jsem válku, takhle jako jsem, nespal jsem, viděl jsem válku a říkal jsem ženě. V roce 2020 žádná Ukrajina nebyla. A říkám, Verunko, oni to ženou do války. Oni nemají jak to jinak zakryt, udělají válku. Ani jsem netušil, jak moc jsem se trefil, že jak to bylo rok, nebo rok a půl, nebo půl roku, já teď nevím, kdy začal. Rok a půl to bylo. Skoro rok a půl. No? Takže rok a půl a ta válka skutečně byla. A když to začalo, ta Ukrajina, říkám, ale to není ten sen, který já jsem viděl. Ne, že bych potom snil, ale měl jsem tu vidinu, tu předtuchu. Viděl jsem to. Já to říkám takhle, protože to je pravda. Já se tady nebudu stydět za svoje vhledy. A už vůbec ne za svoje názory. Proto dělám reakční videa tak. Takže říkám to poprvé takhle důraznějc. Inovace republiky vznikla jako transformační komunita pro změnu, ale tím hlavním spouštěčem pro mě byl ne covid, jak si spousta lidí myslí, ale to, že oni nás do té války skutečně tlačí všemi prostředky. Takže jenom měl tady k tomu řeč, chci ti dát za pravdu, není to strašení, není to strach ze smrti, jak se nám tady snaží předhazovat jiný názory, že strašíme lidi a tak dále. To vůbec ne, naopak, dneska tady byla kolikrát řeč pustit se strachu a na druhou stranu ta výzva k tomu, aby jsme se spojovali tvůrčím způsobem, je zcela na místě, Petře.
1: Je nás víc, než je jich. To 1% lidí, který, já jim říkám, jsou to inženýři lidských duší, hrajou si na bohy a mluví o depopulaci a oni mají v mnohem pravdu. Mengele měl podle nich taky v mnohem pravdu. Je to strašný pokus a lidstvo má možnost se z toho vyčlenit nebo vyhrát tento souboj jenom tehdy, když se tomu aktivně postaví. Aktivně myslím tím, že stačí protestovat proti válce. Nemusíme protestovat proti Babišovi, proti rozvědčíkovi, ne, proti válce. My prostě nechceme válku, ale někdo to musí zorganizovat.
2: Na mě nekoukej, ty. Já jsem organizoval 100 let výročí republiky, na to jsem hrdý, ale jako demonstrace se mi dělat nechce. Promiň, že ti do toho skáču. Ne. A skáču mu do řeči rád. Protože on to má taky kolikrát rád a říká mi před vysíláním, Petr, skákej mi do toho. A já pak dostanu vždycky držkovou tam v tý komentářích, jo. Ale víš, co ti chci říct? Víš, kdo pořádá ty demonstrace? Všim si z toho?
3: jaký je to manipulace s davem, že támhle ty jsou napojen na ODS, pak zjistíte, že jiná demonstrace, která vypadá nezávislá, je založená nová politická strana. Pak někdo dělá, jakože je dobrý člověk, tak zase zakládá jinou stranu. Teď to pořádá jenom politici. Jako oni tam možná mají nějaký veřejný úmysl, ale hlavní je ten politický. A v nesprávnou dobu špatným způsobem tady byla jenom jedna velká demonstrace, z mýho pohledu. Jedna jediná. Ta byla 3.9., teď nevím, co to bylo za roku, 2022. Jinak tady žádná demonstrace nikdy nebyla. To není. Tady bylo milion chvilek plný náměstí a pak toho 3.9.2022. Jinak to bylo všechno jenom politický kampaně. To nebyly všechno. A i ty takzvané alternativy. Všechno politici. Ale tak si znova pusté video, co jsem tady před chvílí řekl. Mluvil jsem o 3.9. No. Ty velký demonstrace, kolik jich bylo? Ty velký plný náměstí? Se ani nedohodneme na tom, kolik bylo demonstrace, kolik jich uděláme.
1: Já vám řeknu jednu věc. Proto se radši dívám kolem nás, co se děje, než co se děje doma. Protože to, co se děje kolem nás, to přijde k nám. A my musíme být připravený na to, kde kdo bude stát a bude záležet na každém z nás. Ta geopolitika je nesmírně nutná teď v této době. Protože všichni si myslí, protože chtějí, aby jsme si to mysleli, že se na Aljašce vyjednává o Ukrajině. Ne, vyjednává se o Jižní Americe a o Grónsku. My víme jenom to, co oni chtějí, aby jsme věděli. My musíme se dívat na to opravdu z vejšky a globálně, co se děje. A já doufám, že se jim to nepodaří, protože my máme obrovskou sílu, ale musí nás být strašně moc. Já nevím, jestli jste viděli dneska tu obrovskou demonstraci v Německu. Viděli jste to někdo? Ne. Včera? Já jsem blbej. No. Pokračuj, mě to vypadlo. Já jsem opravdu
2: blbej. Já ti nechci skákat do řeči.
1: Teď mě schoď do řeči. Teď potřebuji pomoct.
2: A nebudu ti skákat do řeči. Poslouchat ty komentáře pak.
4: Demonstrace Německo.
1: Jo, děkuju. A to samý ve Francii, to samý v Anglii, to samý v Kanadě. Ten Commonwealth je na tom dneska nejhůř. Tam je absolutní totalita. Teď tady mám jedno jméno, profesor Mersheimer, jestli ho znáte. A nebo profesor Kolovej. Víte, že ho zatkli na letišti v Anglii a nepustili ho z Anglie ven, je to Angličan. A řekli mu, nejste zatčený, ale nesmíte opustit Velkou Británii. To je vedle nás. A jestli se o tom tady nemluví a média o tom vůbec nemluví, tak je to tragédie, protože my o těchto věcech musíme mluvit. Protože to je to, co nás čeká. A my na to musíme být připraveni.
2: Ty jsi řekl, Petře, jednu velmi důležitou...
1: Cože?
2: Jo, no za bolševika.
1: Ano, ale představte si teď v nejsvobodnější zemi, v uvozovkách, v Anglii, zavřou profesora, zatknou ho na letišti a nepustějí ho ven. To je v Anglii. Ano. Prosím?
2: Že tam je totalita, strašný zákony, všechno to, co říkáš.
1: Ano,
2: to
1: Commonwealth, Kanada, Anglie, Austrálie, Nový Zéland, je totalita.
2: Jenom na co bych navázal, jak Petr říká, že ty média jenom předkládají to, co chtějí, aby jsme se o to hádali, aby jsme se o tom bavili. Přátelé, tak to přesně je, to je mediální princip. Oni vždycky hodí ty, já tomu říkám, odhledaná kost a hádejte se, perte se o to a vyvolají kolikrát kauzu, aby mohli zakrýt jiný věci, které běžejí na pozadí.
3: ten princip těch vlád nejsou ty figurky, které tam jsou. To jsou ty korporace, které to řídějí. Ty vlastně média, ty financují politické strany a jak jsem dneska říkal, občas uspořádají volby. Je potřeba se například v těch vizích bavit o nových svobodných volbách. Ono to tak stejně jednoho dne dopadne. Ať s náma, myslím, nebo bez nás. Ono k tomu dojde. Teď je otázka, po jakým třesku, po jakým chaosu. Já si myslím, že ten druh chaosu jsme tady měli, to byl covid. A s lidma to zatřáslo. Lidi se začali probouzet. Opět tady o tom byla řeč, ale málo. Málo, nechali se spolitizovat a já si vážím práce všech těch lidí, kteří dělali ty demonstrace, ale myslím si, že ta atmosféra ve společnosti je zralá na to, aby to šlo aspoň chvilku, nepolitickou cestou. A chvilinku, ale ono to v těch Čechách nejde. Podívejte se, jak se tady všichni hádají. V podstatě nejhorší je alternativa. To je ještě horší, než co je teď u vlády. Mám s čím to srovnat. 2 roky tam, 3 roky tady. Horší je to dole. Tak co má být nahoře? Dohady, pomluvy, konkurence, tohle, ať si každý z té alternativy šáhne do svědomí. Diváci posílají informace, já po ničem nepátrám, ale diváci posíláte takový informace, že vždycky říkám, přijedu za Petrem, než máme začít točit Freedom. A říkám, Petře, já to už ani nechci vědět, ale mě ty lidi to posílají, co s tím mám dělat? Oni gratulovali Vojtěchovi, tyhle lidi, kteří bojovali proti covidu a oni mu gratulujou, že bude ministr a že se mu narodil syn. Teď mi pošlou ty print screeny z mailů sociálních sítí a já mám pocit, že žiju, zase jsme u toho snu, blbýho snu. To mě mrzí. Na druhou stranu je pozitivní to, a už ti předávám slovo zpátky, že ta doba je o tom, že padají masky. Prostě se ukazují charaktery. Očkovaný, neočkovaný, šup. Demonstrace, jak to, kdo bylo. Po demonstraci, kdo s kým je a není. Jo? Jiná kauza. Aha, tak v covidu jsme byli spolu, tady zase mír ne, spíš válku, zase jsme rozdělili. No to je to, co jim vyhovuje, protože těch pár oligarchů se nikdy nebude hádat. Nikdy. Proč by to dělali? Tady je jenom jeden segment zdravotnictví, digitalizace, energetika, tak a oni se musí domluvit. Ale my toho schopní nejsme. Zatím.
1: Víte, co je můj sen? A je to sen. Aby jsme se dokázali domluvit a byli jsme třeba jako je Kostarika. Bez armády, my stejně nikdy nebudeme potřebovat. Ty peníze, aby se dali do vzdělávání. A aby jsme měli smlouvu s tou jednou velmocí, protože geopoliticky zkrátka si to dělej. Dělej si to tyto tři velmoce. A aby jsme byli neutrální. To je sen, samozřejmě to je sen, protože nás vždycky někdo prodá za proda.
3: Takže odzbrojte se, pojďme vyzvat vládu, ať odhodí zbraně. To už udělala ta Berta von Suttner, je taky pojmenovaná kniha, odzbrojte se. Ale my stejně žádnou armádu nemáme, my až teďka kupujeme zpátky. Ale víš co, to je přesně to kopíruje to, co je před těma válkama. Koupit to u těch velkých, oni dělají, že chtějí mír, ve finále tečou prachy, BlackRock, tohleto, víš co. Mír, nechtějí, jako oni nechtějí. Ty korporace to nechtějí. To jsou ty vládci světa a to jsou ty soupeři. Jak někdo může věřit na iluzi, že nějaký Fiala je soupeř? To může úplný hlupák si myslet. A jenom přistupuje na jejich hru. Teďka se podívejte, jak ta alternativa kandiduje vlastně s Babišem, aby jsme byli konkrétní. A v ostatním nedochází, že to je jedna větev nahoře? Že jsou to furt jedny prachy? Jedny média, jedny prachy, jedny zdroje, jedny tajné služby. Občas se někdo pohádá, tak tam někoho vyměněj. A to v tu chvíli vidíte tu mediální kauzu. Můžu říct z vlastní zkušenosti, někdy o tom můžu klidně vyprávět jako do detailu. Jsou schopní odpálit třeba svýho ministra tím, že vyrobějí tu kauzu. No takhle, zase budu konkrétní. Myslíte si, že nevěděli, že Primula je na Vyšehradě? Tak si každej domyslete k tomu, co teď jsem řekl před chvílí. A vzpomeňte si na kauzu Primula. To si myslíte, že bylo náhoda, že to najednou otiskli v Blesku? To tomu někdo věříte? No to bylo jenom odstranění vlastního člověka, protože to nefungovalo mediálně, potřeba i řešit jiný věci, já do toho nevidím, co tam bylo za kšefty zatím. Ale rozhodně nevěřím to, že ho náhodou někde vyfotili, to je blbost, že jo.

0: energii a někdy působím jako zapšklý dědek, protože někdy opravdu zapšklý dědek prostě jsem. A myslím si, že lepší to nebude, že to bude jenom horší.
1: Není to pravda. Petr mi volá 3x denně, pak ráno mi hned volá, já říkám, ty jsi, já už to tak člověk cítí na dálku, říkám, ty jsi nespal zase. Proč na to koukáš, Petře? Proč koukáš na ty videa? Teď je to furt dokola, teď jsme jak papoušci, Petře, teď my jsme jak papoušci. Ty máš pravdu, my jsme fakt jak papoušci.
0: A pak usnu, zbudím se večer a zase se koukám.
1: Má to jako fetiš, ne?
0: Chtěl bych navázat na Henryho Kissingera, který řekl, Amerika musí uzavřít smlouvu s Ruskem, aby se Rusko stalo součástí Evropské unie a NATO. NATO mělo být zrušeno, tak jako byla zrušena Varšavská smlouva. Kdyby se tohle bývalo stalo, tak tenhle problém vojenský dneska není. O tom jsem absolutně přesvědčený. Kdo bojkotuje neustále mír na Ukrajině, je Anglie, především Francie a Německo. To už jsem řekl. Teď to bylo na spadnutí. A znovu to bojkotujou a znovu to rvou do války. Znovu nabízejí nové věci a nové věci. Je to zrůdný a je to úchylný. Musíme se tomu postavit. Já, Robine, nevím jak.
1: Já pro tebe mám dárek.
0: Jo.
1: Víš, že oni jsou jedny volby, druhý volby, třetí volby, teď se bude zase někdy volit prezident. Tak tady mám pro tebe knížku a je to doporučení budoucímu prezidentovi. Dostal jsem to od diváku, dneska jsem tady vysvětloval v táboře ten koncept inovace republiky. Přijela paní, já si nepamatuju jméno, byla jste tak skvělá, skvělá dáma, šli jsme společně na kafe, na dort, prostě jsme se potkali v Andělce na takovém hezkém místě, vyndala z auta x krabic, mezi tím byly teda vzácné knihy a pak tam byla tadle, takový odpad.
0: Já děkuju, já budu výborným prezidentem v domově důchodců, anebo v přeletu před skukaččí hnízdo, kde mě udělají lobotomy a já tomu budu rád.
1: No ne, jako já jsem si už zakázal číst některé věci, jo. A ne vůbec, otevíra knihy, jenom aby jsme, já to ukážu, co to je. Je to tenhle titul. Přátelé, to je docela starší knížka, já jsem to tak náhodou otevřel na straně 192, to ani nechcete, abych vám tady čet. Jo. No samozřejmě tam, proto Rusové vnímali rozšíření NATO jako pokus a tak dále, jo. Po 11. září začaly armády USA a tak dále, Afghánistán. V 90. letech Milošovičovi v této dekádě, invaze do Iráku. No tak to víme, jak to dopadlo. Já nevím, já se neověřoval, kdy to paní psala. Tato, je to Češka, ne? Hele, je to opravdu doporučení prezidentovi. Protože ten náš prezident podle tohohle jede. Je to fakt síla.
0: To je neuvěřitelný.
1: Vydali to Lidovky, tak my vydáme nějaký jiný knižky zase takový. Lidovky už skončily. Víte, proč zkrachovali? No, protože vydávali takovýhle knižky. Hej, to máš, ale fakt to ještě ukážeme ve Freedomu, protože to je síla.
0: Tak a teď mám pro vás překvapení. Mám tady velice dobrou kamarádku, s kterou jsem strávil velkou část svého života. Procestoval jsem s ní celou Evropu, ale i v Americe za mnou byla, když jsem tam bydlel v Palm Beach. 5 minut od Donalda Trumpa. Je to Gábina Osvaldová. Gábi!
2: Dobrý večer, Gábino.
3: Ano. Ne? Vy tam skáčete.
1: Vy tady tydlíkujte, že?

0: Tak s Gábinou jsme prožili spoustu nádherných cest po Evropě s divadlem. Byli jsme spolu v Římě, kde jsme hráli Jeronyma Boše, Zahradu rajských potěšení, těsně u zdi Vatikánu, pod kopulí svatého Petra, kde
1: nemám,
0: jsem se...
1: Nemám co dodat.
0: Kde jsem se rozhodl, já to řeknu od začátku. Znáte malbu Sixtinské kaple? Co je nahoře? Jsou tam nahé postavy. Nahé postavy. Ten soubor byl oblečený v trikotech, bílých trikotech, a měl se vlastně vytvářet dojem oživlého obrazu Jeronyma Boše. V těch trikotech to vypadalo tak trapně, tak uboze a blbě, že jsem musel přesvědčit celý soubor, že to budeme hrát nahatý. Jenom otřený hlinkou, která praská teplem, a vypadá to výtvarně tak, že je to malba. Tohle jsme hráli v Římě, kde především manželek začali protestovat, a když tam viděli ty nahatý kluky, tak ty manželky tahali za ruce z toho divadla pryč. Nicméně v divadle Teatro Vittoria to slavilo velký úspěch a tam Gábinka hrála.
1: Ano, ale je to, bratru, takových hodně let nazpět.
0: 93. rok.
1: No, asi tak před 30 kily to bylo, no.
2: Nechci by ji nezdvořil, takže jako žena hata.
1: No jasně. No všichni byli nahatý.
0: Já jsem se šel děkovat nahaté jako režisér.
3: Jak vás k tomu Petr přinutil? Jako, že to asi nebylo jednoduché.
1: Ne, přinutil režisér není od toho, teda dobrý režisér není od toho, aby někoho nutil, ale aby ho přesvědčil o tom, že jeho záměr je adekvátní předloze. A my jsme to pochopili, protože v těch trikotech jsme vypadali jak spermie. To bylo příšerný. Takže tohle bylo, pravda, trošku takový náročný se namazat. A ono to bylo včetně hlavy, včetně vlasů. Takže když potom se člověk plížil třeba i Prahou domů, jel taxíkem, že jo, a potkali ho sousedi, jak kráčí do čtvrtého patra, jako totální blázen namazaný hlinkou v županu s bílou hlavou. No, ty lidi si o mě mysleli potom, a pak jsem se doma hodinu drhla, jako to bylo šílený. Ale stálo to za to, prostě to je vznik umění z utrpení.
0: Vypadali jsme tak, jako kdyby jsme utekli ze stropu ty Sixtinské kaple,
1: ano,
0: když jsme jeli do hotelu.
1: Ano. No.
0: Takže tímhle představením, to se musím pochlubit, jsme vyhráli dva světové festivaly. Bylo to první takové představení, kterým jsme otvírali divadlo Ta fantastika v Karlově ulici. Absolutní nepochopení došlo u české kritiky, který začali psát Peep Show v Praze. Arogance peněz. Přitom jsme neutratili ani korunu za kostýmy. Ani korunu. Kouknou, já umím počítat. Zkrátka, doma nikdo není prorokem. Projelo to celý svět a my jsme se tím nesmírně bavili. Takže to je taková vzpomínka. Chceš ještě, Gábinko, k tomu něco dodat?
1: K tomuhle už nic.
3: Jenom rychlej příběh. Já jsem, když jsem chodil na střední školu, tak mě kamarádi zatáhli na kompars. Tam jsem hrál nějakého raněného vojáka. Tak jsem říkal, tak udělám takový gag doma, přijdu domů za mámou, za tátou. Celý jsem byl takhle nabarvený, prostě rozbitou hlavu. Jedu metrem a teď jsem si říkal, no musím zakrýt, to je ostuda. No jo, jenže on se mnou ve vagonu jel Vladimír Franc, tak všichni koukali na Vláďu a A to, že já mám rozbitou hlavu, tak mi bylo úplně jedno.
1: No. Promiň, teďka jsem si vzpomněla, to je úplně historka od někud od jinud. A je to historka paní Kolářové, Daniely, herečky. V Mostecký ulici kdysi dávno byla parní pekárna, kam jako lidi si rádi stoupli i do fronty. A přišla tam paní Kolářová, stoupla si do fronty a ona byla slavná herečka, načež najednou se ta fronta celá na ní obrátila a všichni na ní zírali, ale úplně je. A ona si říkala, že by teďka se mnou bylo něco v televizi, nebo jako, že ty lidi na mě takhle reagujou, tak se tak jako ošívala, pak se podívala za sebe a tam stála Barbara Streisandová, která v tu dobu na Karlově mostě točila film Jentl. Takže, pardon, jenom, že tedy France, Barbara Streisandová, pardon. That's all.
0: No, co bychom vám tak ještě řekli z příběhy z natáčení. Už dneska není moje parketa. Jsem dramatický, jsem hysterický, v podstatě někdy, jsem zapšklej. Mám pocit, že, já vám to řeknu takhle, já totiž cítím, že už nemám čas. Prostě nemám čas na hezký slovíčka, nemám čas na hlazení. Mám chuť někoho chytit a těch lidí je hodně, zatřást s něma a říct do prdele, proberte se. Proberte se. Takže tím se trošičku vám jako omlouvám, že opravdu jsem někdy velice nepříjemný v těch videích. Jsem si toho vědomý, ale ne vždycky jde se na to koukat ze zhora a mít ten nadhled. Občas to nejde. Když vám někdo nastříká na vrata židovskou hvězdu a tam nakreslí americký dolar a když vám vyhrožujou, že vám zabijou děti, nedělá se to úplně dobře. Zůstane to ve mně a odpovídám pár jedincům, který mi tam pravidelně velice sprostě nadávají, a neudržím ten nadhled. Já se vám za to nesmírně omlouvám, protože dělám to především pro vás, co jste tady. Takhle to je.
4: Děkujeme.
3: Já jenom zkusím krátce. Prostě zažíváme plno velmi jako vzácných setkání na pozadí. Petr jde obile a dostane archivní materiály k tomu, k Masarykovi. Takže dějou se i krásné věci, krásné reakce. Tvůrčí lidi píšou najednou písničky, přijedou, já tam jdu k Petrovi. A teď tam nesvítilo světlo, nic, tma. A najednou potkám cizího chlapa tam. U Petra na zahradě. A já, dobrý den. Je, to jste vy, ten chlap, ten pán, mávám. A on nes ty písničky, ty básničky, mávám, jo?
0: Nevím, Mára.
3: No, super, kreativní člověk, v obrazy, písničky, no ale že ty lidi jdou až takhle k tobě na zahradu, neuvěřitelný.
0: Teď vám ještě řeknu jednu věc, já bych moc poprosil řidiče autobusu, aby si stoupnul. Ahoj. Tak ten mě tady zastavil na chodbě a řekl mi krásný příběh. A já jsem netušil, že to jde až takhle daleko. Prosím tě, jak se jmenuješ? Tomáš.
5: Ahoj Tomáši.
0: A Tomáš mi říká, řídím takhle autobus a pouštím si vás. A vy tam mluvíte o fašistech a o nacistech a o tom, jak ten prezident, jaký to je, špion komunistický. A začal mě tam fotit nějaký pán a nahrávat si mě. Já jsem věděl, že přijdeš stížnost, že špatně řídím autobus.
3: To je síla. No tak to je síla.
0: Takže já moc děkuju za to. Ano.
3: Freedom.
0: Freedom.
3: Freedom. A to já ti řeknu taky s autobusem.
0: Svoboda, ano.
3: Ano.
0: Svoboda.
3: Jdu se synem po Kodaňský, děti vidím málo, fandím jim, oni fandí mě. Tak jsme si šli se synem zacvičit. Najednou zabrzdí norma MHD, ten červený, ta harmonika. Začne troubit a pan autobusák z autobusu. Dobrý den, Robine, dobrý den. Na celou Kodaňskou.
2: Hele,
3: já měl tak těžký den, že vůbec nevíš, co jsi pro mě udělal. Já ti to pak řeknu. Kolik energie jsi mi předal a já ti za to tak děkuju a můžu to tady říct na kamery, můžu to tady říct všem. Udělal jsi pro mě obrovskou věc v ten moment. Fakt ale. Díky moc.
0: Teď vám řeknu další příběh z divadla. Víte, já jsem si nikdy nevzal žádnou dotaci. Já jsem bojoval proti dotacím, který dostávali takzvaný soukromý divadla, SROčka. Mě strašně vadilo, že SROčka, soukromá divadla, dostávali 12 milionů, 13 milionů ročně, což mě přišlo strašně špatný. Tak nepodnikej, dělej příspěvkovou organizaci, dělej not for profit organizaci, ale nebuď SROčkem. Vzedmula se obrovská vlna nenávisti vůči mně. Já jsem ten stát, Českou republiku, zažaloval a ten soud jsem vyhrál. Barroso, tenkrát šéf Evropské unie, mi napsal dopis, že ve všech bodech mi dávají za pravdu. Tím chci říct, že tady po tomhle soudu se vůbec nic nezměnilo. Naopak se všechno změnilo. Přišel Babiš a začaly být dotace úplně všude. A všem. Samozřejmě. Takže když přišli z města mi nabídnou dotaci, konkrétní příklad, 8 milionů korun, tak mi řekli, tady budeš mít 8 milionů korun, ale polovičku nám dáš na zpátek. Tak jsem je vyhodil. To znamená, každý musí začínat sám u sebe, všude. A mluvit o tom. Nebát se mluvit. Já s dovolením navážu na pana Werycha. Když jsem se ocitl v roce 1980 v New Yorku, tak jsem začal zkoušet v takzvané Modré Sokolovně na 73. ulici a 1. avenue. Přesně tam, kde zkoušel Werych s Voskovcem a s Ježkem. Byly to tenkrát a do dneška jsou legendy a modly. V čem jsem si často pročítal, je v knížce, kterou napsal pan Werych, která se jmenuje Potlach. A on tam píše jednu věc o New Yorku, o Češích. A já řeknu, co tam píše. Říká, již ať jsme pryč od toho krajanského hnusu, aby jim člověk mohl říct, co si o nich doopravdy myslí. Říkám to proto, protože jsem zažíval absolutně to samé. Nejhůř se k sobě chovala česká menšina. Neuvěřitelným způsobem. Nejlíp se k sobě chovali Rusové, Poláci, Slováci. Ale Češi ne. A pan doktor Steinbach, což byl lékař Karla Čapka a Olgy Scheinflugové, mě řekl jednu důležitou větu. Petře, jestli chceš tady něco dokázat, nechoď mezi Čechy. Asimiluj se mezi tímto národem, ať jsou to Španělé, Američané, Angličané, ale jestli se chceš vymanit z tohohle kruhu, nesmíš hrát v České Sokolovně. Měl absolutní pravdu. Proč to říkám? Tento národ trpí šílenou závistí. Tady opravdu platí to, že sousedi nechtějí, aby měli taky tu kozu, co má soused, ale opravdu chtějí, aby mu ta koza chcípla. Těchto lidí je moc, my jsme tímto nemocní, proto se chováme tak, jak se chováme. Je to k zamyšlení, není to kritika, ale znovu říkám, musíme začít u sebe, protože díky nám, ty lotři, co jsou v té politice, jsou tam jenom díky nám. Není možný, aby po 36 letech jsme se rozhodovali mezi komunistou rozvědčíkem a komunistou Babišem. Jak je to možný? Je to jenom v České republice, není to nikde jinde v postkomunistických zemích. To znamená, tohle jsou ty otazníky nepříjemný a lidi se na mě zlobějí kvůli tomu, že tohle říkám, ale my si na to musíme začít odpovídat. Potom budeme vědět, proč vyhodili Jana Masaryka z okna a tak dál a tak dál. A proč si tak strašně nevážíme hrdinu Mašínu a rodiny Mašínu. Že byl první odboj, druhý odboj, třetí odboj a teď se musíme snažit udělat čtvrtý odboj. To je vše.
3: Proto jsme v táboře. Město myšlenek, jak tady dneska zaznělo, město myšlenek. Jak jsi zmínil Jana Masaryka, tak jenom zmíním informaci s Jaroslavem Čvančarou, tak chystáme takový Freedom speciál, který odvysíláme jeden z úterků a kde budeme více do detailu hovořit o tom, co je tady na titulní straně. Zároveň k tomu vzniká dokument, další materiály, takže já to často říkám ve videích, řeknu to i tady, když nenarovnáme ty dějiny, když se na to nepodíváme, když to nerozeberem, jak máme potom se narovnat jako jednotlivci a národ? Ono to bez téhle inventury nepůjde. Dneska vidíme, že to je všechno tažený jenom penězma, jenom tím velkým egoismem a lidi chtějí ty věci ve zkratce, bez práce, rychle a tak. No dobrý, je to cesta teda v tuhle chvíli většiny. Ale jak jsem tady říkal, jestli chceme změnu, tak jednak nejčastější odpověď i u Petra, mi jednou volal, Robine, já už vím, musíme opravdu začít u sebe. No jasně, že jo, ale myslím, že spousta z vás už začalo a i na jiných třeba platformách, na jiných aktivitách, nebo ty lidi o tom vůbec nemluví. A na tohle já věřím, víš, na tu pozitivní energii, která je pod kobercem. Oni se nederou nikam, oni nejsou tolik na sociálních sítích, ale pak někam přijedeš a zjistíš, že dělají úžasné věci. Ale nikam se nederou, ani do politiky, ani do médií. A tyhle lidi by měli být tady na pódiu, dávat jim víc prostoru, a nebo zkrátka o nich jenom více vědět.
0: Ale víš, co je blbý?
3: Co? No je toho blbýho hodně.
0: Že když začnu u sebe, že se mě země udělá špatně. Protože to mládí bylo hodně divoký, o nic jsem se nestaral. A člověku je to nějak dochází, až když mu je po té 70, a to je pozdě. To znamená, chci tím navázat, školství je důležitý, rodiny, chtějí rozbít rodiny. Je to boj proti rodinám. To už chtěli komunisti. To znamená, proto o tom mluvím. A to, co dělám a proč to dělám a jdu z kůži na trh a mám s tím jenom nepříjemnosti, dělám to především pro svý děti, aby neřekli, ty jsi furt někde nadával v kuchyni a nikdy jsi nic neřekl.
3: Se zeptám možná to vás, Gábino, svoboda. Tady se o tom namluví, celý pořad se tak jmenuje. Celý den tady o tom mluvíme. Co pro vás znamená svoboda?
1: To je strašně jednoduchý. Svobodu, jako vysvětlovat Čechům, co je svoboda, každý to asi chápe jinak, že jo? Lidi chápali pomyslnou svobodu za totáče, když nesměli vystrčit nos za hranice, někdo byl svobodný, někomu to stačilo. Pro mě je svoboda to, že mi každý dá pokoj. Já to říkám jenom takhle úplně obyčejně a hloupě, ale že mi každý dá pokoj, nebude mi nikdo říkat, co mám číst, nebude mi nikdo říkat, co si mám myslet, nebude mi říkat, co mám jíst, nebude ve škole krmit moje děti bulgurem, kuskusem a pstruhem, aby se ještě zadusili. Prostě to nebude mi říkat, co mám pít, nebude mi říkat, v čem mám jezdit. Já to říkám takhle lapidárně, ale on to člověk vidí denodenně. Nebude mi říkat, co si mám myslet o panu prezidentovi, nebude mi říkat o tom, že tamhle ten je báječný, nebude mi ani nutit, abych si přečetla něco a zabývala se tím. Prostě svoboda je. A to je jak čistá voda, prostě je mi dobře, jsem spokojený. Neříkám, že se o nic nestarám, to ne. Ale jako já pán, ty pán, nikdo mi neleze po zádech a nechá mě, abych si žila svůj život. To je všechno.
0: To je nádherný.
2: Krásný, krásný.
0: A svoboda je především obrovská zodpovědnost. To jsem poznal bohužel až v Americe. Protože záleželo jenom na mě. Každý den jsem musel udělat rozhodnutí, bylo to jenom na mě. Tam nejsou žádný úřady. Když chceš dělat hospodu, nemusíš mít nějaký výuční list, kuchaře nebo. Ne, buď to si vymeš tu hospodu a buď to tam ti lidi choděj, nebo nechoděj. Je to jenom na tobě. A my jsme udělali velkou chybu a víte kde? Tam to začíná, u těchto maličkostí. Jak nějaký úředník může říct, že se nesmí kouřit v hospodě? Jak je to možný? Úředník?
2: Nekuřák.
0: Já jsem nekuřák, samozřejmě.
1: A že se nesmějí kouřit mentolky.
0: No, jak je to možný? To je věc jenom toho, co vlastní tu hospodu a toho zákazníka, který řekne, já tam chodit nebudu, když se tam bude kouřit. A mezi sebou se dohodnou, ale nemůže to rozhodovat úředník. A tam to začíná. Protože teď to bude maso, tlustý maso a tak dále a tak dále. Prostě začíná to v těchto maličkostech a my nesmíme nikdy usnout. Jediný, kdo proti tomu bojoval, byl, jestli si vzpomínáte na toho poslance, který umřel na infarkt. Kuřák, velký kuřák. Víte, jak se jmenoval?
2: Kubera.
0: Kubera, děkuju. Kubera. Ten bojoval jak lev a všichni se mu smáli. Ale tam to začalo.
3: Tak jo.
0: Co? A Benda. No, ale
3: ten je výborný, ještě, ten je tam od narození. Tyhle. Ten bojuje za všechno, co chtějí lidi slyšet. Tyjo. No, oni tam jsou vůbec týpci.
0: Já se o nich vůbec bavit nechci, protože to je naše vina, že tam jsou. To je ten problém. Dobře.
3: Tak co budeme dělat?
0: Já myslím, že si budeme zahrát kuličky a vzpomínat na mládí a ne, uděláme si krásný Vánoce. Jsem moc rád, že jsem tady mohl být. Díky Robinovi, děkuju ti strašně, Robině, za to, co děláš, protože jsi v podstatě pro mě jedinej takovej průkopník. Opravdu nikam nepatříš, nikoho nikam netlačíš. Necháš každýho říkat svůj názor a to je ten základ, jak by to mělo být. Děkuju ti.
3: Děkuju tobě a děkuju vám. Takhle. Ale jednu věc na Petra prozradím. My od ledna loňského roku spolu píšeme knížku taky, aby toho nebylo málo, ale máme už celou řadu kapitol. Jenže nevím, jestli ta knížka dává vůbec smysl, protože já vždycky, jako to jsou velmi zajímavé věci z Petrova života, ale pak jak spolu trávíme dost času, že přijedu, protože já mám kousek od toho, jak Petr bydlí, tak já mám maminku, jo, která je tam v pečovatelském domě, takže já se to vždycky jako spojím, jedu za Petrem, za maminku a tak dále. No a Petr mi začne říkat další příběhy ze života. Já už se teď jsem jediný nevybaví a to je možná dobře. A já říkám, Petře, ale to jsi o tom vůbec nemluvil. Takže nevím, jestli to někdy dokončíme. Tvůj život je pestrej. Úplně chápu, že mluvíš často o tom nadhledu, že jsi prožíval rok 68, pak z dálky přes oceán rok 89. Fandil jsi tomuhle národu, znal jsi jednoho prezidenta, druhého prezidenta, třetímu nemůže přijít na jméno. Jako prostě byl jsi v tom politickém mainstreamu, i v tom mainstreamu, víš, jako chápu, no, že jsi toho plnej taky, víš, těch věcí.
0: Ale nechtěně. Nechtěně. Je, když se podepisovala anticharta u nás v divadle, já bych ji býval určitě podepsal, já jsem nebyl angažovaný politicky, já jsem v podstatě nic nevěděl, já jsem nebyl žádný hrdina. Ale oni mi řekli, podepiš to, já jsem řekl, tak mi to dejte přečíst. No a oni mi to nedali přečíst. Tak jsem řekl, tak přece nebudu podepisovat něco, co jsem nečet. To vše.
3: No počkej, a pak přijela Česká televize o 25 let později, nebo jak dlouho? Já nevím kolik, 20 let?
0: 35 let.
3: A řekli, pane Kratochvíl, tak jak to bylo s tou antichartou a tohle? No?
0: No. Přišli za mnou a točili dokument o lidech, kteří nepodepsali antichartu. A říkali, no Petře, tak to je úžasný, ty jsi se zachoval tak charakterně, tak statečně. Co tě vedlo k tomu, že jsi to nepodepsal? A říkali, no protože jsem to nečet. No jo, ale tak to nějak rozveď. No já bych to býval podepsal, kdyby mi to dali přečíst, protože bych tomu nerozuměl. Ty vole, Petře, prosím tě. Jsem říkal, dobře, a...
3: Byla Česká televize, s Českou televizí.
0: A já říkám, no, on říká, no dobře, ale mě to vypadlo, já mám strašnou sklerózu.
3: No, a že jsi nepodepsal chartu?
0: No.
3: A říkám, no to jsem nepodepsal, tam byl plno komunistů a to já jsem nemohl podepsat.
0: Ne, já jsem řekl, dobře, a můžu říct všechno? Říkal, no samozřejmě, Petře, to je pro chartu. Já jsem říkal, já jsem nepodepsal antichartu, ale jsem hrozně rád, že jsem nepodepsal chartu.
3: A oni mu na to řekli, tak to nemůžeme odvysílat.
0: Ne, tak to ne.
3: Takže režim jako režim.
0: A já mu říkám, tomu režisérovi říkám, no jo, ale tak to se moc nezměnilo. A další věc, neuvěřitelná, to vám musím říct. Přijela Česká televize, velký štáb, točit nějaký dokument. Tenkrát s Luckou, dojevan. A ta vila, v který bydlím, jsem koupil od restituentů a jmenuje se Elinka. A ta produkční takhle stojí a kouká na tu vilu a říká, Elinka, to musel být pěkný frocek. Já jsem říkal, paní, helejte, tu Elinku zastřelili při osobozování Prahy. Při pražském povstání, když šla z Lidové školy umění. A ona říká, aha, no stejně to musel být frocek. Jsem říkal, a ven, a vypadněte, všichni a ven. A vyhnal jsem je. A tohle... Českou televizi, ano. A tohle v těch lidech je do dneška. To si nedovedete představit, jak se k sobě tyhle lidi chovají. Nedovedete si to představit. Česká televize je pro mě něco, to je hodně zrůdná záležitost. To je zrovna tak zrůdný, jako ten špion na Hradě.
3: Tak jo, Petře, tak to jsou příběhy, které rozebíráme i do té knihy, o kterých se bavíme hodně mimo kamery, ale jedno poděkování bych pro tebe měl, protože Petr za svůj život plno věcí dělá nezištně, až teďka kolikrát, když odjedu z natáčení, tak říká, hele, já jsem přišel do kuchyně za holkama, já jsem jim vyprávěl to, co tobě. Robine, oni mi to nevěřej. Víš, s těma indiánama a podobný jako ty, ale prostě vypráví Petr různý věci, které dělal za svůj život. Použiju slovo fakt nezištně. A jedno z těch je, já to nechám úplně bez komentáře, ale připravili jsme ti takový jako za Freedom, za Mirka, za Honzu, za všechny, co jste tady, co koukáte, takový jako poděkování a překvapení, ale myslím si, že to je i pro nás, pro všechny. Obsahuje to i takový hezký text, který si často pouštíme při našich cestách, takže ono to všechno zase krásně souvisí, tak že bychom si teďka něco, no, za chvíli přijde kamarád.
0: Co já mám dělat?
3: No, můžeme počkat, nebo si můžeme mezi tím zakřičet Freedom ještě.
4: Yeah. Jo, tak jo.
0: Co?
3: No, nebo ty si něco říct?
4: Ne. Já myslím, že už ne.
1: Tady budeme překážet.
5: No tak pojďme si zakřičet.
0: Jo, zakřičet.
3: No, můžem. 3.
0: Díky.
3: Díky. Ano. Díky. Krásné Vánoce všem, krásný adventní čas. Všem, co se koukáte. Každý den svoboda, ale vždycky v úterý haka.
0: Freedom!
3: Těšíme se zase příště tady každý úterý na Inovaci republiky.
0: Moc děkuju, bylo to tady příjemný a krásný. Mám rád Tábor.
3: Noviny do všech krajů. Máme rádi lidi.
6: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Už, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak chraptělo, bylo to divný, jak z hrnce, nevím, co se to tady je, takže když tak zkuste, prosím vás, na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše, jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet, jaký mám zvuk. Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám tedy první zprávu, já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal či nepsal, jestli mám jet, teď nevím, kde jsem, tudleva jsem a tady se mi to neotevřelo, už se mi to otevřelo, tak koukneme se, já vám to tady přečtu, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé půjde. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevidím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svištět dále. Takže frčíme, Putin říká, že zásadní západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že ta přitvrzující linka by se nám měla projevit i v dalším konání a jednání Ruské federace. V dalším tedy tvrdém geopolitickém postoji ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opět otevřel otázku historického postavení a hranic Ukrajiny s argumentem, že země směřuje k úplné ztrátě svých západních provincií. Tak, dále ruský prezident v podstatě naznačil, že celá východní Ukrajina bude začleněna do Ruské federace, zatímco západní Ukrajina se vrátí třem zemím, konkrétně, jak jsme slyšeli, tedy Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Klíčové body postoje ruského prezidenta. Ruský prezident uvedl, že Ukrajina nebo Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. Říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válku, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News GR, tak on ten strejda Google System moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože rýže ruský prezident vytáhl žolika. Byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jaderného podvodního dronu M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z Hoterii a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme. A všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje. A samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom se asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla, navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
1: Hezký večer vám, vážení posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný. To je fakt jako hrozný.
0: Jsme na to programování, ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
1: On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se, ona bude jak muset... se zpamatovat, že nebude, jako prostě jo.
0: Tak. No, tak můžete se přesunout i na třetí zprávičku z Ruské federace.
1: Zprávu, ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je byla debata o tom, o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, měnilo teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získávají možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniskem napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největší nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamanského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je další, podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzárské lodi, oni dostali vlastně ten korzárský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výsledek, o ten výtěžek se dělali teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
0: Se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket, bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB, KAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní dumy. Tak.
1: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě myslím někde v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to je jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě, to je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je to ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to zná ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spál a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Zmínil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak a dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer kolem 8. hodiny zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník, který restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně, takže vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky.
1: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka v případě ustanovil se na to, že podívat, že počet obětí už se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda k této věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidský den, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem. Jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlin se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum. A že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlin rychle posiluje svoji armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 2026 dostávají všichni 18-letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 2027 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako, jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před zářivými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku, to znamená zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
0: Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7-9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Blblblbl, tady

0: A také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Takže dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války, a proto jakékoliv termín na její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tady Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně boje proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny s asi 19, nebo přistoupení tedy té země tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázal na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto, k této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
1: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena, a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty s volacím znakem, tady s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny. Násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posíláni na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren. Nebo asi továry na cihly a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a soutěžkami národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
0: No, další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a Petrovské oblasti a nové údery také na přístavě v Oděse. Tady, pokud je o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten schořel ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNSV ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam

0: podstatě drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam skončil ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyráběné těžké drony typu Baba Jaga. Takže, tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu další, ještě co tady máme, tak samozřejmě o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokoptérový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobila jich 1000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně, tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony jim tam jako dost, ty ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tedy. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
1: Další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat, tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo koloděze je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky. Posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slaviansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě říditelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavianska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasyrevky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slaviansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podubny. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na Pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Specnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že Torecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžeme dál.
0: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že se, jak se zintenzivňuje, Rusové žijou si jenom 10 kilometrů od Sum, a teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická a teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk Sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malá Slobodka a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasija, a což byly tedy Čečenci a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičemž vytlačili jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Choteň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné slobodě a do živelních prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk Sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a nebo raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny, od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odporovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněný v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě Závod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty ty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu. A to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost Elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikoptér. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další, tam co se vyráběly Flamingo a analogii tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
0: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zirkonem, klíčové objekty ukrajinských sil, že jsou plamenech, to je zpráva z prvního, no, ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájily nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev a tam bylo při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zircon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zircon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel PAK-2 a PAK-3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady zatím nezveřejnily úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, přesouváme se do dalšího košíku, dalšího mailiku. Blízký východ a Irán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě, a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tankery asi a cisterny, tady je tanky a cisterny, tak nevím. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
0: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam další, má tam teda izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě, tam jak si ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nesary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něco uvrtat jako až přes příliš, ještě Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírně z domů, ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump už o tom také byl často řeč. On je něco jako, a zejména, že to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně s tím pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se skapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG a to mělo být v Damietě, v přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník tedy s tím plynem. To zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, to byl ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být během vykládky teda toho LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
1: Tak, dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Irán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi si spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že na svém nebo ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
0: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
1: No, z února, že jo.
0: Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí je prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě, a to je ten hlavní důvod. A to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je tím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohle z toho a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou se hnout. A já mám pocit dokonce, že tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a to pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kde Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která poruší vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední dva týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla $90 za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami. Teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás Senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuwaitu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbollahu. A silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy, tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebují dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady od oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad 85 dolarů, protože to je cena, limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale je třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou, takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jaksi z hlediska množství ropy vytěžené, prodávané, tak jako oni jsou jako popředí. A tak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to, protože není ropa jako ropa prostě, no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
1: Tak, dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tasmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibolláh Sajari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
0: Tan Yug je, myslím, jugoslavská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jenom poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saudské Arábie, tak tam vede od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Jambů, kde se právě nakládala taky ropa a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se to dá vozit, tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutiové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasti, moc toho dělat nemohou. A teď je otázka teda vůbec, jako jakým způsobem to bude dále. Faktem je to, že ten Irán, teď, když mají chvilku oddech, tak bude si rozšiřovat svého vlivu. A o tom svědčí mimo jiné i další zpráva, která hovoří o tom, že Irán zaútočil na velitelství a sklady kurdských separatistů v Iráku. Protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, protože těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně jak na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, tady ty to už nechali ne jednou, ale několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité. Je to ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde byl asi milion mrtvých, tak že do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byli šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčtí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, z nichž mnozí usilují o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. A když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lawrence z Arábie, když ho nedávno dávali. Ten Lawrence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali a toho Lawrence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořad je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svoji účast ve válce proti Iránu, zájem leteckých úderů proti třím podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rýsuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo u stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupil do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni směli útočit na ty, hutie, a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedení těch hutijů přistávalo, tuším, Sana na tom letišti, a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání, tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty hutijové, že jim teďka ničí ropná zařízení, takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, bytě hlavně teda v oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, které bude další. Doufám, že bylo zajímavé.
1: Mrkneme se na další. Prudká salva iránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice iránských protikurdských organizací působících v regionu. A dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem tedy zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulaymaniyah obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímco část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
0: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 žije, milionů žije v Turecku. Další žijou v Syrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále a tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím a řekněme i ke svým územím tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta výsledky Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá zimně a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také, zejména za situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A už jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání. Teď se tím budeme zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou. Všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě prostě proto, protože on by teďka pro toho svého prezidentského období by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dál. Takže se objevují zprávy, že Trump je v zákulisí zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hlněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence a ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují i další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni jak si používají. Já tady o těchto a dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního vzestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně věděli, kam vstupujeme a byli si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam vzestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, on tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje jeho prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tedy otázka, jestli v tom skutečný, ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze. A dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak v lepším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa, o tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek, to jim asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF, to jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu, tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jásají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstonová. Tak, abych to přečetl ještě jednou správně.
0: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. No, že by potom Netanyahu velel americké armádě. To už je opravdu zahraniční science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně, legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dále. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump musí vlastně jaksi ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to začali chápat lidé. To lidé tím jako nechápali. Aby to začali jako chápat lidé. Teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC je přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele a je to všechno proces, jo? To prostě nejde najednou. Takže a jenom, aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump si tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval a chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník k tom deníku China Daily tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu, několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Teď dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele, jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme k manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přesto chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izrael chce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechají zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku země, který měl ten Trump jako s tím Iránem jako do toho jít, měl se rychle stahnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izraele teda řezal hlava nehlava. Něco se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní, teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jaksi způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoct těm státům, aby se staly suverénními, což teda za této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
1: Dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Iránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to iránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát, napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita iránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Iránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. Zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čím se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Iránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách, volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Iránu.
0: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Ceuty. A protože oni měli jako, Ceuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten nebo průplav do Středozemního moře. A teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že padli do Ceuty, byť je teda je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založená na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré. A ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému tři dary. A to když uznal suverenitu Maroka nad západní Saharou, jen tak jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě. A tady nám vypráví, jako, co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No ale budiž tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam teďka Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál a proti Gibraltaru je ta Ceuta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Ceutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Ceutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci zkorumpovanému systému, přičíst tedy zkorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů, tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě.

0: Zelenský, že dostal facku, přenesem slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené OSN. A jinak tedy, pokud jde tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to jako je další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku, chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No, Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud jde o vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 25 vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako on, oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích těch raket pro ty protiletadové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc, druhá věc je taková, že dneska asi to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a začnou vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže a nehledě k tomu, že by taková záležitost zavést do provozu a do výroby to trvá několik let a to si myslím, že už ani to nebudu potřebovat, protože ta situace bude jiná. Takže pojďme dále.
1: Dále se mrkneme, zase nějaká raketa. USA jsou bez peněz na válku, Pentagon ztratil financování a rakety se minuly a jejich výroba se nedokáže obnovit celé nebo nedokáží nahradit celé roky. Tak je to z telegramového kanálu Malek Dudakov. V předvečer letecké přestávky se Senát USA rozhodl odložit schválení Trumpova vojenského zákona minimálně do tedy december, to je listopad nebo prosinec, november,
0: prosinec.
1: A byla tu požadavka demokratů, kteří hrozili úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu. Kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 1200 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-Head, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradily ATAC-MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině, a to je moje poznámka, a 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou, a aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude, ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové. A pro

0: lidi.
1: Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
2: No jo, no, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě a ta další zpráva hovoří o tom, že má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským i s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, čili odděleně, bez obvyklých okázalostí v oficiálních tiskových prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pozbu ze senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednával další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Trita Parsi z Respondl Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí, a píše, s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku. Stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022. A dalo by se dodat, že zapojení ruského rozměru by ulevil Izrael tím, že by zpochybnilo tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahua. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí. Toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže tolik teda k této zprávě.
1: To byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknout na další pětka, to máme tady jednička a Německo, Giro, pádem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy alternativu pro Německo v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. No, samozřejmě tady ty šméčka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AFD jsou popsány takto. Pokud tedy v úvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku a Anhaltsku, nebo tedy v předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale že policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v úvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AFD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak, to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognózy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
2: Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, ono, tam byly jako menší titulky, kde to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli to tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda v těch východoněmeckých zemích, jak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jaký míry jim to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sáru Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%, kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu. Je znova z Německa. Světlec Borse tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou 24-hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba svědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit a to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO. Takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán, takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na takzvané obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, když to ta Evropská unie, když to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl je ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt. Vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslové ekonomiky. A jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie k nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle to všechno jsou jenom záminky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc, protože Slovensko má jádro. Maďarsko ho stavělo za pomoci Rusů. Teď nevím, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme Seultu. Jak 3 000 Španělů prý zastavilo invazi 50 000 cizinců, a to během 12 hodin. Je to z Pro News GR, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 000 nelegálních krimigrantů o vstup na Seutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3 000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakým je agentura AFP, byl učiněný pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Seuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily tisíce migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začali vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a honí si tašky a nakradené matrošci odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi. Takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není, situace je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
2: No, ona o tom svědčí i další zpráva, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic. Takže ono to tak jako slavné nebude. A tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Seuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat schátralé ploty a vyslat na hranice dostatek personálu. Podporuje totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je jen divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou, A pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sancheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sanchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným stělesněním zrádce vlastního národa, který už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik k tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to je, to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli a ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, tak je v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
1: Tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tručný nadpis. NATO zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B-61/12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
2: Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Tuna a ten republikánský líder v Senátu, John Thun. A tak je ten vztah je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Tune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten Tune otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Tuna za efektivní realizaci projektu prostřednictví Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Tune představuje klidně rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten Tune často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, ať to vidíme, 6 máme a 1 je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Houthiů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. Před několika hodinami, ale zpráva je ze 27. tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer, byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM 104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protizdušná obrana, poražena podruhé a hlavní uzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak, toť asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
2: Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, Tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v uvozovkách od nadace Gatesových způsobila obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. A to, je to, ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě, nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí moskytiér vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Bassa v srdci údolí Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melindy Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na snížení malárie v Africe tím, že rozdala miliony moskytiér místnímu obyvatelstvu. Na papíře to vypadá ušlechtile, v praxi to dopadlo jinak. Ten Galant vysvětluje, že lidé ve vesnických komunitách kolem delty Kaora Bassa sítě nepoužívají k jejich zamýšlenému účelu, ale rybařili s nimi. A právě to vedlo k obrovské ekologické katastrofě, protože ty moskytiéry mají extrémně jemnou síťovanou tkaninu, právě tak jemnou, aby odradili ty komáry venku. A to ale znamená, že chytají i ty nejmenší ryby, které plavou v mělčích částech řek a delt. Takže ta delta Kaora Bassa je líhní ryb, je to jakási školka, kde vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytiérami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdem se kouknout na Bibiho nějaký raketky. Netanyahuovo veto Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
2: Další zpráva je od Jakova Kedmyho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové s ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problému by stačily pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopil, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit 3 země do doby kamenné, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmy. Jak vidíte, přesto válčí chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
1: Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je. Spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák tedy varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Bruselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o česko-slovenskou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk, tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o Brouselu, mluvíme o Green Dealu, včetně devastace naší krajiny, větrníky, včetně dalších věcí. Mluvíme o válce na Ukrajině, mluvíme o masové imigraci, mluvíme o genderovém experimentování. Mluvíme také o administrativní buzeraci, ať už se jedná o běžné občany nebo naše podnikatele. A tohle to všechno má jednoho společného jmenovatele. Tím jmenovatelem není pouze Brusel, ale ti, kteří stojí za Bruselem. Mluvíme o euroatlantické elitě, o těch několika desítkách nejmocnějších, kteří stále tahají za nitky, řekl Petr Drulák. Článek je delší a jistě zajímavější a já počítám, že asi si to budeme moci prohlédnout, jestli tam dorazil Peťa Bureš, tak to bude na YouTube záznam celé té debaty, případně na Svatopluku. Je to fakt důležité.
2: No já se tady myslím jako jednu věc, je prostě potřeba nazývat věci pravým jménem. Zaprvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný a s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Ne bojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra svižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vyprávíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přišel k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka je rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí. Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádají o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění, přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán v průběhu minulého týdne komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Schreiber poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž znepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizení klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například překladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace zejména v Izraeli mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají, místo aby se nechali na domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákon o bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300 milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, na kterou mohou strategické ropné zásoby klesnout. Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem. Přičemž některé z kavern by se mohly zřítit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení. Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejbližší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. A požaduje vysvětlení, proč by vůbec mělo docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterizaci nebo charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Vlahos. A říká, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova, svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanámem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné, právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za stělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením. Nabízí jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako vzpouru proti Apolonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje ktonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patřit však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství, To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijal takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí a však mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku. Je to velmi zajímavé a jako je pravda ta, že ono cílem je v podstatě, a je to i v americké nestaře, aby američtí vojáci šli domů. To znamená, tam není ani moc potřeba schápat, tam je prostě potřeba se sebrat, stáhnout to. Problém je v tom, že to ten Trump nemůže udělat jen tak z mírných zdírnix, jednak sám kvůli sobě, protože kvůli své povaze, jednak kvůli okolí, kvůli vládě, kongresu a tak dál. A jako takováto eskapáda stála hodně peněz, stála nějaké životy a to může zlikvidovat zbytek politické kariéry. Takže to je ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
1: Taktéž, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele. Tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to do komentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak? Vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebné, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte, zdraví F. Fafalka Jana. Tak zdravíme Janu.
2: Nezlobíme, jestli o tom mohu říct pár slov.
1: Ano, víte, jasně.
2: Dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné. Tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem a je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. Tady jako to, co tady se děje, je podružné. Nenechte se odvádět o to, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat, je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že na několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začněte se dávat dohromady proti tomu. Když byla zavedena digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to, jako, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat, takže tolik ode mne.
1: Tak, dobře, děkuji pane inženýre, hezký večer vám přeji, dámy a pánové, my budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations, ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval, tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
0: Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

0: Zvuk. Zvuk. Rádio Zvuk. Takže krásný dobrý den, od mikrofonu vás zdraví opět Daniel Hulínský. Máme tady další projekt Radiozvuku a od mikrofonu vás ještě jedno zdraví Ladislava Písnička-Svobodová.
1: Ahoj.
0: Máme dnešního hosta, je Erjen Azarin, jinak občanským jménem Jaromír Schmidt. Jinak já mu říkám vždycky Eriči, Eriči, máš hlavu na tyči, protože co on v té hlavě má, tak to je až neskutečný. A jedná se o to, že Eri se zabývá vlastně květem života. A tenhle rozhovor jsme moc rádi, že můžeme vlastně, že nám poskytl rozhovor, protože skutečně bylo napsáno spoustu knih o květu života, ale zde, co byste se eventuálně dozvěděli, nebo co se dozvíte od Eriho, tak se nikde nedozvíte, protože Eri to má hozený úplně na mimoň, úplně jako jinak, že Eriči, jako?
2: Ano.
0: Ano. Jinak tedy tě teda ještě jednou vítáme v našem radiozvuku.
2: Já zdravím posluchače radiozvuku.
0: A jsi rád, že jsi tady s námi, jako že tě hlavně já budu tady s tebou hovořit s písničkou, protože já tě mám každý den na očích a můžu říct, že už z toho slepnu trošku kolikrát, jako jo, protože jak si poce inteligentně, jak to sálá, ty informace, jak já už třískám hlavu rozdíl kolikrát. Ne, ale určitě myslím, že jsou to zajímavé věci, to bylo trošku s nadsázkou. Takže já nyní předávám slovo Ladislavě Písnice Svobodové, posloucháte projekt Radiozvuku a dnešním hostem je Erjen Azarin Jaromír Schmidt.
1: Tak je, díky. Takže ještě jednou zdravím posluchače. Já nevím, jestli bych správně představila vlastně Eriče, Erinka, jak mu říkám, ale ty jsi změnil vlastně svůj pseudonym a chtěl by si, aby jsme tě nazývali tvým pravým jménem.
2: No ano, tak časy se mění.
1: Chceš, aby jsme ti říkali Jaromíre nebo Míro?
2: No, tak ono na tom nezáleží, jestli Eri, třeba
0: Eri. Já ti budu říkat Eriči, já ti tak říkám.
2: To je zvyk, že jo, mezi lidmi je to hodně zaběhnutý, to Eri, ale už ne to celý spojení.
1: My se s Erinkem známe, já nevím, netroufám si říci, 4-5 let. A poznali jsme se asi tak, že chodila četovat na jednu místnost, myslím, že ta místnost se jmenovala Ezoterika. Nevím, jak se jmenovala. A tak jsem se tam přišla podívat, jaký lidi tam píšou a co tam píšou. A vždycky tam přišel nenápadně jeden člověk se svým, já si tě pamatuju, pod zelenou barvou teda, se zeleným nikem, který vlastně nic vůbec nepsal, jenom když se tam rozjela nějaká debata, tak vždycky tam hodil jednu větu, z které jsem byl úplně teda mimo, protože mimo jakoby v dobrém slova smyslu. Protože jsem říkal, co to je za člověka? Říkal, ten má naprosto pravdu. To je přesně to, i co si třeba myslím já, ale nedokážu to tak hezky napsat. A když jsem sledovala vlastně, pak už vlastně do té místnosti jsem chodila čistě jenom, dal by si říct, za tebou, protože vlastně všechno, co jsi tam psal, mě velmi zaujalo. Vlastně asi po roce nebo po roce a půl jsme se vlastně začali bavit i pod sklem, jak se říká, jo, na téma vlastně duchovní vědy a tady tyhle ty věci, ty jsi mi dával odkazy na nějaké stránky, kde už vlastně přispíváš si svými příspěvky, svými poznatky. A tak jsme se potom nakonec i sešli osobně, protože jsem byla velmi zvědavá, jako co to je za člověka. Musím říct, že když jsem viděla Eriče poprvé, tak jsem říkala, to je jasný, no, takhle je absolutní ufón.
3: Bylo
1: to na Mezonu, ano, někdy před 3 lety, jako, a když jsem tě viděla, Eri, tak jsem říkala, no tak to je jasný, teď už chápu. Proč tady toto celé říkám? Protože samozřejmě v naší branži, když to tak můžu říct, duchovních ordinací a vlastně duchovních cest, člověk poznává spoustu lidí a každý samozřejmě jde nějakou svojí vlastní cestou. A mě třeba konkrétně, jestli teda mohu mluvit za sebe, se vlastně Eri moc líbí, jako to, co povídáš, to, co vlastně ty vnímáš a nevím, jestli to teda i žiješ, já si trošku rejpnu, ale vlastně to, co se k tobě dostává a v jaké míře, se málo komu jakoby z těch mých, třeba řekněme, těch lidí, jako z té ezoterické, s kterýma přicházím do styku, tak prostě mi přijdou některé řeči vlastně z ezoterické branže, mi přijdou některé věci vlastně zastaralé, staré a vlastně nefunkční a tvoje poznatky a tvoje vlastně cesta je velmi bohatá a já vždycky říkám, že máš, že jsi studnice nekonečná vlastně tady těch poznatků. Já sama bych byla velice ráda, kdybych sem se mohla ocitnout na nějakém z tvých seminářů a konkrétně na semináři Květ života, protože jsme měli společnou přednášku a když jsi hovořil, tak lidi, kteří to poslouchali, tak byli z tebe úplně konsternováni a to, co povídáš. Takže dneska bychom se trošku právě zaměřili nejenom na to, co děláš rád, jako co jsi za člověka, nebo co jsi za ufouna spíš, jo, ale kde jsi to všechno zebral, kam chodíš pro ty informace a co je, nebo kdo je, nebo co je, nebo já nevím, co to je opravdu Květ života, jak vzniká, jak nám může pomoci v našem životě. Jak by si začal, čím by si chtěl začít?
2: Tak historii chceš znát těchto těch všech věcí, jo. Tak to bychom se vrátili opravdu do hodně dávné minulosti, protože tohleto se začalo uskutečňovat někdy v době, kterou si nepamatuje nikdo z nás, protože jsme byli malí děti, že ta doba se ti vytratí nějakým způsobem, někde se schová v té historii toho lidského života. A já, když si první věc, když si pamatuju, že už jsem s něčím takovýmhle pracoval, tak si pamatuju, že jsem měl takový nutkání vymýšlet. Já jsem byl schopný si sednout a myšlenky jsem si psal na papír, jo. Vždycky jsem si sednul a seděl jsem a ono to asi možná prohlubovalo nějakou moji schopnost, abych se dokázal analyzovat věci. Jo, když se s něčím setkám, abych dokázal ty věci pochopit. Jo, do hloubky. Když už teda něco mám dělat, tak se snažím rozumět tomu, co mám dělat. No a tohle to bylo období, který trvalo poměrně dlouho a byl to obrovský chaos. No, to bylo strašně nepřehledný, protože to je strašná spousta informací od z jedné strany a z druhé strany a člověk neví, jak to má složit dohromady. A teprve, když se objevil jakoby ten Květ života, tak se tomu začal dávat určitý řád, určitý smysl. Že? A vlastně je to vývoj, jakoby, že ten člověk dospívá do určité úrovně, kdy je mu dáno nahlédnout do té studnice, nebo jak bych to nazval, do toho božího řádu, protože už se v tom dokáže zorientovat, i když je to trošku složitý. Ale ten samotný Květ života má svůj přínos. Když to tomu člověk porozumí, má to svůj přínos.
1: A my tomu právě chceme rozumět, jako, proto se ti budeme dneska ptát.
2: Tak já asi nevím, kde začít. Řekněme, že porozumět principu Květu života není důležitý. Je to důležitý pro někoho, kdo by skutečně se chtěl stát duchovním učitelem pro lidi. Jo? Protože vědomosti, které nabídeme nebo které máme, tak musíme mít schopný něčeho, o něco opřít. Musíme to vždycky mít jak zdůvodnit. Protože dneska všichni vidíme svět okolo sebe. Že? Každý se chopí něčeho. Přečte si nějaký 4 věty v knížce a teď už je duchovní učitel. A on si zatím jde a začne to všem vykládat. Podívejte se, já už to vím, já už to znám, já už jsem guru nebo mistr, nebo to. A když by člověk šel do důsledku, tak zjistí, že ten člověk tomu nerozumí. Že má něco načteného, samozřejmě v něm se to nějak projeví, v tom jeho myšlení, ono se mu nějakým způsobem uspořádá, ale on nemá oporu v tom, že si nedokáže říct, jestli ano, já to vím a dokážu to i těm lidem zdůvodnit. Jo? No a tak vlastně vzniká ta potřeba se dostat k tomu prvotnímu principu. Kde to vlastně všechno začíná, odkud se to začíná rozvíjet do toho našeho lidského života. Protože teprve pak, když už máme uspořádanou tuhle věc, která se ten rozvoj těch myšlenek nebo toho tvoření v našem životě, tak můžeme říct, co v tom životě našem je důležitý. Co je pro nás nezbytný. Jo? No a vlastně existují dva jakoby ty Květy života.
1: Můžu tě přerušit? Co ty si myslíš, že je pro tebe v životě nejdůležitější?
2: Tak tohle to byla My se k tomu vlastně můžeme dostat tím povídáním, protože na začátku to bylo poznání, chápání. Člověk se vždycky někam žene, že jo, protože si říká, musím něčeho dosáhnout. Studoval jsem hebrejský texty, studoval jsem toho opravdu hodně, dokonce jsem se prokousal Sefer Jecirou, což je jedno z těch úplně nejšílenějších děl, jakýma se člověk může vůbec setkat, protože tam se mluví o věcech, které opravdu se těžko rozmotávají. A teprve teď, když už jsem prokráčel všema těma možnýma stezkama, tak jsem se dostal na tu nejjednodušší věc. Naučit se odpouštět, milovat,

0: tak se vrátíme zpátky ke květu života, protože lidé se ptají, jako co to vlastně je květ života. Koupili si určitě knížku o květu života, kde se dočetli spoustu věcí, geometrie vesmíru. Tak co to je vlastně ten květ života?
1: Vysvětlení květu života. Zjednodušeně, je to duch boží. Což znamená, když bych vzal ducha božího a nakreslil si ho v geometrii, tak nakreslím květ života. Není to přímo ten egyptský, který hodně lidi znají a používají, je to spíš ten hebrejský, k kterému člověk dojde, když ty texty začne studovat. Mezi náma je jakoby zakotvený, všichni jsou naučeni, že to je hebrejština, ale obecně hebrejci byli dost velký zloději. Tím, jak putovali tou historií, tak oni vlastně navštívili, začínali v Egyptě a byli seznámeni s egyptskou magií, s egyptskýma mystériama. Byli v Chaldeji, což znamená, odtud si přivezli chaldejské učení. Jo, byli v Babyloni, byli v babylonském zajetí, zase tady nabrali babylonský učení. A ty jejich mistři, nebo ty, tak to byli Mojžíš, studoval egyptský mystéria, Abraham studoval chaldejský mystéria. Takže oni vlastně byli, jakoby každý tam přinesl část toho poznání těchto národů. Jo, takže ono to není, jako když bychom řekli, tohle je židovský učení, to není. To je sbírka všech možných poznání pomálu z celého toho prehistorického světa, nebo z toho raného světa, té civilizace, kde oni nazbírali opravdu hodně poznání. A teď tam byly ty nejrůznější střípky, které se přechovávaly po tisíce let. A oni tomu prostě dali tu formu. Tomu, jo, a tak vlastně skrz tuto, když si to člověk vezme, tak vzniká jakoby ta západní větev toho našeho náboženství, té naší víry. Pak je tu ta východní, ta buddhistická, kde se lidi věnují tomu buddhismu, meditacím, podobným věcem. A pak je tady ta západní, která má ten základ v tom Ježíšovi. Protože on přišel a vlastně dal těm lidem tu základní informaci, o čem jde v té duchovní cestě. Spojujeme dvě duchovní cesty, nebo dvě jakoby různé alternativy. Jo, protože lidem se to v hlavě pořád plete. Každý si říká, tak dobře, co mám teda dělat, když chci být na duchovní cestě. Jedna věc je rozvoj osobnosti. Jo, já si můžu věnovat nejrůznějším oblastem. Můžu meditovat, můžu astrálně cestovat, můžu, já nevím, co všechno. Ale to je rozvoj osobnosti. To není duchovní cesta. Pokud budu sám o sobě tvrdit, že jsem na duchovní cestě, tak jdu k Bohu. A v tu chvíli už to není o těchto věcech, ale to je to nejjednodušší, co máme v tom našem životě. A to znamená, my se musíme naučit, že to, co jsme neuměli, to, co jsme tam nahoře porušili, tak to se tady musíme naučit. To je ten soucit, laskavost, tolerance, odpuštění. Jo? A tak se dostáváme vlastně k tomu květu života a k té trojedinosti, kde jsme se už často o tom bavili. Že?
0: Jo, trojedinost mě zaujala úplně naprosto, mě fascinovala. I když by se to zdalo velmi jednoduché, tak jsme říkali, že věci by se měly dát do pohybu nebo dát se do té hmoty.
2: Jo, jo. To vlastně základ, trojedinost.
0: Ano, tady Daneček Hulínský, co chceš říct?
3: Ještě ta trojedinost, pochopení té trojedinosti je vlastně základ k tomu, aby ten člověk mohl nějakým způsobem jít buď do květem života, že, a nebo prostě jakoukoliv duchovní cestu, no, je takový základní princip.
1: Si to bych si dovolil. Vezmeme ten květ života. Mám se ho pokusit popsat trošku, rozvinout tuhle tu myšlenku. Takže když vezmeme ten květ života, o co jde? Aby něco ve vesmíru fungovalo, musí to mít určitý princip. A jestli má člověk fungovat, tak musí taky mít v sobě obsažený určitý princip. A jestliže je to duchovní bytost, která je jemnohmotná nebo nehmotná, tak ten princip potřebuje o to víc. V lidském těle jsme ukotvení v té fyzické sféře. Jo, tady prostě si můžeme dovolit říct, že toho ducha můžeme ten nakopnout do zadku s odpuštěním, ale tam nahoře už ne. Tam ten duch musí fungovat dokonale, protože tam nemáme oporu v lidském těle, že jo. A to je vlastně celý ta historie toho stvoření lidského, jak to probíhalo, kde se to vzalo všechno, protože ten Bůh, samozřejmě, když utvářel toho člověka, tak ten princip do něj musel vložit, tak, aby ten princip byl věčný. Ne, aby prostě člověk, že jo, existoval.

0: týden, 14 dní a měl to za sebou, ale aby to, čím ho obdařil, aby to bylo věčné a aby mu to dovolovalo svobodnou vůli, protože to je vlastně základ celého prostoru kosmického, je svobodná vůle. Tolerance, neměšování, nenásilí, to je o tom je to. A když vezmeš ten květ života, tak si ho můžeš představit, my jsme, řekněme, šestimocná bytost, jsou různý, jo. To je podle vlastností, který tvoří ten kruh. Takže můžeš vzít, že to je šest prstenů, které jsou navzájem provázané. A těch šest prstenů má tu vlastnost, to je popsané v té Seferie Cyře, že jejich počátek je v jejich konci a jejich konec je v jejich počátku.
1: Ano, a tady jsme se bavili o Uroboros, že jo, což je vlastně jo, ten symbol.
0: To vlastně člověku vysvětluje úplně všechno. Jo, což znamená, každá vlastnost začíná v té předcházející a tvoří tu následující. A tak tvoří dokonalý kruh. Ten kruh se nesmí rozbít, protože to je smrt. Jo, takže ten kruh je, dokud je složený, dokud je v té své základní podobě, je věčný. Jo, je nezničitelný, je věčný. A to je to, co jsme vlastně tam nahoře udělali, když jsme porušili ten boží zákon. Takže my jsme se pokusili rozbít ten kruh. I když jsme neměli tušení, že to děláme, ale dělali jsme to. Jo?
2: Jako myslíš, jako kruh, jako z té šestice těch kruhů, ten jeden kruh, nebo celou tu šestici v tom jednom kruhu?
0: To je úplně jedno, protože ty ho nesmíš nikde rozbít. Nikdy ho nesmíš přetrhnout. Tím zanikne ten proces, ten celý ten systém.
3: Ne,
0: to je dobrý, to je dobrý.
4: Co říkáš?
0: Já nevím, jestli to vysvětluji dobře, asi moc nevím.
3: A proč zrovna 6, hele, ještě?
0: To není o 6, to může být 7, 10, 12, 15.
4: Ne, on to říkal, že může to být 6, ale i jakýkoliv číslo. Třeba, to říkal.
3: No a vlastně ten, to, co jsi říkal, tak je vlastně ten odbor, že ten je většině kruh, jo, ten axiomální prostě.
0: Jo.
3: On si honí, on si kouše, že ubírá, ten větší, to je ten kruh, který
0: no, tak se bude. Takže já to zkusím nějak vysvětlit.
2: Jo, takže jsme zpátky v Radiazvuku. Ten jsem se zvěděl, že od Daniela Hulinského, že vlastně princip kruhu je vlastně, že si had kouše svůj ocas. Pochopila jsem to správně.
1: To je symbol toho Urouborose.
0: Ale my to celý zjednodušíme. Takže když si vezmeš těch šest kroužků, které každý má počátek v tom předcházejícím a ukončení v tom následujícím, což znamená, rodí se z toho, který mu předcházel a pokračuje do toho, který následoval. A teďka nás bude napadat přirozeně myšlenka, dobře, a co jsou ty jednotlivý. A to si můžeš definovat skrze smysly. Že jo, protože co tvoje smysly zprostředkovávají ti? Tak máš třeba chuť, takže ti říkají o složení něco. Jo, pak máš třeba sluch, ten ti říká něco o struktuře věcí. Jo, když vezmeš hudební nástroj, každý zní jinak, což znamená, každý dřevo zní jinak, je to, každý má jinou strukturu. Jo? Pak tady máš hmat, to ti zase něco říká o tvrdosti materiálu. Jo? A takhle máš postavený všechny smysly. No a když se podíváš na ten kruh, tak si vezmeš jeden atom nebo cokoliv, jo? A od toho začneš. A v tom dalším, tak máš těch atomů víc a dáš jim určitou hustotu. Jo? Když už jim máš určitou hustotu, tak jim potřebuješ dát určitou strukturu. Takže ta další úroveň už bude tvořit strukturu v těch atomech. Jo? A takhle to vlastně jde přes celý ten kruh. Oni na sebe skutečně navazují, doplňují se. Jo? A tohle to bereme přes fyzickou sféru, aby to bylo jednoduše pochopitelné. A když budeš mít už všechny ty vlastnosti vytvořený, když to utvoří ten celek, tak ten celek utvoří první molekulu, ten první atom, který vlastně, od kterého to zase začíná. Takže oni vlastně vytvoří dokonalý kruh, který takhle se jakoby rotuje. Jo? A to je vlastně celý, takhle je to postavený. Takhle zjednodušeně, nebo jestli se to nedá, jestli je to složitý, to já nevím.
2: No, pro mě je to složitý, no, nicméně pokračuji.
0: Tak ono se to jednoduše dá přirovnat ke geometrii, že jo? Tady je posvátná geometrie a tu lidi znají. A když vezmeš, na čem je postavená, tak mám bod. Od bodu natáhnu další bod a budu mít přímku. Ta přímka už mi určuje vzdálenost, určuje mi směr. Přidám další bod a vytvářím plochu. Přidám další bod, vytvářím těleso. A v tom duchu je to úplně to samé. V tomhle tom božím principu. Jo? Což znamená, vždycky, když pokud postoupím o ten úroveň dál, tak mi co si vzniká vyššího, jakoby, jo? A když už se dostanu nakonec, tak z toho nejvyššího se rodí ta první věc, která to celý jakoby tvoří.
2: Už to chápu. Ty se tady bavil o té struktuře, jako já nevím, proč teďko mi prostě v hlavě tady furt jenom běží struktura, protože když jsme se bavili o těch smyslech, jako jo, protože tady známe, že jo, 6 smyslů, včetně teda jako třetího oka, vlastně všechno má vlastně nějakou strukturu teda v tom.
5: Zvuk, barvu.
2: Má všechno strukturu. Všechno se dá převést vlastně na určitou...
0: My celou tuhle věc asi těžko někdy tady z toho našeho pozemského pohledu pochopíme. Že my se krsto díváme skrze hmotný faktor. To je to, jak my na to nahlížíme. Ale ono to je duchovní faktor, na který my se ještě tak nějak moc nedíváme. A tak asi nedokážeme přesně definovat, jak to tam nahoře vypadá, nebo co to je přesně. Jo, jak ty vlastnosti tam na sebe navazují, jak fungují. A ono to ani není důležitý. Tohle jsou takové věci, které by člověka asi neměly až tak zajímat, protože to důležité je to, co z toho vzejde. Takže my si můžeme říct, dobře, je tady nějaký princip, který je vytvořený v kruhu a z toho principu se mi rodí na to, co je základem toho kruhu, jo, tak to je to, ta trojedinost. To znamená, to je ten jeden kroužek. Z kterých je to složený, takže já si vezmu ten jeden kroužek a z toho jediného kroužku se začnu učit.
5: Takže budu přemýšlet o tom celku, to je zbytečné.
2: Takže jeden kroužek je vlastně trojjedinost.
5: A to je ta trojjedinost. Což takže... znamená, ten jeden kroužek je složený ze tří částí. Což, je to jednoduchý princip, kdy je v něm nějaký neutrální bod uprostřed, vlevo je nějaká kladná část, konstruktivní, a vpravo je část destruktivní. Proč jsou tady uspořádané ty tři části takhle? Takovýmhle způsobem je proto, že to je to, co říká Dan, to je ten uroboros. Jo? Což znamená, aby něco bylo věčné, aby to nemohlo zaniknout, tak ono to musí. Z jedné strany se to utváří a z druhé strany jakoby se to ukousává, protože vesmír je založený na procesu, ne na věci. Vesmír je pohyb, událost. A má-li něco trvat, tak musí trvat ta událost. A ta událost je postavená na tom, že ona se z jedné strany utváří a z druhé strany se jakoby rozebírá.
2: Jak by se tady toto dalo třeba do praktického života, jo? Protože já si myslím, že tady ty věci nechodí k nám úplně náhodou. Jako, jo? Že...
0: No, do praktického života to je to, o čem jsme tady mluvili, to jsou ty city. My jsme to probírali přes city. Což znamená, my máme postavený ten trojúhelník, ten celý, který se skládá.
2: Mohlo by si teda posluchačům, jakoby, aby si to třeba i názorně představili, že by si vzali třeba tušku, papír, jo, a zkusili si to odpovědět, jo, vlastně na díky trojí jedinosti, jo, v tvém pojetí odpovědět na jednoduchou otázku. Mohlo by si to popsat, aby to vyzkoušeli?
0: Na otázku, na můj, ne, nejdřív ten princip tohle. Dobře, máme tady ty tři části a neutrální bod, máme tady kladný a máme tady záporný. Došlo k tomu, že ten trojjediný princip se rozbil. Jo? Takže my máme tyhle ty tři části oddělené v citech. Máme tady zvlášť ten neutrální, máme tady zvlášť ten konstruktivní, máme tady zvlášť ten destruktivní. A my je chápeme jako lásku, lhostejnost a nenávist. To jsou ty tři základní naše vlastnosti. A v lidech je zakotvený, že my ty dvě části musíme dát pryč, protože lhostejnost je ošklivá a nenávist je špatná. A že my si musíme nechat jenom tu lásku. A díky tomu neumíme složit ten princip. Protože když se nad tím člověk dál zamyslí, tak mu to začne dávat smysl. Jo? Není to právě jenom o té lásce, ale vlastně každá z těch vlastností, ať už je to třeba láska, ať už je to lhostejnost, nebo ať je to nenávist, tak vytváří polarity. A každá z těch polarit je kladná a záporná.
2: Proto jsem chtěla právě, aby se jakoby zároveň jako názorně, aby si to vlastně posluchači mohli vyzkoušet, aby pochopili vlastně, o čem hovoříš, jo, tak a co by si třeba, jak by si to mohli vyzkoušet, protože já, my jsme se o tom bavili minulý rok, konkrétně, myslím, že taky bylo před Vánoci, a mě třeba ta trojjedinost tak chytla, že jsem zkusila vlastně to udělat s lidmi. Děkuji. Normálně jsem vyzkoušela podle toho, co jsi mi ty povídal, aby se tady toto nakreslilo a pak se položila otázka. A lidé na ní nedokázali, jednoduchá otázka, jo, a lidé na ní nedokázali třeba odpovědět, jo. A ty jsi to ten krásně vysvětloval, že vlastně, ale to bych chtěla, kdyby si vysvětlil tady posluchačům, aby si to zkusili doma nakreslit, položit jednu otázku a vlastně zodpovědět.
0: Je, to je parketa, já se pokusím vysvětlit, jak to teda funguje, teda v principu. Takže my tady máme tam příklad lhostejnost a ta se nám dělí do dvou sfér. Ta jedna je ignorace a ta druhá naproti je tolerance. My potřebujeme ten neutrální bod, protože na něm je tolerance postavena. My ani z nenávisti, ani z lásky toleranci nevybudujeme, že jo? Protože to jsou už jakoby konkrétní úplně ty city. A když máme teda ten... My jsme naučili se říkat tomu lhostejnost, což je takový jakoby urážlivý nebo jakoby pejorativní význam, jako tomu dáváme, ale přitom si ani neuvědomujeme, jak strašně důležitý to pro nás je ta tolerance. A že ji nepostavíme na ničem jiném, než právě na té lhostejnosti. Jo. Mm-hmm. To je zajímavé.
2: Protože lhostejnost si lidé spojují jako s flegmatismem, jo? Že mi něco jako...
0: Já ti řeknu takhle, hele, to je zajímavé. Ženský to mají krásně polarizované, tyhle ty dvě věci. A oni jsou strašně hankliví na to, co je ignorace a co je tolerance. Jo? Já nevím, jak bych to úplně dobře popsal. Řekněme, představ si nějakého manžela v manželství, dobře? Dneska máme rovnou právnost, což znamená, muž chodí do práce, žena taky chodí do práce. A teď přijdou oba dva domů, manžel si sedne k televizi, dá si to svý pivko a manželka jde a teďka začne tam někde fungovat, pobíhá tam po kuchyni, musí vyprat, musí vyžehlit, musí se postarat o děti. A ten manžel si sám v sobě řekne, dobře, tak já jsem tolerantní manžel. A já tady ženský řeknu, takhle, víš co, vykašli se na to, nech to plavat, pojď si se mnou sednout tady a dáme si pivko, sušenky a budeme se koukat na televizi. Ale on si neuvědomuje, že pro tu ženu to není tolerance, ale ignorace. Protože ta žena ví, že to musí udělat. A tolerance je pro ní, když on půjde a pomůže. Protože sám uznává, že si tu práci musí rozdělit. To je ta tolerance nás. Což znamená, my nemůžeme k těm věcem přistupovat jako ignoranti. Což znamená, že je to jedno. Protože tím vlastně jakoby tomu člověku říkáme, no tak mě to nezajímá, tak to není třeba, pojď si sednout, jestli budeme dívat na televizi, ale ta tolerance je aktivní věc nás. Což znamená, my když chceme být tolerantní, musíme být aktivní. Mm-hmm. Jo? A zase ale vycházíme z té lhostejnosti, protože tam se to všechno rodí. Že jo? A pak vzniká kombinace. Což znamená, já tu mám lásku a pak tu mám tu lhostejnost. A z té lhostejnosti si beru tu toleranci a používám ji v té lásce. Jo? Což znamená, já toho člověka nespoutám. Já ho neustále nechávám být svobodnýho. Jo, nemáš, jo, přesně tak, nevlastníš toho člověka, ale potřebuješ tu toleranci a potřebuješ tam mít v tom vztahu tu lhostejnost. Pak je tady nenávist. Opět, lidi to mají strašně spojený se vším špatným, to je prostě strašná věc. Jenomže si neuvědomujou, že na jedné straně té nenávisti tak je agresivita, agrese. A na té druhé straně tam je to vymezení se vůči něčemu. Že jo, protože to je ten odpor, který my potřebujeme do něčeho vložit. Jsme obklopeni strašnou spoustou věcí, které jsou špatné. A když nebudeme mít vnitřní odpor k těm věcem, tak se jim nedokážeme vzdorovat přece, že jo? Jsou tady války, je tady strašná spousta špatných věcí, jo? Drogy, okrádání, vraždění. A ta nenávist nám dává ten prostor to říct ne. Tohle já dělat nebudu, to já nechci. Pro mě je hrozně špatný, že jo? A opět ji potřebujeme bez podmínečně, protože bez ní se vlastně nikam nedostaneme. Uh-huh. A pak je tady ta láska, která zůstává jako třetí a všichni si říkají, tak ta je vynikající. Tu všichni chceme. Ale málo kdo si uvědomuje, že skutečně na té jedné straně ty lásky je ta láska, ta úžasná věc, ale na druhé straně je závislost. Láska způsobuje tu nejhlubší závislost v nás. Protože my budeme závislí vždycky pouze na tom, co máme rádi. Což znamená, když mám rád drogy, jsem závislý na drogách. Když mám rád peníze, jsem závislý na penězích. Když mám rád moc, jsem závislý na moci.
3: To je ta negativní stránka.
0: Přesně tak. Takže když se potřebuju dostat přes tyhle ty věci a chci tu lásku svobodně používat, tak nutně potřebuji k tomu tu nenávist a říct dobře, ale já tyhle ty věci nebudu mít rád. Já nebudu mít rád zotročování, já nebudu mít rád a tím se vymezuju a dávám té lásce prostor mít rád to, co je pro mě prospěšné.
2: Mm-hmm. Takže vážení posluchači, sami vidíte, že je to velmi jednoduché, teda já už mám hlavu jak melon za těch pár minut, my si dáme teď kratičkou přestávku a pokud teda chcete si vyzkoušet, tak si přineste tušku a papír a za chvíli bychom si právě něco vyzkoušeli, abyste věděli, jak to může to fungovat, takže zatím děkujeme a pustíme si nějakou písničku, ještě Daniel chce něco říct.
1: Ano, že si pustíme písničku opět od Ladislavy písničky Svobodové.
2: Jo, tak jo,
3: taky
2: tak jo.

0: Zvuk. Zvuk. Rádio Zvuk. No.
1: Tak, vážení a milí příznivci radiozvuku, právě vypukla vřava na bojišti. Po nepříliš úspěšné diskuzi zpočátku se konečně dostáváme k meritu věci a začínáme se tu spolu přít o to, jak tyto informace, které jsou zajisté pro všechny naše posluchače velmi důležité, dostat k lidem ve srozumitelné formě. Protože to tady považujeme všichni za ten největší problém.
2: Ale to není problém, a teď já ti to říkám.
3: Jako, no. To strašně, ale, jako
2: to musíš pochopit, rozumíš, to pochopíš, ale pak ty to musíš uvést do praxe, ale tvým, tvým vlastním způsobem, to přece nemůže ti nikdo říct.
3: Jasně, ale, jako, ale dobře, ale ty říkáš jako, jasně, to je strašně jednoduchý, a říkám, až když ti řeknu, ale počkej, a když ti řeknu, fajn, když je to tak jednoduchý, no. Jo, tak mi to teď tady hoď na stůl.
2: Tak mi vytvoří nějakou situaci, abych ti mohl ukázat.
3: Jak já mám vytvořit situaci, jo,
2: no,
3: když vlastně mi řekneš, že to je tvůj problém.
2: Ne, to je problém. To je...
1: Vážení a milí posluchači radiozvuku, doufám, že vám nevadí, že jsme si tady vyměnili role a já se stávám hlavním moderátorem tohoto pořadu a jsem písnička nás právě opouští a já se stávám pouhým účastníkem této
2: úžasné. Ano, takže jak si předvedeme princip toho, o čem tady mluvil Eri na praxi. Píseň si nezahulit. A protože já jí mám rád a chci jí, vadí mi, že si nezahulit, tak jí řeknu, ano, jdi písničko a budu tolerantní vůči tomu, že si nezahulit. Ale kdybych byl hajzl a chtěl jí vlastnit, tak no, píseň nikam si zahulit nepůjdeš, protože teď natáčím reportáž radiozvuku. Ale protože já jsem využil kladný princip, ano, tolerance, a zápětí jsem do toho vložil princip lhostejnosti. Řekl jsem ano, píseň jdi si zakouřit a nevadí mi, že si dej zahulit. Ano? Takže stačí ti to takhle?
3: No hlavně, že to říkáš tím klidným tónem.
2: No, teď právě. No, já se ano, vážení přátelé, omlouvám se, že jsem takový expanzivní, nicméně já když mluvím se zapálením, tak se tak hořím, celý hořím, ano? Ano, takže toto byla ukázka principu, které tady mluvil Eri. Eri, je to tak?
1: Jistě, zajisté. Já opět tady přebírám štafetu a budeme pokračovat v dnešním pořadu, který jsme se rozhodli natočit pro vás, pro naše posluchače.
3: Dobře, no. Takže když je to teda tak jako jednoduchý,
2: tak
3: jo?
2: To předved?
3: Ano, předved, jo. Jak bys teda, dobře, dáme teda píseň, dobře, dáme teda píseň si jde zahulit, jo? Je to, dokážeme si to představit, nemusí to ani nikdo vidět, jo, ale všichni si to dokážou představit, že nějaká baba si jde zakouřit, jo. A teď je, lidé využijí nějakých smyslů, že jo, což dávají těm smyslům, dávají to už do, jak se říká, do struktury, jo? Řekl si větu, kterou dají do nějaké struktury, jo? A teď ta struktura se má, je vlastně trojjedinost. Jo? Tady ten stav je trojjedinost, jo? A teď vysvětlit ten princip, jo? Jo, na tom jednoduchém, jako, co jsi teď povídal, aby to si pochopili tak, jo, aby jsem vzala z toho plusového bodu, jo, lásky, dala tam pozitivní, negativní a z tohohle negativního, kde dám negativní a pozitivní, aby to vyšlo opravdu v tu lhostejnost.
2: Já se o to pokusím, ano.
1: Takže, aby jsme tomu porozuměli, tak si celé toto téma převedeme na už zmíněný skutek, píseň si jde zakouřit. Což znamená, píseň má pozitivní stav ke kouření.
2: Ano, takže
1: píseň má pozitivní vztah ke kouření.
2: Ano, má pozitivní vztah, to je ten kladný.
1: Ano, a protože všichni víme, že kouření škodí.
3: A že to je závislost.
1: A že to tak vzniká závislost, protože ona má ráda kouření, ano.
2: Ano, to je ten negativní stav té závislosti, že na to člověk závisí, to je ten negativní stav. No. Ano.
1: Tak se nyní musí vymezit vůči kouření. Ano. Tak, aby pokud by se chtěla té závislosti zbavit. Takže musí...
2: Chtěla.
1: Ano, takže ona vlastně musí vytvořit kombinaci mezi těmito dvěmi sférami, tedy mezi závislostí a mezi tou nenávistí, který použije k tomu, aby se této závislosti zbavila, že?
3: Takže teď jsme byli v tom plusu, jo? Takže, vážení posluchači, představte si trouhelník, jo? Když na ten trouhelník bych jsem si napsala mám ráda kouření, jo, nebo kouřím ráda, tak na pravé straně, kde je princip láska, bych měla na plusovém poli ráda kouřím.
4: Já mi to dobře.
3: Jo, a v pozici láska na minusovém poli jsem závislá.
4: Ano.
3: Jo?
4: Tak. Kouřím ráda, protože mi to dobře. Dělá dobře, ten pozitivní.
3: Ano, počkej, nemusíš dál mluvit, jo? A teď mi vysvětli ten druhý pol. Tu nenávist. Abych přestala kouřit, co mám teda pochopit v nenávisti. Chápeš,
4: že ti to škodí.
2: Že ti to škodí, že ti to nedělá dobře. Protože mi to škodí, já nechci kouřit.
4: Tak proč kouříš, ty vole?
2: Protože ti to dělá dobře.
1: Mám to rád.
2: Mám to rád, dělá mi to dobře.
3: Takže když se přemýšlíš...
2: Záleží, k jakýmu polu, jaký pol použiješ. To znamená, že tobě to dělá dobře, kouříš. Pro tebe je to pozitivním, že ti to dělá dobře, protože uklidně. A v negativním, aby si mohla přestat kouřit, tak si musíš k tomu vyhranit negativně, to znamená využít princip nenávisti, to znamená říct, škodí mi to a nebudu kouřit.
3: No počkej, ale aby se to hodilo do té lhostejnosti, jo,
4: no.
3: Tak v tom, to se furt bavíme o tom pozitivním polu.
2: Ne, my jsme tam dali oba póly, negativní, ty, aby si se vymezila,
3: aby mi to bylo jedno, jakože abych teda vstoupila do té lhostejnosti.
2: No to ten používáš, protože to dělá dobře, tak je ti lhostejné, že kouříš.
3: No počkej, to je blbost.
2: Myslíš, že ti to škodí? Není
3: ne,
2: blbost.
3: To je blbost. Jako, lhostejnost je nahoře, bod nahoře.
2: Ale, ano,
3: na pravém rohu je plus, počkej, bod, to, láska a závislost, jo, což jsem hodila tady do toho bodu, jo.
2: No.
3: Ale já se potřebuji dostat do kouření do lhostejnosti, to znamená do toho... Tam, ale mi chybí ještě ten druhý pol, ta negace,
2: no,
3: ta nenávist.
2: Já ti to celou dobu říkám, lhostejnost, máš lhostejnost, jo? Nevadí ti, že ti to škodí, jedině nevadí, prostě ti to jedno, to je lhostejnost.
3: No, v tom případě...
2: Dělá ti to dobře, pozitivní, protože to máš ráda, dělá ti to dobře, to je pozitivní.
1: Abych to upřesnil, tak už konečně rozumím písničce, protože my tady máme, opravdu tady máme ty tři poly, láska, nenávist a lhostejnost,
2: máme,
1: což znamená, aby člověk
2: aby
1: mohl...
2: Si musí takovit ještě jedno, přesto, že to škodí, ale má to ráda.
1: Aby člověk mohl být závislý, tak na úrovni lhostejnosti musí používat ignoraci, nemůže používat toleranci, protože tolerance je aktivní prvek.
2: Je jí to jedno, že jí to škodí,
1: ano,
2: ale to
1: znamená, vytváříš celou tu jakoby, kombinaci tím, že na straně lhostejnosti používáš ignoraci. To znamená, ignoruješ to, že ti to škodí a díky tomu můžeš mít ráda, to, že ti to dělá pohodu, že ti to navozuje příjemný stav.
2: Říkám celou dobu, ale blbě asi. No. To jsou všechny ty tři póly, které ti... No. Máš tam negativní, pozitivní, všechno to máš.
1: Jestli tady z toho se posluchači někdy doberou něčeho rozumného, tak to jsem zvědavej, teda opravdu.
3: Tak už to mohli dát ještě na, úplně na jednoduché. Já posluchačů nekouří a neví, co to je víc.
1: Já bych to ještě zjednodušil, ale to už nevím, kam se dostaneme.
2: Pojďme to zjednodušit.
1: Já jdu dovnitř.
2: Já myslím, že já se ještě zakouřím, protože jsem ještě zakouřit. Ano, mě to teda škodí, ale je mi to jedno, protože mi to dělá dobře. Ano, prosím.
1: Tak vážení posluchači, právě jsme se propracovali do stavu, kdy už nikdo ničemu nerozumí. A jediný, kdo tady je přítomný a může celou situaci rozřešit, je Ivanka Panušková, která silně, opravdu silně mává rukou a tvrdí, že se nebude účastnit. Co by si nám na to mohla, Ivušku, prosím tě říct? Fuck off. Tak z toho budou opravdu všichni unešeni. A já doufám, že do příštího pořadu Radiozvuku si připravíš nějakou opravdu skvělou řeč. Ano. Ano. Stačí. Tak, už.
4: Negativní pol, škodí mi to zdraví. A když bojuju, to škodí mi to zdraví.
3: Ale
4: víš, že mám princip lhostejnosti.
1: A. Napjatá diskuze pokračuje. Opět jsme se vrátili na terasu, kde zuří doslova do písmene diskuze mezi Danielem a Ladislavou písničkou Svobodovou.
3: To nevystříhneme,
2: posluchači by měli vidět, že i my, kolegové z Radiozvuku, máme občas veliké rozpory, ano.
1: Ano, je tady pár detailů v našich rozhovorech, kdy se neshodneme úplně zcela. To je fakt. A potom je zajímavé, když se toto neschodu snažíme vysvětlit posluchačům, když tomu ani jeden z nás nerozumí.
3: A proto si teď vezměte tušky a papír a půjdeme to zkusit jako na tom papíře.
2: Nakreslete si trouhelník, dejte si tam to, co byste chtěli, to znamená, může to být
3: stejnoramený, rovnoramený.
2: Rovnoramený trouhelník, může tam být cokoliv, by vám třeba láska, nenávist, lhostejnost, akce, reakce, pasivita, lenost, jo, cokoliv vás napadne, můžete si to do toho tam dát a zkusit si vlastně, jakým způsobem ta trojjedinost.
3: Prosím vás, nakreslete si rovnoramený trouhelník, rovnostranný trouhelník. Nahoru si napište nula a vedle té nuly si napište lhostejnost. Do pravého rohu dejte plus, napište láska a do levého rohu napište mínus a dejte tam nenávist. Tím bychom mohli začít.
2: Ano, tam můžete dát cokoliv jiného a může to být stejná čísla, ano?
1: Jako vždy se ukazuje, že je v každé diskuzi potřeba konsolidační prvek, který naší diskuzi zastupuje písnička, která snad jediná je tady uzemněná stále a dokáže naši diskuzi vést konstruktivním směrem.
2: Já jsem dneska velmi neuzemněný, já už lítám od rána, takže prostě to tak je.
1: Ano, to mohu potvrdit, že Dan od rána projevuje se to tím, že chodí všude po bytě a trpí samomluvou, což ne každý úplně dobře snáší, protože není zcela jasné, jestli už je úplně za zenitem a už se k nám nikdy nevrátí, anebo jestli dojde ještě někdy k uzemnění a Dan opět začne s náma komunikovat zcela normálním jazykem, tím si nikdy nemůžeme být jistí.
2: Ano, protože já dneska už od rána vlastně přemýšlím nad magisteriem slunce, ano?
1: Ano, ano, musel bych opravdu...
2: Bych mohl vysvětlit...
1: Ano, ne, já bych musel hát, kdybych tvrdil, že o tom nevím. Poslouchám to skutečně opravdu už od rána a už mi z toho jde hlava kolem.
2: Ano, ale i ty by si mohl vlastně vysvětlit magisteriem slunce s prostřednictvím květu života.
3: Ano, Jani?
1: Dáváme si opravdu konečně tu kýženou přestávku cigaretovou a necháváme písničku zatelefonovat.
3: Ano.
2: Jdeme teďka. Tak my to se ryčem...
3: Takže pokračujeme v našem rozhovoru, už tady dokuřujeme teda na balkoně a děkuju ti, Dani. Mám z toho takovou trošku hlavu, protože já jsem člověk jednoduchý a mám ráda jednoduchý, praktický věci. A já vždycky, když začnu s chlapcema, Dan, máte tady záchvat smíchu, proč máš záchvat smíchu, Dané?
2: Protože to jsi velmi chápavý, inteligentní člověk, skutečně, a toto je vlastně skutečně jednoduché a já si myslím, že to chápeš, jako.
3: Jako, já to chápu, jo, ale jako chápu to, ale když by opravdu, jako, protože spoustu lidí, když jsem už před rokem vlastně na Facebooku vyhlásila, že by se konal seminář Květ života v podání Jaromíra Šmita. Prostě Eriče, jo, tak vlastně lidi měli obrovský zájem. Ale je taky pravdou, že vlastně seminář by měl být interaktivní, jo, aby lidé pochopili vlastně, o čem to je. A když by prostě lidem tady to rval do hlavy, jo, tak jak si to ti lidé dokážou představit, protože samozřejmě je spousta posluchačů, jo, vlastně má přečteno spoustu knih na toto téma, jo, ale nedokáže si to třeba v té praxi, jakoby, jo, vysvětlit na tom praktickém životě, jo, o to se mi jedná.
2: Já bych, jestli dovolíš, drahá písmilko, ať si to vyzkouší na věci, kterou mají rádi, to znamená, ať je to na kouření, ať je to na pletení, ať je to na činnosti, kterou dělají rádi, tak tam si můžou vyzkoušet tyhle ty principy, protože to budou chápat, protože to je věc, kterou dělají rádi a budou jí rozumět.
3: Dobře, ještě se teda vrátím k tomu. Nakreslili jste si už teda trojúhelník, napsali jste si vlastně na každou stranu, co znamená, takže ještě jednou nahoru si napíšeme nulu, lhostejnost, v pravém rohu bude plusový bod, což je láska, na levém rohu je nenávist, což je minusový bod. Položím jednoduchou otázku. Co nemáte rádi? Já za chvíličku přidám slovo Erinkovi, ale jenom řeknu. Když se lidi zeptám, co nemají rádi, oni řeknou hloupí lidi a blablabla. Ne, co nemáte rádi, jako opravdu, jako vy, co nemáte rádi, co nesnášíte. Jo? Dám příklad, třeba někdo nesnáší koprovku. Jo? Tak si tam prosím vás napište koprovka nahoru. Abyste věděli, proč. A teď bys mohla Erinku popsat, jo, protože lidé řeknou, nemám rád koprovku, protože oni vlastně lidé možná ani nedokážou odpovědět právě, proč ji nemají rádi. Jo, a ve chvíli, kdy neodpoví na ten minusový bod, proč ji nenávidí, oni třeba řeknou, nebo řeknou, proč ji nenávidí, jo, ale když by se měli dostat k plusovému bodu, jo, tak nedokážou na ní odpovědět. To znamená, že když nedokážu na ní odpovědět v tom plusovém bodu, jo, tak musíme rozebrat ten minusový bod do dalšího trojúhelníku. To znamená rozebrat to?
1: Tak to já nevím.
5: No? Já se omlouvám, já teda, protože tady samozřejmě dáváš, jakoby, co nemají rád, jo? Podle mýho je to můj názor, prosím vás, jo? Není to jako, že jsem to pochopil dobře. Nicméně je úplně jedno, jestli to rozebereme z bodu, jestli co nemáme rádi, anebo co máme rádi, protože stejně se dopracujeme ať k tomuto, nebo k tomuto, akorát prostě z každé z jiné strany.
3: To určitě, dobře, Dani. Erinku, když tak popravuj nás, jo? Dané... Co nemáš rád, co nenávidíš?
5: Já třeba nenávidím buchtičky se šodou.
3: Tak. Takže na trojúhelník si napíšeme buchtičky se šodou. No. Tak, hodíme se teda do minusového pole, jo? Zkus vysvětlit ten minusový bod.
5: Proč nemám rád buchtičky se šodou? Protože je to sladký, buchtičky mi nechutná, je to suchý, suchý se sladkým, prostě mi to nechutná, mám k tomu jakoby odpor z důvodu toho, že mi to chuťově nepřipadá dobré.
3: Mm-hmm. Tak, to jsme furt na minusovém poli. Jo, mm-hmm. A teď to teda dej do toho plusové.
5: Mm-hmm. Dám to do plusového díky tomu, že nemám rád buchtičky se šodou a protože je to sladké, tak netloustnu, protože víceméně nepoužívám do sebe cukry, což je dobré, nejsem přeslazený a cítím se dobře.
3: Proč si sladíš kafe?
5: Já nesladím kávu.
3: Nesladíš kafe? Sakra, nenachytala se ho.
1: Napomněl jsem má obava z týhletýho rozhovoru, kdy jsem si myslel právě, měl obavu z toho, aby to nebylo složitý, protože to opravdu lidi nepochopí. Já bych třeba celý tenhle ten princip přenesl na něco hodně jednoduchého, náš vztah k penězům. Že jo? My všichni máme rádi peníze. A spousta lidí je schopna hodně obětovat kvůli penězům. Že jo? Takže tam bychom se mohli zeptat, dobře, tak já mám rád peníze, a tím pádem se stávám na nich závislý. A pokračuju dál, co mi to vlastně přináší. Kolik za to já zaplatím a kolik za to získám. Jo, protože já přicházím o hodně času. Málo kdo z lidí si vůbec dokáže dát do souvislosti, kolik, jestli se mu to vlastně nějakým způsobem v tom životě vrací, protože tím, že já teda opravdu jsem závislý na penězích, chodím do práce, strávím strašnou spoustu času v práci, pokračuje to teda tím, že nemám čas na rodinu, nemám čas na koníčky, nemám čas na obyčejný život lidský. A tady už vstupuje do hry právě to, nakolik já umím být tolerantní, nakolik já umím být nezávislej a nakolik já jsem teda vůbec schopný se vymezit vůči tomu, co vlastně v životě mi nepřináší žádný prospěch.
6: Určitě víceméně je to na tom nastavení toho člověka, co si z toho vlastně jakoby on sám vybere, je to tak?
1: No, přesně tak. Takže tady už potom začíná být na...
7: vstupovat do hry ta lhostejnost, kde vlastně my se dostáváme právě na tu stranu té ignorace, protože my spoustu vlivů, který nám ubližují, který nám škodí, protože jsme třeba opravdu přepjatí, nemáme čas na odpočinek, nemáme čas na svoje přátele, tak my je začínáme ignorovat. A to už samozřejmě nemá nic společného s tolerancí.
6: Určitě.
7: To už je jako ta nejvyšší forma ignorace. A vlastně už začínáme ten svůj život zatloukat do země. Doslova do písmene. A nepotrvá dlouho, kdy se v našem životě začnou projevovat destruktivní vlivy, že my vlastně neumíme být šťastní.
6: Určitě to navazuje na to, co, že lidi by měli si dokázat vlastně najít tu radost v sobě. Že?
7: No jasně. Takže aby to bylo co nejjednodušší, tak by ty lidi si měli právě pokládat tyhle ty otázky, jako jo, nakolik teda, protože to je právě o té lásce, protože láska nás vleče do závislosti. Lidi, spousta lidí, už dneska je za zenitem, už běhají po krámech a nakupují věci, které vlastně v životě vůbec nikdy nebudou potřebovat, že jo, mají toho plný byt, mají narvaný byt všema možnýma a je to, dneska je to disciplína sport, kdy lidi po těch krámech skutečně pobíhají a je to jejich nejhorší forma závislosti, že jo.
6: To je to lpění, že, no, taky ne, můžeme to nazvat.
7: Tak ulpívání na tom materiálu, ale právě, že lidi, tam jim chybí, v tomhle té sféře z ničeho nic, tak jim najednou začíná cházet právě ty dvě zbývající složky, což znamená ta schopnost se vymezit v určité závislosti, teda dát si tam nějaký, ano, já to nechci dělat.
6: Určitě, já ti naprosto rozumím, to celkem je jednoduchý.
7: Já to nebudu dělat, já se prostě nebudu honit v práci 30 hodin denně kvůli tomu, abych si vydělal peníze a běžel si do krámu koupit něco, co vlastně nepotřebuju. Naopak, já se třeba budu věnovat o sobotách a nedělích tomu, že půjdu do přírody.
6: To je to vymezení, jak jsi říkal.
7: Takže vlastně my z těch tří věcí skládáme jakýsi ideální formu našeho vlastního života. Tím, že tam máme právě ty, všechny ty úrovně, že tam máme tu toleranci, že tam máme to odmítnutí něčeho a že tam máme tu lásku, kterou samozřejmě potřebujeme v lidském životě hodně. Ale není to jenom o té lásce, protože ta láska, jak už bylo řečeno, je to forma závislosti, což znamená, kdykoliv my tu lásku uplatníme, aniž bychom použili ty dvě zbývající části, tak se vždycky dostáváme do stresových situací.
6: Jasný, já chci jenom říct, že vlastně ten princip té trojedinosti, co tady celou dobu jako teď si o tom povídáme, tak vlastně záleží na úhlu každého člověka. On to třeba dělá i nevědomky, protože se něco toleruje, něco nenávidí, k něčemu se vymezuje, akorát, že lidi to dělají nevědomky a pak samozřejmě záleží na prioritách toho člověka, čemu dá přednost. Je to tak?
7: Samozřejmě, tady jde o to, aby si člověk uvědomil, že jsou to vlastně ty tři základní principy. Jeden je ten nulový bod, kdy jsme neutrální, ten skutečně potřebujeme každej, protože v tom neutrálním bodu občas každý z nás musí spočinout, nepotřebujeme se stranit ničemu, nepotřebujeme za každou cenu nějakou energii vynakládat do něčeho vkládat. Pak tu máme ten záporný, ten destruktivní, který taky potřebujeme, protože, jak jsme říkali, tak to je to odmítnutí se, odmítnutí něčeho, že odmítnutí byť jenom násilí, válek, odmítnutí závislostí všech možných. Dneska jsou tady skupiny, které propagují nějaký druhý drog, jezdí se kvůli tomu turistika a všichni říkají, kdo ví, jak to není úžasná záležitost. Já jsem samozřejmě vyzkoušel něco, můj konec byl na nebeské pláně, jak sám víš, jako už jsem ti to velmi podrobně vyprávěl.
6: Smál jsem se ještě dlouho potom.
7: Opravdu těm lidem přál, když už teda začnou s tou ayahuaskou a se všema těma látkama, tak aby si skutečně vyzkoušeli tu nebeskou pláň, aby věděli, do čeho je to dostane. Protože tam v té nebeské pláně se zjistíš, co to je věčnost. A tam musíš dojít k absolutnímu smíření a k absolutnímu odpuštění.
6: Čili k pokoře.
7: Což znamená absolutní pokora, jinak se z ní nedostaneš ven. A ten člověk skutečně by si měl rozmyslet, kam ho ta jeho expedice, za kterou se s takovou chutí dneska lidi vydávají, dovede.
6: Nebylo by třeba jednodušší, protože tady to takhle jako jeden bomby jako v tom našem duchu, jestli by třeba lidi neměli nejdřív pochopit, co je to vlastně ten nulový bod, ta neutralita, co je to vlastně klata, co je to zápor, aby vůbec mohli začít přemýšlet nad tím, co je to trojedinost a jak vlastně se jak použít tyhle ty principy, o kterých mluvíme.
7: A to je vlastně celý ten princip, o kterém teďka konečně se k tomu dostáváme, o kterém jsme tady vlastně začali mluvit. Protože vlastně ten květ života nám popisuje, co je to duch boží. zboží. A ono nám to vysvětluje, co teda v tom našem životě je důležitý a jak bychom měli v tom životě postupovat. Což znamená, jestli ta či ona aktivita skutečně ještě spadá do duchovní cesty, a nebo jestli je to jenom fyzický projev určitýho jevu, který v sobě máme za kodovaný. Třeba já to uvedu třeba na meditacích, že jo. Dneska je tady obrovská skupina lidí, kteří považují meditaci za duchovní cestu. Všichni říkají ano, meditace je duchovní cesta. Je to cesta rozvoje osobnosti. A to je, zase, to je dost velký rozdíl.
6: Jo. Je to takový pasivní způsob vlastně.
7: No, jde o to, že si můžeme položit otázku, kdo dokáže meditovat. A odpověď asi bude znít ano, opravdu každý. Když bychom to vzali tak nějakým úplně extrémem, tak skutečně si můžeme představit Hitlera, že si ráno zameditoval a večer vydal příkaz, aby povrazdili 300 lidí, že jo, nebo 1000 lidí, že jo. A ta meditace k tomu nebrání. Kdyby to byla duchovní cesta, tak si ráno zamedituje a po zbytek života už neublíží ani mouše. Že to nebude schopnej. Že to je ta podstata té duchovní cesty. Že vlastně ta duchovní cesta nás uvádí do souladu s tím vesmírným řádem, s tím kosmickým řádem, s tím božím, s tím nejvyšším zákonem.
6: Ano, já tě, jako, je to krásný, já mám na to třeba takový názor, že samozřejmě vlastně veškerý akt, který se projevuje u nás na hmotné rovině, je i duchovním aktem, protože vlastně z principálna logického všechno souvisí se vším. To znamená, ať je to jak čin, jaký má následek meditace, tak je to jakýkoliv čin je vlastně duchovní cestou. Jo, když to řeknu takhle zjednodušeně, protože má to základ v duchovnu. Je to myšlenka, která nás napadne a já dojel a Hitler povraždil Židy, ale i možná se to někomu nebude líbit, ale i toto byl duchovní akt, který je ale samozřejmě využívá principu rozkladného, čili že ničivého. Jakoby toho
7: nejvyššího vůbec principu, na který my můžeme narazit, je, že všechny věci, ať už jsou jakýkoliv, tak lidi dělají sami sobě. A co znamená, no jim to vlastně vždycky ukáže, kým ve skutečnosti jsou. A jestliže my jsme schopni spáchat tak obrovský zvěrstvo, jaký se dělají v koncentračních táborech a já nevím, kde všude nebudeme zrovna třeba tohle, jsou tady gulagy a jsou tady spousta, tak je to obraz nás lidí. A kdybychom to neuskutečnili, tak nikdy nezjistíme, že to v nás je. Něco tak šíleného.
6: Ale je to
7: něco tak příšerného, že to ano. Vůbec jsme schopni udělat. Jako.
6: Ale bohužel i toto zvěrstvo, já možná fakt to bude znít opravdu divně, ale i toto je svým způsobem duchovním aktem. Protože i to je ten odraz toho záporného pólu, toho člověka, toho duchovního obrazu. A jak sama Ladislava písnička Soborová říká, nebo jestli teda dovolíš písničku, jestli mohu toto, že vlastně nejsou pouze ty pozitivní stránky, ale kurva, jsou i ty ďábelské stránky.
7: Když už jsem začal s tou meditací.
6: Já víš, jak to víte, jak to myslím. Jako.
7: Já bych to vysvětlil, teda, když už jsem začal přímo o této meditaci, tak aby jsme to třeba uvedli na nějakou pravou míru. Dneska prostě tady je každý mistr, tady je dneska každý.
6: Já jsem ten největší, prosím tě, aby
7: si. Je tady každý guru. A teďka tady máš člověka, který má třeba ještě nedospěl až někde moc daleko a řekneme, buď to se chce sám vydat na duchovní cestu, anebo má problémy a říká se, že ta duchovní cesta by ty jeho problémy dokázala vyřešit. Čo?
6: Nikdy nevyřeší duchovní cesta problémy člověka.
7: Ne, to bych neříkal, ale prostě.
6: No, když víš, že duchovní cesta vede k pochopení těch problémů, ne, toho člověka?
8: Ne, já myslím, že ne, ale říkám, každý je jiný, jo, protože dám příklad, jo, spousta lidí, kteří třeba propadlo alkoholu, jo, a drogám, jo, což ze začátku byl pro ně pozitivní, že jo, protože to dělali rádi, dostávali se někde do jiných světů, kde ale, jelikož se tam dostali rychle, o tom, jak mluvil Erinek, jo, že vlastně s tím opatrně, že jo, protože vlastně člověk, který se učí, jo, tak se tam může dostávat, ne, ale ne skrz drogy, jo, ale vlastně skrz to poznání. No a teď jsem se zase zamotala, protože jsem zase odlítla.
7: Tak, počkej, tak já teďka...
6: To neřeší ten problém.
8: A vlastně, když ti lidé, vlastně dám jenom malinký příklad, jo. Lidé, kteří třeba, dám fakt příklad, který se teda stal, jeden taxikář, který ke mně přišel kdysi, jo, mluvil o velmi špatných věcech, které se dějí, ty praktiky nejenom taxikářské, ale vlastně určité gangy, jo, které se vlastně navzájem likvidují, jo, a i na té praktické úrovni, na té životní úrovni se likvidují. A ten člověk měl bouračku, jo, a nikomu to neříkal 2 roky, až s tím přišel za mnou a říkal, já jsem jiný a já nevím, jak to mám udělat, protože mně se něco stalo a já jsem prostě pochopil, jo, že jsem ucítil Boha, jo, a že vlastně já bych chtěl dělat úplně něco jiného a dělám úplně něco jiného, ale ještě musím se trvat v té práci, ale já vím, že prostě toto je špatně a vydávám se úplně na jinou cestu, že vlastně ano, v smyslu jsem poznání, jo, ale ne duchovní cestou, protože on se vlastně na duchovní cestu vydal ve chvíli, kdy poznal. To celé.
7: Takže já tak nějak, abych se ještě vrátil k tomu, co tady bylo načato. Takže byla tady ta zmínka o těch meditacích, takže já neříkám, že to není jakoby přímo až duchovní cesta, ale chtěl bych, aby to lidi jakoby tomu porozuměli. Co si třeba o tom můžeme jakoby říct, když přijdu za nějakým duchovním učitelem, že jo, a on mi chce pomoct, skutečně. Tak dneska, co udělá spousta lidí, že jo, řekne, tak pojď, tady si sedneme a budeme meditovat. Ale on už si neuvědomuje. Zkusme takovouhle představu, že jo. Představ si, že manželka přijde za manželem do vězení, teďka si vedle něj sedne a řekne, hele, podívej se, jaký mám nádherný obrázky, já jsem byla na dovolené s přítelem, tak se podívej, jako jo, tady jsme byli u moře, teďka tady jsme se koupali a byli jsme se podívat na pyramidy, jo. A ten člověk je ve vězení. A teďka najednou se kouká jakoby nějakým průhledem do nějakého úžasně krásného světa, ale on nemá představu, jak z toho vězení se vůbec má dostat ven. Ten člověk nemá základní vědomosti o tom, jak ten princip v něm samotný, jak funguje. Že? A tím se vlastně už vracíme zase zpátky k tomu, co tady mluvíme o té trojedinosti, protože on se musí nejdřív naučit sám sobě se vymezit vůči těm vlivům, který mu ubližujou, jo? Protože ten člověk žije, je ve stresu, že jo? Člověk je v napětí, jo? Je tady spousta věcí, kterým vůbec nerozumí, který nechápe. A teď do toho ho ten mozek, nebo já nevím co, tak ještě ho masíruje a do něčeho ho neustále táhne, že jo? Protože tam má ty závislosti v sobě. A tam to, co mu vlastně ze všeho nejvíc škodí. A on teďka přijde za tím nějakým jakoby rádoby guru nebo rádoby někým. A on mu začne ukazovat nádherný fotky z dovolený, že jo. A ten člověk upadne do ještě daleko většího stresu, protože on je v tom vězení a on neví, jak má překonat ty mříže. Tomu nikdo neřekl. Ten guru to neví. Ten guru mu řekne maximálně, nebo nějaký ten, dneska, jak mu řekne, podívej se, jak si tady zameditujeme, je to hotový. Ale to je opravdu, to jsou takový ty fotky z dovolený. Jo, že ten člověk si zažije něco příjemného, něco velmi...
6: Ale nikam ho to vlastně jakoby nevede, chceš říct?
7: Ne, to nejde, protože ho to nevede, ale že on se vrátí zpátky do toho života, kde je v těch sračkách. Protože ta meditace ho nikam neposunula.
6: Meditace jakoby únik trošku.
7: No, je to náhled do nějakého, do nějaké jakoby určitý úrovně reality. Ale není to nic, co by nám ten náš život změnilo. Protože když bychom si vzali jakýhokoliv člověka, každý člověk je ty meditace schopný. V nějaké úrovni, nějaký...
6: No je to takový vlastně chvilkový teda únik někam, odkud se vrátíme.
7: Když to vezmeme do důsledku, tak logicky, než se dostaneme do nějaký sféry, tak vychází z fyzického procesu, což znamená, to tělo se sklidní, vyrovnají se tam nějaký ty hladiny a je to pořád jenom fyzický proces. A tím se vlastně to vědomí uvolní. Jo?
6: Já jsem to...
7: Ale

0: dělá šťastný. Aby si dokázal definovat dobře, tak jako já tady mám třeba peníze, ale teď já jich tolik nepotřebuju. A v tu chvíli už vlastně začínám pracovat s tím trojúhelníkem, že? Což znamená, já si musím nastavit tu laťku, kdy si řeknu dobře, tak tady už to nepotřebuju dělat. Jo? Ale musím dát přednost třeba rodině. Musím dát přednost dětem. Musím dát přednost těmhle těm věcem, protože to se mi vrátí nějakým způsobem a budu šťastný. Jo? Ale to, že domů přinesu třeba, já nevím, řeknu třeba 50 tisíc výplatu a ta rodina mě nikdy neuvidí. Neuvidí mě ani ta manželka, já tam přesně budu hákovat od rána do večera. Budu to dělat 50 let a pak otevřu oči a řeknu si, jak ten život mám krásně za sebou a jdu si lehnout do rakve. Jo. Takže k čemu mi potom ten život byl? A to je vlastně to, co by nás ta duchovní cesta měla učit. Ten plodný život. Aby jsme prožili skutečně ten hezký, krásný život, který pro nás bude mít smysl, který pro nás bude mít nějaký význam. Jo. A to skutečně už potom není o tom, že se budu učit meditovat nebo nějaký takovýhle věci, ale to je o tom, že se naučím pracovat se svým vlastním nitrem. Což znamená, dokážu se vymezit vůči věcem, které nepotřebuju, abych si vytvořil svůj vlastní prostor k životu. A není to jenom tuto, je tam zase jsou tam lidi, že jo. Abych nebyl závislý na jejich názorech, když oni mi přijdou a začnou mi vnucovat, podívej se, teďka teda ty musíš, takhle to musíš dělat a když to neděláš, tak seš loutka, tak seš blbec a já nevím, čemu, ničemu nerozumíš. A ten člověk si musí umět říct, hele, víš co, mě ty tvoje názory nezajímají, protože já to teďka zrovna momentálně potřebuju zažít. Abych to pochopil a až to pochopím, až to prožiju, až budu ten vnitřní prožit, tak si třeba řeknu, že to je pro mě zbytečné. Už dál. A zbavím se toho. Jo, ale já si potřebuju prostě to vymezení toho prostoru nějakým způsobem vytvořit. A když budu jenom na lásce, tak budu pořád jenom prostě každému se budu klanět, každému budu říkat jo, jo, jo, máme se rádi, ale nikdy se nikam neposunu. Takže všechny ty tři věci, o kterých se tu bavíme, když už jsme se k tomu dostali, tak jsou pro nás nesmírně důležitý a musíme se naučit, že jsou si rovny navzájem. Že není tady žádný, který by byl vypíchnutý nad celý ten princip. Ale jsou všechny pro nás velmi důležitý.
1: Ale já jsem teď zklamaný, protože jsem si myslel, že stačí jenom posílat lásku a světlo a prostě jsi úplně free, jako, ale už ta láska je prostě super, ale jenom láska, prostě jako.
2: Takže předuším, Dani, jestli můžu, protože o lásce se samozřejmě debatuje jako, jo, že prostě někdo řekl, že jo, ta láska. Už definice lásky, co to je láska? Já se ptám každého. Jo, jestli bys mi mohl říct definici lásky, třeba ty Eri.
0: Definice lásky. Já to umím právě přes ty tři věci, že jo? Což znamená, vždycky do toho vložím všechny ty tři věci. Což znamená, definice lásky bude pro mě tolerance, že jo? Krom toho teda, že se mi ten člověk musí líbit, musím ho mít rád, jo? To je ten základ, že jo? Ale pak teda tam musím vložit toleranci. Což znamená, ten člověk má nějaký svůj vlastní život, má tam nějaký vlastní zájmy. A to samý mám ale i já, že jo. Což znamená, to, co od toho člověka očekávám, to bych tam měl taky sám přinést. Že jo? A pak jsou tam takové věci jako ty, které do toho stavu vůbec nepatří. Ale to jsou věci, vůči kterým se musím být schopný vymezit, že jo. Který musím umět odmítnout, že jo. Protože všichni víme, že tady dochází k domácímu násilí. Ale to není z nenávisti. To je, že ten člověk to prostě nemá v té hlavě srovnaný. A ne, že proto, že by toho člověka neměla rád, ale protože on se nedokáže vůči něčemu vymezit, že jo? Což znamená, na tom člověku mu všechno vadí. On je na něm tak závislej, že ho nutí, aby se mu vešel do té škatulky, kterou on si sám sobě představil, až tím mu dělá dobře to násilí. Jo? On si neumí říct, teda mě to násilí už dobře nedělá. Já tomu člověku nemůžu ubližovat, že jo? Ale toho dosáhne pouze na základě té nenávisti, že to začne sám sobě nenávidět. Nikdy ne na to, že to začne ignorovat, nebo to, jo, že to sám sobě toleruje, anebo že, jo, nebo že to bude mít rád, protože to nejde prostě se toho zbavit tím, že to budu mít rád, že někomu ubližuju. On to teda dělá, protože se mu to líbí, třeba z toho má radost, ale právě tady je vidět, že ten celý ten vzorec, že je porušený, že je rozbitý. Že ten člověk prostě nemá v té hlavě to srovnání, že to nefunguje.
2: Proto si myslím, že jsme tady rozbití, ale úplně všichni, jako jo. Protože pojem třeba meditace já beru úplně jinak. Já beru pojem meditace opravdu jako ne přemítání, jo, ale vlastně pro mě, říkám, meditace je, že vlastně se ztratím v čase, jo. a je to pro mě jakoby spíš vnitřní jakoby duchovní očista, že se čistím, jo. Něco jiného je relaxace.
3: No to já právě v tom mám bordel, protože já jsem považuji meditaci za právě jakoby

0: hluboký meditativní stav, znamená jakoby přemítavý stav, jakoby, jo, že jsem ponořen v myšlenky, jo, a relaxace je pro mě právě takový to úplně vypuštění, uvolnění a nikam jakoby ten princip.
1: Je zajímavý možná, kdyby jsme tak vyrazili mezi lidi a ptali se jich, co to je meditace a co je to relaxace, že bychom se dozvěděli zajímavé věci, protože ono se to vlastně nikdy neřeší, že jo, všichni řeknou, dobře, jak si zameditujete, tak zavřete oči. A teď co teda skutečně kdo z těch lidí dělá, jestli relaxuje, nebo jestli skutečně... No,
2: tak jestli můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak jednou vlastně na jednom sezení nám paní řekla, budeme meditovat. Jo, zavřete oči, něco tam povídala, možná nic tam nepovídala, já už si to moc nepamatuju. A pak nás probrala a zeptala se, jak myslíte, že jste dlouho meditovali? A vedle mě seděla paní a říkala, asi 10 minut. Druhá paní řekla, ne, to bylo hodinu, jo. A ona přišla ke mně, já jsem prostě měla úplně vymetý, no. Já jsem nebyla schopná říct, jako, jestli to bylo 4 hodiny nebo hodinu, já vůbec nevím, co se dělo, jo. A ta paní učitelka říkala, že vlastně toto je meditace, jo. Že nemáš přehled o čase, jako, ani si nedokážeš představit, jako když vnímáš zvuky, když vnímáš, já fakt jako to nedokážu popsat, já nevím, ale jako nedokážu ti vyjádřit, jakoby ten, to je to samý, když se spojíš s Bohem, nedokážeš vyjádřit slovy. Pro mě meditace, kterou já jsem opravdu jakoby zažila, tak jsem ji zažila dvakrát v životě. Jinak jsem relaxovala vždycky, protože vždycky tam procházely nějaké myšlenky, vždycky jsem slyšela hudbu, vždycky jsem slyšela, jak dýchají lidé, jo, a já jsem si jenom relaxovala. Ale pojem meditace, aspoň já teda z mého pohledu si myslím, že právě je ztráta jako paměti, nebo já nevím, jak to mám říct, té životní paměti, nebo té fyzické paměti, jako ztráta.
1: Je to oddělení se.
2: Oddělení se, jasně.
1: Ano, určitě, jako takhle, když by to vzal člověk do důsledku, kdyby člověk šel potom, jak teda ty praví buddhisti, jak tu meditaci vysvětlují, tak je právě ono, že tam vlastně dochází, jakoby, že ten člověk se oddělí od toho těla, že vlastně potlačí ty smyslový věmy, veškerý smyslový věmy a tím se vlastně jakoby to vědomí uvolní a vlastně se otevře tomu nižšímu prostoru, už není svázaný uvnitř v tom našem duchu, který ho bombarduje těma veškerýma informacema a neustále mu říká, co se okolo děje a co si má myslet a co má dělat. Ale tohle to se jakoby setře, protože se to zastaví až téměř, jakoby se to velmi sklidní a to vědomí pronikne do toho vnějšího prostoru, což znamená, jako ten člověk zažívá ten pocit osvobození, uvolnění a zároveň jakoby ten blízkosti toho Boha, zážitek toho Boha, což není úplně pravý, jako jo. To je prostě jenom věm jako náš, protože ten Bůh, zážitek Boha je každodenní věc, kterou tady zažíváme od rána do večera, i to, že tady si povídáme, je zážitek Boha, že všechno je, že soul je zážitek Boha, to je všechno zážitek Boha. A my to jenom děláme kvůli tomu, aby jsme se dostali do jiné úrovně, že? Nějaké úrovně, kde nebudeme zatížený svými drákama a problémama, protože to tady v této situaci my to neumíme, ten zážitek si dát, jakoby, si věnovat, jo? Že tady ten Bůh s náma skutečně je. Takže my se musíme nějak oprostit od sebe sama, utéct z toho svýho nitra ven a nechat si teda do toho Boha říct, jo, tak takhle krásný to je tady u mě a zase se vrátit zpátky do toho těla a zase se nechat tady bombardovat všema těma informacema a těma starostmi.
2: To je zvláštní, jako naše debata, ta by určitě zase byla na 10 hodin, já už to tvoje cítím, jako jo. Mě by samo zajímalo, jako jestli posluchači vlastně ještě drží s námi, jako krok. Ale vrátím se znovu k tomu květu života. Ty jsi velmi krásně vysvětloval, co je to duše, duch a jo?
1: Dobře, já se zkusím k tomu zase nějakým způsobem vrátit, protože to je vlastně, aby jsme vůbec věděli, když teda se tady zabýváme nějakou trojjediností, protože to je skutečně ta trojjedinost, není to otec, duch, syn, svatý, ale je to skutečně ta láska, nenávist, lstřejnost, který tvoří dokonalý princip. My se snažíme ten princip navzájem spojit tak, aby navzájem všechny ty části spolupracovaly, aby byly sladěny do dokonalého obrazu, že jo? A ve chvíli, kdy oni jakoby jsou v tom, jo, že se navzájem podporuje každá, že jo, což znamená, já toho člověka miluju, mám tam srovnanou tu toleranci, že jo, že nejsem na něj jakoby nějaký to nezávislost a všechny tyhle věci, když to dokonale srovnám, tak začínám prožívat jakoby ten harmonický duchovní život v sobě, jo, protože jsem šťastný vedle toho člověka, můžu ho milovat a jsem spokojený, protože ten člověk je svobodný, já jsem svobodný a nádherně si rozumíme, že jo, v tomhle tom světě. A vlastně teď proč vlastně se k tomu vůbec vrací člověk, proč je pro něj právě tohle to srovnat si tyhle ty všechny záležitosti tak strašně důležitý, protože to je právě ta chyba naše, kterou jsme udělali v tom ráji. Jo. Člověk stvořil člověka, Bůh stvořil člověka v naprosté dokonalosti a člověk tu dokonalost nikdy nestratil. My jsme neustále dokonalí, což znamená, my nemáme co vytvořit. Nikdy nemáme kam dojít. Když si budeme říkat, my si to musíme naučit, ne. On nás vytvořil k naprosté dokonalosti. A my jsme se narodili v té rajské zahradě, nebo my narodili jsme se, jakoby vyšli jsme teda z nějakého systému, nějaký evoluční větve. A Bůh nás obdařil tím kruhem, tím duchem božím, aby jsme se teda stali každý z nás individualitou, aby jsme si ten svůj svět, tu svoji úroveň toho vesmíru mohli utvářet sami a aby jsme mohli sdílet se navzájem, že? Aby jsme se mohli vnímat a aby jsme si mohli přinášet nové věci. Jo, aby jsme se mohli obohacovat všichni navzájem, tak jak tady budeme existovat okolo sebe. A aby jsme pokračovali v té evoluci, tak on vlastně řekl, dobře, tak já vás teďka pošlu dál, pošlu vás do nějakého systému, jako je třeba planeta Země. A vy tam budete se dívat na ty tvory, jak tam žijí, a budete dohlížet, aby to fungovalo všechno, tak jak má. Ale nebudete do toho zasahovat. Jo, ty bytosti prostě musíte nechat svobodný, protože oni musí rozhodnout o svém vlastním osudu sami. Jo. To jim možná těm lidem neřekl, možná to byla chyba. A v určitém okamžiku ty lidi si řekli, ale mně se tohle nelíbí. Já vím, že to, ale teďka v tom systému najednou jsou tady nějaký šelmy, který se požírají, tady nějaký krásný mláďátka a tohle. A ten řekl, že já tomu chci zabránit. Jo. A jak tomu zabráním? Že ho zabiju, toho tvora? Ale tady existuje vzájemná dohoda mezi těma tvorama, že jo? Protože aby ten systém vůbec mohl fungovat, musí mít pravidla, že jo? Musí to být někdo jako doktor a někdo jako já nevím kdo, a každý musí nějakým způsobem v tom systému fungovat, že jo? I ty bakterie jsou tady z nějakého důvodu. Nejsou tady jen tak pro nic za nic, že jo? Protože bychom tu schnili, no já nevím co, bychom tady byli na hromadě odpadku nebo to. A člověk tím nepochopením, že to vůbec nechápal, se rozhodl, že jakoby na sebe veme tu roli toho Boha. A že do toho systému začne vkládat tu svoji vůli. A ten mu řekl, ale nedělej to, protože když tohle uděláš, tak to, čemu nerozumíš, je, že vše každý skutek, který ty chceš vykonat na těch bytostech, vykonáš sám na sobě. Což znamená, když ty řekneš, já toho tvora zabiju, zabil jsi se. V tu chvíli seš je po tobě. Takže člověk prostě řekl, ne, já si to jablko poznání musím urvat. Já to musím zkusit, jak ono to funguje. Že on tam se dostává do té situace, kdy vlastně ten Bůh přichází a ten člověk se před ním schovává, říká, jsem nahej. Jo, protože on sám sobě něčem ublížil. A najednou se cítil být jako špatný vůči tomu Bohu, jako, nebo vůči sám sobě se cítil být špatný, provinilý. Protože najednou, a v tu chvíli vlastně přichází ten Bůh a říká, no ale teď si udělal prostě průser, co já s tebou budu dělat, tak já tě chci zachránit, já ti dám druhou šanci, kterou můžeš zažít. A vlastně on udělal to, že toho člověka vzal a vytlačil ho z toho Edenu ven a dal ho do toho astrálního světa, což je jakoby nějaký jakoby neutrální svět, kde ten člověk nemůže vyvolat žádnou aktivitu. Ani v sobě, ani vůči tomu svýmu okolí. Je jakoby uvězněný v prázdnotě. Ale díky tomu se nezabije. Ať udělá cokoliv, tak ono se to na něm neprojeví. A nebo sice se to neprojeví ani v ně, ale ani na něm. A tím mu vložil, jakoby vytvořil prostor, takovou smyčku, kde vlastně on se z jednoho bodu vydal a zvrátí se zpátky, až opustí tenhle ten prostor zpátky do toho bodu, odkud vyšel. A tam odsud bude pokračovat to, co chtěl udělat. Ale on by se tady v tom světě měl naučit, proč to dělat nemá. On mu dal vlastně čas, takovou prodlevu, trvající několik tisíc let, kde ten člověk to může všechno zpracovat sám sobě. Jo? Kde by měl pochopit, proč ten zákon, který Bůh vytvořil, proč funguje tak, jak funguje.
3: Já si myslím, že to pro ty lidi bude už takový složitější tohle.
2: No, teď konečně začínám řeče chápat, jako jo, zase naopak, jako jo, že vlastně, dobře, takže pokud ho vykopnul, teda jako...
1: Dobře, takže ten člověk se ocitl v astrálním světě, ano. Jako bytost. Ano. Ale protože to je neutrální zóna, nulovej bod, jakoby, tak on se už nemůže vyvíjet dál. V tom astrálním světě by nemohl nabrat žádnou zkušenost. A proto jsem musel vrátit zpátky do světa, z něhož jakoby vzešel kdysi dávno. A takže to dělá tak, že tady má toho ducha božího a v něm je uložený to jádro. My můžeme to nazvat duší, můžeme to nazvat vědomí, můžeme to nazvat jakkoliv, to každý ať si nazve, jak si chce. A z toho jádra se ta duše vydělí. Sestoupí do pozemského světa, sem, do této roviny. A tady si vyzáří kopii toho ducha, kterýho má nahoře jakoby uloženýho, toho dokonalého ducha. A zažívá svět s tím duchem, žije. S tou kopií toho, skutečně toho dokonalého ducha. Jo? A vlastně se učí v této pozemské sféře nabrat tu zkušenost, kterou potřebuje, aby už tu chybu nezopakovala nikdy víc. Jo? A teď tady byla nějaká historie, my tu historii celkem dobře známe, nebo víceméně, a víme, že někde v době, kdy končila Atlantis, že došlo k čemusi. Nějaké velké události, že? A ty patriarchové v té době říkají, že člověk ztratil veškeré své schopnosti. Ale nikdo nevěděl, jak je to možné, protože z ničeho nic, že ti lidi byli tady, jako, měli mimo smyslové vnímání, měli spoustu těchto věcí. A najednou ty všechny vlastnosti byly pryč, zmizely. A lidi si nedokázali vysvětlit, říkali si, ale proč? Jako, co se mohlo asi tak stát, že? A stalo se to, že to, co chtěl člověk vykonat nahoře, na té úrovni té sféry nejvyšší, tak Bůh provedl s ním tady dole v té nejnižší sféře. Což znamená, člověk toho ducha božího rozbil. Ale jenom tu jeho kopii. A teď my jsme v té době, kdy žijeme následky toho svého skutku, který jsme tam nahoře chtěli vykonat. A to se učíme pochopit, jak funguje boží zákon a jak bychom se měli chovat, aby jsme byli tolerantní, laskaví, milující, aby jsme neublížili sobě, ale aby jsme neublížili nikomu kolem nás. To je totiž ten nejvyšší zákon v této sféře, je se svobodná vůle pro všechny bytosti, což znamená, každá bytost má právo na sebeurčení a ty ho nemůžeš změnit, nesmíš ho změnit, nesmíš jí zotročit, nesmíš jí nějak žádným způsobem zasahovat do života. Můžeš jí nabídnout nějaký poznání, něco jí jakoby říct, aby to pochopila, ale nesmíš jí násilím změnit.
2: Tak si pustíme.

0: Zvuk. Zvuk. Rádio Zvuk.
1: No ne, tak jako,
2: ale ne, ale já ti nemůžu to já ti ukázat prostě tady teď hned do hmoty. To je prostě těma činama, to uvedeš ty do hmoty a zjistíš si tím prožitkem, jak to je. Buď to si to ověříš, nebo něco
3: tam vyrážíš.
2: Chápeš to, jak takhle já ti to, nebo já ti asi nerozumím.
1: No a taky jednoduše mi to jako, ty mi říkáš, ano, já vím, že musím si žít a musím se učit, jo, abych něco pochopila. To já vím, jako to mi nikdo vysvětlovat nemusí.
3: Učit,
1: jo. Učit, jo.
3: O tom to není učení, je to o uplatnění toho, no. Čím jsi obdařena, což znamená opravdu uplatnit veškerý ty věci, které v sobě máš. Ty
1: a umíš být, my si vůbec nerozumíme. Jo, já fakt jako dám ti příklad, že tady říkáš, jako každý si to dělá po svým. Ano, každý si to dělá po svým. Každý tomu rozumí jinak, jo. A když ty mi začneš povídat jako o mentální rovině nějaké, jo, a o tvých zážitcích, jako, jsou to samozřejmě tvé zážitky, a řekneš, já tomu naprosto rozumím, jo. Fajn, Dani, já tomu nerozumím, prosím tě, můžeš mi to vysvětlit v té praktické úrovni, když je to vlastně...
2: Jo, ty to chceš jako vysvětlit, jako do... Jo, jako ty to chceš vysvětlit do praktické, jako tak... Aby se jo, ty chceš to vysvětlit jako na ukázce,
1: ano.
2: A lidi tak bude povědět, třeba vemeš skleníč, to prakticky.
1: Ano, jsem říkal, někdo mi řekne, princip foťáku a fotografování, jo, já to pochopím, řeknu, ano, to je strašně jednoduchý, jasně, dokážu si to představit. A někdo mi podá pak do ruky foťák, jo, a já budu na něho hledit a budu říkat, jo, a co s ním, jako. Tak buď to chápu, anebo to nechápu.
2: No jasný, já už tě rozumím, já jsem tě nechápu.
1: Proto říkám, že jsem jednoduchá, já potřebuji jako tu jednoduchost.
2: Jasný.
1: Jako
2: do... To znamená, že ty chceš vysvětlit co teda?
1: Proto my jsme se tady bavili, tady vzniklo jako, kdy se Erinek ptal, jako jestli tomu rozumíme, jako jo, a i už řekla, já tomu rozumím, jo. Já tomu taky rozumím, ale jenom se zeptá.
4: Ono možná slovo rozumím, nebylo to špatně, já svým způsobem chápu, co říká. Ale tak nějak to
1: pro mě... Mimochodem je tady s náma ještě i Ivuš, jo, která tady celou dobu mlčí.
4: Ale pro mě tohle není podstatný. Jako...
1: A co je pro tebe podstatný?
4: Jde vlastně tak nějak svojí vlastní cestou, abych byla sama se sebou v souladu. Informace o tom, co bylo, proč tak jdeme, to pro mě není podstatný. Nevím, nějakého důvodu prostě není.
3: To je to, co vlastně říkám já, že sice tady můžeme mluvit o květu života, ale prostě předáváme lidem něco, co je poměrně složitý, že? A vlastně se chceme dopátrat k tomu, co je tak to nejjednodušší, vlastně ty nejjednodušší věci, které k tomu životu my lidi jako potřebujeme, že?
1: Já to nemůžu říkat z toho důvodu, protože ono samozřejmě ty věci se zdají být velmi složité a jsou složité, jo, pro někoho. Protože když tady vedeme kolikrát ty debaty, jako jo, tak já nevím, prostě něco se snaží v mém mozku, jakoby to opravdu hodit do praktiky, jako lidem, to předložit jako návod, jo, aby se něco zrychlilo. Jako jo, aby netápali několik životů, aby netápali, jako aby, protože ty jsi mluvil tady o tom a řekl jsi krásně, že vlastně že se to rozložilo všechno, že jsme se úplně rozpadli, jako jo.
3: No jistě, ten princip se neustále rozkládá směrem dolů, že jo, což znamená, my se snažíme, nebo snažíme nechtěně možná, to děláme, tím, jak se v podstatě s tím systémem pereme, jak ho neustále odmítáme, jak ho vlastně rozkládáme, že jo. Dostáváme se stále níž a níž a níž na spodnější a spodnější úrovni, protože tyhle ty věci, ať už vezmeme jakoukoliv část celého toho systému, jak funguje jako magnet. A ten magnet, když my rozlomíme, tak vždycky vytvoří kladnou a zápornou část. A když ho znovu domů rozlomíme, zase vytvoří kladnou a zápornou část. Že? A tak to jde furt dál. Jo? A my zažíváme, dalo by se to přirovnat k jakoby nějakým programům a podprogramům a já nevím čeho všemu, se dostáváme stále níž a hloubš a vlastně už to ničemu neprospívá. My už nemáme, jakoby, je to jenom kvůli tomu, aby jsme uspokojili mozek.
1: Mm-hmm. A kdy se teda začneme skládat?
3: No, takže my jsme, teď jsme se... Teď jsme se dostali k té poměrně jako ožehavé otázce, protože my se teď začínáme skládat.
2: Já si jenom myslím, že tady sice hovoříme o květu života, ale abychom mohli vůbec používat květ života, musíme pochopit, jak si mluvili ty nejdřív chrám života. Jakmile pochopíme chrám života, můžeme chápat květ života.
3: No, jak říkám, jako já bych opravdu, to je to, co jsem měl strach tady z toho rozhovoru, že se dostaneme na ty velmi složitý témata. A ono pro lidi jsou nejlepší ty jednoduché. Já to vidím, jak píšu články, že jo. Tam je to skutečně jenom podaný tím způsobem, aby to bylo pochopitelné pro všechny.
1: Musím říct posluchačům, kde najdou tvoje...
3: Teď momentálně na osud.cz a v časopise Ve hvězdáku Romana Zahrádky.
1: Musím říct, že píšeš tak nádherně, kdy už konečně vydáš svoji knihu a jak se bude jmenovat.
3: Víš co, já jsem nad tím přemýšlel, protože furt nějakým způsobem jsem se jako držel zpátky od té knihy. A vlastně jsem se dostal povolání k těmu, že jsem strašně složitý. A že kdybych tu knihu už napsal, tak by nikdo nečetl, že by mi vůbec nebylo možný rozumět. Mm-hmm. Jo, jsou to věci, kterým rozumím já. Je to nějaký vhled. Jo, do nějaké oblasti, která je poměrně složitá, ale je to spíš o prožitku, že ten člověk by to měl prožít, aby se to s tom vyznal. Jo, že je krásný, když tady mluvíme, že vlastně květ života, že to je duch boží a že to je vlastně jenom jednoduchý princip, který vlastně říká, jak teda je to uspořádané, aby to věčně fungovalo, aby se to nikdy nerozpadlo, ale aby to prostě udržovalo ten život věčný, kterým jsme obdařený. Ale vlastně to k životu nepotřebujeme, nemusíme to znát. To není pro nás důležitý. Pro nás je spíš důležitý to, že jsme se chtěli tam nahoře zabít a že ten Bůh nám tady dal tu šanci znova si projít celou tu jakoby událost a dospět k té zkušenosti, která nám v tom zabrání, až se vrátíme zpátky, aby jsme to neudělali. A to je právě ta nejjednodušší věc. To jsou to, že se tu učíme ty lásce, toleranci, odpuštění, laskavosti, protože z toho se skládají ty jednotlivé střípky nás k tomu, aby my jsme se tam mohli nahoru vrátit a neublížili jsme ani sobě, ani ostatním.
1: Krásně řečeno. Protože já mám strašně moc otázek, jako fakt bychom tady seděli asi 3 hodiny, jako je to nějak nekonečný. Chystáš opravdu nějaký v nejbližší době seminář, protože já bych opravdu chtěla se ho účastnit.
3: Já jsem přemýšlel o semináři, tak jo, ale kdyby to i neslo to jméno toho květu života, tak by to spíš bylo o nějakých těch praktických věcech, jak ty o nich mluvíš. Co znamená víc toho člověka zatáhnout do toho, jak si ladit svůj vlastní život ke spokojenosti. Jo, protože naučit se ty jednoduchý principy, o kterých tady mluvíme, sice už to docela dlouho, takže jsou z toho asi lidi šílení, ale prostě, aby jsme se naučili, jak teda, že ta nenávist, že má ty dvě polarity a že mi slouží především k tomu, teda, abych se mohl vymezit vůči nějakým škodlivým vlivům, který na nás působí a že tu mám lhostejnost, kterou já používám jako toleranci, že teda tu toleranci v tom životě opravdu potřebuju. A že když to nedělám, když to nepoužívám, takže se dostávám do závislostí, že jsem ignorant a já nevím, co všechno, a že se mi to vrací tím způsobem, že ty lidi mě nemají rádi, oni mě můžou i nesnášet, že jsem v situacích, které nedokážu absolutně řešit, jo, který najednou jsem pod obrovským tlakem a ne, že něco řeším. Ne, já jsem v práci, dělám od rána do večera a de facto zjišťuju, že nemám ani korunu, že nemám dost peněz a že je nikdy mít nebudu. Protože prostě sám sobě jsem upřel ten pocit té radosti z toho štěstí, abych to zažil.
1: No, to bys krásně mohl využít teda princip trojjedinosti.
3: To je přesně ono. Tam funguje ten princip trojjedinosti, kdy ty vlastně používáš všechny tři části společně, aby kooperovali spolu. To znamená, já si skutečně musím vymezit ten svůj vlastní vnitřní svět, protože ten mozek je velmi jednoduchá záležitost. Jeho to nezajímá, vlastně on chce uspokojit potřeby za každou cenu. To znamená, když jsem se naučil, že já bezpodmínečně k životu potřebuju peníze a že bez peněz nebudu šťastný, tak musím udělat něco s tím, abych to změnil. A to neudělám tím, že ty peníze budu neustále milovat, že jo, najednou tam potřebuju něco nacpat, co mi řekne, dobře, ale ty potřebuješ jenom těch peněz málo, ty jich nepotřebuješ, vlastně si nemusíš koupit všechno na světě. A jestli si myslíš, že ty peníze pomůžou udržet, že jo, já nevím, manželství, tak seš na velkém omylu, protože jsi se na tu manželku de facto vysral, seš pořád v práci, ona má na starosti děti, ona má na starosti, já nevím co, když přijdeš domů, tak jediný, co jí řekneš, hele, vykašli se na to, pojď si se mnou dát pivo, takže jí dáš najevo, že seš naprostý ignorant. tím jim vytočíš ještě víc, jako, takže tě pošle do háje. Mm-hmm. A je to o tom, že nikdo mu to nikdy nevysvětlil, tomu chlapovi, že jo? Nikdy mu neřekl, ne, ty musíš být tolerantní, ty za ní musíš jít a říct, hele, nechceš něčím pomoct, aby jsem ti pomohl, jako jo. A v tu chvíli si jakoby ocení, že jo, tu tolerancí, že se rozdělí si, jakoby, o ty činnosti, o ty aktivity mezi sebou.
1: Myslíš si, že vlastně k tomu učení a k tomu vlastně pochopení a lásce patří radost?
3: No určitě.
1: A co si dokážeš představit pod pojmem radost?
3: Jakoby, my vlastně normálně, logicky, je to náš nejvyšší motiv. My směřujeme k blaženosti, což znamená k naprosté spokojenosti. Je to ta spokojenost, my to tady vidíme jako radost, jako blaženost, ale ve skutečnosti je to ta nejvyšší sféra harmonie. To, jo, to je ta tvoje hudba, krásná, když nám tyhle věci ladí. Když slyšíme, že jsou v harmonii, že oni jsou sladěný dohromady jako ty nástroje hudební a ono se nám to líbí, jak to zní, že posloucháme to, tak teďka jsme vtažený do té hudby a jsme šťastní. Dokud tam nějaký nástroj hraje špatně, tak my nejsme spokojení. Ale to není, že my se toho nástroje musíme zbavit, že musíme vzít a říct, ne, my ho musíme naladit. Že? A ladíme ho tím způsobem, že se učíme používat to své vybavení základní v tom našem vnitru, aby to fungovalo. Jo. A jak říkám, jako, jo, já už to nikdy neřeknu asi v životě, ale prostě to není o meditacích a o takovýchhle věcech, to je práce se sebou, s tím svým vnitrem, ale vědomě s ním pracovat, ne že někam uletím z toho svého těla, ale že jsem si vědomý, co teda jako ve mně je za problémy. A když se vyčistím vnitřně, když dosáhnu už teda nějaké té spokojenosti, tak se můžu začít koukat do toho blaženého světa, který je nádherný, odkud teda uvidím ty fotky a budu si říkat, hele, ono to má smysl. Jo, protože hele, tam já chci se dostat, tam bude krásně a já už tady nechci být. Ale už to mám srovnaný sám sobě. A ne, že sám sobě mám obrovský bordel. Jsem zavřený v nějakém šíleném vězení a nikdo mi nepomůže z toho vězení a všichni říkají, hele, tak tady duchovní cesta, to jsou, tady se sejdeme a my budeme společně všichni meditovat. Jo? A budeme volat anděle a budeme, já nevím, co všechno. Ten člověk je z toho teďka paf, protože ano, možná to dokáže, ale nic to nezměnilo. Nic. On je pořád sám v sobě, v těch sračkách, uvězněný. A ještě navíc vidí nějaký svět, nějaký imaginární, který jsou dokonalý a to ještě to zhorší, protože to je to nejhorší, co se ti může stát, když ti někdo ukáže, ty jsi ve sračkách a někdo se má strašně dobře. To je jako, když ti dá ránu do hlavy, že jo? Protože najednou začneš přemýšlet ještě o tom, za co to vlastně v ten život máš? Proč já musím trpět? Že? Proč já? Proč? Ne oni, jako, že čím jsem se tak provinil? No ničím. Nemám to vevnitř srovnaný. Když si to sám sobě srovnám, tak budu šťastný. To je všechno. Ten celý tenhle ten princip, který já mám pochopit. Že? A pak teprve můžu začít pracovat na tom, že začnu nějakou formou rozvíjet svou osobnost přes meditace. Přes takovýhle. A to mě jakoby poznáší, že jo, dostáváme to zase dál do nějaké další dimenze, že jo, ale začínám dole, nikdy nemůžu načít nahoře.
2: To je to, že by si lidi
3: a to je vlastně jakoby ten význam toho květu života, celého, aby jsme to pochopili, že jo, že tam je nahoře nějaká životní síla, která proudí, která pulzuje, která se otáčí, která rotuje a která vlastně je neměná, nekonečná, ale že my vlastně jsme se dopustili nějakým svým prohřeškem toho, že jsme to rozbili a ten najednou se to zastavilo, ty energie, a ono se to rozpadlo na několik částí. Ten vzorec se rozpadl a my teďka tady máme všechny, každou zvlášť. My tady máme zvlášť nenávist, máme tady zvlášť lhostejnost, máme tady zvlášť lásku a oni spolu nespolupracují. Nejdou k nám spolu sladit. Jo? To znamená, my někoho milujeme, současně ho nenávidíme a ještě jsme ignoranti. Jako jo. A najednou zjistíme, jak do prkínka, tak co s tím teďka? Jako jo? Nejsme šťastní, jsme nešťastní. Jako jo. Tak dobře, já jsem promiskuitní a stejně nejsem šťastný a někdo je zase věrný, z té své manželce pomalu nevytáhne a taky jeden šťastný a teďka co s tím teda já mám dělat, že? Mm-hmm. A to je zase se vrátit k tomu klíči, tomu prapůvodnímu, kdy to spolu všechno spolupracovalo, kdy to bylo v harmonii a měli jsme to tam teda se skládat tak, aby jsme byli šťastní a to teďka se učíme znovu.
1: Ano, takže jedním slovem teď se učíme být radostní, šťastní a v harmonii.
3: Přesně tak. Jako o nic vlastně jinýho nejde, že jo? A tím, že vlastně otiskneme tu harmonii, tu dokonalost sobě, tak ji vyzáříme všem. Teprve tehdy ji nabídneme těm lidem, že jo? Nikdy ze mě nemůže vyzařovat něco, co nemá. Jo? A vlastně tím naplním to svý poslání tady v tom pozemském světě. A jak se bavíme, tak víme, že se zahušťuje a že budou problémy obrovský teďka nejbližší budoucnosti, takže je nejvyšší čas na tom začít pracovat.
1: Souhlasím. kde bereš ufounku ty informace tvé?
3: To je odpověď, neodpověď, že jo? Mm-hmm. Tak jako já se můžu tvářit, že mám nějaký, já nevím, jaký zdroj, ale ve skutečnosti prostě to vím, jako lidi vědí jiné věci, tak já prostě se ráno probudím, takhle se zamyslím a řeknu, já už to vím, jako, jo? Tak, jako, tak nevím, jako, jak to funguje. V každém případě to není až tak snadný, protože od malička jsem byl vedený k tomu, že když už teda něco chceš říkat lidem, tak si to musíš umět zdůvodnit, což znamená, nikdy mi to není daný polopatě, nebo teda jednoduše. Vždycky je mi daný fragment čehosi, jako kdyby mi bylo řečeno, teď se o to zajímají, starej se o to a snaž se to poznat a pochopit. A když vlastně to dokážu pochopit, když to zvládnu, tak najednou vidím, že je to věc, která těm lidem může pomoct, protože pomohla mě samotnému.

0: neodnaučíme-li se lpět, nebudeme nikdy mít radost a nebudeme mít štěstí. Že když budeme mít radost, v tu chvíli, kdy máme radost, tak nelpíme, že jo? Protože máme radost.
1: Ano.
0: Takže učme se...
1: Tu chvíli, kdy se smějeme radost.
2: Vážení posluchači, diskuze pokračuje opět. Jsme se přihlásili s živým vstupem z diskuze, která se odehrává v kuchyni u kastrolu s kolínkama a v očekávání kafe.
0: Naučíme se mít radost, jsme se o tom bavili na GoFundu, naučíme se mít radost z toho, co máme, v okamžiku nelpíme. Přestáváme lpít. Můžeme mít víc, co chceme, ale my s tím, že máme radost z toho, co máme a těšíme se na to, co můžeme mít, tak nelpíme, ale pouze si přejeme, chceme, ale nelpíme. A v tu chvíli...
1: Počkej, tě přeruším, protože a ty jsi řekl sám, no. Jo. A už se těšíme na něco, jo.
0: Ano.
1: A už na tom lpíš.
0: Děčíš se?
1: Už lpíš na to. Ne, já mě se jedná o ten moment. O ten moment, no. Který jsme dostali úplně všichni. A kdy je ten moment právě té harmonie.
0: Co je těšit se? Řekni mi, co je těšit se.
1: Že když se fakt směješ, jako směješ se a děláš vlastně věci momentálně v přítomném okamžiku. Radostně. No. Jo. To je ten bod. To je ten spouštěč,
0: ano,
1: jo.
0: Ano,
1: ale já když už budu si říkat... Já už se těším, jako, jo. No. A to je jedno, jestli se těším na dobrý lidi, nebo jestli se těším na to, až budu mít milion, nebo jestli se těším, až budu mít nový fáro, jo, nebo zaplacený dluhy, jo. Tak v tu chvíli ale už, jo.
0: Lpíme.
1: Lpím.
0: Ano.
1: Mně se jedná o ten bod, o ten, to je možná setina sekundy, já nevím, pikosekundy, jo, ten bod, kdy vlastně nepřemýšlíš, když se v tom přítomném okamžiku raduješ, kdy v přítomném okamžiku si zamilován, jo, kdy netoužíš,
0: souhlasím.
1: Ale smiluješ, jako že jsi šťastný, jako jo, protože nepřemýšlíš, ani jedna myšlenka ti neproběhne, co znamená radovat se vlastně, nebo žít v radosti,
0: žít v lásce. Ano.
1: Jo, je to piko, já nevím, sekunda. Je dostat se vlastně v té sekundě, v tom bodu, do třeba do hodiny, to je umění. A to si myslím, že to je ta pravá meditace, to je ta pravá harmonie k tomu.
0: My ovšem samozřejmě naprosto tě chápu, naprosto s tebou souhlasím, nicméně tady jde o to, že zase nesmíme, nekolínko si nemůžeme, my nesmíme setrvávat. Protože my musíme jít dopředu, že jo. My v momentě sice, kdy budeme, nesmíme vynechat princip pohybu. To znamená, neznamená, že já budu mít radost, že z toho, co mám, já si toho vážím, pozor, nejsem vděčná, ale vážím si toho, co mám, mám z toho radost, ale musíme mít něco, co nás žene upředu. Pak, když chceme něco, tak máme radost z toho, že něco si přejeme, že něco můžeme chtít, ale... Neženeme se zatím za každou cenu, ale využíváme princip radosti.
2: Moji milovaní, já už se ani nepokouším do toho vnášet jednoduchost, protože já už se ani nebudu divit, když z toho bude ten naprosto stumpachověr, i protože ale to ani jinak dopadnout nepůjde. Nicméně stále se ukazuje, že písnička je ten nejmoudřejší člověk na světě, ona to dokáže zjednodušit a vysvětlit. No. Tak, aby to bylo pro každého velmi jednoduše pochopitelné.
1: No, teď jsem to zapomněl. Teď už to prošlo.
0: Ne,
1: jako.
0: Nerozumíš, jako musím mít přece nějaký hnací motor, který nás žene dopředu. Když budeme se
1: radovat. Tak, ale dobře, tak se nerozčiluj.
0: Ne,
1: právě tím, že tady toto mi jako říká, že se na něco těšíme, blabla, jo. To znamená, využíváme nějaký princip, jo.
0: Radosti.
1: Jo. A de facto vlastně...
2: Neprožíváme tu radost teď. My vlastně už jsme ji odložili pryč.
1: Jo, protože my ji chceme zrovna jako prožít. Jako,
2: řekneme, jo? A zažijeme ji za týden.
1: A v tu chvíli teda, v tom případě ale, dobře,
0: no,
1: tak plníme část vlastně trojjedinosti.
2: Ano, ano.
0: A to už jsou, ano, teď mě to taky došlo, pardon, já jsem pomalejšího rázu. Ano, přesně tak, protože využili jsme oba principy.
2: Choďte na přednášky písničky, opravdu vám to úplně dokonale vysvětlí všechno.
0: No, je to pravda, protože my máme z něčeho radost, ale zároveň se těšíme. A to je ono.
1: Vonovo. Dej si kolínku.
0: Potom, když jsem to osvěžil.
2: Přirozeně nemohu opomenout mistra mága Daniela Hulinského, protože on je jedinečný, on je okouzlující.
0: Prosím vás, tady je nebýt velemistika Ariana Zarina, tak prostě spoustu věcí, kdy člověk jako ani nezačal ani o tom přemýšlet.
1: Přesně tak a já si souhlasím a já ti děkuju, že jsi vstoupil do našeho života. Protože, víš co, je něco jiného, když vlastně dokážeš...
0: Vem si volínko.
1: Když dokážeš číst knížka, blabla, jo? Ano, všechno to víme, otevřel knížku, no to už dávno víme. Ale ty vlastně, i když by se to mohlo zdát pro lidi velmi složitý, jako jo, tak vlastně já ti nesmírně děkuji v tom, protože já mám ráda dobrodružství.
0: Já taky, opakuju, já taky.
1: A čím méně tomu rozumím, tím víc právě
0: je to napětí, jo,
1: potom vlastně to poznat. Jako.
0: Ano, a mě když se lidi ptají, proč jako vlastně ty lidi dělají třeba, a to skutečně se mi stalo, ptají se mi lidi, proč jako děláte to duchovno, jako proč, co jako lidi jako třeba jako nevěřím, jako já něco takového nevěřím. Tak i lidi, kteří nevěří, věří, protože věří v to, že nevěří, ale nicméně pro nás, pro lidi, co děláme nějakým způsobem duchovno, je každý den jedno velký dobrodružství. Máme se vždycky na co těšit. Máme zasraně dobrý život, protože takový dobrodružství, který se dají zažít, to je prostě úplně něco nádherného a za to prostě stojí. Každý den prožíváme dobrodružství. My nemáme všední život, nemáme dobrodružství.
2: Přátelé, tohle to na naší duchovní cestě opravdu miluju, protože když zrovna momentálně Dan nemoderuje, je úžasný, jak jeho myšlenky plynou a jakou mají logiku a jakou mají úžasnou výpovědní hodnotu. To je pro nás všechny až fascinující. Ono dobrodružství, o kterém Daniel mluví, které s ním můžeme zažít se jako s Vladislavou písničkou Svobodou.
0: Ale to, já chci jenom říct, že skutečně, Eri třeba jednou takhle vstane a je zádumčivý, tak já jsem ho třeba ptám, jestli mu nemám přinést papír a sirky.
2: Ne, prohlašuje o mě, že mám na hlavě palmičku.
0: Má na hlavě palmičku, a když už mě štve dlouho, takže má na hlavě, že má hlavu na tyči zase, protože neustále teď, a já se nechci tam říkám, ne, jo, a podle toho poznám, že Eri prožívá svoje dobrodružství tam někde nahoře, ale, takže nerušit.
2: Ano, a právě jsme dospěli k další úrovni pořadu, který vysílá Vladislava na pořadu na rádiu
0: Radiozvuku,
2: že to bude celodenní komponovaný pořad, který vlastně už nebudeme vůbec přerušovat a kterého se budete neustále účastnit jako naší velmi plodné diskuze až do této chvíle.
1: A pokud by posluchači chtěli vědět mnohem, mnohem více, než se tady dověděli za ty 4 hodiny. Teď se mi vylilo kafe na zem. Prosím vás, pište konkrétní otázky a my budeme konkrétně odpovídat. Takže všechno, co vás bude zajímat, tak prosím vás, napište na můj e-mail pisnula@gmail.com. Napište tam veškeré otázky, co by vás zajímalo, aby jsme mohli konkrétně odpovídat na vaše dotazy.
0: Ať na písničku, ať na Eriho.
1: Takže teď zrovna opět stojíme
0: na balkoně,
1: využíváme trojedinosti, závislosti a pohody.
0: Ano. My využíváme principy, které skládáme.
1: Ano. Budeme se příště bavit, nejenom zpátky se asi vrátíme určitě ke květu života trojjedinosti, ale taky, jak jsi říkal Danečku, aby lidé pochopili vlastně trojjedinost.
0: Takže pro kosmos, síly v člověku, v nás, to je základ vlastně všeho, že od nás to všechno pochází.
3: A hlavně potřebuji vidět, je cukr.
1: Cukr je někde.
0: No kurva, to je káva konečně. Sakra.
1: No, takže to za chvilku ukončíme. No. No, tam ani písničky snad žádný dávat nebudu.
2: V každém případě já souhlasím teda plně s tím, že ty lidi by měli posílat dotazy, protože ono je krásný, když člověk začne vyprávět, jenomže se neustále pohybuje v té sféře, které on sám rozumí, že jo? Protože
0: jsme jako tady
2: my jsme nastavený na nějaký, už na nějakou úroveň toho, že jsme některým věcem porozuměli a vlastně přeskakujeme to, co by ty lidi měli pochopit.
1: No, to je ono.
2: A to, co vlastně jakoby ani možná nezavadíme o to, co je skutečně zajímá.
0: No.
2: Protože my už to máme zodpovědět.
1: No, my jdeme
0: proto říkám, že ty vyšší principy, které si tady mluvil, tak jako je to pro nás je to dobrodružství, že jo, ale pro ty lidi to je jako
2: no, pro mě teda jako.
1: No, protože jak jsi mluvil, tak jako já proto jsem chtěla to zbrzdit na tom, ať se nakreslí.
2: Který prožívám je, co nakonec lidi udělají s tím obrázkem, který mají namalovaný na stole. Jako by ti měli napsat, jako jak ten obrázek nakonec skončil, protože oni opravdu ještě pořád neví, co s tím mají dělat.
1: No. A ani se to nedozvíte. Dozvíte se to. To bylo překvapivé. překvapení.
0: Bombonek.
1: To byla ta třešnička na dortu. A dozvíte se to až v dalším pokračování. Takže jen poslouchejte nás. A nebo přijďte na seminář, který ještě nevíme vůbec, kdy bude.
0: Já tím to chci vyhlásit. Akci radiozvuku. Ano, bude to den s radiozvukem, kde může přijít kdokoliv, ještě nevíme, kdy termín samozřejmě oznámíme, ale bude akce radiozvuku, kde může přijít kdokoliv, kdykoliv, mít na nás otázky, může se vyjádřit ke své cestě, ke všemu a samozřejmě to bude všechno zdokumentováno.
1: A hlavně otázky, aby jsme dokázali odpovědět, prosím vás.
0: No, nejsme vševědoucí, tak opatrně.
4: Ano, když se pohádáme,
0: aby jsme zase neměli diskuzi mezi sebou.
1: Hele, napadlo mě, jestli možná my nejsme každý ten jeden na tom trojúhelníku, ten jeden.
4: Jako mě to napadlo.
0: Jako ten princip, jo.
1: Ten princip, jako.
0: A jo, kladnej, záporný a píseň neutne.
1: Já nejsem neutr, já jsem prudič.
0: My jsme ale prudiči všichni, jako.
1: No tak jsme v pikli, jako.
0: A my musíme ještě se
1: vyhladit. Ještě bychom potřebovali...
0: Takzvaný neutrální bod, ano.
2: Tak to nám může dát, Ivice, mám stejně furt mlčí, teď ještě dneska nic nepronesla, kromě pár věd, teda. Jsme si to vysvětlili. A jak říkám, jako pro mě bude opravdu to největší dobrodružství dnešního rozhovoru, co lidi budou dělat s tím papírem, který mají teďka na stole a všichni se na něj koukají a ještě mají představu, co jsme jim to vlastně chtěli říct.
4: Ti, co si vzali měkký papír, tak ty budou vědět, co s tím.
1: Co?
0: Tak tohle to...
1: Amen.
0: Tak... Ale skutečně, jako opravdu, když opravdu jako tvoříš,
2: jo, tu duchovní cestu, kterou ty jako děláš, hudbu, Eris jede svoje bomby v ketu života, já si jedu svoje bomby v nějakým týpci.
1: V jakém si, jaké si jedeš bomby, tady si ještě nezmínil, tady furt jedeš nějaké bomby, tak nám řekni, jaké bomby jedeš.
2: No, já si jedu svoje bomby hlavně.
1: To je Daniel Hulinský, si jede svoje bomby, takže jaké bomby to jsou?
2: No, já si jedu ten chrám toho života, že jo, vlastně ta psychurgie, ten mikrokosmos, jako. Že na základě svých vnitřních nějakých věcí se pokouším realizovat do hmotné sféry a z toho kolikrát dostanu tak na držku, že se z toho člověk blázní, ale je to velmi dobrodružné, zajímavé a poučné.
1: Mě právě na tom všem vadí to dobrodružství, jako... Že, teda vadí, jako baví.
0: Baví.
1: Nevadí, baví.
0: No a mě taky.
2: Protože třeba, když si vezmete, že když se vzpomenu 3 roky, 4 roky zpátky, než jsem poznal třeba píseň, než jsem poznal Eriče a Zariče, než jsem poznal prostě, tak jsem byl totálně úplně někdo jiný. A když se podívám zpátky na to, co jsem vlastně svým nějakým pochopením a svojí cestou, a teď si dovolím se pochválit, dokázal, tak na sobě dokážu krásně vidět tu velkou pozitivní změnu a proto tvrdím, že jsem nejlepší, nejkrásnější a tak dále. Ostatně to všichni víte.
0: Potvrzujeme, ano. Potvrzujeme.
1: Ano, víme. Ano.
2: Ne, ale skutečně, já když jsem se zaležel nad tím, kde jsem byl předtím,
1: no.
2: A kde ty tak jako si na sobě jako pozoruju tu pozitivní změnu, že jsem jako daleko, jako, že jsem ušel nějaký kus té cesty. Já si dovoluji si sám sebe skritizovat pozitivně.
1: No to je dobře.
2: Ne, jako opravdu, jako.
1: No.
2: Protože, jako, proč bych se měl kritizovat, ne? Jako, ano, no, jsou
0: i nad pozitivní kritiku, jo.
2: Ne, ale jsou i negativní věci, že jo, který... Ale to je právě to, že neexistují negace, ale existují ty učitele, že v těch negativních stranech se učíme přece. Od těch učitelů, jako. To znamená, jsme na sračky, jak jsme na sračky z nějakého důvodu, že?
1: Dobře, Danieli, můžeš nám něco zaspívat?
2: No, samozřejmě, pochopitelně, já jsem hudebně nadán. A co byste si jako přáli zaspívat?
1: Co chceš?
2: No, tak já zaspívám, že jo, tak... Jako... A byla u vody a žrala jahody a já jsem jí koupil vrdele, spadla do vody a vytěla láskou usnět. No.
0: To je celý tady další.
1: To bylo neumpřímné.
2: Já fakt jako zkusím zaspívat.
0: Tak. Svůj tón. Když si mi řekne, zaspívej svůj tón.
2: Jako v nějaký tónině něco, jo.
0: Na, na, na, na.
1: Fanfáry? Ano.
2: Tak on se oslaboval teďka, ne? Mm-hmm. Jel na sebe ody, tak jako nemůže tak to zase...
1: A Rinku, co ty bys nám zaspíval?
2: Já bych asi nezaspíval, protože já jsem naprosto nehudební.
0: A to úplně jedno,
2: já, ale... Ne, ale jako já bych skončil u toho, že bych pustil nějakou hudbu a když už bych tu hudbu pouštěl, tak by byla od tebe písnička, protože to je prostě ta nejkrásnější hudba, jako...
4: Ale umíš výborně napodobit didgeridu, jako. Děkuju.
2: Ne, skutečně moje hudební nadání se projevuje nejvíce na záchodě, když tam taky jo, tak to...
0: Ale tak ty říkáš, že neustále hrozně, jak držím hubu.
2: Je dobrý, že tam se to dá zpívat i stereo.
1: To už je alikvotní zpěv.
2: Ano, to už je přímo alikvotní zpěv a to...
1: Nebo hrdelní zpěv.
2: Ano, jde to i do...
5: Popovídat si o tom s Karlem Marinovem.
2: No, jde to i přes ty tibetský mísy, takže no, ono to těžně má. Jo.
1: Made in Tibet.
0: Made in China.
1: Ano.
0: Vůku z toho vyzdíkl si, jak
1: no,
0: jako moc se k ní, jako...
2: Ne, no, to je opravdu zajímavý,
0: a jako opravdu
2: dokázat, jako když se pustíme do toho hovoru, tak mi přijde vždycky, že je strašně zajímavý. Opravdu, že to je zajímavé, že by se to mohlo nahrávat furt a vlastně by se z toho sestříhalo, já nevím, kolik hodin pořadu, protože my neustále jakoby dospíváme k nějakému poznání. K něčemu, že se nám najednou něco vynoří, objeví a něco si ozřejmíme, osvětlíme. Protože to je to, co jsme říkali. Je to strašně složitý a my s tomu hledáme tu jednoduchost. Tu největší jednoduchost, ke které se můžeme dostat. Teprve pak, když jsme u té jednoduchosti, tomu začneme rozumět. Začneme to chápat.
5: Je strašně, u sebe.
2: No, jasně, je strašně krásný, že se snažíme nahlídnout do té boží kuchyně, jak on to tam, ten náš stvořitel, uvařil. Ale vlastně si z toho chceme vzít jenom tu jednoduchost. Tam nejjednodušší, k čemu můžeme dospět, aby jsme to sami pochopili. Že?
5: A musíme proto začít sami od sebe, já si prostě neustále budu opakovat.
2: No, je to, ano, jak říká Daniel, musíme začít v mikrosvětě.
5: Hlavně prosím vás, jako využijte princip tolerance. Hovořte si s anděli, hovořte si třeba s Maharadžama, mně je to jedno, ale začněte u sebe.
1: Myslím, že lidem je to jedno, že tobě je to jedno.
5: To je krásný, že nám je to jedno. Ale skutečně, jako, no. Veď písňovko.
1: Ano.
5: Ty jsi taky musela, aby si složila písně, musela si se to naučit sama od sebe, jako u sebe. Jsi musela pochopit něco.
1: No já jako skládání písní je o emocích. Jo.
5: A odkud vycházejí emoce?
1: Emoce vycházejí ze země samozřejmě, z poznání.
5: Ne ze země, ale z tebe jako z písničky.
1: No, no.
5: Ale že jsi začala u sebe.
1: No, ale musela i skrz sebe.
5: Ano.
1: Jo, jsem ano, načerpala ale... zvenčí.
5: Ano,
1: jako,
5: ale
1: jo.
5: Skrz koho? Skrz tebe, skrz ten gébl.
1: Jasně, ale načerpala jsem zvenčí.
5: Ale skrz tebe.
1: Ano.
5: Počátek
1: ano,
5: skrz tebe.
1: Ano.
5: Že zvenčí to už je druhá strana. To už je druhý pól, ale počátek byl u tebe.
1: Ano.
5: Takže jsi začala u sebe.
1: Ano.
5: Já jsem dneska nějaký takový.
1: Ale někdy na naší cestě potřebujeme i ty druhé, abychom začali sami u sebe.
5: Samozřejmě, ale ty zase nás donutí začít sami u sebe.
1: Určitě, jo, ale teď, aby sis neodporoval, bez těch principech, jako, jo.
5: Kdy potkáváme lidi na základě čeho? Potkáváme lidi, kteří nám ukáží to, že máme začít od sebe. Na základě nějakého podvědomého vyzařování, magnetického, ty lidi přitáhneme k sobě. Opět začínáme u sebe.
1: Zrcadlení.
5: A tu jsem si vzpomněl písně Zrcadlení, kterou zpívá Krištof a tam je to strašně krásně naspívané.
2: Nezaspíváš na
5: to? Já si tu písně nepamatuji, takže já mi nezaspívám.
2: Jinak mezi námi je to princip příčiny a následku.
5: A ano, a prosím vás, a to je ta karma, ano, to je ta karma. Karma je zákon příčiny a následku, přátelé, prosím vás, to je karma. Je to zákon evoluční, je to zákon příčiny a následku. Čističi karem, jak říká Erybacha, by nám to nebouchlo, ano, ten plyn, ale karma je zákon příčiny a následku a podléhá tomu evoluční vývoj. Zase jsme jak evoluční vývoj člověka, evoluční vývoj země. Ano.
2: Je to zajímavý, protože princip příčiny a následku. Funguje to tak, že si třeba položím otázku, kdo se dívá a na co se dívá, že jo? Což znamená, vidím to, na co jsem se zeptal, i když to nevyslovím. Můžu vidět listí spadaný, můžu vidět trávu, můžu vidět stromy, můžu vidět cokoliv. Ten svět je úžasně bestrý, že jo? A to pohlížení se na svět.
5: Je to jedno velké dobrodružství, ano.
2: A odpověď dostanu pouze na tu nevyřešenou otázku, kterou v sobě nesu, že jo? Je to tak. Co znamená, nad čím přemýšlím.
5: A tak si přitahujeme lidi do svého okolí.
2: A přesně tak to funguje mezi náma lidma, že jo? Protože co u toho druhého člověka hledám? Na tom záleží, jestli vůbec si se ním můžu porozumět, že jo?
5: Víte.
2: Jo. A logicky, čím méně očekávám, tím spíš se s tím člověkem budu rozumět.
5: Jo. Kde jsme opět u principů, ano? U kladného záporného principu, ano? Protože když si něco, a takhle to souvisí u přání, ano? My si můžeme přát, ale musíme ho umět vypustit. Tím využijeme oba principy. V momentě, kdy vypustíme, kde nic zapomeneme, ho přitahujeme. Děkujeme.
4: A tam jsi řekla bacha na myšlenky.
1: Ještě by si chtěl něco, Eri, říci?
2: Já bych se chtěl omluvit, že jsem se dneska na chvilku musel ujmout moderování, ale když jste byli v tom zápalu boje, což teda bylo úžasný pro mě, tak jsem si myslel, že bych tam mohl sehrát roli rozhodčího a informovat posluchače o tom, o co vlastně jde. Že vlastně naše rozhovory probíhají především v tomto duchu. Že vlastně řešíme neustále nějakou informaci, kterou jsme dostali, takže... kdyby se v tom příliš nevyznali, tak jako my jim to rádi osvětlíme někdy v budoucnosti, až teda zjistí, k čemu mají ten papír na stole.
5: A já bych hlavně ještě chtěl říct, že ať jsou naše rozhovory velmi, velmi akční, tak přesto se máme pořád rádi. A v tom jsou právě ty principy, které byste měli poznat v tom trojúhelníku na tom papíře, který máte na stole.
1: Já bych řekla, že právě každý, že jsme úplně jiný a každý čerpáme z jiných jinou frekvenci a každý jinak zníme a každý jinak vypadáme a tak právě možná v tom si rozumíme, že kdyby jsme jeden druhého chtěli, nedej Bůh, kopčit, jo, nebo chtěli se stavět na jeho záda, tak prostě by to fungovalo možná jenom chvíli. Proto bych chtěla říci, aby opravdu každý člověk, a já to říkám hodně často, byl fakt jenom tím, kým je a to, co cítí, protože tak...

0: lidí, kteří už tu nejsou, jako po zádech Karla IV., různých těchto bytostí. Buďte sami sebou a nelezte po těch zádech. Neodhazujte lidi, kteří vám do cesty přinesli něco, pomohli vám v něčem, a važte si jich. A nebojte se říct, ano, tyto lidé byli mi nápomocní k tomuto, co jsem vytvořila. Mluvte o těch lidech, aby opět, se o tom věděla.
1: To je opět fatální nedorozumění. Rozumíš? Protože opět. Vezmeme se nějakou epochu konkrétně. My tady máme epochu...
2: A já jsem teď mluvil na konkrétně.
1: Počkej, já tě to dovysvětlím. My tady máme epochu třeba například Ježíše Krista. Jo. A my jsme jakoby to stádo, který stále potřebuje svého vůdce. Ano, co znamená pro nás ta největší a nejsvětější osoba je Ježíš Kristus. Ale ve skutečnosti, když bychom vzali ty bytosti, tak oni sem nepřichází jako Ježíš Kristus, a takový hrozen bytostí, který přicházejí do pozemské sféry, aby vyvolali vlnu, což znamená, aby vyvolali změnu. A každá ta bytost se pohybuje v jiné sféře. My jsme vždycky byli jakoby taková společnost, která hodně dala na tu duchovní sféru. Ale ve skutečnosti my jsme v té době našli počátky nějakých různých politických zřízení, že jo. Máme tady Řím, máme tady Řecko, že jo. A Řecko byla filozofie. Jo, to byly ty geometrie a já nevím co všechno, že jo. A když bychom hledali ty kořeny, tak je vždycky najdeme někde jakoby v současnosti těchto celého toho hroznu těch bytostí, odsud to někde vzešlo. Což znamená, že každá činnost lidská má svého Ježíše Krista. Ať už je to politik, ať už je to doktor, ať už je to fyzik, chemik, tak to všechno jsou strašně výjimečné bytosti. A my nejsme naučeni je oslavovat, my jsme naučeni je přehlížet, že jo? Protože oni jakoby zdánlivě pro nás nic neudělali, ale je to svět, ve kterým dneska žijeme, že jo? Jsou to věci, které víme, které známe a které jsme v životě pochopili, porozuměli jsme jim. Dneska už můžeme říct, ano, takovýhle zřízení se mi nelíbí, ale je to proto, že už tam máme nějaký obraz, kdybychom si mohli říct, ano, takovýhle zřízení mě by se líbilo, že jo? Takže každá...
0: Osoby jako o Ježíši Kristech, ale mluvíme o sobě jako já jsem Daniel Hulínský a já jsem Daniel Hulínský, já jsem Ladislava,
1: já jsem Daniel Nazarin.
0: Takže nemluvme jmény historickými, že já jsem Ježíš Kristus, ale já jsem Daniel Hulínský.
1: Protože já musím pořád něco říkat, já se vypadám povědám jak nějaký idiot, který
0: se nazval právě já jsem idiot, ano, a to nám říká, že on dokázal vlastně vyjádřit myšlenky, ale přesto je idiot, ano? Takže ano, to je, tady máme rozpor trošku,
1: ale já tomu nerozumím.
0: Ano.
1: Já jsem taky jenom žák v této škole.
0: Ano, ale to jsi jako dobrý, protože tady jsou mistři, že jo?
3: Třeba jako...
0: Se nazývají, že jsou Ježíši Kristové, třeba Karli IV. A takový jako. No a proto říkám, nazývejme se pravými jmény, to znamená, nazývejme se Ladislavou Pýchovskou Svobodovou, která se tak nazývá konec konců. Nazvíme se Jaromírem Šmitem, který si tak nazývá. Nazvíme se Danielem Konstantinem Kristiánem Ganem Hulínským, ale to jsem taky já. A tak to je celé.
4: Aha, a proto je tady tolik Kristiánů.
0: Ano, byl jeden.
4: Konstantinu.
0: Ano.
4: Tak teď si nám to vysvětlil.
0: Takže tak jako.
3: Konstantin je opravdu jenom jeden. V dnešní době, myslím.
0: No to jsem já, ano, to jsem já.
3: To jako je výjimečný já. Takže jsme se dobrali teda jako opravdu hrozně daleko. Já jsem zvědavý s tou nahrávkou, co bude dělat písnička. Protože to je prostě...
0: Ta se z toho posere, ano.
3: ...šest hodin, který stráví...
5: A bude se dodělávat ten papír, nebo ne?
3: Ne, nebude. Ten papír nebude, už je jako definitivně daný, protože to budou mít teďka lidi, jako ten věčný otazník ve svém životě, nad kterým se budou zamýšlet, který budou, jako oni si ho možná zarámují a dají si ho na zeď. A bude to taková ta věčně zpytující se otázka, jako to jsou jako, když koukáš na obraz, tak to jsou ty oči, které tě sledují. Tak tohle to na ně bude koukat z toho obrazu a neustále se jich to bude ptát, co mi to ta píseň chtěla. Rozumíš, jo? A teďka to budou ty výčitky, které oni budou, a vlastně tím se dají na tu správnou cestu.
0: A vlastně se to může nazvat neverending story, čili že věčně nekončící příběh, ano?
4: No a tím vlastně využíváme opravdu princip, že jo?
0: Věčného pohybu, ano.
4: Tam, kde to končí, tam se začíná.
0: To je ten uroboros taky, že jo? Takový ten had, který si ho honí, neustále ten ocas a kouše se do něj.
1: No, vy to vlastně nás nedělejte, neskoušejte to, jako opravdu uhryzávání si ocasu. U žen to jednak praktikovat nejde a u mužů je to opravdu hodně nebezpečný.
0: Má pravdu ten chlapec.
1: Takže ten věčný proces by mohl být rázně přerušený.

0: Takže vážení přátelé, já ještě teda se dovolím vrátit k trouhelníku. Na téhle jste nakreslený trouhelník, když několik hodin do něj koukáte a přemýšlíte, co s tím. Je to trošku jako otázka být či nebýt.
1: Mohu.
0: A právě Eriano?
2: Nejste v tom sami, protože úplně stejný trouhelník nakreslila Vladislava. A také u něj sedí a nahlíží do něj a přemýšlí, co s ním má provést.
0: Tak my se teď pokusíme vám vysvětlit, teda, co s ním ještě provést, takže Eri, hovoř.
2: No, já bych udělal to, že když už teda ten trojúhelník mají nakreslený, tak si tam můžou skutečně napsat peníze a podívat se na dát, jak Vladislava říkala, nakreslit si teda ty jednotlivé věci, nenávist, lásku a lhostejnost a položit si základní otázky, které by je měly jakoby usměrnit v tom, jak teda s těma penězma nakládat. Jo, což znamená podívat se na tu stranu lásky, jestli teda tam opravdu nějaká závislost je a psát si tam k tomu ty body, proč ty peníze potřebuju. Jestli je to úroveň závislosti, nebo je to něco, co mi zprostředkovává třeba nějakou zálibu, koníčka, že se jezdím bavit, že mi to něco přináší.
0: Můžu do toho vstoupit? Já bych chtěl říct, že ta závislost dneska je velmi nutná. Na penězích, bohužel.
2: No, jako to, v tomhletom směru to nebudeme dál
0: zvládat. Takže tak jsem se zapomněl na to, ano, děkuji.
2: Pak se dostanou na stranu nenávisti. Co s tím teda můžu udělat? Co v té oblasti, jako bych mohl podniknout? Teda, jako jestli se můžu vůči něčemu vymezit, jestli teda něco můžu odmítnout z toho, co v tom životě nepotřebuju. Bezpodmínečně, jo. Jestli teda opravdu musím strávit, já nevím, v Tesku 12 hodin a běhat mezi regálama, abych si tam koupil nějaký tyčinky a snědl zadarmo rohlíky, nebo já nevím, co tam ty všichni lidi dělají, protože to mi není úplně jasný. No a pak se dostávám na stranu lhostejnosti a tam si zase položím otázku, co všechno sám musím ignorovat, teda obětovat k tomu, abych uspokojil tu svoji zálibu v těch penězích. A tu druhou stranu té tolerance, k čemu teda já vlastně můžu použít tu toleranci ve vztahu k těmhle těm všem ostatním věcem. Jo, jestli tu toleranci používám i vůči sám sobě. Jo?
0: Ano, takže no, je to v pořádku, takže lidi, zkuste ne, já bych přesto to tam dal, ať se lidi prostě nad tím zamyslej.
2: Jo, co znamená, nakreslila peníze, že jo, tak na straně lásky tady bude mínus, tady bude závislost, jo, takže zodpovědět si nějaký otázky, proč teda jsem závislý na penězích, jestli skutečně to, co všechno, jako proč ty peníze vydělávám, dneska teda asi každý řekne, že ty peníze potřebuje, především, že, protože těch peněz nikdo nemáme zbyt, jo. To znamená na té straně závislosti a na té plus vztahy, nebo na tém kladným, to jsou náležitost, teda, co mi to přináší, ty peníze, v čem mi to teda prospívá, samozřejmě především jídlo, pití. Já nevím,
3: to znamená, že když je závislý člověk, tak vlastně, když už je závislý na něčem, to znamená, musí směřovat jenom určitým směrem. Ale já bych dala do toho plusového bodu svobodu.
2: No jistě.
3: Protože tam se, no, že to je vlastně protiklad, jo, když je člověk závislý, tak vlastně jenom jde s jedním směrem. A to v tom plusovém bodu je svoboda.
2: Já bych prostě ještě k tomu dodal to, že dneska skutečně jde všude jenom o peníze, ale peníze nejsou ten jediný zisk, který v životě máme. Těch sfér, kterých se můžeme tyto vyždané, my teďka jsme samozřejmě trošku jako mimo hru, protože těch peněz máme všichni na zbyt. Nemáme na zbyt a furt funguje. Jo, není to vůbec o tom, jako že bychom každý den brečeli o to, nad tím, že prostě nemáme peníze, ale vždycky se nějakým způsobem snažíme srovnat, že jo, udělat si pomoci navzájem. A ono to skutečně funguje, možná proto dneska jsou lidi tak v nedostatku, protože jim to má ukázat, že když nebudou spolupracovat, tak se nikam nedoberou.
0: To tak určitě. Takže tohle vlastně bylo, takže lidi si to zkuste. Ještě druhá strana.
2: Na té straně nenávisti, takže tady skutečně se napíšeme na té jedné straně, tam je ten destruktivní vliv, jo. Což znamená nějaká agrese, nebo já nevím, nenávist. Skutečně ta nenávist, tak napíšu agrese. Agrese a na té druhé straně je to ten odpor, nebo vymezení se, nebo... Jo, to je prostě to, že mi to dává ten prostor k tomu odmítnutí těch věcí. Jo, co teda nepotřebuju v životě, že to z toho můžu dostat. No a na straně lhostejnosti, tak tady už jsme to psali, takže tady na té mínusové straně je to ignorace, že jo. Protože k té jsme především dotlačeni, že k ignoraci většinou, že něco musíme prostě bezpodmínečně ignorovat, musíme ignorovat to, že jsme utahaný, že nám máme toho plný kecky, že děti nám vychovává ulice, že tam pobíhají, čekáme, kdy teda přijdou s tím, že berou drogy a já nevím co všechno. Co se týká taky těch peněz, že jo, takže tam je, co jsem vlastně schopný kvůli tomu obětovat, že jo. Vůbec, jako abych ty peníze měl, jo, jestli teda už neobětuju víc, než vůbec je únosný v tom našem lidském životě. A pak je tady ta tolerance.
3: Já si to vyfotím. Ty vyfotím, jak to kreslí.
2: Jo, takže pak tady je nějaká tolerance. Takže tak jsme si nějak vytvořili nějaký ten obrazec před sebou. A vlastně se díváme na ten obrazec, nebo podívali bychom se na ten obrazec a zodpovídali bychom si ty jednoduchý otázky, protože když si vezmeme, že na těch penězích jsme závislí, když to začne zbuzovat v nás nějaký až přehnaný ty pocity, ta závislost, tak se dostáváme logicky přímo na tu agresi. Už to není v tom ten odpor, že se vůči něčemu vymezujeme, ale my jsme závislí a používáme agresi, což znamená, napadneme člověka jako starou babičku, někde přepadneme na ulici, aby jsme dostali 100. Že? Přitom každý ví, že ty babičky u sebe většinou nemají víc než 50 korun. Přesto ji někdo napadne a zmlátí.
1: A vlastně jsme lhostejný k následku.
2: No a vlastně jsme lhostejný, ignorujeme ty následky, že jo. Takže tím se ten obrazec najednou začíná ukazovat v té své pravé podobě. Takže místo, aby jsme byli na té plusové straně, na té toleranci, na té spojitosti, jak nás ta láska spojuje, tak jsme na té negativní, že jo, na agrese, ignorace a závist.
1: Takže děkujeme Erinovi Azarinovi za návštěvu v našem radiozvuku. Od mikrofonu vás ze zdraví Daniel Holínský.
3: Písnička.
2: Jaromír Schmidt, Eri.
1: A přeju vám krásný den, krásnou noc, krásný večer, záleží na tom, kdy to zrovna posloucháte. Přeji vám příjemný poslech a mějte se krásně při dalším projektu Radiozvuku.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Duch to není ani moje intuice, je to Vítek, takže určitě s VKáčkem už nachystán, tak opci, je to vaše.
2: Čau Martine, já tě zdravím, jsem rád, že to technicky funguje perfektně, my jsme ještě chvilku poslouchali, jak jsem dohovoříval v rámci té předchozí reportáže nebo tématu, jak jsem to nechtěl úplně přímo vstupovat, tak jsem tak počkal citlivě až na nějaký zhruba pseudo nebo nějaký konec, abych ti do toho úplně neskočil. Takže já tě zdravím, zdravím, přeju krásný večer všem i vám hlavně milí posluchači, kteří jste tu s námi, kteří jste se připojili a určitě se nemůžete dočkat našeho hlavního hosta, kterým je šéf redaktor Aeronet News, pan VK, kterého zároveň tímto zdravím. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, samozřejmě zdravím všechny naše posluchače a čtenáře, doufám, že jste se dočkali, že jo, po týdnu opět jste se dožili a přežili, že všechny ty teploty, které jsou v Evropě, takže já doufám, že dneska to bude takzvaně cool, že jo, říkají Američani, skvělý, ale zároveň doslova jako chladný, že si dáte něco prostě vychlazeného a že si nás prostě poslechnete a právě přináší jmenová témata i z domova, i když samozřejmě Vítek zase za to nemůže, protože zase nové téma, které není nachystané. Je to velká kauza, obrovská migrační vlna, která vypukla včera večer, respektive včera v podvečerních hodinách do Evropy. Prorazilo 60 tisíc invazních migrantů, kteří se hrnou do Evropy. Španělská vláda před 2 hodinami nasadila armádu, obrněnou techniku, bez šance, sedli na kamiony, jsou na kamionech a jedou sem do Německa, už jsou na dálnici ve Francii. Dávka 60 tisíc migrantů na hranicích s Marokem je dalších 72 tisíc migrantů. Obrovská migrační vlna, která teď otřásá celou Evropou. Náš samozřejmě premiér, že jo, Andrej Babiš vyzval k tomu, aby s okamžitou platností bylo Španělsko vyškrtnuto z schengenského prostoru, aby byly uzavřeny hranice mezi Francií a Španělskem. Takže pustíme se do tohoto zásadního tématu, které je úplně mimo všechny perspektivy, protože já k tomu chystám ještě dneska večer komplexní článek, jsou tam videa, která unikla od neziskovky. Neziskovka, jak natáčí migranty, jak tam jásají její moderátoři a křičí, pomáháme migrantům, jsou tam děti, vidíte, jsou tam děti, nezaměřujte děti, ne, to nejsou děti, ale jsou to jako děti, podívejte se, už konečně se dotkli španělské půdy, dívejte se, konečně tady jsou. S obrovskou radostí zaměstnanci španělských neziskovek vítají migranty. Všechno budete mít večer v článku, bude tam video s titulkama, budete mít další záznamy, ale musíme samozřejmě probrat hlavní téma, to je migrační vlna 2026. Po 11 letech se to znovu povedlo všem organizátorům migračních toků. Znovu máme letní migrační vlnu, obrovskou invazní vlnu. Takže to je hlavní téma dnešního pořadu. Víte, ten o tom asi vůbec netuší, nebo to neplánoval, ale pustíme se do tohoto tématu.
2: Neplánoval jsem to, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že bude pekelná zima, aspoň minus tak 10, 15, možná 20, aby se tady hezky měli u nás. Možná si to rozmyslí a možná se repatriují zpět, i když v to málo kdo doufá.
3: Jenom prosím tě, Vítku, já hned ti do toho skočím, protože to není dobrý vtip, protože v Berlíně, že tady u nás v Reichu, minulý rok zavedli pravidlo v Berlíně, že byty, které jsou neobydlené, musí být povinně svými majiteli nabídnuty městu k poskytnutí azylového bydlení.
2: Soukromé byty, ne městské byty, ale soukromé byty.
3: Soukromé byty.
2: Tak
3: soukromé.
2: To je masakr.
3: O tom jsme vůbec ani nemluvili, nebyl k tomu důvod, ale teď to můžeme velmi čerstvě zopakovat. Takže to není legrace, to není o tom, že budou, to ne, my Evropani budeme kušovat a mrznout na ulicích, zatímco oni budou mít státem a jednotlivými státy placené byty. násilně nastěhované majitelům soukromých investičních bytů. Máte investiční byt, který je prázdný, který je neobsazený, máte ho umístěný v Berlíně. Smůla! Musíte ho, pokud je neobydlený déle než 6 měsíců v roce, musíte ho nabídnout městu a město ho může nabídnout takzvaně sociálně potřebným, což je jenom takový krycí mechanismus na označení migrantů. Takže to není vůbec žádná legrace. Pozor na to. A soukromé vlastnictví není žádný zájem. Je to jako v 50. letech, když tehdy v Československu takzvané uliční výbory dělali takzvané bytové soupisky. Já vím, že to už pamatují jenom pamětníci, co bylo v 50. letech, ale takzvaná uliční soupiska, to chodily komise, uliční komise, které chodily po bytech, měly dekret, měly status veřejného činitele, vcházely do bytu a metrem vyměřovaly nadměrné byty. A lidem, kteří měli velké byty, velké prvorepublikové byty a podobně, tak tam stěhovali podnájemníky. Vyčlenili jim jednu místnost a řekli, vy tady bydlíte jenom 3, ale máte 4 pokoje. Takže 1, 2, 3, ale ten jeden pokoj bude teď pronajmutý jednomu dělníkovi anebo dělníkovi a jeho manželce s dítětem a budete mít tady podnájemníka. Tohle to bylo v 50. letech. A to dělali soudruzi. A dneska to dělají samozřejmě neomarxisté. Dělají to už tady u nás. U vás ještě možná ne, ale to není vůbec žádná legrace. Takže to jenom tak na okraji. Hned na začátku jsme začali pěkně z ostra. Takže Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do tady toho tématu. Že?
2: My tady budeme trošičku jako na orloji, protože my jsme samozřejmě informovali už před, jak se říká, před více jak 10 lety o migrační krizi. Byla tady migrační krize několik let. Potom začaly lesní požáry, Amazonie, obrovské simulované. Jak jsme se později dozvěděli, to byla Greta, že jo, rok 2018-2019, to bylo vlastně po migrační krizi 2 roky, pak začal COVID 20 až 22, pak začala válka na Ukrajině 22 až 26. Po fiasku v rámci, já nevím, co to bylo, malárie, nebo ne, nějaký virus na té lodi, který byl, to jsme se bavili před několika měsíci, to zjevně nebyla ta správná karta, takže znovu začíná tedy 26 až nekonečno, možná do příštího kola nějaké Ukrajiny, Bůh ví, co bude, tak začíná znova jako na orloji migrační krize, tak jenom abychom si to trošku jaksi se sumírovali dohromady, jak vlastně postupují ty agendy v řadě za sebou. Migrační krize, ekokrize, covidokrize, válkokrize a zase migrační krize znovu opět. Oni asi nic jiného v rukávu nemají. Ale abychom tady nebyli právě, abychom to neřešili úplně stejně, možná to VK vezmeme trošku z jiného úhlu, kdo to instrumentalizuje, nebo kdo to orchestruje. Samozřejmě neziskovky jsou, řekněme, statisté, kteří jaksi servisují tu celou operaci, ale ví se, kdo nějakým způsobem, protože oni se nemohli zvednout všichni dohromady a jenom tak hurá do Evropy. To muselo být
3: to, nějakým způsobem. Je to samozřejmě organizované, už o tom, bude to všechno v článku, protože to nejde prostě dělat všechno s takovým způsobem, že jako bychom se tvářili, protože to by byla taková jako urážka našich posluchačů. Oni samozřejmě vědí, všichni víte, kdo je hlavním konstruktorem těchto procesů. Samozřejmě sionistické procesy řízení kontrolované z Londýna. To znamená, cílem je takzvaný The Great Replacement, velká výměna. Velká
2: jasně,
3: výměna,
2: ale to je prostě takový vágní, jo? Já se omlouvám, že to skáču, takový
3: ale
2: vágní.
3: Já vím, že to je vágní, ale pokud jste nebyli na Marsu dosud ubytováni a teď jste nepřiletěli, tak si musíte uvědomit, co se děje v Evropě. Proč všichni politici ženou Evropu do války s Ruskem? Kontrolní otázka. Obrovský hřev, nebo ne obrovský, ale od některých čtenářů takový hřev, že co jsem si to prý dovolil říct minule v našem pořadu. Že prý co jsem si to dovolil, jak jsem měl tu poznámku, že? Že pokud začnou lítat rakety, pokud Evropa vstoupí do válečného konfliktu s Ruskem, takže já mám připravené kufry a s manželkou letíme za rodinou zpátky do Spojených států, protože tam máme rodinu, děti, že jo. Takže tohleto je zkrátka, že jak je to prý možné, nebo co? To znamená, musíte si uvědomit, že já nebudu a nebudu s ženou tady čekat prostě v Evropě na to, až nás prostě TCK nebo ženu ne, ale prostě mě prostě odtáhnou prostě někam na frontu do války proti Rusům. Snad takový debil nejsem. Musíte si uvědomit, nebo vy nevidíte, co se děje na Ukrajině. Že tam ti, kteří neutečou z Ukrajiny, ti skončí v mobilním masomlínu na Donbasu. V ruském mobilním masomlínu. Nikdo jiný nepřežije. Nikdo jiný. A víte, kdyby aspoň ta situace byla nějakým způsobem manažovatelná, že by v Evropě byli politici, kteří by chtěli prostě mírový proces, kteří by chtěli, aby mír byl de facto prosazovaný jakožto politické řešení toho konfliktu a nejenom konfliktu na Ukrajině, ale mír, aby byl prosazovaný i na Blízkém východě. Aby tamní sionisté nevyhlazovali Palestince, aby se nesnažili o, aby nezabíjeli iránské ajatoláhy, aby nehořel Perský záliv, aby se nezdražovaly pohonné hmoty, aby se svět takzvaně nesměřoval, aby nebyl mířen ke své vlastní záhubě a k vlastnímu zničení. To znamená, pokud by byla někde nějaká šance, kdyby byl někde nějaký politik, nějaké politické hnutí, ale když se podíváte, co se prostě děje v Evropě, tak každý, kdo je zodpovědný, tak musí mít připravený záložní plán B. Já nemám evakuaci z Evropy jako plán A, že už tady už mám zbaleno a zítra letím a to ne, tak to nefunguje, ale ve chvíli, kdy začnou padat rakety na Berlín, začnou padat tam u vás, no, na Holešovice, že jo, tam jak je ta továrna ukrajinská, jak vyrábí drony a na různé cíle začnou padat v Evropě, tak v tom okamžiku je celá Evropa ve válce, začnou mobilizace, začnou mobilizační povolánky, začnou přicházet jednotlivým ročníkům. Je jasné, koho vezmou, protože my máme v redakci nějaké informace, máme samozřejmě neveřejné, ale plán je takový zhruba, že mobilizační vlny by byly dvě. Jedna by byla ta první, která by brala všechny lidi do 55 let. A druhá, ta doplňující, ta by brala lidi do 60. Ta by byla až druhá, jako nouzová, kdyby se to vyvíjelo špatně, tak by brali každýho do 60 let. První vlna by byla do 55 let. Každýho. A musíte si uvědomit, že ta válka by v nějaké chvíli se transformovala do termonukleární výměny mezi Východem a Západem. Nezlobte se na mě, na něco takového já s rodinou, já čekat nebudu. Nebudu. A to si musí každý udělat sám. Někteří lidé samozřejmě nejsou světoběžníci, nejsou kosmopolitně založení, nikdy nebyli v cizině, nemají jazyk, nemají angličtinu, nemají němčinu, nemají španělštinu, nemají jiný světový jazyk, já to chápu. A nikomu to nevyčítám. Ale je jasné, že lidé, kteří zůstanou ve válečném prostoru, tak budou v tom nejlepším případě budou trpět jako psy, ale v tom horším případě to nepřežijou. Ani oni, ani jejich děti. To je šílené. A kdo to chystá, kdo to připravuje? Naši evropští politici chystají a plánují tuto konfrontaci. Všude v médiích mluví o tom, musíme se připravit. Musíme se připravit na rok 2030. Rusové zaútočí. Už v roce 2030 musíme se připravit. Musíme zbrojit, musíme se připravit, musíme zbrojit. Pořád dokola. Mluví o tom neustále. Pořád. Každý den. Akorát, že lidé už jsou trochu otupělí a nevnímají to. To je chyba. Protože když o tom mluví pořád, tak to znamená, ne, že by se jako toho báli, ale je to součást tvorby informačního pole. A o tom jsme už mluvili tolikrát. Jak fungují globální procesy řízení? Než chcete cokoliv provést, než chcete cokoliv nabídnout veřejnosti, musíte utvořit a sformátovat informační pole. Jako při práci na počítači. Máte počítač, abyste mohli na něm něco dělat, máte ho úplně nový, musíte sformátovat pevný disk. Že? Nebo dneska už nejsou pevný disky, dneska už jsou nějaké ty SSD disky a podobně, ale zkrátka obrazně musíte prostě sformátovat systém a to je tvorba informačního pole. Vy si zkrátka vyškatulkujete